0: Na stanici D-dur Českého rozhlasu dozněla nahrávka biblických sonát německého barokního skladatele Johanna Kuhnaua. Na varhany, klavichord a čembalo hrál John Budd.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Milí posluchači, na stanici D-dur máte naladěn program od Claudia Kludvigovi, v kterém společně procházíme nahrávky staré hudby v takzvaně historicky poučené interpretaci. V tuto chvíli přijměte pozvání k poslechu hudby z pera právě onoho Claudia, tedy Claudia Monteverdiho. Kompozice Il ballo delle ingrate, neboli balet nevděčnic, je Monteverdiho dvorský balet francouzského typu s vokálními sóly, komorním sborem a instrumentálním doprovodem, na libretto Ottavia Rinucciniho. Jde o jednu ze skladeb, které napsal italský komponista u příležitosti svatebních oslav Francesca Gonzaghi, syna Monteverdiho mecenáše Vincenza, vévody Mantovského a Margarity Savojské. Poprvé byla scénická kompozice uvedena při oslavách v roce 1608. Později Monteverdi balet zařadil do své osmé knihy madrigalů. Hlavními postavami jsou Venuše, Amor a Pluto. Amor prosí Venuši, aby přiměla Pluta, aby ženy, které se nacházejí v pekle, neboť odmítali prosby svých ctitelů, vrátil na chvíli na zem. Pluto tak učiní a donutí tyto nevděčnice, aby tancovali na zemi tanec, z něhož by všechny namyšlené pozemšťanky poznali, jaká je čekají v pekle muka za jejich neoblomnost a nepřejícnost lásce. Semidramatický balet nevděčnic Claudia Monteverdiho zaspívají Mary Sears, Susan Bickley, Richard Weistreich, Catherine Peart a Red Baird. Hraje The Parley of Instruments.

Dozněla kompozice Il ballo delle ingrate, balet nevděčnic, od Claudia Monteverdiho. Zpívali Mary Sears, Susan Bickley, Richard Weistreich, Catherine Peart a Red Baird. Hrál soubor The Parley of Instruments.

Milí posluchači, na stanici D-dur se v našem výběru nahrávek hudby 16. až 19. století dostáváme k hudbě Francesca Corbetti, italského kytarového virtuóza, učitele a skladatele, který žil a tvořil ve století 17. Corbettiho současníci ho považovali za nejlepšího ze všech, a to v oboru hry a tvorby na pětistrunou barokní kytaru. My si za okamžik představíme jeho hudbu v nahrávkách současného švédského hráče na barokní strunné nástroje Jakoba Lindberga. Nejprve to budou dvě svity pro kytaru ze sbírky La Guitare Royale, vydané v roce 1671. Tyto svity doplní pět drobnějších kytarových kusů Francesca Corbetti: Folias, Chacona, Almanda a dvě preludia.

Dozněly skladby pro barokní kytaru od autora 17. století Francesca Corbetti. Na stanici D-dur je přednesl švédský interpret Jakob Lindberg. Milí posluchači, dnešní speciální program od Claudia Kludvigovi zakončí nahrávka trojkoncertu pro housle, violončelo a klavír C-dur opus 56 od Ludwiga van Beethovena. Od Beethovenova životopisce Antona Schindlera víme, že klavírní part psal skladatel údajně pro svého žáka, arcivévodu Rudolfa Rakouského. Vydaná partitura z roku 1804 však nesla věnování jinému mecenáši, Lobkovicovi. Trojkoncert je považován za jedno z nejosobitějších Beethovenových děl. Zdobí ho formální a nástrojová vyváženost i jemné zvukové barvy. Intimní se prolíná s velkolepým. V roce 2020 se ve studiu sešli a Beethovenův opus 56 na vzácné historické nástroje nahráli tři přední světoví solisté a právě tuto nahrávku si za okamžik poslechneme. Isabel Faust bude hrát na housle zvané Sleeping Beauty Antonia Stradivariho, pravděpodobně vyrobené v roce 1704. Jean-Guyen Queyras představí violončelo s rokem výroby 1696 z dílny Goffreda Kappy. Klavírní part pak přednese Alexandr Mělnikov na vídeňský kladívkový klavír z roku 1815 značky La Grassa. Solisty doprovodí Freiburský barokní orchestr, provedení řídí Pablo Eras Casado.

Dozněl trojkoncert pro housle, violončelo a klavír C-dur opus 56 Ludwiga van Beethovena. Na historické nástroje hráli Isabel Faust, Jean Guillen Queyras a Alexandr Mělnikov. Doprovázel Freiburský barokní orchestr, řídil Pablo Eras Casado. Touto nahrávkou se završil dnešní výběr nahrávek staré hudby od Claudia k Ludwigovi. Od mikrofonu stanice D-dur se loučí Robert Škarda.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

Vážení posluchači, víte, co jsou to schody? Já jsem si nebyl jistý a tak jsem se podíval do slovníku. Definice zní: schody jsou výšková komunikace spojující jednotlivá podlaží budov. Tak a jsme hned trochu moudřejší a můžeme se podívat na tu sekvenci. Sekvence má totiž v hudební stavbě podobný význam jako schodiště ve stavbě cihlové. Schody jsou tvořeny řadou stupínků stejného tvaru, přičemž každý stupínek je vždy o něco výše či níže než ten předchozí. Stejně vypadá sekvence. Několikrát opakovaný krátký motýlek se při každém zaznění o kousek posune.

A ještě jedna podobnost se schodištěm je nápadná. Po schodech se dostaneme do jiného patra domu a pomocí sekvence se můžeme snadno dostat do jiné tóniny. Jednoduše tak, že na každém schodu přibereme nějakou novou posuvku. Začneme v C-dur. A skončíme v bémol, nebo bédur, jak je ctěná libost. Se schodišti se setkáme už u egyptských a indiánských pyramid, ale vynález je to určitě ještě mnohem starší. Naopak schody hudební, čili sekvence, se začaly častěji užívat až na přelomu renesance a baroka. Když z nich Claudio Monteverdi ve svých mariánských nešporách vystavěl celé kaskády, způsobilo to fantastický rozruch. Jedni byli tou novotou pohoršeni, druzí okouzleni. A to okouzlení jim vydrželo téměř 150 let.

Sekvence se brzy staly základní součástí barokního hudebního jazyka. Zcela nezbytné se staly při přechodu z jedné tóniny do druhé, ale pronikaly i do samotných témat. V Händlových koncertech glosech se navíc stávají efektním prostředkem k dosažení dojmu virtuozity, ačkoliv popravdě tu o žádné mimořádně náročné sólové party nejde. Ale i v tom tkví skladatelské umění. Kompozice by měla vždy vypadat těžší, než ve skutečnosti je. Je-li tomu naopak a interpret se dře zbytečně, znamená to, že tu něco není v pořádku.

Sekvence se v baroku užívala tak často, že na ní začaly působit inflační vlivy. Pomalu, ale jistě se oposlouchávala. Velcí skladatelé si uvědomovali, že ony dlouhé, mnohanásobné sestupy a vzestupy začínají být laciné. Johann Sebastian Bach se jim snažil vyhýbat, ačkoliv na druhé straně ho zřejmě lákalo vytěžit z tohoto prostředku něco nového. Nedokážu si jinak vysvětlit, jak by jinak mohla vzniknout jeho varhaní Preludium a fuga D-dur, kde téma fugy tvoří doslova stupidní třítónový motívek, následovaný stejně prostoduchou pětinásobnou sestupnou sekvencí. A přesto je ta skladba obdivuhodná. Z tohoto nicotného materiálu vyrostla velká bachovská stavba s pevnými tvary a monumentálními rozměry. Vůbec přitom nevadí, že je postavena ze sirek.

Klasicismus sekvencí opovrhnul. Už pouhé zopakování jednoho motivu o tón níž nebo výš bylo hanlivě označováno za šustrflek. Ludwig van Beethoven se sice považuje za génia, ale několik jeho skladeb má špatnou pověst. O jeho předehře Die Weihe des Hauses, čili Zasvěcení domu, která byla napsána k otevření nového vídeňského divadla, se všeobecně soudí, že jde o velmi nepodařenou kompozici. Nevím, jak si skladba tuto pověst vysloužila, ale tuším, že v pozadí stojí odpor k sekvencím, kterých je tu dost a dost. Osobně si nemyslím, že skladba je až tak špatná. Připouštím, že její první polovina působí tak trochu jako bezradné tápání, ale v druhé půlce nastoupí fuga, která má ohromný odpich a sekvence v jejím tématu jí dává krásně odlehčený výraz.

Romantici už se na sekvenci tak odmítavě netvářili. Na přechod z jedné tóniny do druhé už sice měli modernější prostředky, hlavně chromatiku, ale všimli si, že vzestupná sekvence dokáže velice účinně stupňovat napětí. Poslechněte si, jakou úžasnou gradaci postavil na jejím základě Antonín Dvořák v první části Stabat Mater.

Ano, sekvencí se zmocnila i lehčí múza a takovýchto po půl tónech postupujících refrénů najdeme v populární hudbě několik. A popravdě řečeno, zaplať pámbu za ně. Těch statických, odnikud nikam nespějících popěvků, ustrnulých na jednom akordu, je plný éter. A tak za gradaci alespoň tohoto typu můžeme být vděční. Populární hudbě bývá přiznávána rytmická pregnantnost a údernost, ale znám řadu uměleckých skladeb, které ji i v tomto oboru překonají. Takový Pochod táborů z jihočeské svity Vítězslava Nováka vděčí za svou strhující rytmičnost stále dokola opakované basové figuře, která není ničím jiným než vzestupnou sekvencí.

Na závěr se musíme zmínit ještě o jednom zcela odlišném významu slova sekvence. Je to mezispěv, který při mši svaté následuje počtení apoštolských listů. A tak máme v dnešním pořadu příležitost pustit si ukázku gregoriánského chorálu. Hudby, pro kterou nic z toho, o čem v Dakápu mluvíme, neplatí. Nemá pevný rytmus, její melodie jakoby neměla začátek ani konec, nenajdeme tu ani gradace, ani kontrasty. Je to zpěv naplněný duchovním obsahem, který ho vynáší do prostor, kde žádné pozemské zákony, ani ty hudební, nejsou potřeba. Jestliže se osměluji prohodit tu a tam pár slov o skladbách Bachových nebo Mozartových, pak k této hudbě nemám odvahu říci nic víc než no comment. Neberte to prosím jako alibismus, ale spíš jako přiznání.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Menuety z hudby ke Královskému ohňostroji, tedy pátá část, hraje Akademie staré hudby, diriguje Christopher Hogwood.

Giacomo Puccini, árie z opery Bohéma v úžasném provedení Patricie Janečkové. Jihočeskou filharmonii České Budějovice řídí Marek Prášil.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, kancioneta Dona Giovanniho z druhého dějství opery Don Giovanni. Zpívá Matthias Gerne, symfonický orchestr švédského rozhlasu řídí Manfred Honeck.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Během pouhého jednoho měsíce napsal 30-letý Robert Schumann svou první symfonii s přízviskem Jarní. A to v době, kdy už byl uznávaným a ceněným mistrem klavírních kompozic a písní. Je to prý Schumannovo nejradostnější dílo, však byl také čerstvě šťastně ženat s Klárou Víkovou, pozdější duševní choroba ještě v nedohlednu. Z Jarní symfonie Roberta Schumanna nabízíme první větu s fanfárou, která jakoby volala k probuzení a k novému životu a s následujícím ohňostrojem nápadů a energie. Revoluční a romantický orchestr a Sir John Eliot Gardiner v jeho čele.

Fuga je nejdůmyslnější polyfonní hudební forma. Současně zní několik samostatných hlasů, z nichž každý má svou melodickou logiku. Hlasy se vzájemně přetahují o jedno hudební téma. To nejprve zazní samostatně v prvním hlase, pak ho převezme další hlas a ten první ho doprovází. Celkem ty hlasy bývají 4, někdy 5, a téma přechází mezi nimi. Fuga dozrála v baroku, od té doby nikdy z hudebního vývoje nezmizela. Johann Sebastian Bach, kantáta Aus der Tiefen rufe ich Herr zu dir, a je to její finální sbor. Hraje a zpívá Bach Collegium Japan, řídí Masaki Suzuki.

Jediným britským skladatelem, který po Edwardu Elgarovi dosáhl světového renomé, je Benjamin Britten, který byl pojmem především v 50. letech 20. století a jeho věhlas trvá dodnes. My teď nahlédneme do ranější tvorby 20-letého Britna. Ve své Simple Symphony pro smyčcový orchestr mladý skladatel, který měl za sebou kariéru zázračného dítěte, užil několik svých nejoblíbenějších hudebních motivů právě z dětství. V každé větě jsou dva a před námi první věta Simple Symphony v podání komorního orchestru Orpheus.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Felix Mendelssohn Bartholdy, chorál a fuga pro varhany D-dur, hraje Ton Wimpeny.

D-dur, vaše tónina. Ludwig van Beethoven, smyčcový kvartet číslo 6 B-dur a jeho první věta hraje Rafael Quartet.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Víme o něm jen málo a přesto, nebo možná právě proto, dodnes uchvacuje svou hudbou. Francouzský barokní mistr, gambista, skladatel Messier de Saint-Colombe. Lecos si o něm dohledali, ale jistě také domysleli tvůrci slavného francouzského filmu Všechna jitra světa z roku 1991. V hlavní roli je pochopitelně především Saint-Colombův nástroj, gamba, k níž přidal sedmou strunu, proslavil se virtuozitou na ní a učí na ní hrát Gérarda Depardieu, tedy Marena Maréze. Ale my si nyní ukážeme, že Saint-Colombe, ač je to takřka synonymum pro gambu, není jen gamba. Lee Santana a Andrew Lawrence King hrají jeho Le Varier pro arcilutnu a harfu.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Sergej Prokofjev, Gavota, třetí část z první symfonie. Českou filharmonii řídí Zdeněk Košler.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
2: Teď zazní v podání souboru Muzika poetika španělská píseň Když král nomád vyšel od krajiny.

Henry Purcell, třetí věta ze sonáty pro trubku a orchestr D-dur, hraje Maurice André, Akademii svatého Martina v Polích řídí Sir Neville Mariner.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Jedním z nejznámějších a nejoceňovanějších polských skladatelů 20. století a současnosti je bezesporu Krzysztof Penderecki, narozený v roce 1933.

avantgardní tvorby, pro níž dokonce vynalezl vlastní notaci, přes elektronickou hudbu a seriální techniky se postupně v polovině 70. let dopracoval k zásadnímu obratu ve své tvorbě, přiklonil se k baroku a neoklasicismu a začal pro mnohé hovořit srozumitelnějším hudebním jazykem. Je autorem oper, četných hlubokých duchovních děl, koncertů, sborů, písní, orchestrálních kompozic a také mnoha filmových partitur, třeba k filmu Katyň režiséra Vajdy. Mimořádně dlouhý je seznam ocenění, která Penderecký za svou tvorbu získal, a hojně se věnuje také dirigentské činnosti. My teď nahlédneme do Pendereckého opery Ztracený ráj, zkomponované na motivy básně Johna Miltona v druhé půli 70. let. Najdeme v ní i toto adagietto, které hraje symfonický orchestr Polského rozhlasu a televize a řídí Antony Witt.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. A nyní skutečná rarita, hned z několika pohledů. Jedna z nejstarších nám známých žen skladatelek, nadto významná šlechtična, Markéta Rakouská, Margaret d'Autriche, jedna z nejschopnějších žen rodu Habsburků, dcera pozdějšího císaře Maximiliána Habsburského, s níž míříme na konec 15. století a do prvních desetiletí století 16. Ač třikrát provdána, většinu života prožila sama. Poprvé ovdověla v 18, podruhé ve 24. Nakonec vládla jako regentka v Nizozemí a vychovávala děti svého zesnulého bratra Filipa Sličného a jeho ženy Johany Šílené. Přes komplikovaný život a řadu osobních tragédií se Markéta Rakouská živě zajímala o umění, včetně hudby, a dokonce je autorkou několika děl. Například toto jsou její tance, dance. Zpívají a hrají členové souboru Klemenčič Consort.

Antonín Dvořák a skladba populární u všech violončelistů světa. Klid lesa pro čelo a orchestr opus 68. Hraje Petr Nouzovský, komorní filharmonii Pardubice řídí Stanislav Vavřínek.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Byl to první neitalský dvorní kapelník na císařském dvoře ve Vídni. Nejslavnější houslista své epochy. Zakladatel toho, čemu dnes říkáme jihoněmecká houslová škola. A narodil se kolem roku 1620 a zemřel v roce 1680 v Praze, kde podlehl moru. A je to Johann Heinrich Schmelzer, z jehož tvorby teď vybíráme sonátu cum tubis in pleno pro instrumentální soubor, jímž je v našem případě muzika Florea s Markem Štrinclem.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Vltava končí hudební program digitální stanice Českého rozhlasu D-dur.
1: Dobré ráno, teď je 6 hodin.
2: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
3: Spojené státy dokončily odvetné údery na Irán. Teherán odpověděl raketami. Skupina koaličních poslanců chce zmírnit zákon o střetu zájmů. Příroda jako inspirace propojí letošní program Smetanovy Litomyšle. Hudební festival začíná v pátek. A čekejte na zataženost občasným deštěm a nejvyššími teplotami 14 až 19 stupňů Celsia. Americké velitelství oznámilo, že dokončilo odvetné údery na iránské systémy protivzdušné obrany, radarové stanice a pozemní řídící střediska u Hormuzského průlivu. Irán mezitím vypálil balistické rakety z Isfahánu na americké základny v Perském zálivu. Hrozí nepřetržitými útoky na energetickou infrastrukturu v regionu.
4: Americké letectvo a námořní letouny zasáhly přesnou municí iránské systémy protivzdušné obrany, radarové stanice a řídící střediska u Hormuzského průlivu jako odplatu za sestřelení vrtulníku Apache. Centrální velitelství považuje tímto americkou odpověď za ukončenou. Irán nicméně v zápětí vypálil 3 balistické rakety z Isfahánu na americké základny v Perském zálivu. Podle iránské státní televize IRIB přišlo město Sirik po zásahu amerických úderů na jihu Iránu o přístup k pitné vodě. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
3: Zákon o střetu zájmů by mohl být mírnější. Takzvaný Lex Babiš, který zakazuje dotacem investiční pobídky a veřejné zakázky pro firmy členů vlády, navrhuje upravit skupina koaličních poslanců. Nově by je společnosti nemohly dostat jenom od rezortu, který řídí daný ministr. Podle předkladatelů je současná úprava příliš přísná. Ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD řekl, že detaily návrhu nezná. Novou definici střetu zájmů ale podporuje.
5: Dlouhodobě já za sebe kritizuju současné znění zákona o střetu zájmů. Myslím si, že je velice nejasný, že jsem vítal i tu novelu, kterou připravoval pan poslanec Michálek v minulém období, aby jasně byly vyjmuty ty nárokové dotace vlastně z toho paragrafu 40.
3: Opoziční poslanci novelu kritizují. Třeba podle Ivana Bartoše z Pirátů to koncernu Agrofert zjednoduší získávání dotací. Reportéři Českého rozhlasu vypátrali firmu, která dává některým filipínským pracovníkům po příjezdu podepsat dohodu o uznání 100 000 dluhu. Ten musí zaplatit, pokud u firmy nebudou pracovat alespoň 2 roky. Takový postup je ale podle inspektorátu práce protiprávní, jak říká mluvčí inspektorátu Richard Kolibač.
6: Pokud se týká vámi popisovaných praktik, tedy nucení podepsat k pracovní smlouvě také dohodu o uznání dluhu ve výši 100 000 Kč, pokud se rozhodnou odejít dřív než za 2 roky, tak tyto mají znaky vydírání a pracovního vykořisťování.
3: Mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Anna Vacková napsala, že rezort případ předá policii i inspekci práce. Zástupci firmy tvrdí, že jim dohodu o uznání dluhu doporučila s Filipínci podepsat pracovní agentura Principio. Její jednatelka Jana Koblíšková to odmítá. Hudební festival Smetanova Litomyšl se letos opět rozšíří o doprovodné akce. Festivalové zahrady od pátku nabídnou program Pod širým nebem v klášterních zahradách. Smetanova poetická Litomyšl potom pozve k setkání se slovem v ulicích, zahradách i sakrálních prostorách a galeristé o víkendu otevřou 10 výstav. Společným motivem letošního ročníku je příroda jako prostředí i inspirace, vysvětluje umělecký ředitel festivalu Marek Schulz.
7: Také jsme chtěli poukázat na to, že festival se nekoná v žádném velikém městě, ale jsme zkrátka v Litomyšli. Pak jsme chtěli poukázat na jakýsi řád, který nám příroda dává, a potom zkrátka také ukázat všechny možné inspirační zdroje v rámci hudby ve spojení s přírodou.
1: Počasí.
3: Bude převažovat zataženost občasným deštěm, hlavně na Moravě a ve Slezsku trvalejším. V severozápadní polovině Čech se na řadě míst vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 14 až 19 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 10. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.
8: Český rozhlas a Muzeum Prahy vás zvou v sobotu 13. června na Pražskou muzejní noc. Galerii Vinohradská 12 v budově Českého rozhlasu v Praze můžete navštívit od 19 do 23 hodin. Čeká na vás expozice z dějin rozhlasového vysílání s řadou radiopřijímačů i záznamové techniky. Těšit se můžete i na výstavu akademického malíře Martina Velíška s názvem Příběhy. Více na rozhlas.cz/galerie.
9: Radioservis představuje
10: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

0: Mozaika.
1: Dobré ráno, stačí jenom nahlédnout do kalendáře a vidíme to jasně, léto už je za dveřmi. S ním pochopitelně taky jedna z největších kulturních událostí v Česku. Už za 9 dnů se Hradec Králové promění v obří divadelní scénu pod širým nebem. Mezinárodní festival Regiony nabídne stovky představení, koncertů a taky pouličních divadelních produkcí na desítkách míst po celém městě. A tak vás tam zavedeme a řekneme podrobně, jaký bude program. A pozveme také všechny, kteří dávají zase přednost filmové kameře před divadelními prkny. Ve Frýdku Místku totiž vzniká nový festival s názvem První klapka a je určený amatérským filmařům a přihlášky jsou právě teď otevřené. Podrobnosti nabídneme taky. Tak ať se vám 6:06 hezky poslouchá.
2: V této hodině uslyšíte i komorní filharmonie Pardubice, potom Bazilejský symfonický orchestr nebo Milwaukee Symphony Orchestra. Tady je první část České světy pro orchestr Antonína Dvořáka.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Dirigent Zdeněk Mácal, Milwaukee Symphony Orchestra a první část České světy pro orchestra.
1: Novou výstavu v Lidické galerii tvoří 65 děl nedávno darovaných Lidické sbírce umění a tou dárkyní je turecko-britská správkyně a sběratelka Hima Kabakijová.
0: Autory děl jsou převážně umělci z turkicky mluvících zemí, ale nechybí ani české zastoupení v podobě děl Františka Buranta.
1: Tento soubor je největším jednorázovým darem Lidické sbírce umění vůbec v historii. Podle Kabakijové má její dar pomáhat spojovat země i generace. A spolutvůrcem celé kolekce, ze které darovaná díla pocházejí, byl její zesnulý otec.
0: Lidická sbírka umění byla založena v 60. letech a je kolekcí umění současného.

0: Jeden z 6 českých tanců Jaromila Burghausera hrál nám Milan Zelenka v ranní mozaice na Vltavě v 6 hodin a téměř 14 minut.
1: Máme celou řadu zavedených festivalů, ale vznikají i nové a je to dobrá zpráva. Třeba takový Frýdek Místek má nový festival a patří amatérskému filmu.
0: První Klapka navazuje na tradici přehlídky Beskydský ještěr, která skončila před zhruba 10 lety.
1: Její nultý ročník se odehrál letos v lednu a další je potom v plánu na konec listopadu.
0: Více o akci už zakladatel a organizátor Tomáš Vojkovský.
2: Technika se proměnila, proměnilo se vnímání a proměnila se také tvorba. Takže jaký je zájem teď mezi lidmi? Nechci říct záměrně mladými, protože asi neomezujete se nějakou věkovou kategorií. Tak jaký je zájem o tvoření v tomto smyslu?
3: Zájem je velký, ale lidi o nás ještě moc neví, takže je to docela složité se k ním dostat. Nicméně, koho oslovím, tak velice rád chce svůj film tady u nás představit. A to, že se mění technologie, to je pravda. Třeba na tom nultém ročníku jsme měli všechno možné. Měli jsme tam dokument, měli jsme tam animovaný film, měli jsme tam detektivku, no různé. A na další, který bude teďka v tom listopadu, tak se mi dokonce hlásil jeden pán, který tvoří videa čistě AI, kde není ani jeden živý herec, ani tam nedabuje nikdo živý, celé je to tvořené AI, takže jsem docela zvědavý, no, kam se to posune, ale je to jenom takové, jsou to zatím jenom krátké videa, jo, asi 2 nebo 3 10-minutové videa. Jinak máme všecko hrané.
2: Z toho chápu, že zatím nekladete žádné striktní pravidla, co se týče kategorií.
3: Kategorie jsem chtěl udělat co nejvíc různorodé. To znamená, ať máme od každého něco. Trošku jsem se chtěl vyhnout třeba dokumentům, to mi taky lidi posílají, ale takové cestopisy, nevím, na to možná uděláme solo večer. Ostatnímu se nebráním, ne vůbec. Může to být animace, může to být kreslené, může to být hrané, může to být jakékoliv loutkové.
2: Dokonce AI, jak jsme se právě dozvěděli, je limitujícím faktorem alespoň délka snímku?
3: Délku snímku jsem chtěl, aby se vlezly ideálně do 3/4 hodiny. Jeden autor. V tomhle ročníku, co máme teď, tak tam ty filmy budou trošku delší, protože se mi tady potkaly celovečerní snímky, které tam prostě zařadit chci. Je to třeba horor, který, ač já horory moc nemusím, tak ten jsem si říkal, tenhle ten amatérský horor tam zařadit prostě musím. To je perla, jako na to se určitě můžete těšit.
2: Už víme, že festival První Klapka, oficiálně tady první ročník, proběhne tady ve Frýdecko-Místeckém klubu DNA, kde jste speciálně kvůli tomu koupili velké promítací plátno. Nicméně, bude to až v listopadu. Takže proč o tom hovoříme teď? Je stále ještě možné přihlásit nějaký svůj film, pokud nás někdo slyší?
3: Určitě, stále je to možné. A to nejenom na tenhle ten ročník, ale přihlásit se můžete i na další ročníky. Já teda doufám, že to nebude poslední promítací den letos, jo, že toho bude více. A když už jsme zmínili toho Beskydského ještěra, který měl, mám pocit, 32 ročníků, prostě chtěli bychom se tomu aspoň trošku přiblížit. Takže kdyby jich bylo 10, tak bychom byli rádi. Tím chci říct, přihlásit se už určitě můžete, hlásit se můžete celý rok bez omezení na délce nebo na délce filmu nebo čemkoliv jiném, jaký to je žánr, to už se všecko domluvíme. Buď vám řeknu ano, hodí se mi to do tohohle z toho ročníku, nebo vám řeknu domluvíme se na příště. To je všecko už na domluvě, jo.
2: Festival je soutěžní nebo je to spíš takové přátelské setkání a vzájemné obohacování se?
3: Když jsem ho začal vymýšlet, tak to měl být soutěžní festival. Nicméně jsme se všichni shodli na tom, že v tomhle formátu, jak my to máme podané, se soutěžit vůbec nedá prostě. Tím, že to bylo tak různorodé a od každého žánru tam bylo něco, tak jsme nenašli nic společného, od čeho bychom se odrazili a kde bychom dokázali hodnotit, že tenhle film je lepší než ten druhý.
2: Kdy tedy První Klapka začíná?
3: První Klapka začíná 28.11. kolem 5. hodiny odpoledne.
2: Říká zakladatel filmového festivalu První Klapka a také jeho organizátor Tomáš Vojkovský z Frýdku Místku Romana Kubicová, Český rozhlas.
4: looking at the world through rose-colored glasses. Everything is rosy now. Looking at the world and everything that passes seems of rosy hues.

0: Klíč k místu, místo jako klíč.
1: Čarovný kraj za horizontem Českého ráje před vstupem do Krkonošského podhůří.
0: O pestré historii, tradicích a podivuhodných příbězích Lomnicka v cyklu Jany Davidové Kracíkové.
1: V sobotní víkendové příloze.
0: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Pavel Vranický u nás na Vltavě, finále symfonie číslo 2 a komorní filharmonie Pardubice.
1: Možná, že jste Vltavu poslouchali včera na večer, možná, že ne, ale stále ještě na našem webu najdete taky naše premiérové drama, které jsme nabídli. Je to drama Angela od Marka Ravenhilla a v hlavní roli se objevuje Daniela Kolářová. Ve své první autobiografické hře složil dramatik Mark Ravenhill poctu vlastní matce, která před smrtí bojovala s Alzheimerovou chorobou. Poslechněte si Vltava rozhlas CZ.

0: Trio Oscara Petersna nám hrálo skladbu Night Train, ale my se z té noční nálady vracíme zpátky k ránu. Teď máme 6 hodin 30 minut.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: V Praze dnes pokračuje soud v kauze Dozimetr. Druhým dnem u něj bude vypovídat pražský zastupitel Adam Scheinherr ze sdružení Praha sobě. Právě ten podal na jaře 2020 trestní oznámení, kterým vyšetřování údajně ovlivňovaných zakázek v pražském dopravním podniku začalo. Do konce týdne budou ještě vypovídat bývalý ministr spravedlnosti Pavel Němec a bývalý ředitel dopravního podniku Martin Dvořák. Za absolventy středních škol platí až do konce srpna zdravotní a sociální pojištění stát. Jejich příjem z brigád ale nesmí překročit finanční limit. U dohod o provedení práce je to 12 000 korun a u dohod o pracovní činnosti 4,5 tisíce korun měsíčně. Zdravotní pojištění si musí sami platit třeba ti, kteří po střední škole nepokračují na vysokou školu ani nenastoupí do zaměstnání. Papež Lev 14. dnes požehná věži Ježíše Krista v Bazilice svaté rodiny v Barceloně. Ta je nejvyšší kostelní věží na světě. Slavný svatostánek Sagrada Familia navštíví hlava katolické církve přesně 100 let od úmrtí katalánského architekta Antonia Gaudího. Do Barcelony se papež přesunul z Madridu. Dnes plánuje navštívit věznici nedaleko Barcelony a klášter Montserrat. Výstavu připomínající liberecké výstavní trhy můžou ode dneška navštívit lidé v Severočeském muzeu. Vznikla k 70. výročí od založení trhů. Lidé na ní uvidí produkty z 60. let minulého století, jako syntetické dámské oblečení, mixéry, fény, barný porcelán i výrobky ze skla. A čekejte, dnes převážně zataženo s občasným deštěm, hlavně na Moravě a ve Slezsku i trvalejším. V severozápadní polovině Čech se na řadě míst vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 14 až 19, v 1000 metrech na horách kolem 10. A více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: A pokračujeme ještě kulturními tipy nejenom pro dnešní den. Například v Pardubicích můžete stále ještě navštívit knižní veletrh, zámek plný knih s podtitulem Příběhy prostoru. Akce propojuje liter.

0: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vltava. Máme 7:07 a nabídli jsme se Zára Franka.
1: Mezinárodní divadelní festival Regiony. Ten letos nabídne na 30 místech v Hradci Králové přes 400 představení. Začíná už 19. června a tradičně potrhává dlouhých 8 dnů.
0: Na programu jsou činohra, alternativní nebo loutkové divadlo, tanec, novocirkusová představení a také program pro děti.
1: Ale to zdaleka není všechno, nebudou chybět ani koncerty nebo workshopy a také diskuse.
0: Podrobný program festivalu představili organizátoři včera a byla u toho i naše reportérka Adéla Kavříková.
2: Téma letošního festivalu je dialog, protože je velice důležitý pro vztahy mezi lidmi, pro politiku i pro rodiny.
3: Vysvětluje ředitelka spolupořádajícího Klicperova divadla Eva Mikulková. Jednou z nejvýraznějších produkcí, která s tématem dialogu pracuje, bude letos projekt Tohle město není pro starý, vycházející z autentických výpovědí seniorů a seniorek.
4: Staří lidé jsou tu prostě

0: s námi a rozhodně nejsou jenom nějakými pasivními objekty péče, ale jsou taky lidmi, kteří tu společnost chtějí spolu utvářet. Takže nás na tom zajímaly třeba i takové fenomény, které opravdu existují, jako například seniorský klimaaktivismus.
1: Popisuje režisér a dramaturg Vojtěch Bárta. Tuzemská divadelní scéna na festival přiveze mimo jiné premiéru autorské adaptace Orfeus a Euridika divadla na Cucky, představí se ale i divadlo Na zábradlí, Městská divadla pražská nebo Moravské divadlo Olomouc. Svá představení pochopitelně nabídne i domácí Klicperovo divadlo, popisuje jeho dramaturgyně Adéla Vondráková.
2: Vybrali jsme 3 inscenace, začínáme Siránem, hrajeme také kabaret Königrec a poslední večerní představení z našeho repertoáru je Portrét dámy.
1: A 3 svá představení uvede v rámci tradičního dračího víkendu i Hradecké divadlo Drak, doplňuje jeho ředitel Tomáš Jarkovský.
3: V sobotu bude Krabat, neděli to je Hračka a v pondělí dopoledne ještě hrajeme Školu Hron.
1: Mezinárodní sekci festivalu otevře katalánský soubor La Perla s inscenací Macbethova píseň. Zahraničních představení ale lidé podle Adély Vondrákové z Klicperova divadla uvidí mnohem více.
2: Je to vlastně jejich verze Shakespeareova Macbetha, také francouzská La Compagnie Babel a v neposlední řadě jsou to Negativy sněhu, což je zcela unikátní inscenace, která kombinuje divadlo, film, moderní technologie a je to mezinárodní koprodukce mezi slovenským, polským a německým divadlem.
1: Vidět víc než 400 nabízených představení za 8 dnů nejspíš nestihnou ani ti největší divadelní nadšenci. S plánováním nabitého programu jim ale letos nově pomůže speciální sekce na webu festivalu.
4: Můžou si uložit svůj program, bude jim to hlídat, jestli se dá stihnout, doběhnout mezi jednotlivými představeními, jaká je pěší trasa, kde jsou nejbližší kola nebo zastávky MHD.
1: Doplňuje mluvčí Klicperova divadla Martin Sedláček. Velkou část produkcí, hlavně těch pod širým nebem, nabídne festival zdarma. Z Hradce Králové, Adéla Kavříková, Český rozhlas. Je suis à cran.

0: Kamej Berto na vlnách Českého rozhlasu Vltava v 6 hodin a téměř 44 minut.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Letos si připomínáme 100 let od narození Arnošta Lustiga, jednoho z nejvýznamnějších českých spisovatelů 20. století. Na Vltavě právě proto dnes připomeneme jeho život, dílo i varovné poselství příběhů o holokaustu v našem večeru na téma.
0: Uslyšíte také mimořádný projekt Kantáta, tanec šílených, který propojí Lustigovy verše s hudbou Johanna Sebastiana Bacha. Tady je ukázka z pořadu.
3: Bylo už zdůrazněno mnohokrát, a někdy jistě velkými spisovateli, že při psaní není nic tak důležité jako pravda. Ani peníze, ani láska, jen pravda. Kdybych směl něco připojit, přidal bych, že možná nejblíž k pravdě má spravedlnost. Pravda ani spravedlnost neničí lásku nebo peníze. Ale nejsem si už tak jist, že to platí i obráceně. Spisovatelé jsou ve své většině lidé svědomí. Nejsou to spisovatelé, které lze obvinit z toho, že tolika lidem se svědomí jeví jako přežitek.
0: Večer na téma věnovaný životu a dílu spisovatele Arnošta Lustiga startuje u nás na Vltavě ve 20 hodin.
2: Čeká nás období dovolených, období prázdninových výletů a takové letní cesty se stávají leckdy metaforou vnitřní pouti, během které člověk objevuje svoje vlastní hory. Ale detaily nám o tom řekne za malou chvilku farářka Sandra Silná.

0: Která skladba zahájí koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu v Pražské katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha?
1: Hlasujte o nejlepší skladbu pro nové svatovické varhany.
0: Současní skladatelé Karel Martínek, Ivo Bartoš a Mikuláš Piňos v podání varhanice Jiřiny Dvořákové-Marešové.
1: Hlasovací formulář i poslech najdete na vltava.rozhlas.cz.
0: To vše do 17. června.

0: Johann Bernhard Bach, pátá část svity pro orchestr číslo 4 v Ranní mozaice ve středu 10. června.
1: A nás teď čeká takové malé zamyšlení nad tím, že před sebou samotnými neutečeme ani na letní dovolené. Sandra Silná.
2: Blíží se léto, pro mnohé čas dovolených cest a plánů. Těšíte se, až zamíříte k moři, do hor, na chalupu, do města, které ještě neznáte. Na změnu prostředí a pár dnů bez pracovních porad, e-mailů, domácích povinností, případně nekonečných seznamů úkolů. Třeba chcete tak trochu vypnout, vydechnout. Na chvíli se vzdálit tomu, co vás během roku zaměstnává. Taky se těším. I když léto dávno není tím slastným bezčasím, rámovaným pozdními snídaněmi na zahradě a večerní bouřkou po parném dni. Občas asi všichni potřebujeme opustit známé cesty a vydat se za něčím novým. Za odpočinkem, dobrodružstvím nebo poznáním. Jenže existuje jedna věc, kterou si sebou i tak vezeme vždycky. Sebe. Ať už se probudíme v hotelu u moře, v horské chatě nebo pod stanem, stále jsme to my. Se svými radostmi, starostmi, vzpomínkami, otázkami i nejistotami. Člověk odjede na vysněnou dovolenou a po několika dnech zjistí, že to, před čím chtěl utéct nebo odjet, sedí vedle něj na lehátku. Nebo s ním stoupá po horské stezce. Některé věci totiž nezůstávají doma. Neseme si je uvnitř, ať se vrtneme kamkoliv. Americká spisovatelka Briana Wiest napsala pozornostihodnou větu. Tou horou jste vy. Je to jednoduché sdělení, ve kterém se skrývá velká pravda. Často totiž věříme, že největší překážky leží někde venku. Že kdyby se změnily okolnosti, lidé kolem nás anebo podmínky našeho života, všechno by bylo jednodušší. Jenže mnohé hory stojí opravdu uvnitř nás. Celá pohoří. Neodpuštěné křivdy, pocity selhání, strach, nedůvěra, smutek po někom, kdo odešel, nebo třeba přesvědčení, že nejsme dost dobří. Právě tyto vnitřní krajiny bývají někdy náročnější než vnější horské hřebeny, na které se vydáváme. Jeden starý biblický příběh vypráví o ochrnutém člověku, kterého jeho přátelé nesou za Ježíšem. Chtějí mu dopomoct k uzdravení. Dům je ale plný lidí a není možné se dostat dovnitř. A tak udělají něco nečekaného. Vylezou na střechu, rozeberou ji a svého přítele spustí dolů. Je to téměř filmová scéna. Na tom příběhu mi nepřipadá nejzajímavější samotné uzdravení, ale něco jiného. Ten člověk leží bezmocně na nosítkách. Nemůže dál. Uvízl. Kolik podob může mít takové uvíznutí? Ať už viditelné nebo ne. Člověk chodí do práce, usmívá se, funguje. Ale uvnitř stojí na místě. Něco ho drží. Něco nad ním získalo příliš velkou moc. Zvykli jsme si mluvit o tom, co my sami ovládáme. Méně rádi, ale přemýšlíme o tom, co ovládá nás. Jenže právě tam začíná sebepoznání. Oblížení hor v nás. Možná nás ovládá strach z budoucnosti. Možná potřeba mít všechno pod kontrolou. Starý duchovní příběh naznačuje, že existuje cesta dál. Člověk není navždy odsouzen zůstat ležet na svých pomyslných nosítkách pod horou. Může vstát. Minulost se tím sice nevymaže, všechny problémy nezmizí. Ale objeví se síla, o které jsme dosud nevěděli. Třeba právě i k tomu mohou být dobré letní cesty. Nejen k útěku od každodennosti, ale k setkání se sebou samými. K zastavení, otázce, co si sebou nesu. K zamyšlení, co bych mohl či mohla konečně odložit. Když Briana Wiest píše o horách, připomíná, že překážky nejsou jen něco, co nám stojí v cestě. Jsou také příležitostí objevit vlastní sílu. Kdybych vám chtěla alespoň na dálku takto vyslovit přání pro letošní léto, bylo by jednoduché. Aby tím, co nás má ve své moci, nebyl strach, vztek ani rezignace. Ale aby to byla láska. Odpouštějící. Pomáhající. Láska, která se dokáže zastavit i u vlastních ran. Protože jsou to vždy naděje a právě láska, které mají zvláštní schopnost vracet člověku sílu postavit se na nohy a pokračovat v cestě, ať už do práce, na prázdniny, anebo prostě do života, kamkoliv.
1: Uzavírá své dnešní zamyšlení, které přinesla krátce před 7 hodinou farářka Sandra Silná.
0: Brněnské divadlo Huse na provázku uvádí inscenaci sestavenou z příběhů diváků. I o ní bude řeč ve zprávách v 7.

0: Osvěž svou mysl tváří v tvář literárním osobnostem. Festival Knižní lázně. Ambasadorky Dora Kaprálová, Vica Kerekeš a současný literární svět. Autorská čtení, rozhovory, stand-up, Zea živě, art café, diskuze a populární knižní trh. Festival malých nakladatelů, knihkupců a čtenářů. Knižní lázně od 18. do 21. června v Mariánských Lázních. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas Vltava.
1: Radioservis představuje
2: audioknihu Dory Kaprálové Mariborská hypnóza.
3: Maribor má své mouchy a tou největší je jejich nepřítomnost.
2: Autorské čtení z díla ověnčeného oceněním Kniha roku Magnesia Litera.
3: Nejsme jen jeden tvor. Kdybychom jim byli, byli bychom hrozně sami.
2: Mariborská hypnóza. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
4: Příjemné ráno, teď je 7 hodin.
5: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
6: Romská zmocněnkyně Lucie Fuková zůstává na úřadu vlády, získá i novou pravomoc. Po sestřelení amerického vrtulníku na sebe Spojené státy s Íránem znovu zaútočily. Divadlo Huse na provázku sestavilo inscenaci ze skutečných příběhů diváků. A čekejte převážně zataženo s občasným deštěm a nejvyšší teploty 14 až 19 stupňů Celsia. Vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny Lucie Fuková by měla i s malým týmem zůstat na úřadu vlády. Potvrdila to Českému rozhlasu. Původně se měla celá rada ze Strakovy akademie přesunout. Na ministerstvo práce a sociálních věcí ale nakonec zamíří pouze část zaměstnanců romské agendy. Podle zmocněnkyně je to výsledek průběžných diskuzí s vedením úřadu vlády. Jednat teď budou i s rezortem práce, dodává Fuková.
7: Jak bude vypadat komunikace, koordinace a vůbec nastavování té práce, která tu byla započata více jak 20 let, takže to jsou věci, které nás ještě jako čekají.
6: Fuková také získá novou pravomoc připomínkovat návrhy zákonů. Většina zástupců Romů v radě podle ní rezignovat nebude. Vláda o přesunu některých rad rozhodla v polovině května. Odboráři z úřadu vlády kvůli tomu v pátek stávkovali. Obávají se oslabení agend a kabinet to odmítá. Zemědělství a letošní sucho. To bylo jedno z témat dnešní schůzky prezidenta Petra Pavla s ministrem zemědělství Martinem Šebestiánem za SPD. Letošní jaro je zatím podle statistik nejsušším od začátku měření a zemědělci čelí poklesu úrody i tlaku na ceny komodit. Podle Šebestiána proto diskutovali s prezidentem i o tom, jak podpořit ty, na které sucho už teď dopadá nejvíc.
8: To, aby se ta situace vyhodnotila, tak na to je vlastně samozřejmě ještě čas. Uvidíme, jak se nám to propíše do té produkce, jaké budou ztráty, ať už z pohledu trvalých travních porostů, objemných krmiv, jednotlivých komodit a tak dále.
6: Armáda Spojených států v noci zaútočila na Írán v odvetě za sestřelení amerického vojenského vrtulníku. Podle prezidenta Trumpa sestřelili iránské revoluční gardy vrtulník Apache v oblasti Hormuzského průlivu. Írán na následné americké údery odpověděl ostřelováním amerických základen na Bahrajnu, v Jordánsku a v Kuvajtu.
9: Americká armáda uvedla, že cílem jejich útoků byly íránské radarové stanice a protivzdušná obrana v okolí Hormuzského průlivu. Mezi cíly íránské odvety pak byla i americká základna v Jordánsku, na které jsou umístěné stíhačky F-35. Armáda Spojených států nehlásí žádné větší škody. Dvoučlenou posádku v pondělí sestřeleného amerického vrtulníku zachránil námořní dron. Iránský ministr zahraničí Abbas Araghchi pohrozil Washingtonu, že armáda na každý americký útok odpoví. Znovu také vyzval americké vojáky k opuštění regionu. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Český rozhlas.
6: Brněnské divadlo Huse na provázku uvádí inscenaci sestavenou z příběhů diváků. Ti se divadelníkům v anketě svěřili se svými nejtěžšími životními chvílemi. Scénář hry Everybody Hurts vznikl z více než 130 přiznání. Ačkoliv odpovídali lidé od 9 do 90 let, některá témata jsou podle uměleckého šéfa Martina Sládečka společná pro všechny.
10: převládalo jednak množství žen, které odpovídaly, kluci sice pláčou, ale neradě o tom mluví. Potom taky situace, které se týkaly vztahových věcí, různých těžkostí v rodině. Pak tam samozřejmě byly různá úmrtí, nehody, neštěstí, zdravotní problémy, ale ukazuje se, že rodina je opravdu základ všeho.
6: Počasí. Bude převažovat zataženo s občasným deštěm, hlavně na Moravě a ve Slezsku i trvalejším. V severozápadní polovině Čech se na řadě míst vyskytnou přehánky a nejvyšší teploty 14 až 19 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách čekáme kolem 10. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Dobré ráno, v následujících minutách vám nabídneme příběhy odvahy, paměti i hledání vlastní identity. Vydáme se do severní Itálie za spisovatelkou Beatrice Salvioni, která ve svých románech propojuje osudy dospívajících hrdinek s temnými kapitolami druhé světové války. A tak si taky navíc připomeneme jednu z vůbec nejtragičtějších událostí českých dějin. Od vypálení Lidic právě dnes uplynulo 84 let. A z archivu Českého rozhlasu uslyšíme svědectví, která ani po desetiletích neztrácejí svou sílu. No a zaměříme se i na otázku, která rezonuje současnou společností. Co dnes znamená být mužem? Nová inscenace Stigma otevírá téma mužské identity, osamělosti, tlaku sociálních sítí a lákadel radikálních ideologií. A právě o tom bude za chviličku naše první setkání.
2: A co budeme hrát mezi 7 a 8? Třeba Alexandra Konstantinoviče Glazunova, za chviličku taky Milton Nascimento, ale teď Johann Nepomuk Huml. Třetí část klavírní sonáty číslo 1.
3: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Konstantín a Johann Nepomuk Huml v 7 hodin a 10 minut na Vltavě.
1: A teď jedna inscenace na velmi zajímavé téma. Co znamená být muž? Možné odpovědi nabízí Stigma, tedy inscenace, která v podání divadelního souboru Tantehors měla včera premiéru v pražském paláci Akropolis.
0: Tvůrčí tým Výzkum na inscenace vedla režisérka Miřenka Čechová a dramaturgyně Barbara Herz. Různé pohledy na současné mužství zastupuje trojice herců.
1: V inscenaci uvidíme Matěje Šímu, Sebastiána Vopěnku a Matěje Šumberu. A těsně před premiérou si je k mikrofonu přizvala i naše redaktorka Veronika Jošková-Štefanová.
2: Hlapám po dechu, třepou se mi ruce i nohy, ale moje tělo drží. Já zatnu a držím.
3: Matěj Šíma účinkuje v inscenaci a zároveň stojí i za hudbou k inscenaci Stigma. Co můžeme od hudební složky ve vašem podání očekávat?
4: Myslím si, že v hudební složce bude nějaký humor. Teď takovým trendem, dejme tomu v hudebním světě, že se hodně používá jako rapový, hip-hopový soundtrack. Je to trend, který mě docela živí poslední dobou. Produkuju rapové beaty pro různé rapery a rapové uskupení v alternativní rapové sféře československé, takže část té hudby jsou nějaké beaty. Rapové. Ale druhá část té hudby je zase naše živá hudba na pódiu, kdy s klukama hrajem, Seba hraje na bicí, Máša na basu, já na kytaru.
3: Jak se v té hudbě odráží téma samotné?
4: Když si člověk najde na Instagram a manosférický content, když na něho vyskočí, tak samozřejmě bude podmazán rapovou hudbou. Drillové, trapové beaty, hodně subbasů, je to prostě dobrá hudba do fitka, no. Tak to tak prostě jakoby je dobře, se u toho cvičí. Jako já sám chodím cvičit a pustím si buď hodně tvrdý trap, anebo metal, málo kdy si pustím jazz. Když se odosobíme od těch charakterů, který hrajem, ale když se bavím o nás jako performerech, tak jsou tam i momenty, kdy si jako spolu zahrajeme, zadžemujem a to je třeba pro nás podle mě jako ten moment, kdy se, nebo já osobně cítím nejvíc jako muž.
3: Vy už jste tady zmínil přes dívky vašich kolegů, se kterými budete na jevišti, Seba a Máša, Sebastián Vopěnka a Matěj Šumbere. Sebastiane, jak byste popsal sebe v inscenaci Stigma?
5: Já bych řekl, že moje postava, že ten kluk je hodně introvertní, je hodně uzavřený do svého světa. I dnešní doba mu umožňuje být takhle uzavřený, protože může strávit celý víkend za počítačem, může hrát hry, má spoustu útěků před tím reálným světem. Řekl bych, že mu to prostě v hlavě vytvoří trošku chaos a dělá mu potom problém komunikace a navázání vztahů s lidma, nějaký zdravý vztahy a i kvůli tomu se dostane do smyčky nějakého extrémního chování, protože hledá nějaký jednoduché řešení toho, jak s lidmi komunikovat, jak se cítit sebevědomně, jak se prezentovat.

0: My tady máme na stage postavený takový malý fitko. Já tam dělám různý schyby, máme tam činky, máme tam bench press, takže vlastně se člověk zapotí na jevišti.
1: Ráno, deep work, žádný dopamin junk. Přes den, build emitter, večer, reflektuju data. Žádný drama, jen feedback loop. Já nehraju na to přežít, já hraju na to vyhrát.
2: Matěj Šumbera, Matěj, co ze sebe jste mohl do inscenace vložit, protože je to i kolektivní dílo.
3: Já tam hraju postavu, kterou já si představuju jako takovou temnou verzi sama sebe. Takže ten proces byl jakoby hodně zajímavý v tom projít si svoji životní cestu a zjistit, kde byly ty odbočky, které jsem mohl udělat jinak, abych se dostal do té co nejvíc zlý verze sebe sama, ve který tam teď možná jsem.
2: Co vy považujete za zlé nebo zlo v kontextu mužství?
3: Tady konkrétně je to hodně nějaká touha pomoci a po kontrole.
4: Inscenaci Stigma se budeme ještě v Mozaice věnovat krátce po 9. hodině s režisérkou Miřenkou Čechovou a dramaturgyní Barbarou Herc.
5: Dnes máme 10. června a je to přesně 84 let od vypálení Lidic. V sobotu se v obci uskuteční pietní akce. Bude možné navštívit památník i muzeum a za okamžik si tuhle událost ještě připomeneme z archivu Českého rozhlasu.

0: Jáchymov 90. let, jeden lázeňský hotel a tajemství skrytá pod povrchem.
1: Co všechno odhalí zelenkavá záře uranového skla?
0: Uranova.
1: Román současné české autorky Lenky Elbe.
0: V premiérové čerbě na pokračování od 18. června vždy v 18:30 večer na Vltavě.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Zůstáváte s Vltavou a ranní mozaikou. Tohle byl Alexander Konstantinovič Glazunov v 7 hodin a 23 minut.
1: Před 84 lety, tedy 10. června roku 1942, nacisté vyhladili středočeskou obec Lidice. Měla to být odveta za atentát československých parašutistů na zastupujícího říšského protektora Heidricha.
0: Na základě falešného podezření s pomoci parašutistům nacisté zastřelili 173 lidických mužů, ženy deportovali do koncentračních táborů a většinu dětí zavraždili nebo odvlekli na poněmčení.
1: Tahle nacistická pomsta si vyžádala 340 obětí a obec byla srovnána se zemí.
2: Generál Heidrich oblíbil si naši zemi, byl naším přítelem. Těšili jsme se, že bude na český národ rád vzpomínat a jeho příslušníky podporovat. Osud však mínil jinak, když umožnil londýnským zločincům zavraždit zde u nás nejvýznamnějšího příslušníka říše.
3: Po atentátu na Heidricha se nacistická propaganda rozjela naplno a takhle vysílal protektorátní rozhlas. Začalo platit druhé stané právo, gestapo zatýkalo, popravovalo a 9. června vojáci obklíčili Lidice a vesnici uzavřeli. V archivu Českého rozhlasu zůstaly vzpomínky tehdy 18-leté Milady Cábové.
4: Přišli dva vojáci prostě, řekli, že jdou prohlížet dům a vzali to od sklepa až na půdu. Nic nenašli, pochopitelně, jo.
3: Lidice obklíčili vojáci Wehrmachtu, kteří podle historika Vojtěcha Kincla z Historického ústavu Akademie věd nevěděli, co je čeká.
5: Byli sezváni velitelem a ten jim naprosté tmě a za naprostého ticha oznámil, že tato vesnice z rozkazu vůdce má být srovnána se zemí a obyvatelé mají být potrestáni buď zastřelením, anebo odvezením deportací.
3: Po půlnoci 10. června začali vojáci vyvádět obyvatele z domů. Muže starší 15 let shromáždili v Horákově statku, kde postupně postříleli. V tu dobu už vojáci začali zapalovat i domy. Ráno pak do Lidic přijel osobně K.H. Frank. Lidickým matkám za několik dnů nacisté odebrali děti. Celý život si na to Milada Cábová pamatovala.
4: Dítě drželo, maminko, nedávej mě, já nechci od tebe. Do toho oni střelili na první strahu, štěkali tam psi, jo.
3: Na znamení solidarity se po celém světě přejmenovala řada vesnic a měst na Lidice. Krátce po osvobození bylo místo lidické tragédie pětně upraveno. Území původních Lidic je dnes národní kulturní památkou. Lubomír Smatana, Český rozhlas.

0: Lotus Blossom, lotosový kvítek, nám tady rozkvetl pod rukama Kennyho Dorhama. Dělal nám společnost v 7:30, dnes máme středu 10. června.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
2: Absolventi středních škol mají status studenta až do konce léta. Pokud ale podnikají nebo nenastoupí na vysokou školu nebo do zaměstnání, měli by si pohlídat, kdo za ně platí zdravotní pojištění. Pro ty, kteří se pustí do podnikání, platí, že si pojištění musí hradit sami. Stejně to mají absolventi, kteří ve studiu dál nepokračují, ale zároveň nejsou zaměstnaní. Knihovna Václava Havla má nové členy správní i dozorčí rady a je tak znovu usnášení schopná. Novým členem dozorčí rady se stal někdejší výkonný ředitel instituce Tomáš Šídlo. Do funkce ho ještě před svým odstoupením od projektu Knihovny Václava Havla jmenovala Dagmar Havlová. Portugalsko dnes slaví svůj nejvýznamnější státní svátek. Lidé po celé zemi si připomínají úmrtí básníka Luíše Vaše de Camoeše, autora renesančního básnického eposu Lusovci. Ten popisuje cestu Vasca da Gamy kolem afrických břehů do Indie a zpět. Na takzvaný Den Portugalska po celé zemi pořádají koncerty nebo ohňostroje. Na Černé Louce v Ostravě začala rekonstrukce někdejšího pavilonu G. Vznikne tam nová scéna Národního divadla Moravskoslezského. Multifunkční prostor bude fungovat jako divadlo pro 220 lidí a také jako divadelní zkušebna. Investice za celkem 410 milionů korun má být hotová v roce 2028. A čekejte dnes převážně zataženo s občasným deštěm, a hlavně na Moravě a ve Slezsku i trvalejším. V severozápadní polovině Čech se na řadě míst vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 14 až 19 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 10. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: A ještě typy z kultury, tématy, pomíjivosti, rozkladu a také smrti se teď zabývá nová výstava street artového umělce Matěje Olmera s názvem Zdechlina a najdete ji v Olomouckém centru pro současné umění.
2: V Lajktrově domě v Praze má premiéru inscenace Mapa ticha v podání divadla Pomezí.
1: Začíná mezinárodní folklorní festival SIO v Plzeň. Na festivalu se představí české i světové folklorní soubory a bude se hrát a tančit v centru města.
2: Výstavu prací malířky Natálie Pejchové můžete vidět v Karpuchy na galerii v Praze. Potrvá až do začátku srpna a zaměřuje se na současnou figurální malbu.
1: A v Českých Budějovicích začíná konference Československo v letech 1948 až 53. Nabídne několik desítek odborných příspěvků zaměřených na politické i společenské dějiny poválečného období.

0: Lorenzo Gaetano Cavattari a Freiburský barokní orchestr v části koncertu pro obligátní housle.
1: Dareba Aničema, to jsou názvy románů italské autorky Beatrice Salvioni, které si můžeme přečíst v českém překladu. Ten příběh se odehrává ve fašistické Itálii a vypráví o intenzivním vztahu dvou dívek, který hraničí s posedlostí.
0: Jaké významy nesou tituly obou knih v originále, tak nejenom na to se italské spisovatelky ptala redaktorka Šárka Jančíková.
2: Vaše romány nesou v názvech taková silná stigmatizující označení La malnata, dareba a la mala carne, ničema. A zatímco první termín odkazuje spíše k osudovosti a pověře, ten druhý je mnohem fyzičtější a společensky krutější. Jak se tahle ta proměna od špatně narozené ke zkaženému masu odráží v tom, jak vaše hrdinky v dospělosti vnímají sami sebe a své místo v té italské společnosti?
3: With these two novels and their titles.
4: Oběma romány a jejich názvy jsem chtěla vykreslit jakési zrcadlo pro své hlavní postavy. Protože La Malnata, v češtině vyšlo jako Dareba, odkazuje především na Madalenu, dívku, o které lidé v Monze říkají, že přináší smůlu. Slovo Malnata mě napadlo, protože moje babička říkávala Malnat, což je výraz z našeho lombardského dialektu v Itálii. V dialektu má přitom slovo malnát spíše veselý nádech. Není to nic tak hrozného. Označuje se tak trochu nezbedný kluk nebo holčička. A je to téměř familiární výraz. Matka vám tak může vynadat, když vyvedete nějakou lumpárnu. V literatuře

0: V nejširším smyslu však Malnáta nebo Malnáto nese velmi hlubokou hanbu. Dante použil slovo Malnáta pro duše v pekle. Je to tedy jako kletba, proti které se ale můžete vzbouřit.
1: Říkali jí Dareba a nikomu se nelíbila. Vyslovit její jméno nosilo smůlu. Byla to čarodějnice. Jedna z těch, co na člověka přivolají dech smrti. Měla v sobě ďábla a já jsem s ní nesměla mluvit.
0: Zatímco výraz Malakárne se v příběhu románu Ničema vztahuje k Francesce. Funguje to tedy jako zrcadlo obou postav. Malakárne je slovo, které Francesce v románu Ničema řekne její matka, když Francesca na začátku knihy uteče z domova. Je to skandální volba a matka jí proto vmete, že se z ní stala Malakárne. Toto slovo jsem objevila při rešerších ke knize. Jedna italská spisovatelka, Anna Carla Valeriano, si ho vybrala pro svou knihu o ženách v blázincích v období fašismu. Vybrala si ho proto, že pro ní tato kletba být Malakárne, tedy špatné maso, znamenala, že společnost rozhodla, že se do ní nehodíte. Jste mimo normu a je to jako kletba, kterou máte v kostech, v mase a dokonce i v krvi. Jak se z takové kletby můžete osvobodit? Jste to vy, je to vaše tělo. V té knize o blázincích a ženách v nich píše, že Malakárne jsou všechny ty ženy, které byly odsouzeny k životu v ústavech jenom proto, že byly jiné, anebo že se vzbouřily proti společenským normám. Oba tyto termíny pro mě představují rebelii, která je nutná k tomu, abychom těmto slovům dali nový význam, abychom si je nárokovali pro sebe. Nejsou kletbou, nejsou odsouzením, jsou skutečnou cestou ke svobodě.
2: To pouto mezi Francescou a Madalenou popisujete velmi smyslově, skrze vůni kůži, krev a fyzickou přítomnost. Bylo tady řečeno slovo posedlost. Čtenář má pocit, že jejich vztah překračuje nějakou definici běžného přátelství a směřuje k určité formě hluboké až osudové i tělesné fascinace. Chtěla jste čtenářům umožnit i nějakou queer interpretaci, nebo to vlastně není podstatné?
0: Od začátku pro mě bylo velmi důležité, aby jejich vztah nebyl vnímán jen jako přátelství, ale jako hluboká láska, která přesahuje definici kamarádství. Když máte dvě silné ženské postavy, jako například v knihách Eleny Ferrante, zdá se, že ten vztah vyrůstá z kořenů nějaké formy lásky. Už od jejich úplně prvního setkání, kdy jedna stála na mostě a druhá pod mostem s koleny plnými bláta a krve z nějakých vylomenin s ostatními dareby, už tehdy jsem věděla, že to je jako první setkání dvou zamilovaných, možná i milostný příběh.
1: Dareba byla dole u řeky Lambro s kluky. Lem sukně, kterou slunce a špína už zbavily barvy, měla srolovaný v pánském pásku utaženém v pase, bosýma nohama se pevně opírala do sluncem vyhřátých balvanů. Nohy jsou něco, co by dívka nikdy neměla ukazovat. Ty její byly holé a zbrázděné blátem, jímž měla zamazaná lýtka a stehna. Smála se a v rukou svírala rybu, která jí chtěla vyklouznout z prstů. A já je zhora sledovala, když jsme mířili na mši v 11, která byla podle mámy pro nobl lidi.
3: To byla ukázka z audioknihy Dareba. Oba romány Beatrice Salvioni si můžete přečíst v překladu Alice Flemrové a Pavly Přívozníkové.
4: A nesmí kromě literatury tady u nás na Vltavě krátce před osmou chybět ani poezie. Celý tento týden pro nás texty vybírá Vladimír Merta. A dnes můžeme slíbit, že přinese text Leonarda Cohena.

0: XX Sweet George Brown z alba The Standards z roku 2008, téměř 2 minuty po 7:45.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Teď tu máme jeden zajímavý nález. Archeologové objevili při záchranném průzkumu v trase budoucího severozápadního obchvatu Vysokého Mýta doklady opakovaného osídlení od pravěku až po novověk.
0: Našli sídlišní objekty, jámy, sloupové konstrukce, kulturní vrstvy i náznaky pohřebních situací.
2: Průzkum odkryl rozsáhlou vrstvu s vysokou koncentrací archeologického materiálu z doby halštatské. I takové informace nabízíme 2 minuty po 7:45.

0: Konstantin Dimitrescu v podání Miroslava Sekera a Eduarda Šístka na Vlnách Vltavy 10 minut před 8 ráno.
1: Až tu bude 10. hodina, tak pro vás máme na Vltavě připravenou vizitku a tentokrát bude patřit publicistovi, scénáristovi a také spolutvůrci knihy Hypernormal Pavlu Čejkovi.
0: Zaměříme se třeba na to, jak si zachovat vlastní úsudek, protože se Pavel Čejka dlouhodobě zabývá dopady umělé inteligence na společnost.
1: Ale teď trošku měníme téma. Poezie, která se proměnila v písně a oslovila miliony posluchačů po celém světě. Vladimír Merta dnes v básnění představí tvorbu kanadského básníka, písničkáře a romanopisce Leonarda Cohena.
2: Básnění.
3: Když tady byl poprvé Cohen v nepřejícném prostředí hokejové haly, seděl jsem za pánem s chlapečkem a zpíval jsem to s ním, přestože jsem se nikdy neučil jeho písně. Chlapeček se otočil na tatínka a říkal: tati, proč to ten pán tomu zpěvákovi tak kazí? To je prostě nejlepší a nejstručnější příklad toho, jak nás Cohen ovlivnil. Když odejde zpěvák jeho formátu, vyrojí se spousta komentářů uzavřeného díla. Cohen si napsal několik epitafů. Je těžké vybrat jen jeden z nich. Leonard Cohen, you want it darker? Chceš to mít temnější. Rozdáváš-li karty, já už ze hry vypad. Pokud umíš léčit, jsem tvůj těžký případ. Zdobí-li tě sláva, se mnou je spíš amen. Ty to chceš mít temnější? Sfoukněme ten plamen. S úctou budiš slaveno tvoje svaté jméno, pohaněné na kříži, blížními pošpiněno. Hoří tisíc svící, osud tvůj je skalen. Chceš mít všechno temnější? Zabijeme plamen. Hineny, hineny, jsem připraven, můj pane. V tom příběhu je milenec, zní ovšem stále stejně. Uspávanka trpícím zpívá se málo, zřejmě. Zapsaná je však v písmu, nikdy ji nezaspím. Chceš to mít temnější? Zabijme plamen. Vězni už jsou zarovnáni, popravčí četa si je hlídá. Já bojoval s jistými démony, většinou krotká střední třída. Možná i já jsem měl povolení vraždit a mrzačit. Byla bída. Hineny, hineny, jsem připraven, můj pane. S úctou budiš slaveno tvoje svaté jméno, pohaněné na kříži, blížními pošpiněno. Hoří tisíc svící, osud tvůj je skalen. Chceš mít všechno temnější? Zabijeme plamen. Rozdáváš-li karty, já už ze hry vypad. Pokud umíš léčit, jsem tvůj těžký případ. Zdobí-li tě sláva, se mnou je spíš amen. Ty to chceš mít temnější? Tak sfoukněme ten plamen. Hineny, hineny, jsem připraven, můj pane.
1: Vladimír Merta pro nás dnes tedy vybral text Leonarda Cohena. Mimochodem, pokud se chcete s Vladimírem Mertou setkat, tak máte tu nejbližší příležitost 19. června, a to konkrétně na zámku ve Valašském Meziříčí, kde chystá svůj koncert.
0: Teď už Karel Krautgartner s jazzovým orchestrem Československého rozhlasu v Praze. 31 stupňů ve stínu.

0: Dobré ráno, teď je 8 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Pražský zastupitel Adam Scheinherr z Praha sobě pokračuje u soudu svědeckou výpověď v kauze Dozimetr. V Albánii už 10 dnů protestují tisíce lidí proti záměru stavby luxusního rezortu v chráněné přírodní lokalitě. Dnes chtějí blokovat i dopravu. V Hradci Králové začíná festival Rock for People. Organizátoři očekávají 50 tisíc návštěvníků každý den. A čekejte převážně zataženo s občasným deštěm a nejvyšší teploty 14 až 19 stupňů Celsia. U obvodního soudu pro Prahu 9 bude druhým dnem vypovídat v kauze Dozimetr pražský zastupitel Adam Scheinherr z Prahy sobě. V případu jde o údajné ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku. Byl to právě Scheinherr, kdo před 6 lety na jaře 2020 podal trestní oznámení, kterým vyšetřování začalo. Včera soudce zajímalo například, jak Scheinherr policii kontaktoval.
3: Jednalo se o kapitána, nevím přesně, z NCOZ. Já jsem popsal to, co mi řekl pan Bornstein. Řekl jsem, že bych tohle chtěl podat oficiálně a domluvili jsme se přímo na podání trestního oznámení asi o týden později.
2: Trhejte lupinu mnoholistou, pomůžete přírodě. Tak vyzývají turisty ochránci přírody. Invazní květina s modrofialovými květy roste po celé republice a vytlačuje původní druhy. Dobrovolníci se na lupinu můžou vydat třeba do Moravského krasu.
4: S rýčem a v holinách dnes přišla pomáhat taky paní Hana.
5: Představovala jsem si, že to půjde s nás, ale naštěstí vedoucí této expedice odborně předvedli, jak se to rije, tak teď už netápu.
4: Vedoucí expedice, tedy Zdeněk Musil ze správy chráněné krajinné oblasti Moravský kras, vysvětluje, jak se k nám invazní lupina dostala.
6: Ze Severní Ameriky a Kanady byla sem dovežena za účelem okrasným, jak už to u invazních druhů často bývá.
4: S odstraňováním lupiny může pomáhat podle Musila kdokoliv. Fotky na trhané invazní rostliny můžou navíc lidé do 21. června posílat agentuře ochrany přírody a krajiny. Ty nejhezčí pak ochranáři odmění. Šimon Franc, Český rozhlas.
2: Albánie čeká den protestů proti vládě a jejímu zacházení s přírodním bohatstvím. Demonstrace proti plánu výstavby luxusního rezortu v chráněné oblasti na jihu země se v hlavním městě Tirana scházejí už 10 dnů. Na dnešek ale nevládní iniciativy slibují i blokádu silnic a hraničních přechodů.
7: Už po desáté několik tisíc demonstrantů před sídlem vlády a parlamentu v centru Tirany volalo zrušte ten záměr, nebo Rama a Berisha patří do vězení. Vyjadřovali tak nespokojenost s dnešním vedením země v čele s premiérem ze socialistické strany Edim Ramou i s bývalým prezidentem a premiérem z opozičních demokratů Salim Berishou. Rozbuškou protestu bylo oplocení pozemku, kde chtěla zahraniční firma stavět hotely v oblasti delty řeky Vjosa, která je vzácným habitatem plameňáků. K situaci, kterou v zemi kandidující na členství v Evropské unii sleduje i Brusel, premiér Rama uvedl, že žádný stavební projekt v chráněné oblasti nebyl pozastavený, protože nikdy žádný takový projekt ani neexistoval. Z Tirany Pavel Novák, Český rozhlas.
2: Na letišti v Hradci Králové dnes začíná festival Rock for People. Pětidenní akce letos láká na skupiny Gorillaz nebo Iron Maiden. Organizátoři očekávají, že do festivalového areálu dorazí denně 50 tisíc fanoušků.
8: Jedním z hlavních taháků 31. ročníku je vystoupení londýnské skupiny Gorillaz, kterou tvoří především čtyři virtuální animované postavičky. Tenhle multimediální projekt se do Česka vrátí po 9 letech. Tuzemskou premiéru pak bude mít v sobotu americká zpěvačka Halsey. Rock for People až do pozdního nedělního večera nabídne i vystoupení českých interpretů. Fanoušci se mohou těšit na Bena Kristová, skupinu Tata Boys nebo Šimona Opa. V pátek to pak bude i koncert Jiřího Pavlici s Hradišťanem. Jiří Štefel, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: Dnes převážně zataženo s občasným deštěm, hlavně na Moravě a ve Slezsku trvalejším. V severozápadní polovině Čech se na řadě míst vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 14 až 19 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 10. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Hudba, výtvarné umění a také příběhy, které ožívají na operním jevišti. Přesně tohle jsou témata pro naše následující minuty. My se podíváme na nové svatovícké varhany, jejich slavnostní inaugurace se totiž blíží a představíme vám další ze tří skladeb, které soutěží o tu čest a možnost zahájit koncert v katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha. Potom nahlédneme do Šternberského paláce, jedné z architektonických perel Pražského hradu. Tam se za historickými zdmi totiž ukrývají díla velikánů evropského malířství. No a vydáme se i do barokní Prahy, plné intrik, umění a nečekaných zvratů. Tam nás totiž zavede nová opera Jana Jiráska Divadlo světla, která bude mít premiéru na festivalu Smetanova Litomyšl. A o jejím vzniku si za okamžik budeme povídat přímo s autorem. Máme 6 minut po 8 hodině. Dobré ráno a příjemný start do nového dne přejeme za celý dnešní vysílací tým.
2: Za okamžik zaspívá Marta Tepfrová, potom si zahrajeme Francova Kupréna nebo Filipa Gláse. Teď Wolfgang Amadeus Mozart, Radek Baborák a Baborák Ensemble.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: koncertní kus pro lesní ruch a smyčce Wolfganga Amada Mozarta. Část zazněla v podání Baborák ansámblu.
1: A společně s naším mistrem zvuku Janem Mikuškem jsme tu krásný zvuk lesního rohu obdivovali. Ale teď budeme mluvit o opeře, konkrétně o opeře o muži, který rozsvítil barokní Prahu.
0: Tak tvůrci charakterizují Divadlo světla, nové dílo skladatele Jana Jiráska. V podání orchestru Muzika Florea a divadelního souboru Geislers Hof Komedianten bude mít inscenace dvě premiéry na festivalu Smetanova Litomyšla.
1: Tenhle příběh přinese diváky do Prahy v 18. století. Vypráví příběh muže, který rozsvítil první Šporkovo divadlo. Inscenace propojuje barokní estetiku se současným divadelním jazykem.
0: Jak v rozhovoru s reportérem Tomášem Pilátem Jan Jirásek říká, přestože se děj odehrává v baroku, barokní operu psát nechtěla.
2: Hudebně jsem se díval na barokní dobu pohledem člověka nebo pohledem skladatele první poloviny 21. století. Jsou tam samozřejmě nějaké barokní názvuky, drobné, spíš ilustrativní, ale ten koncept je založený na trošku jiné věci. Ten příběh se odehrává v barokní Praze, kde chlapec Slávek je sražen kočárem hraběte Šporka, je zmrzačen, ale hrabě Špork mu poskytne lékaře a posléze i domácí učitele, takže dostane velice kvalitní vzdělání. Když dospěje, tak hrabě Špork ho zaměstná ve svých divadlech. On jedno divadlo měl v Praze, na místě, kde je dnešní Hibernia, a druhé divadlo měl na Kuksu, kde mimochodem se odehrála také první barokní opera v Čechách. A tam on pracoval jako, dnes by se řeklo, nečesky light designer, čili mistr světel. A ten příběh je dělen z mého pohledu na dvě vrstvy zásadní. Ta první je ten životní příběh jeho a postav, jako je hrabě Špork a další. A ta druhá vrstva je čistě Slávkova, té hlavní postavy. Ta se odehrává v tom divadle, když on vstoupí do divadla a vlastně se rozsvítí ta světla, tak on je ve světě, který patří jenom jemu. A hudba vlastně vyjadřuje spolu se světlem ty jeho prožitky a nové zkušenosti.
3: Vy jste řekl, že jste se na ten příběh koukal pohledem hudebního skladatele 21. století. Light design i scénografie taky pocházejí z 21. století. V jak úzkém kontaktu jste byl se světelnými designéry například? Psal jste to hudbu třeba i po poradách s nimi?
2: Ne, já jsem to psal čistě na základě libreta a podle svých vlastních představ. A vždycky jsem říkal, teď vím, jak to nebude vypadat. Protože vždycky si představuji, jak ty postavy jednají, jak se tváří, vidím nebo si vizualizuji i muzikanty, jak hrajou, jak prožívají třeba napětí, uvolnění a různé emoce. Takže já jsem se světelným designem nespolupracoval, vlastně jsem konzultoval jenom s libretistkou a s režisérem Petrem Haškem.
3: Spolupracujete se souborem Muzika Florea, souborem takzvané poučené staré interpretace.
2: Ta spolupráce je vynikající. Marek Štrincl a vlastně všichni ty muzikanti jsou nesmírně nápomocní. Já bych vyzvedl Marka, protože Marek je zároveň dirigent. V našem představení hraje na čelo, ale přitom hudebně to představení řídí. Čili on je podepsán i pod nastudováním. Je to za prvé vynikající muzikant a za druhé je velmi zkušený. Umí pracovat se zpěváky, umí zasáhnout v momentě, když třeba zpěvák, řekněme, zabloudí, protože my pracujeme v divadle světla s herci. Máme pouze jednu profesionální operní zpěvačku. Ostatní jsou herci, kteří zpívají dobře, ale nejsou to operní zpěváci, nemají tu operní zkušenost, takže se může stát, že tam dojde k nějaké kolizi nebo k zabloudění nebo k něčemu takovému. A právě zkušený muzikant, dirigent a violončelista, jakým je Marek Štrincl, tak v tomto je nesmírně nápomocný.
3: Psal jste hudbu k opeře Divadlo světla s vědomím toho, že budou spívat zpívat herci, tedy nikoli vyučení operní zpěváci, a to jsou herci se souboru Geisler's Hof Komedianten.
2: Ano, to jsem samozřejmě věděl už od začátku a to bylo pro mě určitým způsobem závazné, že jsem věděl, že nemohu napsat cokoliv, co ten zpěvák, který je specialista operní, tak zaspívá bez problému, takže jsem se snažil i tu obtížnost tomu přizpůsobit. Nevždy se to podařilo. Některé ty věci, myslím si zejména rytmicky, byly pro herce trošku, nechci říct obtížné, ale nezvyklé. Ale Geisler's Hof Komedianten je skupina divadelní, velmi kreativní, velmi flexibilní. Takže v tomto problém nebyl. Měli jsme, co se týče hudby, dostatečný počet zkoušek, tak doufám, že se to projeví i při premiérách a dalších provedeních.
3: Část té vaší hudby je samplovaná, využíváte elektroniku. V jakých pasážích?
2: Já jsem chtěl odlišit ten svět barokní Prahy nebo barokního Kuksu s tím vnitřním světem Slávka, té hlavní postavy. Protože jakmile on vstoupí do divadla, tak ten čas se pro něj zastaví. Úplně zmrtví a je tam jenom taková ta hudební zvuková představivost a ta světla. A je to jenom on a hudba.
1: Smetanovu Litomyšl tedy čekají hned dvě premiérová provedení opery Divadlo světa skladatele Jana Jiráska a první to bude v neděli od 17 hodin a druhé provedení potom o den později.
0: Do českých kin se dostává oceňovaný slovenský film Co je ti holka. Jaký je? O tom si budeme za okamžik povídat s filmovou kritičkou Alicí Aaronovou.

0: Na Vlnách Vltavy dospívala Marta Tepfrová, 21 minut po 8 hodině.
1: 40-letá slovinská scénáristka a režisérka Urška Djukić natočila autorský debut. Je o dospívání, o sexuálním zrání a taky o hledání identity. O snímku nazvaném Co je ti holka se na loňském mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech mluvilo jako o slovinském sbormistrovi.
0: Je tohle srovnání na místě? Zeptáme se filmové kritičky Alice Aronové. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Alice, je to na místě? O čem vůbec příběh vypráví?
2: Tak já bych řekla, že jenom to prostředí sboru je podobné. Je to prostředí mládí, dospívání, zjitřených emocí. Ale tady příběh je trošičku jiný. My sledujeme hlavní hrdinku Lucí, takovou plachou 16-letou dívku, která vyrůstá pod velmi přísným dohledem své matky. Nesmí se líčit, rebelovat, prostě vše je jí zakázáno. A je právě těch 16 let. No a změnu, řekla bych, až nový pohled na svět, ji přinese katolický pěvecký sbor, kam právě nastoupí, i když podle mínění matky to má přispět k její další dobré a počestné výchově. A dívku čeká letní soustředění v malebných kulisách italského kláštera, takové to horké léto uprostřed přírody, kde jí do cesty vstoupí nejenom kamarádka ze sboru, živelná Anna Maria, ale i pohladný tmavooký restaurátor, dělník přítomný v klášteře. Takže Lucia začne objevovat dosud nepoznanou řeč vlastního těla, která je ale v přímém rozporu s církevní cudností, katolickou morálkou a i dívčí naivní čistotou víry.
0: V roli matky hlavní hrdinky se objevuje Natasha Burger, kterou známe i z Hřebejkových filmů. Jak se zdařila ta herecká sestava, jak dopadly herecké výkony?
2: Tak než ještě zhodnotím herecké výkony, tak bych jenom dodala, že pro režisérku Uršku Djukić vlastně šlo o velmi osobní téma, protože prý i ona sama v dospívání zažila pocity viny spojené s přirozenými instinkty. I když její rodina nebyla katolicky ortodoxní, tak přesto byla vychovávaná svou matkou v duchu tradičních katolických schémat, jak má vypadat, jak ona říká, hodná holka. Proto vlastně natočila ten příběh dívky, která vlastně objevuje svou řeč těla, zkoumá hranice intimity a nechává se vést svou sexuální energií, jak jsem říkala, hlavně v těch nádherných kulisách Itálie, olivových sadů, rozpučených květin, růží na půdě magického kláštera. Takže my vlastně sledujeme příběh sexuálního zrání dívky, která je vychovávána v rámci náboženských předsudků, no a vše je to právě podřízeno té herecké akci, takže my v hlavní roli, a já musím říct, opravdu obdivujeme nesmírně přirozenou mladinkou Jaru Sofii Ostan, která vlastně zvládá vyjádřit zpočátku ten pubertální chaos. My tam vidíme tu její vnitřní sílu, zároveň tu její divokost a vlastně i to duchovní procitnutí.
1: Snímek Co je ti holka získal taky na loňském Berlinále cenu kritiky a prý jde o nejočekávanější titul současné evropské autorské tvorby. Je to pravda?
2: Je to tak. A to, co vlastně na tom filmu vás hrozně baví, je ta formální stránka. Takže kromě těch, jak jsem říkala, přirozených hereckých výkonů, je tam mistrná práce s obrazem, zvukem, s hudbou dívčího sboru a debut Uršky Djukić může vlastně svou poetickou atmosférou a takovou tou lirikou přírody, intenzivní obrazotvorností připomenout filmy francouzské scenáristky a režisérky Céline Siamy. My jsme tady hodnotili její Portrét dívky v plamenech, Maminka. Takže mě vlastně bavil ten její výrazný vizuální styl, kde vlastně vidíme tu křesťanskou symboliku, která se prolíná i s tou fyzičností. A vlastně proč do kina kritika zahraniční řekla hrozně hezky o filmu, že je to, cituji, sexuálně nabitý a přitom hluboce dojemný příběh o dospívající touze v celé její hříšnosti i božskosti. Konec citace. Tam, co bych jenom ještě řekla, že film vstupuje do kin příští týden, ale už tento týden je k vidění, například v pražském kině Atlas. A hlavně před filmem je krátký animovaný snímek Kámen osudu, lirický animovaný muzik režisérky Julie Černé s úspěchem uvedený na řadě festivalů, včetně Berlinále. A tam vlastně zase sledujeme zpívající oživlý kámen, který opouští svůj domov a vydává se za svobodou. A vlastně to téma hledání identity, svobody, křehkosti, zrání, to vše vlastně napízí i výrazný slovensko-italský debut Co je ti holka.
0: Doporučuje Alice Aronová, která hodnotila snímek Co je ti holka. Děkujeme za návštěvu, mějte se hezky.
2: Krásný den, naslyšenou.

0: Alexandr Porfirievič Borodin, část smyčcového kvartetu číslo 2, necelou minutu po půl deváté.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Nejistota kolem letního kina u mostu Pavla Vonky v Pardubicích trvá i letos. Dlouholetý provozovatel totiž přestal podle města komunikovat a přitom má stále vypůjčený pozemek, na kterém promítání pořádal. Radnice mu navíc vypověděla smlouvu na pronájem stánků na občerstvení, protože dlužil na nájemném.
0: Píše se o tom taky na zpravodajském serveru i Rozhlas. Letní kino u mostu Pavla Vonky zatím nezveřejnilo program na letošní sezonu a ani město neví, jestli v něm budou filmy vůbec promítat.
2: Tak celý článek který najdete na zpravodajském serveru i Rozhlas. A když už je řeč o letním kině, tak léto tady u nás na Vltavě bude filmové. Budeme nahlížet na film ve všech jeho podobách. Nenechte si to ujít. Jsou 2 minuty po půl deváté.

0: působil nějakou dobu tedy v severním Nizozemí. Pozval si ho Rudolf II. Perlička v tom, že tady, co jsou namalovaní, tady ty jeleni, tak víte, kde on si je chodil studovat, a to je na tomto geniální spojení do jeleního příkopu. Takže ty jeleni, kteří pobíhali kdysi tady, ještě směrem tamhle jako za hraní zárnou je Lví dvůr. A zase, když se podíváte na ty šelmy, tak to jsou zase šelmy, které opravdu se chovaly v té, dneska je tam restaurace Lví dvůr, tak ty jsou odsamtať.
1: Expozicí Staří mistři 2 nás ve Štemberském paláci provází dočasně jmenovaná generální ředitelka Národní galerie Praha Olga Kotková, která je také šéfkou sbírky starého umění. Mluvíme spolu také trochu o historii tohoto paláce, kde už od počátku 19. století sídlila obrazárna Společnosti vlasteneckých přátel umění, přímý předchůdce dnešní Národní galerie Praha. A v prvním patře se nacházely sbírky Národního muzea. Nicméně v 19. století nešlo o tak prestižní adresu, i když je v přímém sousedství s Pražským hradem.
0: V 19. století to bylo takové čím dál tím víc opuštěnější místo, spojené s Habsburky, proti kterým vzrůstal odpor. Až to dopadlo teda tak, že se obrazárna rozhodla, že na krátkou dobu opustí prostory Pražského hradu a půjdou blíže Pražanům s vidinou, že dostanou nové skvělé prostory pro obrazárnu, pro dnešní Národní galerii. To se ovšem nijak nestalo, na ten okamžik se stále čeká, ale jednou přijde, ale dostala tenkrát obrazárna prostory v Rudolfínu. Když vznikla Československá republika, tak vlastně ty prostory Rudolfína, které byly stavěny, uspůsobeny vystavování výtvarných umění, si ta nová republika vztáhla pro sebe, že tam teda bude zázemí parlamentu. Ovšem té obrazárně i vlastně nově ustanovené moderní galerii ta republika velmi přála. A vlastně kupovaly se tedy za té první republiky ty skvělé obrazy, francouzská sbírka, El Greco se koupil, ale ty prostory správné stále chyběly. Až teda po válce, v roce 1947 se zase do Štemberského paláce vrátila Národní galerie a vlastně od té doby tady non-stop.
1: Ve Štemberském paláci najdete kromě děl starých mistrů také veřejně přístupnou knihovnu. Jde o nejlépe vybavenou knihovnu specializovanou na výtvarné umění.
2: Sloužíme především pracovníkům Národní galerie pro jejich odbornou a vědeckou práci, ale samozřejmě i veřejnosti. Může přijít kdokoliv.
0: Žádný průkaz nepotřebuje.
2: Nepotřebuje nic.
3: Takže tady vlastně taková studovna, kde si prezenčně může půjčit.
2: Takže může přijít kdokoliv, kdo má zájem a najde si buď publikace přímo v našem katalogu, který je i na internetu veřejně přístupný, anebo samozřejmě kolegyně, která má službu, vždycky pomůže. Co je důležitá součást naší akvizice, je výměna mezi knihovnami podobně zaměřenými, takže máme 150 asi výměnných partnerů v celém světě, což je opravdu významná akviziční činnost, protože získáváme opravdu jedinečné publikace.
1: Knihovnou nás provází její vedoucí Martina Horáková a upozorňuje na některé skvosty, které tu najdete.
2: Zajímavá součást fondu podařilo se nám získat 33 svazkový katalog rezoné díla Pabla Picassa.
0: To je jediný v zemi.
2: Řecko-francouzského, ano, jediný v zemi. Řecko-francouzského kunsthistorika Christiana Zervuse, který byl přítel právě Picassa a na tom díle spolu spolupracovali. Takže to je opravdu významná i teda dost cená akvizice.
3: Můžu se podívat?
2: Můžete, no, ono je to samozřejmě reprint z roku 78. Potom už to samozřejmě nevyšlo,
3: tak to vyšlo.
2: Všechny, jo. Všechny.
1: Součástí knihovny ve Štemberském paláci je také veliký archiv.
2: Není to teda jako profesionální depozitář, ale my samozřejmě těžíme z toho, že ta budova má opravdu historické klimatické výhody.
1: Dodává Martina Horáková. Olga Kotková nás vede ještě na zahradu, kterou také bez vstupenky můžete využít k relaxaci v centru Prahy. Hned při vstupu vás uvítají barevné rododendrony, které sázela vnučka prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, Anna Masaryková.
0: Ta tady pracovala vlastně i teda v době komunismu a v té souvislosti musím říci, že vůbec Národní galerie byla taková jako oáza, kde takové ty osoby pro režim nepohodlné, tak tady i díky teda osobnosti tehdejšího ředitele Jiřího Kotalíka, tak tady našli útočiště a vlastně tady mohli dělat odbornou práci.
1: Popisuje Olga Kotková. V dalším díle této série se podíváme naproti, tedy do Švarcemberského paláce.
4: A právě v něm se nachází archiv Národní

0: galerie. Celý seriál naší kolegyně reportérky Zuzany Filipkové o palácích Národní galerie v Praze najdete už teď na webu vltava.rozhlas.cz.
1: Už jste hlasovali na webu Vltavy, už jste vybrali skladbu, která zazní na úvod koncertu 19. června na Nových Varhanách v katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha v Praze. Do téhle soutěže se zapojilo téměř 5 desítek autorů a odborná porota vybrala 3 finalisty. Jednoho z nich si představíme za chvíli s naší redaktorkou Alenou Maršíkovou Michálkovou.

0: Diamanda Galás, bohyně pomsty a nejtemnější autorská zpěvačka.
1: Už od 80. let připomíná, že se má zpívat rekviem za oběti AIDS, že žijeme ve světě genocid, nevyslovených křivd, nepojmenovaných zločinů a záměny dobra se zlem.
0: Hodinový portrét Diamandy Galás v 7. nebi s Pavlem Klusákem.
1: Ve čtvrtek 11. června od 19 hodin na Vltavě.

0: Filip Glass, studiový orchestr a hudba z filmu Hodiny, konkrétně část The Kiss. 2:45.
1: Katedrála svatého Víta Václava a Vojtěcha v Praze má nové varhany. Jsou z dílny Gerharda Grenzinga. Český rozhlas a nadační fond Svatovítské varhany vypsali soutěž o skladbu napsanou přímo na míru tomuto nástroji. A František už to před chvílí zmínil, zapojilo se skoro 50 autorů.
0: Odborná porota vybrala 3 finalisty, Iva Bartoše, Karla Martinka a Mikuláše Piňose. Na webu Vltavy můžete stále hlasovat o skladbě, která zazní na koncertě 19. června v podání varhanice Jiřiny Marešové.
1: My už jsme v Mozaice slyšeli podrobnosti o skladbě Iva Bartoše. S námi ve studiu už je naše kolegyně Alena Maršíková Michálková a ta tentokrát představí svatovítskou fantazii Karla Martínka. Aleno, vítej u nás.
2: Dobré ráno.
0: Jak je na tom hlasování právě teď?
2: Tak podle posledních informací tak se zapojilo 2997 hlasujících, což je naprosto úžasné a všem, kteří hlasovali, tak děkuji. A aktuální pořadí skladeb tak je Ivo Bartoš, Karel Martínek a Mikuláš Piňos.
1: Tak se zastavíme právě u Karla Martínka. Jaká je jeho skladba?
2: Tak jak už ten název napovídá, je to fantazie, takže opět je to taková volná skladba, která má majestátní úvod, pak má střední část, kdy zaznívají nejrůznější barvy těch varhan a vrcholí to čakonou na jeden z motivů svatováclavského chorálu a vlastně tím celá ta skladba vygraduje.
0: Když je to svatovítská fantazie, jaké motivy z katedrály svatého Víta tam najdeme?
2: Já už jsem to trošku nakousla, je tam právě ten motiv ze svatováclavského chorálu, je to ze sloky, kdy zaznívají litanie ke všem svatým, takže je to ten nápěv svatý Víte, Kyrie eleison, takže to tam je vzaté jako jedno z těch témat. A druhé téma, tak Karel Martínek tak nalezl vlastně v notovém zápisu jméno varhanáře Grenzing. Takže tyto dva motivy tam zaznívají jako právě ta svatovítská fantazie.
1: Dívám se na náš web a vidím, že celá ta skladba má přibližně 13 minut. Můžete si ji samozřejmě přehrát, ale no, ty pro nás máš ale aspoň malou ukázku. Je to tak? Přinesla
2: si? Je to tak. Je mi velmi líto, že nemůže v našem vysílání v ranní mozaice ta skladba zaznít celá. Takže prosím, kdo můžete, tak si ji poslechněte na našem webu a já jsem vybrala právě tu závěrečnou část z této skladby.
0: Alena Maršíková, Michálková a informace o soutěži, kterou stále můžete podpořit na webu Vltavy. Děkujeme za návštěvu.
2: Není zač.

Co nás čeká po aktuálních zprávách, které tu budou hned za 7 minut? My si budeme pokládat otázku, co znamená být mužem. Tahle otázka totiž stála na počátku inscenace Stigma. Za chviličku za námi přijdou autorky, režisérka Miřenka Čechová a dramaturgyně Barbara Hertz.

0: Dobrý den, je 9 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Vedoucí úřadu vlády Tinde Barta navrhla setkání zaměstnanců úřadu s ministry práce, kultury, spravedlnosti a zdravotnictví. Odboráři kvůli přesunům agent pod jednotlivá ministerstva zůstávají ve stávkové pohotovosti. Experti na lidská práva, duševní zdraví nebo závislosti se obávají, že jejich služby nebudou pod ministerstvy kompletní a upozorňují, že oznámení o přesunech nebylo transparentní. Barta chce s úředníky vést dialog a do nových kanceláří by se měly přesunout 1. července. Druhý cizí jazyk na základních školách nebude povinný, ale povinně volitelný. Žáci si budou moci vybrat, jestli si ho zvolí anebo ne. Vyplývá to z dopisu, který zaslal ministr školství za ANO Robert Plaga ředitelům škol. Žáci by se taky podle něj nemuseli učit angličtinu od první třídy, chce nechat na školách, jak výuku na prvním stupni zařadí. Školy měly podle nových vzdělávacích programů učit od září 2027. Plaga ale harmonogram odložil o rok. Noční americké údery na Irán zasáhly systémy protivzdušné obrany, odpalovací stanice a radary u Hormuzského průlivu. Upřesnila to americká armáda s tím, že už dokončila útoky, které nazývá sebeobranou. Výbuchy podle iránských státních médií hlásily na jihu země, včetně přístavního města Sirík či ostrova Kešm. Nejnovější údery odůvodnil americký prezident Trump se střelením vrtulníku Apache. To ale Teherán popírá. V reakci na sérii amerických útoků oznámili iránské revoluční gardy vypálení dronů na americkou základnu v Bahrajnu. Iránský ministr zahraničí Abbas Araghchi také na sociální síti X napsal, že žádný americký úder nezůstane bez odezvy. Lidé si dnes připomínají 84 let od vyhlazení Lidic. Nacisté po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha srovnali obec se zemí. Zastřelili 173 mužů, většinu žen s dětmi převezli do koncentračních táborů. Lidické obyvatele připomene v pátek děkovný koncert na nádvoří muzea. Součástí programu bude taky rozsvícení svíček, které lidé zapálí na místech původních lidických domů. A čekejte převážně zataženo s občasným deštěm, hlavně na Moravě a ve Slezsku i trvalejší. V severozápadní polovině Čech se na řadě míst vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 14 až 19 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 10. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika. Dobrý den. Co to dnes znamená být mužem? Je to otázka, která může být zdánlivě jednoduchá, ale odpověď na ní je možná složitější než kdy dřív. A vlastně si říkám, mám ji pokládat já? Neměl by ji položit František? No nevím, mladí muži dnes vyrůstají ve světě plném protichůdných očekávání, sociálních sítí, taky tlaku na výkon i lákavých jednoduchých odpovědí na složité životní otázky. No a právě do tohoto prostoru vstupuje nová inscenace s názvem Stigma souboru Tante Horse. Včera měla premiéru v pražském paláci Akropolis. Je to divadlo, hudební dokument a je to zároveň společenská výpověď. O tom, jak vznikal několikaletý výzkum mužské identity a proč se část mladých mužů cítí ztracená a jak se takové téma převede na jeviště, o tom si budeme přímo tady ve studiu povídat za chviličku s režisérkou Miřenkou Čechovou a dramaturgyní Barbarou Hertz. A věřím, že to nebude zdaleka jenom rozhovor o mužích, ale vůbec o celé společnosti, ve které dnes žijeme.
1: Zpívat v této hodině bude třeba Frank Sinatra, zahrajeme si Johanna Sebastiana Bacha a taky uskupení Brágas. Tady je píseň Rybičky, nahrávka z roku 2018.
2: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Zůstáváte s Českým rozhlasem Vltava, je necelých 7 minut po 9 dopoledne.
1: Nevím, jestli jsi, Františku, někdy položil otázku, co to znamená být muž. Já jako žena jsem si ji nepoložila.
0: Co to znamená být muž?
1: No nic, pojďme od toho. Divadelní soubor Tante Horse uvádí novou inscenaci. Dal jí název Stigma, možná nejsem problém já. A věnuje se samotě, tlaku sociálních sítí, ale i svodům jednoduchých vysvětlení, které nakonec můžou vést k radikalizaci.
0: O novém projektu budeme mluvit s režisérkou Miřenkou Čechovou. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den.
0: A taky dramaturgyní Barbarou Herc. Dobré ráno i vám.
3: Dobré ráno.
1: My jsme to neviděli, protože premiéru inscenace měla včera, ale vy se v ní ptáte, jaké je dnes vyrůstat jako mladý muž. Co vás přivedlo k tomu, že jste se rozhodli otevřít právě tohle téma?
2: Tak já v mém souboru Tante Horse navazuju vlastně na linii dokumentárních děl, která zviditelňují určitá neviditelná nebo dosud držená pod povrchem témata. A tohle představení vzniklo vlastně díky Alici Koubové, filozofce, která přišla s výzkumem mezi mladými muži o jejich vlastně nejenom volebních preferencích, ale i určitých životních jistotách.
0: No, vy už jste to zmínila, že ta inscenace vznikla na základě výzkumu a rozhovorů, za kterým stojí teda Alice Koubová. Můžete ještě víc popsat, jak probíhal? S kým mluvili? S kým mluvila tedy?
2: Tak my jsme měli takovou první fázi tohoto projektu, ta vznikla minulý rok v rámci Evropského hlavního města České Budějovice, přímo jako v plenérová participativní věc s diváky. A z ní jsme se odrazili, nebo od ní jsme se odrazili právě k jevištnímu dílu, do kterého já jsem přizvala Barbaru Herc do role dramaturgině, která vedla následné také další výzkumné skupiny, bavila se se studenty gymnázií a zároveň jsme pracovali velmi úzce dokumentárním způsobem s našimi třemi mužskými protagonisty, kteří nám sdíleli jejich vlastní osobní problémy, které jako muži, mladí muži žijí.
1: Tak teď nevím, mám pocit, že když se mluví o krizi mužství, tak jsou to hlavně ženy, kdo se ozývají.
2: Tak ono to totiž není otázka pouze mužů. Já bych řekla, že to je otázka nás všech, protože často, když se mluví o mladých mužích, tak se o nich často mluví v nějaké velmi negativní konotaci. Mluví se právě o radikalizaci, mluví se o určitém násilí. A pokud oni se setkávají s tímto pohledem často a na druhé straně zase se mohou cítit určitým způsobem válcovaní právě feministickými tendencemi, tak ten muž, který stojí uprostřed, který prostě nepotřebuje nikoho dominovat, nikoho válcovat, o kterému jde o rovná práva, tak vlastně se stává jakoby neviditelný. A nám šlo o to zviditelnit právě tyto, řekněme, demokraticky smýšlející muže.
0: Barbaro, jaké stereotypy se vám v téhle souvislosti vybaví jako první, které si berete do té inscenace?
3: No, já vlastně nevím úplně, co vlastně říct k těm jako stereotypům. Mě spíš bych jako otevřela jakoby ty témata, jo? Protože ta inscenace není úplně postavená jako na tom, že teď vám tady jako předestřeme nějaké stereotypy a pak je budeme rozkládat, ale opravdu nás jako silně zajímalo, jako co ti jako mladí muži jako řeší a jak jako některé věci vnímají a dostávali jsme se tak to, co jsme jako očekávali, třeba ten jako logicky jako extrémní vliv těch sociálních sítí a tak to se samozřejmě jako potvrdilo a to nebylo žádný velký překvápko, ale vlastně věci, které už nás překvapily, takže třeba generace současných maturantů, jako nám vlastně všichni potvrdili, že třeba ta videa Andrew Tate jako měli fakt jako na denní bázi, že prostě toho měli totálně zaplavený feed a skutečně to na ně jako mělo veliký vliv. Oni tam vlastně velmi jako otevřeně jako třeba mluvili o tom, jaký cítějí tlak třeba jako na svoji tělesnost, což je třeba téma, který myslím, že se u mladých mužů tolik jako neotevírá, že skutečně i mladí muži, kteří jsou na prestižním gimplu, velmi intelektuální, totálně saturovaní, v podstatě jako z dobrých rodin, takže vlastně i tak vlastně cítějí jako extrémní míru třeba úzkosti z toho, že já nevím, jako to
1: to nenaplní očekávání.
3: Nenaplní očekávání, jako o tom tlaku, to je vlastně jako jedna z jako z témat, který tam jsou samozřejmě, ale i třeba to, že to, jak vypadám, pokud nebudu jako extrémně cvičit, tak jsem vlastně absolutně jako nemám šanci si najít holku. Jako tak. To třeba je věc, která pro mě byla překvapivá. A druhá potom, to třeba vlastně zaznívalo hrozně silně z té fokusní skupiny v Mostě, jak vlastně jako jsou teďka pod vlivem extrémní pravice, jak vlastně jako neskutečně až jako nacistický videa mi tam vysvětlovali jako i třeba různý typy jako gest nebo hashtagů, který vlastně, když jako potom nějaký ty videa mají, tak jako jak vlastně je to fakt extremistický obsah. A že tohle to jsou třeba věci, kteří ty dnešní kluci jako vidějí najednou jako na denní bázi, včetně prostě různých jako AI vlivů a opravdu jako až popírání holokaustu. Takže to není vlastně žádný jako téma, že si říkáme, že možná je to trochu problém, že to je prostě jako realita, s kterou teďka jsou ty mladí kluci masírovaní.
1: Zkuste už jenom velmi krátce. A ukazujete v té inscenaci i nějaké cesty, jak se s nejistotou, s tlakem a s tou digitální společností vyrovnat?
2: Tak vzhledem k tomu, že ta inscenace je taková komplexní, vlastně takové komplexní dílo, které v sobě kombinuje hodně hudby, rapu, takových dokumentárních, osobních, intimních vstupů mužů, ale zároveň je tam přítomná přímo Alice Koubová, filozofka, která tam vnáší ten, řekla bych právě ten filozofický rozměr nebo sociologický, tedy je tam i určitý typ přednášky, tak díky ní tam vlastně vchází také téma naděje. Naděje plnosti a toho, jak žít kvalitně a dobře život uvnitř polikrizí, které nás zmítají.
0: Říká Mřenka Čechová, která společně s Barbarou Hertz zůstává naším hostem. Za 2 minuty bude 9:45.

0: Joaquín Rodrigo a pražské kytarové kvarteto u nás na Vltavě ve středu 10. června.
1: Stigma, možná nejsem problém já, tohle je nová inscenace divadelního souboru Tante Horse, která měla včera v pražské Akropoli premiéru. Stále si povídáme s režisérkou Miřenkou Čechovou a dramaturgyní Barbarou Hertz. Vy tu inscenaci označujete jako postpunkový dokument pro tři mužské hlasy. Proč jste zvolili právě tuhle formu?
2: Tak já musím říct, že ta forma se nám trochu proměnila v průběhu představení, když jsme objevili schopnost nebo repový potenciál i dalších dvou performerů, jelikož jeden z nich je sám reper z jedné skupiny. Takže já bych řekla, že už víc než postpunkový, je to spíš takový repově dramatický kus, až takové repové oratorium pro vlastně čtyři hlasy, tři mužské a jeden ženský.
0: Na jevišti paláce Akropolis vyrostlo takové malé fit centrum, jak nám prozradila trojice protagonistů Matěj Šíma, Sebastian Vopinka a Matěj Šumbera už po 7. hodině v reportáži. Jak s tím prostorem pracujete?
2: Tak ten prostor je místem něco mezi takovou garáží, kde kluci mají kapelu, a právě takovým improvizovaným menším fitkem. Jsou tam takové tři klece, které jsou skutečně jako originální nebo původní nějaké fitness náčiní, které ovšem nám slouží jako takové tři uzavřené světy, pokojíčky, místa, kde se vlastně ti muži uzavírají do svých světů, do svých fyzických, ale i iluzorních světů, jimž dominují tři obrovské obrazovky, které znázorňují mobilní telefony. Takže tou dominantou té scény jsou vlastně tři telefony, na nichž my vidíme, co se tím mužům ukazuje běžně v těch feedech, co je ovlivňuje a jak moc jsou právě k ním připoutáni.
1: Ono se zdá, že mladí muži dostávají v současnosti protichůdné signály, to znamená, že mají být úspěšní, ale mají být zároveň citliví, mají být silní, ale neměli by být dominantní. Není vůbec někdy problém v tom, že vlastně nikdo neví, co se od takového mladého muže vůbec obecně může, co se od něj očekává?
3: No tak jako určitě, jo, a to myslím, že vlastně už je jako nějaký jako narrativ v tom veřejném prostoru, který tohle to jako pojmenovává, že samozřejmě ženy tím, že tady jako si prošly už poměrně dlouho jako několika vlnama feminismu, tak se vlastně snaží tu pozici co nejvíc pojmenovat a uchopit, ale jako pokud tu vlastně jako velmi dlouho se to bralo, že jako by mužům v tomhle smyslu není potřeba věnovat žádná pozornost, tak jako najednou to jako by vyvolává opravdu jako docela těžký otázky a potom vlastně jako je docela fajn jako občas říkat jako nahlas i to, že jako ten patriarchát není jako bavit se o patriarchátu a jeho problémech, že to není jako jenom jako to, že potřebujeme zvýhodňovat ženy, to je jako nesmysl, ale protože ten patriarchát je stejně nevýhodný, že jo, i pro ty muže, přesně pro muže, kteří jako chtějí být jenom aspoň trošku autentický a mít jako taky právo na to, aby jako se chovali tak, jak to sami cítí a potřebují.
0: Miřenka mluvila o tom, že ti muži stojící ve středu, ti demokraticky smýšlející, že vlastně nepřemýšlí nad tou mužskou identitou tolik jako ti, kteří jsou na té druhé straně spektra. Ukázal ten výzkum nebo vaše zkušenosti to, jestli muži mezi sebou řeší, že jejich pozice ve společnosti je jiná, vztah k ženám a tak podobně, nebo o tom tolik nemluví?
2: Tak já jsem mě se setkala s několika názory mužů, že často se dostávají do pozice, kde skutečně to zastat se veřejně ženy nebo říct něco už není v pořádku, může být jinými muži považováno za slabost. A ty dominantní nebo ty hierarchické tlaky jsou ve všech skupinách a jde o to, jestli budeme schopni my všichni vlastně si ustát tu naší pozici toho, že některé věci právě jsou nepřípustné a zdá se mi ženy a muži budeme schopni spojit dohromady a spolupracovat právě na tom, aby jsme se nemuseli dostávat do situací, kde bude docházet k těmto mocenským bojům.
1: Stigma mělo premiéru teprve včera. Já vím, že je možná brzo, ale když mluvíme o krizi mužství, nebylo by lákavé zpracovat ještě někdy příště krizi ženství? Nebo to není na místě?
2: Tak zpracovávat krize je na místě vždy. To ostatně i se snažím dělat, protože si myslím, že to umění to může zpracovávat ještě trošku jinak, nějak možná citlivěji, nebo řekněme dostávat se blíž k divákovi právě skrze nějaký emocionální prožitek. My máme v Tantehor celou sérii o neviditelných ženách, kde zviditelňujeme témata právě určité nespravedlnosti, nerovnosti. Zároveň se věnujeme i velmi okrajovým tématům, třeba umírání. Takže já doufám, že v tom budeme moci ještě nějakou dobu pokračovat.
0: Komu byste, Barbaro, doporučila to představení nejvíc? Rodičům, učitelům, mladým mužům, těm, kteří mají pocit, že se jich to téma netýká?
3: Tak já si myslím, že jedna z univerzálních lidských potřeb je být viděn a vůbec jako by mít pocit, že vám někdo věnuje pozornost a aspoň jako chvíli se zajímá o to, jak se cítíte. A vlastně jako dokumentární inscenace jako k tomu, který často jako s těma autentickými příběhy pracují, tak k tomu jakoby docela vybízej. Takže jako my si vlastně velmi přejeme, aby do Akropole jako na to chodili mladí lidi, aby na to chodili školy. Vlastně i pro školy chystáme jako speciální program vlastně od podzimu, kde vlastně na tom, protože i vlastně ta inscenace jako vychází nejenom z těch jako fokusek a nějakých rešerší, ale spolupracujeme na tom s Ligou otevřených mužů prostě a jakoby s tématy třeba jak zvládat vztek, pracovali jsme na tom jako se socioložkou a Doucoufal, konzultovali jsme to s Apolenou Rychlíkovou, vlastně s velkým množstvím lidí, kteří se opravdu jako těmhle tématama zabývají a vlastně proto jako budeme mít i velmi potom jako cílený doprovodný program třeba pro ty školy a zároveň vlastně naší jako vizí i potom ideálně udělat i některé představení, kde jako nejenom bude potom třeba následovat nějaká debata panelová, ale i třeba jako nějaký speciální workshopy, aby když na to půjdete jako rodiče se svými dětmi, aby to vlastně bylo možné potom ještě ten zážitek třeba v nějakém bezpečném prostoru jako dospracovat.
1: Inscenace Stigma, tedy nejnověji v pražské Akropoli. Teď už jenom poslední otázka na Miřenku, velmi krátce. Vy míříte na prestižní festival do francouzského Avignonu, kde uvedete svou inscenaci Antiwords Perpetuum Havel v režii Petra Boháče. Co to znamená taková příležitost vystoupit v Avignonu?
2: Tak pro nás je to skutečně opravdu neuvěřitelně prestižní věc, protože dostat se do Avignonu, to se nepodařilo českému divadlu x let. A vlastně poprvé se nám to podařilo minulý rok s jinou inscenací od Spitfire Company a díky tomu úspěchu nás pozvali znovu, což je velmi, velmi nezvyklé, že bychom opakovaně dostali možnost a navíc ještě tam právě v případě Petra uvést premiéru. Takže já myslím, že to je taková jako opravdu asi největší zatím meta, kterou jsme kdy mohli dosáhnout.
0: Miřenka Čechová, Barbara Hertz s námi ve studiu. Děkujeme, že jste přišli. Mějte se moc hezky.
2: Děkujeme moc.
3: Děkujeme.

0: Část braniborského koncertu číslo 3 Johanna Sebastiana Bacha a English Baroque Solists řídil John Eliot Gardiner.
1: Mozaika. Když je ovci zle, najde si léčivou bylinu. Když je zle člověku, tak si často pustí hudbu. Náhoda? Lukáš Hurník si to nemyslí. V dalším díle jeho seriálu Mistři pěvci, opeřenci a jiné zvířectvo nás přesvědčí, že mezi světem ovcí a hudby existuje víc překvapivých spojení. Mistři pěvci, opeřenci a jiné zvířectvo s Lukášem Hurníkem.
2: Hudební svět se ovečkami jen hemží. Tympánové paličky mají plstěné hlavice z ovčí vlny. Housle bývaly a už zase bývají potaženy strunami z ovčích střev. Jejich tón je slabší než v případě jiných materiálů, ale je čistší, bez šelestů. Soubory zabývající se historicky poučenou interpretací hrají barokní hudbu jen na ně.

To byla ukázka z Handlovy pastorální zpěvohry Acis a Galatea pod taktovkou guru autentické interpretace Johna Eliota Gardinera. Pastorále jsou skladby s pastýřskou tématikou a vznikly jich stovky, možná tisíce. No a co asi tak pasou ti zamilovaní pasáčci? Samozřejmě ovce. I Kristus nabádal své apoštoly, aby byli pastýři lidí. Kristus je vnímán současně jako pastýř i jako obětní beránek. Nejkrásnější sbor z Handlova Mesiáše nám připomíná, že jsme všichni zbloudili jako ovce. Každý z nás se vydal svou vlastní cestou. A Pán na synovu hlavu seslal nepravost nás všech.

každé zhudebněné katolické mši, i v těch Mozartových, prosíme Beránka Božího, který snímá hříchy světa, o smilování. Agnus Dei, quitolis peccata mundi, miserere nobis, dona nobis pacem. To jsou poslední slova mešního ordinária a díky nim nemá většina mší bouřlivé finále, ale vytrácejí se do ztracena.

Agrárně teologický dvojsmysl nacházíme v malebné české vánoční mši, jejímiž autory jsou buď Edmund Pascha, nebo Georgius Zrunek, nebo oba najednou. V části Benediktus je text vtipně zhudebněn tak, aby připomínal ovčí bečení.

Ovčí bečení je velmi diferenciované, aby jehňata dokázala rozpoznat ve stádu svou matku. Pokud je ovci zle, aktivně hledá bylinky, které jí mohou pomoci. Báby kořenářky ovce po staletí pozorovaly a učili se od nich. V Bachově slavné árii z lovecké kantáty se praví, že ovce se mohou v klidu pást, když mají dobrého pastýře. A to je míněno jak v duchovním, tak i zemědělském smyslu.

Nemohu si pomoct, ale kdykoliv přijedu do Německa, zcela zřetelně slyším, že tamní ovce nevyslovují BB, ale Käse. Bude to nejspíš dáno mými gastronomickými preferencemi, neboť záliba v sýrech u mě má až adiktologické rozměry. Kdysi jsem byl na cyklovýletu v Černé Hoře a dojeli jsme až k Bačovi, který nabízel

0: Ano, Mahler byl téměř horolezec, ale obraz panenské přírody nesl u něho vždy i duchovní panteickou symboliku. A navíc to byl vegetarián. Konzumaci masa, jehněčího zejména, chápal jako barbarské porušení harmonie mezi člověkem a boží přírodou. Richard Strauss byl naopak vyhlášený labužník. Říkal, že pohled na prostřený stůl je jeho největší inspirace. Pro Strause je horská pastvina krásným kusem přírody a ovce jsou prostě ovce. A mně je to sympatické.
1: Další díly pořadu Mistři pěvci opeřenci a jiné zvířectvo poslouchejte na webu Vltavy a v aplikaci Můj rozhlas.

0: Praha.
1: Dnes je vyhledávaným producentem a autorem hudby k filmům i seriálům.
0: Honza Ponocný o svém koncertování a legendárních spoluhráčích v Art Café s Tomášem Klementem 10. června po 17. hodině.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Tohle je oprávněný potlesk pro Franka Sinatru. Skladba Where On or When, jeden z nejslavnějších amerických standardů. Hudbu složil Richard Rodgers, text potom Lawrence Hart. Bylo to pro broadwayský muzikál Babes in Arms. A tuhle skladbu Frank Sinatra řadil mezi svoje nejoblíbenější. Taky ji během kariéry mnohokrát hrál i na koncertech. Teď nám zbývají 2 minuty do 9:45.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
0: A doslova za dveřmi už jsou letní prázdniny. Plánujeme cesty, balíme kufry, možná se těšíme i na nějakou změnu. Ať už ale vyrazíme kamkoliv, jednoho spolucestujícího máme vždycky sebou, tedy sami sebe. Nad tím, co si neseme uvnitř, se zamyslela i farářka církve Československé husitské Sandra Silná.
2: Blíží se léto, pro mnohé čas dovolených cest a plánů. Těšíte se, až zamíříte k moři, do hor, na chalupu, do města, které ještě neznáte. Na změnu prostředí a pár dnů bez pracovních porad, e-mailů, domácích povinností, případně nekonečných seznamů úkolů. Třeba chcete tak trochu vypnout, vydechnout. Na chvíli se vzdálit tomu, co vás během roku zaměstnává. Taky se těším. I když léto dávno není tím slastným bezčasím, rámovaným pozdními snídaněmi na zahradě a večerní bouřkou po parném dni. Občas asi všichni potřebujeme opustit známé cesty a vydat se za něčím novým. Za odpočinkem, dobrodružstvím nebo poznáním. Jenže existuje jedna věc, kterou si sebou i tak vezeme vždycky. Sebe. Ať už se probudíme v hotelu u moře, v horské chatě nebo pod stanem, stále jsme to my. Se svými radostmi, starostmi, vzpomínkami, otázkami i nejistotami. Člověk odjede na vysněnou dovolenou a po několika dnech zjistí, že to, před čím chtěl utéct nebo odjet, sedí vedle něj na lehátku nebo s ním stoupá po horské stezce. Některé věci totiž nezůstávají doma. Neseme si je uvnitř, ať se vrtneme kamkoliv. Americká spisovatelka Briana Wiest napsala pozornostihodnou větu. Tou horou jste vy. Je to jednoduché sdělení, ve kterém se skrývá velká pravda. Často totiž věříme, že největší překážky leží někde venku. Že kdyby se změnily okolnosti, lidé kolem nás anebo podmínky našeho života, všechno by bylo jednodušší. Jenže mnohé hory stojí opravdu uvnitř nás. Celá pohoří. Neodpuštěné křivdy, pocity selhání, strach, nedůvěra, smutek po někom, kdo odešel, nebo třeba přesvědčení, že nejsme dost dobří. Právě tyto vnitřní krajiny bývají někdy náročnější než vnější horské hřebeny, na které se vydáváme. Jeden starý biblický příběh vypráví o ochrnutém člověku, kterého jeho přátelé nesou za Ježíšem. Chtějí mu dopomoct k uzdravení. Dům je ale plný lidí a není možné se dostat dovnitř. A tak udělají něco nečekaného. Vylezou na střechu, rozeberou ji a svého přítele spustí dolů. Je to téměř filmová scéna. Na tom příběhu mi nepřipadá nejzajímavější samotné uzdravení, ale něco jiného. Ten člověk leží bezmocně na nosítkách. Nemůže dál. Uvízl. Kolik podob může mít takové uvíznutí? Ať už viditelné nebo ne. Člověk chodí do práce, usmívá se, funguje. Ale uvnitř stojí na místě. Něco ho drží. Něco nad ním získalo příliš velkou moc. Zvykli jsme si mluvit o tom, co my sami ovládáme. Méně rádi, ale přemýšlíme o tom, co ovládá nás. Jenže právě tam začíná sebepoznání. Obhlížení hor v nás. Možná nás ovládá strach z budoucnosti. Možná potřeba mít všechno pod kontrolou. Starý duchovní příběh naznačuje, že existuje cesta dál. Člověk není navždy odsouzen zůstat ležet na svých pomyslných nosítkách pod horou. Může vstát. Minulost se tím sice nevymaže, všechny problémy nezmizí. Ale objeví se síla, o které jsme dosud nevěděli. Třeba právě i k tomu mohou být dobré letní cesty. Nejen k útěku od každodennosti, ale k setkání se sebou samými. K zastavení, otázce, co si sebou nesu. K zamyšlení, co bych mohl či mohla konečně odložit. Když Briana Wiest píše o horách, připomíná, že překážky nejsou jen něco, co nám stojí v cestě. Jsou také příležitostí objevit vlastní sílu. Kdybych vám chtěla alespoň na dálku takto vyslovit přání pro letošní léto, bylo by jednoduché. Aby tím, co nás má ve své moci, nebyl strach, vztek ani rezignace. Ale aby to byla láska. Odpouštějící, pomáhající. Láska, která se dokáže zastavit i u vlastních ran. Protože jsou to vždy naděje a právě láska, které mají zvláštní schopnost vracet člověku sílu postavit se na nohy a pokračovat v cestě, ať už do práce, na prázdniny, anebo prostě do života, kamkoliv.
0: Tak to bylo zamyšlení farářky Sandry Silné, která připomněla, že skutečná změna nezačíná změnou okolností, ale odvahou podívat se do svého vlastního nitra.
3: Pomalu, ale jistě se blíží 10. Máme středu 10. června a zůstáváte s Českým rozhlasem Vltava.

0: Za chvilku se před námi otevře dnešní vizitka, která tentokrát bude patřit publicistovi, scénáristovi a spolutvůrci knihy Hypernormal Pavlu Čejkovi.
1: Dlouhodobě se zabývá dopady umělé inteligence na společnost, média i lidskou identitu.
0: A moderátorku Karolínu Koubovou bude zajímat třeba to, jak si zachovat vlastní úsudek, svobodu nebo schopnost kriticky myslet ve světě.
1: Poslouchejte po 10. A taky si nenechte ujít večer na téma od 20 hodin, protože letos je to 100 let od narození Arnošta Lustiga, jednoho z nejvýznamnějších českých spisovatelů 20. století.
0: Po 20. hodině tady u nás na Vltavě uslyšíte mimořádný projekt Kantáta Tanec šílených, který propojuje Lustigovy verše s hudbou Johanna Sebastiana Bacha.
1: Připomeneme život, dílo i varovné poselství příběhu o holokaustu. Večer na téma startuje ve 20 hodin.
0: Před námi 10. červnový den. Tak ať je pro vás úspěšný a klidný. Ze studia zdraví František Šedivý
1: a Nadežda Hávová.

0: Flor Lorentán, kanadský mistr ambientních hudebních ploch, záznamu koncertu z pražského paláce Akropolis.
1: Rozmáchlé orchestrální plochy i tep analogových syntezátorů.
0: Originální spojení soudobé klasiky, minimalismu i rockových aranží uchvátilo publikum letošního ročníku festivalu Spektakuláre.
1: Flor Lorentán v koncertu Bez hranic s Pavlem Zelinkou.
0: V neděli 14. června od 20 hodin na Vltavě.
2: Je přesně 10 hodin, dobré dopoledne.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
3: Interní vyšetřování kvůli úmrtí dvou novorozenců v porodnici litoměřické nemocnice odhalila drobná pochybení. Výsledky zveřejnila společnost Krajská zdravotní, která v Ústeckém kraji provozuje 6 zdravotnických zařízení. Na konci loňského roku resuscitovali lékaři 4 novorozence, 2 z toho zemřeli. Společnost postavila 2 lékaře mimo službu a zahájila vyšetřování. Vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny Lucie Fuková by i s menším týmem měla dál zůstat pod úřadem vlády. Českému rozhlasu také řekla, že získá novou pravomoc připomínkovat návrhy zákonů. Někteří zaměstnanci agendy se podle ní přesunou na Ministerstvo práce a sociálních věcí. Tam mají nakonec zamířit i protidrogoví experti, kteří přitom mají od července spadat pod rezort zdravotnictví. Podle jejich zástupkyně Pavly Chominové k tomu ale zatím nevědí podrobnosti a někteří z nich i proto zvažují odchod. Sněmovna reprezentantů Spojených států schválila návrh zákona, který poskytne Ministerstvu vnitřní bezpečnosti dodatečných 70 miliard dolarů. V přepočtu téměř 1,5 bilionu korun má mířit na imigrační politiku, kterou prosazuje prezident Donald Trump. Šéf Bílého domu teď ještě návrh musí podepsat. Opatření už před týdnem schválil Senát. Návrh počítá s 38 miliardami dolarů pro úřad pro imigraci a cla ICE a s 26 miliardami dolarů pro pohraniční stráž a dalšími 5 miliardami dolarů na nepředvídatelné náklady. Brněnské divadlo Husa na provázku uvádí inscenaci sestavenou z příběhů diváků. Ti se divadelníkům v anketě svěřili se svými nejtěžšími životními chvílemi. Scénář hry Everybody Hurts tak vznikne z více než 130 přiznání. A čekejte převážně zataženo s občasným deštěm, hlavně na Moravě a ve Slezsku i trvalejším. V severozápadní polovině Čech se na řadě míst vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 14 až 19, v 1000 metrech na horách bude kolem 10. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Vizitka.
1: Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. AI není ani spasitel, ani zabiják. Poskytuje nástroje, které zásadně proměňují práci, tvorbu i myšlení. A s tím se musíme vyrovnat, ať chceme nebo ne. Skutečné otázky, na které bychom měli hledat odpovědi, zní: jak se v tom prostředí zorientovat? Jak rozpoznat, kdy nám technologie slouží a kdy nás využívá? A jak si v tom všem uchovat suverenitu nad vlastním životem, vlastními daty a vlastním myšlením? Píše Pavel Čejka, spoluautor nové knihy Hypernormal, jak si zachovat suverenitu v éře umělé inteligence. Vítejte ve vizitce, dobrý den.
2: Dobrý den a děkuji moc krát za pozvání.
1: Pavel Čejka je producent a scénárista, knižní vydavatel a spolutvůrce platformy Smrtelník, která detabuizuje smrt a nesmrtelnost. Píše především o dopadu umělé inteligence na společnost a lidskou identitu. Studoval nová média a sociální vědy na Univerzitě Karlově. A spolu s AI strategem Alexandrem Brunou napsal, jak jsem už zmínila, esejistickou publikaci Hypernormal. Kniha pojmenovává stav, kdy umělá inteligence přestala být nástrojem, který občas použijeme, a stala se prostředím, ve kterém žijeme, pracujeme a komunikujeme, a ptá se, jak v něm zůstat suverénní. Já se přiznám, že jste mě hned v úvodu čtení dost znepokojili upozorněním, teď cituju: čtením tohoto produktu souhlasíte s tím, že váš hlas, tvář, zvyk, preference, poloha, tempo chůze, délka spánku, klid, jistota, způsob, jakým jste dosud přemýšleli o práci, o dětech, o budoucnosti a pocit, že víte, co se děje, jsou naším majetkem. Tím, že čtete tuto větu, souhlasíte. Podmínky se mohou kdykoliv změnit. Budete informováni. Co to má být? Proč jste začali knihu tímhle varováním?
2: To jsme nezačali úplně my, tam vlastně ta kniha i v úvodu je napsáno, že některé právě věci, tady ty proklamace, napsala přímo umělá inteligence.
1: A usnul to. Já to chápu, že to napsala umělá inteligence, ale dali jste to tam vy.
2: Dali jsme to tam my. My jsme vlastně chtěli nějakým způsobem, nebo my jsme vlastně chtěli nějakým způsobem právě upozornit na to, že tohleto je taková věc nebo takový upozornění, který běžně odklikáváme, vždycky si nainstalujeme nějakou aplikaci a v ní můžou být takovýhle věci skrytý, takže my jsme to tam dali samozřejmě jako určitý jako vtip, že vlastně spousta těch dat, ať už jako který třeba říkáme nebo píšeme, ale i třeba to, jak nás třeba aplikace trackujou, no tak se samozřejmě někam propisujou a my jsme někde dali v minulosti souhlas k tomu, že ty data můžou být nějakým způsobem použitý, takže tady jsme to dali jako takovou jako připomínku tohodle, nebo jak říkám, my jsme s umělou inteligencí tady řešili, jaký tady ten jako vtip tam jako dát a ona nám navrhla tady to sama.
1: Aha. Dobře, nakolik tedy Hypernormal, a vy to tam také tematizujete, jste psali vy s kolegou Brunou a nakolik s AI?
2: Tak samozřejmě jako to jádro té knížky jsme napsali jako lidi. Psali jsme to 18 měsíců, ale umělou inteligenci jsme používali jako pomocníka. To už je dneska, můžeme říct, jako běžná záležitost v médiích. I jako, myslíme si, že jako i při psaní už to jakoby může být běžná záležitost, protože
1: promiňte, že se tady takhle hlásím, ale mě to, když říkáte, my jsme napsali to jádro. Teď co je toto jádro? Aha. A co je to, kdy AI používáme jako pomocníka? Teď tady zrovna nám to aktualizovala tedy Olga Tokarčuková, debata okolo toho, že ona tedy využívá ovšem pouze pro tu rešeršní práci umělé inteligence.
2: Vlastně ono to je i trošku vizuálně patrné v té knize, že ty stránky, které jsou klasicky bílé s černým písmem, no tak to jsme napsali my, a ty stránky, které jsou černé s bílým písmem, to znamená mají podkladovou černou barvu, no tak to vlastně vygenerovala umělá inteligence. Výjimku pak tvoří jedna celá část, kde je taková povídka z budoucnosti, kterou jsme nechali schválně napsat umělou inteligenci od začátku do konce na základě těch témat, o kterých se vlastně v té knížce jako bavíme. Ale abych se vrátil zpátky k té otázce, my jsme samozřejmě tu umělou inteligenci používali jako nástroj při psaní, především jako pomocníka pro rešerše, protože ta knížka má přes 500 zdrojů a právě určitý právě práce s těma pro práci se zdroji je vlastně umělá inteligence naprosto skvělý jako pomocník. Stejně tak i pro nějaký jako rozlišování, systematizování, jako vlastně nějakým způsobem jako třídění těch zdrojů a podobně, tak taky. A pak samozřejmě v té knížce jsou i nějaké obrázky nebo vizualizace a ty náš grafik Jirka Macku dělal v modelu Midjourney. My jsme samozřejmě to takhle mu zadali jako záměrně, protože jsme samozřejmě chtěli, aby ta knížka právě nejenom, že popisuje tu umělou inteligenci, ale aby sama i byla takovým kvazi produktem jako člověka a umělé inteligence, můžeme říct, jako i na první pohled. Mm.
1: Říkali jste, že jste to psali 18 měsíců, tak je také zásadní, že vy nabízíte perspektivu nikoliv AI vývojářů, ale lidí, kteří s umělou inteligencí a v prostředí takovém, jaké už je tady teď nastaveno a vygenerováno, musí žít. Takže co by bylo optimální, jak by měl čtenář tu knihu číst? Říkáte, je to vlastně zároveň kvazi produkt, mm-hmm. tedy umělé inteligence a lidské inteligence.
2: Jo, tady ta pozice, my jsme o ní, můžeme říct, jako chvilku jako diskutovali, jako z jaký pozice to jako máme psát. A vlastně nakonec jsme zvolili tuto naprosto vlastně autentickou pozici jako lidí z Čech, kde vlastně můžeme říct, že ten Česká republika není jako na žádný, není vlastně nějaký, můžeme říct, jako globální technologický hub, který by...
1: Není to úplně Silicon Valley.
2: Tak. A,
1: zatím.
2: A vlastně zároveň jsme to psali i z naší jako pozice těch, kdo vlastně se k té umělé inteligenci už dostali spíš jako ty uživatele. Já jsem třeba v době svých studií, tak jsme to jako spíš probírali třeba nějakým způsobem teoreticky, ale nikdy jsem si to nedokázal představit. Třeba bavili jsme se už třeba o automatizované žurnalistice, o tom, že se může, že už existují nějaký startupy kdysi třeba před 15 lety, který se snaží o to, aby se co nejrychleji třeba propisovali sportovní výsledky vlastně do médií, aby stroje pomáhaly k tomu, aby jsme ty informace my jako normální konzumenti dostávali co nejrychleji, ale nikdy jsem si to samozřejmě nedokázal představit a dá se říct, že až s tím, jak vlastně byl uvolněný chatbot ChatGPT 3.5 v roce 2022, tak vlastně jsme si to globálně mohli všichni najednou jako osahat. Takže my na to koukáme trošičku tady z té perspektivy, ale zároveň vlastně můj kolega Bruna se víc právě zabývá automatizací procesů ve firmách, právě aplikací umělé inteligence, lokálníma modelama a takhle. Takže dá se říct, že ten jeho pohled je víc technický. Já jsem spíš právě tomu dával nějaký ty historický kontexty, trošku té filozofie a nějakého propojení se sociálníma vědama.
1: A když jsem to, promiňte, ptala, tedy co by bylo optimálním výsledkem po přečtení té knihy, tak měli bychom tedy vědět třeba trochu odpověď na to, jak si v tom prostředí AI zachovat suverenitu. O tom je ta kniha. Tak jak to udělat? S čím počítat?
2: A tak na to asi nemám takhle úplně rychlou odpověď. To právě je dobrý se právě seznámit trošku s tím větším, můžeme říct, jako kontextem. Ale samozřejmě, že tohle to byla ta věc, která nás zajímala, jak vlastně s tím, když my jsme, můžeme říct, v zápřahu nějakého globálního vývoje a globální vlastně penetrace umělé inteligence do našich životů, tak jak s tím vlastně my jako normální lidi jako můžeme naložit. A myslíme si, že tu odpověď jako samozřejmě tam nabízíme a je to samozřejmě o tom, že jako když to řeknu úplně asi takovou tu jako základní věc, tak samozřejmě je to o tom se té umělé inteligenci nebránit, samozřejmě se s ní spíš seznámit, aby jsme věděli, jakoby teda, co to přesně je, jak vlastně se v tom našem prostředí třeba projevuje, kam všude jako zasahuje a i třeba, co my, když jakoby si myslíme, když děláme nějakou, můžeme říct, nevinnou konverzaci s chatbotem, no tak co to v reálu znamená, že třeba o sobě sdělujeme nějaký osobní data, které se ukládají na nějakých serverech tisíce kilometrů vzdálených a ke kterým už třeba se žádným způsobem jakoby nedostaneme. A že třeba to jsou data naše osobní, třeba zdravotní, které bychom nikde jinde vlastně nikomu třeba ještě v tu chvíli nechtěli říct. Jo, takže vlastně jsou tam popsány přesně tady ty věci. A můžeme říct nějaký základní jako uvědomění toho, v jakém prostředí to vlastně žijeme a co vlastně můžeme nějakým způsobem, jak se k tomu jako postavit.
1: To nabízí kniha Hypernormal, jak se zachovat suverenitu v éře umělé inteligence. Jejím spoluautorem je Pavel Čejka, který je dnes s námi ve vizitce, jako takový vybral hudbu a předpokládám, že ta také souvisí s umělou inteligencí. Jako první si zahrajeme Aestum Hypernormal 01, takže to je přímá souvislost s knihou.
2: Ano, je to přímá souvislost s knihou. My jsme vlastně k té knize nechali udělat i takový soundtrack právě. Jsme si říkali kvůli tomu, když třeba potom máme nějaké přednášky, workshopy nebo rozhovory, aby jsme tam mohli hrát jako něco k tomu. Ta Aestum je takový anonymní ambientní projekt, který vydává na japonském labelu Mizuha, je ale z Čech. A vlastně to zadání, které jsme dali, bylo právě samozřejmě, ať ta hudba zní trošičku jako strojově, ať tam cítíme trošičku jakoby ty servery, tu technologii, ale zároveň i nějakou lidskost.

0: Hypernormál 01 Estum doznělo ve vizitce a máme tuto skladbu od Pavla Čejky, producenta, scénáristy, spisovatele, spoluautora nové knihy Hypernormál, jak si zachovat suverenitu v éře umělé inteligence. Tak třeba právě na tomhle tracku řekněte mi, kolik tam tedy bylo lidské tvorby a kolik AI?
1: Co my víme, tak to je samozřejmě nějaký výrobní tajemství toho projektu, tak některé zvuky jsou generované pomocí umělé inteligence, právě že to oni k tomu přistoupili tak, že to chtěli jako zkusit, ale samozřejmě ten jinak se s tím pracovalo klasicky jako studio je, to znamená, že se to jako pak natočilo, nebo vlastně můžeme říct, že ty stopy z toho se použily klasicky ve studiu, jakože se to vyskládalo a udělal se z toho jakoby ten track. Mm-hmm.
0: Pavel Čejka, mluvíme o knize Hypernormál, já jenom připomenu e-mailovou adresu vizitka@rozhlas.cz, pište cokoliv, co vás zajímá, třeba o tvorbě, o umělé inteligenci a tak dále. Budeme rádi za vaše podněty. Ale řekněte mi právě i co by kreativec, pane Čejko, tak jak vnímáte vlastně tvorbu a umělou inteligenci? Nestojí umělecké dílo, ať už jde o hudbu, výtvarné umění, cokoliv, literaturu, na jaké fantazii, představě, imaginaci a tu AI nikdy mít nebude. Prostě bude mít takovou, jakou načerpá od lidí. A zároveň je tady přece zatím ten velký tvůrčí proces, kdy se ten daný umělec s ním dost často tak trápí a tak. A ten tomu dodává asi potom nějakou uměleckou hodnotu. Může tohoto někdy umělá inteligence dosáhnout a mluvíme tedy potom o nějakém uměleckém díle v souvislosti s AI? Nebo s něčím, co vytvořilo AI?
1: Já si myslím, že my nemůžeme úplně to takhle vlastně všechno zabalit jako do jedné otázky, protože když se bavíme o obsahu nebo o nějaký tvorbě, tak vlastně ona má několik úrovní. Když se třeba můžeme třeba začít u sociálních sítí a tam samozřejmě v dnešní době už ta tvorba pomocí AI probíhá naplno a dokonce nějaká predikce, kterou zmiňujeme i v knize, že do roku 2030 má být přes 90% obsahu na sociálních sítích tvořeno pomocí umělé inteligence. Dneska už je tam vlastně toho hromada.
0: Či to je obsah? A ano, já se ptám, jestli to je tvorba, či dokonce umění.
1: Někdo to ale může vydávat, někdo třeba to vydává za svoje umění nebo za svoji obživu, třeba nějaký, můžeme říct, virtuální influenceři. Ale když se dostaneme vlastně k té tvorbě, můžeme říct jako vyšší, můžeme říct třeba film nebo třeba nějaký vizuální umělecký dílo, tak třeba když vezmu tu kategorii filmu, tak tam samozřejmě ty modely postoupily poměrně daleko, že už dneska je běžný, že vygenerujete pěkný krátký film, který často bývá k nerozeznání od hraného filmu. Probíhají festivaly filmů umělé inteligence, mimochodem jeden probíhá i v Praze, jmenuje se CIFF. A tyhle ty festivaly vlastně prezentují tady ty díla, vlastně mají i ve svých osnovách, že má být určitý procento vlastně právě vytvořenou umělou inteligencí, ať jde o vizuál nebo zvuk a opravdu ta umělecká hodnota je vysoká, můžeme říct jako.
0: No a ten lidský týče, aspekt, mi řekněte, nechybí tam skutečně, není to přece jen, i když třeba to je po té technické stránce nebo dokonalé, tak...
1: Samozřejmě my to musíme brát vždycky tak, že tím zadavatelem nebo tím, kdo je tím hlavním tvůrcem nebo ten, kdo zadá kdo vlastně to vygeneruje pomocí těch nástrojů, tak je samozřejmě člověk. A tady je asi, tohle je asi důležitá věc, že je důležitý vlastně zachovávat právě tu lidskou suverenitu v tom, že k té umělé inteligenci má stále spíš jako přistupovat jako ke stroji. A to samozřejmě bude čím dál těžší.
0: Já, když si to představím nějak tak konkrétně, tak vy třeba jste taky scénárista, tak když budete psát scénář pomocí AI a všichni tedy, nebo už se tak jako ví, že čím kvalitnější ten prompt, to zadání, tím je potom lepší ten výsledek. Tak mi ale přijde, že kolikrát jako je tak náročné a mnohem náročnější opravdu vymyslet a napromptovat AI, že možná si jako napsat sám scénář vyjde rychleji a lépe.
1: No, jako už, jako když si to připravíte dopředu, tak je to potom rychlejší. Vy už dneska samozřejmě si můžete na to udělat i svýho agenta.
0: AI agenta,
1: který vlastně to bude vlastně nějakým způsobem už vám vyrábět i bez vaší, můžeme říct, jako přítomnosti, že mu budete jenom zadávat na dálku nějaký vzkazy. Samozřejmě vždycky důležitý pro ty věci jsou ty data, to znamená, jako jaký data používáte. Takže když asi píšete scénář bez použití jako dat, s tím, že ono to někde bere z webu, jako, nebo tak, tak to asi nebude tak kvalitní, jako když třeba k tomu dáte i nějaký rešerše nebo nějaký podkladový samozřejmě jako zdroje. Ale jak říkám, jako ten vždycky je ta kvalita dat a ten lidský záměr, bych řekl, že je stále jako důležitý. Byť pro určitý druh obsahu, jak už jsem třeba zmínil, ty sociální sítě, už tam spíš rozhoduje třeba rychlost a nějaká zaujetí, nějaká interakce a to, jak je to vlastně líbivý třeba.
0: Protože jsme ve vizitce na Vltavě, tak se prostě orientuju hodně právě na tu oblast umění a vrtá mi v hlavě. Rozumím tomu, že určitý obsah se dá úplně jednoduše a rychleji vytvořit AI, ale proč bychom měli vůbec jako vytvářet nebo snažit se vytvářet umění prostřednictvím umělé inteligence? Protože přece to umění zase taky stojí na nějakých emocích. To AI nemá. Zase to musí někde jako si přetavit do těch číselných řad nebo nějakých vzorců. Jenom jako ta motivace vlastně. Samo AI nikdy nebude chtít něco vytvořit. To chce člověk, že jo?
1: Rozumím. Asi té otázce rozumím, jak to myslíte. Vrátil bych se možná trošku do minulosti. Zhruba před 10 lety, možná dřív, bylo ve vizuálním umění poměrně rozšířený s tím, jak právě začínali prosakovat první difuzní modely. Difuzní model, to jsou ty modely, které nám tvoří ty obrázky, třeba Midjourney v dnešní době jako a tak dále, to z aplikace Midjourney. Tak vlastně spousta umělců s tím vlastně experimentovalo a bylo to normálně vystavené ve velkých jako síních. Tudíž my můžeme říct samozřejmě jako z historického hlediska, že vždycky v umění existovalo to, že ty umělci používali nějaký vyspělý technologický nástroje té doby k tvoření nějakých děl. My vlastně ale stále ta kvalita byl vlastně ten, můžeme říct, ten koncept a ten záměr byla vlastně ta umělecká kvalita, která do toho byla vkládána a ten stroj, můžeme říct, jakoby ta umělá inteligence je vlastně jenom ten, můžeme říct, jakoby ten, kdo to provádí, nebo ten nástroj.
0: Čili to je ten případ, kdy to může do umění a umělci přinést nějaké rozšíření, nějakou větší pestrost.
1: Určitě. Určitě bych zmínil možná takovou věc, že jednou z takových drobných inspirací té knihy byla i výstava, ta se jmenovala Hypertension. Vidíte kniha Hypernormal a výstava Hypertension, která byla v Národní galerii, tuším, před 2 nebo 3 lety. A na ní byly právě vystaveny díla, které právě pracovaly s umělou inteligencí, především s těma difuzníma modelama. A nebo představovaly nějakou, vlastně můžeme říct, budoucnost právě toho, té umělé inteligence. Často tam pamatuju na jedno dílo, kde představoval budoucnost, kde už vlastně nebudou lidi a budou jenom ty stroje. Vlastně bylo v tom díle dokonce zobrazeno takový policejní auto, který vlastně nechce uposlechnout jako příkaz toho, ty umělé inteligence, kterou je jakoby ovládána. Takže abych se vrátil zpátky k té otázce, ty proudy vlastně i v tom umění, který vy máte ráda, tak už vlastně jako jsou a je to vlastně o té umělecké imaginaci, která k tomu přistoupí a ta je vlastně na tom nejcennější.
0: Hmm. Chápu. Zároveň jste tedy zmínil ten scénář třeba, kdy tady už tady nebudou lidi, ale budou tady roboti. A mě zaujalo i v té vaší knize, kdy hned na úvod poukazujete, že strach z umělého života je tu odpradávna, zároveň chuť ho mít co by sluhu a pomocníka, ale taky ukazujete na to, že ta dnešní doba je o dost jiná, protože je všechno hrozně rychlé.
1: Mm-hmm. My vlastně můžeme říct, nebo existuje samozřejmě spousta scénářů a předpovědí, jako teda, jaká bude ta budoucnost. Je to samozřejmě otázka, my se nepřiklání, nebo my se asi nesnažíme jako přesně říkat, jako jaká bude, protože většinou je to vždycky jinak, že jo. Ale když vezmeme ty extrémní názory, tak samozřejmě, jak jsme zmínili, jako existují ty dumeristické představy, kdy ta umělá inteligence nás jako vyhladí takový ten...
0: Dumeristické, čili velice pesimistické?
1: Ano, pesimistické, to, co známe nejčastěji jako z filmu Terminator, kde to bylo velmi dobře jako zobrazeno, spoura strojů, Skynet, jako který vyšle příkaz, jako a tak dále. A pak jsou na opačném pólu, vlastně máme ty zase naopak ty dystopický scénáře, utopistický, který naopak říkají, že vlastně to přinese ten rozkvět a vlastně to, jak vlastně spoustu věcí necháme řešit umělou inteligenci, tak se posune lékařství, doba dožití, kvalita našich životů, vyřeší se globální třeba oteplování a tak dále, protože vlastně líp uvidíme do těch dát, jako líp je analyzujeme a tak dále. A někde mezi tím jsou ty samozřejmě ty realistický a já bych asi řekl, že my se držíme někde v těch realistických představách, ale co je asi důležitý je si říct a to je asi jakoby ta hlavní věc, kterou na úvodu té knihy říkáme, je to, že není to o tom, že umělá inteligence jsou někde nějaký nástroje, které používáme, ale už je to de facto jako prostředí opravdu, ve kterém žijeme. Aniž bychom si to uvědomovali, vlastně ta někdy se používá, filozofové někdy používají pro označení dnešní společnosti, že to je algoritmická společnost. A někteří říkají třeba sociálním sítím, že už to je jako algoritmická televize. To znamená, že vlastně už ty algoritmy tady jsou s náma docela dlouho a vlastně už nám jakoby určujou, diktujou podprahově, aniž bychom to nevěděli, co máme poslouchat, na co se máme dívat, otevřeme si nějakou streamovací aplikaci, máme doporučení, co by pro nás mohlo být vhodný, otevřeme si streamovací aplikaci na hudbu, víme zhruba to, otevřeme si nějaký feed na sociální síti, víme zhruba algoritmus o nás ví, co by se nám jakoby mohlo líbit. A vlastně tady ty věci k nám prostupují čím dál víc.
0: Čili nám to má jaksi usnadňovat život, ale ve svém důsledku to může být jedna velká komplikace.
1: No ono spíš se dostáváme do toho, že vlastně se nám ztrácí určitá, můžeme říct, anebo oslabuje určitá autonomie vlastně našeho vlastního rozhodování, aby my jsme si vlastně řekli, co my sami řekli, co je pro nás dobrý. A to může být samozřejmě jeden z nějakých, můžeme říct z hlediska společenského, tak to může být jeden samozřejmě z problémů, protože v určitý moment se třeba už nemusíme ani umět rozhodnout, jestli chceme kávu takovou, nebo jestli chceme kávu s mlékem třeba.
0: Zeptám se na to chatbota.
1: Ano,
0: aby se
1: podíval do našich hodinek podle našeho stavu srdečního rytmu a doby vyspání, jaký druh kávy by byl pro mě vhodný.
0: Ale to je právě docela zásadní riziko, protože tím, že si oslabuje autonomie rozhodování člověka, tak se určitě tedy vzdáváme i nějaké své vlastní odpovědnosti za svůj vlastní život. A to mě také zaujalo ve vaší knize, že zavádíte pojem, nebo používáte pojem digitální feudalismus, kdy to je podle mě docela důležité podotknout, co se týká právě těch dat, která někam dáváme, že potom neslouží nám, ale mohou sloužit úplně někomu jinému. A to jsou technologické firmy.
1: Ono to je vlastně daný do nějakého širšího kontextu toho, že vlastně obecně můžeme říct, že svět vlastně vznikají především samozřejmě v tom IT biznisu, ale i v jiných i v jiných odvětvích. Vlastně se nám to trošičku, vlastně ty, všechno se nám to jako slejvá jenom vlastně k pár lidem, můžeme říct. Mm-hmm. Jako jo. Včera jsem četl jenom takový krátký titulek sociologa Daniela Prokopa, který je tady taky v rozhlasu častým hostem, že jedna třetina vlastnictví České republiky je soustředěna v rukou 1% obyvatel. To znamená, že vlastně třetina majetku našeho tady, co tu máme, tak vlastně vlastní teda jenom, můžeme říct, 1%, to máme nějakých 100 000 lidí, asi zhruba takhle. A podobný je to vlastně i s těma...
0: Globálně, co se týká vlastně
1: máme pár jako firem, který soustředějí obrovské množství dat, obrovské množství samozřejmě, obrovské množství prostředků a obrovskou infrastrukturu, která je s tím jako spjatá. Bavíme se o serverech, bavíme se o nějakých přenosových soustavách a tak dále, které právě jsou používané na většinu jako aplikací, které používáme. To znamená vlastně, když vy dneska, protože spousta věcí je uložené v cloudu na nějakém úložišti, tak vlastně toto úložiště poskytuje jenom vlastně globálně pár firem vlastně jako na světě. Vlastně to konečné úložiště. Takže vlastně my jakoby říkáme, nebo ten digitální feudalismus, neříkáme to my, není to úplně z naší hlavy, ale je to právě označení toho, že vlastně se nám tady tvoří nějaká nová vrstva vlastně bohatých jakoby miliardářů, u nich jsou jakoby soustředěný nejenom ty firmy, ale vlastně i ty naše data. Hmm.
0: Feudálové a poddaní, potom digitální možná. Ale máme tady e-mailový dotaz od pana Kuriše. Poslouchám vás se zaujetím téma. Umělé inteligence mě velmi zajímá. Chtěl bych se zeptat pana Čenky na program AI Wiggle, generování modifikovaného videa, které nyní používám při tvorbě animovaného filmu, jestli ho znáte. Tvorba animace pomocí stop motion je časově náročná. Tento program může animátorovi pomoci. Užívá se přitom záběr z rotoskopie. Myslím, že i to je dnes umění. Je to technologie, která má dnes také uplatnění v současném umění. Musím ale spoustu ještě věcí ve filmu domalovávat. Tak tady konkrétní dotaz na konkrétní technologii AI v animaci.
1: Upřímně, tento program neznám, AI Wiggle, ale vlastně dneska máte těch programů je poměrně široký spektrum. A jestli je ta otázka, jestli to je to umění nebo ne, tak vlastně bych se vrátil asi zpátky k tomu, že nejdůležitější je samozřejmě ten záměr, ten výsledek, ta originalita toho výsledku. Jo, často tady ty modely samozřejmě jsou průnikem, nějakým stylovým průnikem toho, co existuje. A záleží samozřejmě to, jak to jako nadefinujeme a co vlastně od toho jako chceme. Ale určitě, jak jsem říkal, ty nástroje už dneska umožňují to, že můžeme tvořit opravdu kvalitní výstupy.
0: Říká spisovatel, scénárista, producent Pavel Čejka. Mluvíme o umělé inteligenci, protože to je právě téma, kterým se zabývá i ve své nové knize, nebo knize jejímž je spoluautorem, knize Hypernormal. A je čas na další píseň, a to je, vy jste vybral interpreta Aphex Twina, Mini Pops 67, tak prosím, mi to taky trochu uveďte.
1: Aphex Twin, já bych to uvedl, Aphex Twin, vlastně ono je to trošičku zmíněno i v té knize. V roce 1992 tuším vyšla kompilace hudební, která se jmenovala Artificial Intelligence, umělá inteligence. Ke mně se dostala někdy v půlce 90. let a můžu říct, že to bylo asi takový někdy na základní škole, no takhle přelom základní střední školy, že to bylo takový první setkání s umělou inteligencí. Kdyby se mě někdo zeptal, tak to bylo tady ta kompilace. A první track na té kompilaci je právě od Aphex Twina a pod jeho pseudonymem The Dice Man. Ale na Aphex Twinovi je zajímavý to, že on tu hudbu vlastně tvořil už od 90. let a tvoří. Někdy často právě můžeme říct, že než aby něco složil, tak si to jako naprogramuje. A udělá si radši program, který pak jako pustí a on něco vygeneruje a on to pak jako vydává za tu hudbu. A zároveň se mu loni podařilo to, že přestože to je vlastně umělec, který patří do nějakého žánru experimentální elektroniky, tak vlastně

Posloucháte Vizitku a naším hostem je dnes Pavel Čejka, spoluautor knihy Hypernormál, jak si zachovat suverenitu v éře umělé inteligence, producent, scénárista. A mě zaujalo také, že v knize se dotýkáte vlastně takové existenciální paniky, která zachvátí dost často právě lidi, že AI prostě sebere pracovní místo.

0: Tak jak té existenciální panice čelit?
1: To je samozřejmě docela těžká otázka.
0: No, protože vy, ještě říkám, vy vlastně také, právě jste kreativec, píšete, jo. Tak tam asi ta otázka je na místě, co za mě už bude dělat AI a co budu dělat já?
1: Myslím si, že to nemůžete, asi z vaší pozice vy se nemusíte bát, bych řekl.
0: Já děkuju.
1: Ale na druhou
0: nevím,
1: stranu...
0: Nevím, z čeho to dedukujete, ale
1: protože samozřejmě některé média jsou postaveny na nějakých osobnostech. Jo, a bez nich se samozřejmě neobejdou a tak dále. Ale určitě i už existují i virtuální moderátoři, to je jenom abych vám teda nějaký strach teda tady trošku jako přilel.
0: Já jsem v existenciální panice z různých důvodů, toto je také jeden z nich, ale byli jsme u vás. Jak tedy překonávat vlastně to, nebo kde jsou právě ty hranice, kde si můžeme být jistí, že prostě toto je něco, co AI nenahradí a tady můžu být v klidu.
1: My se můžeme na to podívat nejdřív jako trošku historicky, že tady ty krize toho, že se vlastně něco, že vlastně nějaká práce, kterou jsme vykonávali jako lidi, bude dána strojům, tak se vlastně opakuje, můžeme říct, v nějakých cyklech, jako můžeme zmínit průmyslovou revoluci. Tam vlastně jako by šlo o to, že ta tradiční společnost nám vlastně jako taková ta vesnická, tak nám vlastně zanikla, s tím šly pryč i nějaký rituály, zvyky a tak dále. Lidi se víc přestěhovali do měst. Pak vlastně můžeme říct jako někdy 20. 30. léta, jako vlastně s nástupem vlastně opravdu těch výrobních linek a tak dále. A tady to můžeme říct, že je další jako nějaká fáze, ale samozřejmě ta fáze je v některých věcech jako jiná a určitě už existuje, nedávno vydal právě Anthropic, což je společnost, která provozuje asi jakoby jeden z takových těch nejlepších modelů, Claude, tak vydala právě takovou analýzu, která říká právě, který ty věci na základě toho, jak ty uživatelé to použijí, no, tak který ty věci budou, nebo který pozice budou nahrazený. A většinou to jsou takový ty juniorní pozice typu programátor. Zajímavý ale je, že tam třeba nejsou ty překladatelé, o kterých se jako mluvilo hodně, že budou jako vyměněný. Ale vlastně ta budoucnost ty jako lidský práce se ve velkým vrátí do nějakých jako lidských rukou. Bude určitě velká poptávka po lidech, kteří něco rukama umějí, nějakou vlastně i péči s tím, jak nám jako stárne populace. A bude vlastně přibývat čím dál víc vlastně důchodců a vlastně i se nám bude prodlužovat doba toho aktivního života a doba dožití. Tak zrovna tam tady vlastně je poměrně jako velký prostor, jako právě kde, kam se třeba nějaká část přesune. Docela dobrou ještě občas Jan Romportl, takový vlastně český AI odborník, no tak říká, že zná spoustu programátorů, který se díky AI se z nich stali truhláři a že to je vlastně docela výhoda, že máte jako organizovanýho truhláře. Jako, takže
0: bude se prostě ten profesní trh proměňovat.
1: Bude se to určitě takový, když bych to jako shrnul, abych šel od těch konkrétních jako příkladů, tak takový ty juniorní pozice budou jako eliminovaný a spíše a takový ty věci, které právě jakoby, kde můžete dát ten stroj, tak opravdu to jako do nějakých jednoduchých i administrativních do nějakých jednoduchých administrativních pozic, tak se to už se vlastně víceméně jako děje. Jo, ten odliv dělají velké korporace. Děje se to i na nějakých jako malých těch, i v nějakých jako menších.
0: No ale v knize se zabýváte vlastně i otázkou, která pálí asi mnohé, kdo se zabývají AI, a to je tedy etika. Tak jak úspěšně, nebo alespoň trochu úspěšně jako sladit AI s lidskými hodnotami, jo. Protože my si říkáme, je to nějaký nástroj, ale měli by ho používat nějak, aby vlastně nepoškozoval, neničil prostě lidskou hodnotu člověka.
1: Ještě bych se možná vrátil trošičku k té předchozí, předchozí otázce. Momentu, aby to nevyznělo jenom tak jako negativně, tak samozřejmě ta, můžeme říct, jako ta penetrace té umělé inteligence samozřejmě vytvoří i spoustu nových pozic, jako jo, tak to jenom, abych to dodal.
0: A samozřejmě,
1: že ty etické hodnoty jsou samozřejmě s tím nějakým způsobem jako spjatý. Když se podíváme na to, na ty, samozřejmě ty nastavení hodnot umělé inteligence je poměrně složitý, komplexní a globální téma, protože jiný hodnoty máme tady v Čechách, jiný hodnoty máme na opačné straně země koule. Už třeba ve vyjadřování nebo třeba v pojmenovávání věcí, nebo to, jak řešíme nějaké určité věci. Dá se říct, že jedna z těch budoucností asi, která nás jako čeká a kterou i v té knize nastínujeme, je to, že nasvědčuje tomu i nějaký technologický vývoj, je to, že se umělá inteligence, respektive modely umělé inteligence přesunou k nám do osobních počítačů. To znamená, každý počítač bude mít, nebo každý uživatel.
0: A jak se to stane, když jsme si teď mluvili o té koncentraci dat, moci technologických firm?
1: Už existují modely právě i třeba od Google, který si můžete stáhnout k sobě do telefonu, nebo některý modely, který si můžete stáhnout i do počítače. A který fungují, i když nejste při, a který pracují s vašima datama, nikam nic neposílají, a který fungují, i když nejste připojený k internetu. A tyhle ty modely si právě můžete nastavit podle svých hodnot a podle toho, aby nějakým způsobem pracovali s vašimi daty. A dá se říct, že ta budoucnost, která si myslíme, že nějakým způsobem nastane a je i, by jsme řekli, jako optimální, je ta, že vlastně každý bude mít ten svůj jakoby model v tom svém počítači a vlastně bude i
0: osobní personální.
1: Můžeme si i nastavit to, jestli můj model bude komunikovat s váma, bude komunikovat s mojí rodinou nebo s někým jako dalším. Jako.
0: Ale kdybych to přece jenom měla stáhnout k nějakým hodnotám, řekněme univerzálním, tak ty tady asi jako lidské společenství máme.
1: Tak univerzální
0: hodnot. V tomto ohledu se nějakým způsobem už jako reguluje třeba AI. Máme tady AI Act třeba evropský, který zohledňuje právě třeba lidská práva.
1: To je často věc, která bývá právě nějakým způsobem jako kritizována, že třeba Evropa nemáme jakoby ten technologický vývoj a máme jenom tu regulaci. Ale právě, když se na to podíváme, no, tak ono se to může stát právě naší jako výhodou, že vlastně k tomu přistupujeme takhle odpovědně a že vlastně tyhle ty otázky jako vznášíme. To znamená, že Amerika, Čína dělá mezi sebou ten závod o tu umělou inteligenci, o to, kdo bude mít lepší, rychlejší modely a Evropa vlastně k tomu přistupuje tady tím způsobem, tak je to, tak vlastně je to poměrně, můžeme říct, jako zodpovědná jako strategie.
0: A když jste se tak zabýval právě v knize umělou inteligencí, kde byste řekl, jak nás AI vlastně proměňuje, protože těch oblastí je mnoho. Mm-hmm. Ale co je třeba zřejmé, to už jsme jmenovali, ale co je méně viditelné, protože i tyhle oblasti na ně poukazujete, že jsme už součástí toho prostředí, aniž bychom věděli, my si třeba říkáme, tak já tak nemluvím s chatbotem o tom, co si dám k snídani, tak jsem vlastně v pohodě, ale asi prostřednictvím třeba těch algoritmů je to tak velice skryté.
1: Já myslím si, že jedna z věcí, která je s tím, když bychom se podívali, zkusím z těch více příkladů vypíchnout vždycky jeden, ten pozitivní a negativní. Tak ten negativní bych asi řekl, že nám samozřejmě ty pokročilé modely, ať už to jsou chatboty, ale i můžeme říct ty vizuální, tak nám nějakým způsobem nás negativně podporují třeba v naší izolaci. To znamená, že spoustu věcí třeba řešíme s tím chatbotem, nebo samozřejmě je i teďka, můžeme říct, taková jako trend, až bychom mohli říct i jako epidemie toho, že lidi vlastně navazují jako virtuální vztahy a vlastně mají třeba virtuální přítele, přítelkyně a tak. A to vlastně podporuje nějakou izolaci a vlastně se pro nás jako stává mnohem nějakým způsobem jako jednodušší navázat tady ten vztah, ne, než ten vztah v tom reálném životě, který má vlastně spoustu...
0: No, teď jako k tomu pozitivnímu příkladu, prosím.
1: Pozvání na kafe a tak. Pozitivní příklad si myslím, že právě je to v nějakém rozvoji samozřejmě myšlení, i kritického myšlení, a i v tom, že vlastně spoustu věcí dokážeme realizovat jako rychleji. To znamená, opravdu, když ty aplikace začneme používat nějakým způsobem jako aktivně, no tak nám opravdu dokážou usnadnit spoustu nějakých rutin a díky tomu bychom právě měli mít v uvozovkách více času na ty, mm-hmm. na ty věci, které jsou důležité, jako třeba rodina, volný čas a tak dále. Mm-hmm.
0: Zaujalo mě také, že jste se věnoval otázce pravdy v médiích po nástupu AI. Jak na tom tedy jsme?
1: Tohle je zase další poměrně široká otázka.
0: Máme na ní asi 3 minuty.
1: Dobře. Pravda v médiích existovala zhruba před 10 lety, když jsem se tím tématem trošičku začal jako zabývat. Tak existovalo přesvědčení, že s nástupem umělé inteligence nám vlastně ty nástroje pomůžou odfiltrovávat fake news, zavádějící a další jako zavádějící jako informace. Ale dá se říct, že se spíš ukázal jako spíš opak, že naopak vlastně s tím, jak ty...
0: Že nám pomáhají vyrábět fake news a zaplevelovat ten prostor,
1: ano,
0: že?
1: Ano, pomáhají, a vlastně, jak jsem tady zmínil, dneska už vlastně, když otevřete sociální sítě, tak vlastně většina obsahuje generovaný od umělé inteligence, tudíž není jakoby pravdivý. A zároveň se nám vlastně, já jsem dělal tady na to téma rozhovor s německým specialistou na média Michálem Zemanem, který je zároveň konzultantem Bundestagu v otázce vlastně platforem a umělé inteligence. A ten vlastně přišel s tím, že de facto ta pravda se úplně rozmělní a vlastně přicházíme do takzvaného věku šumu, že už opravdu jakoby vůbec že absolutně se nám to vlastně jako ztratí a bude to ta pravda jako rozmělněná vlastně v tom jako nekonečným jako obsahu, který je jako nepravdivý. Asi my můžeme říct, že ta pravda v médiích, že musíme upustit od takový tý, kdy pokud jste studovala jako žurnalistiku, tak víte, že jakoby se vždycky na tu pravdu jako hodně hrálo, ta objektivní žurnalistika a tak dále. A budeme muset jako připustit to, že samozřejmě existuje těch pravd jako můžeme říct jako více, že některé témata může, na některé téma může být nahlíženo z více jakoby pohledu. Což je vlastně i nějaká úvaha, kterou říká Charlie Beckett, což je takový vlastně profesor médií na London School of Economics. A ten vlastně přesně tady to říká, že si budeme muset tady na ten vlastně novej normál zvyknout.
0: To je tedy pravda v médiích a AI. Říkáme a mluvíme s Pavlem Čejkou, spoluautorem nové knihy Hypernormál. A dostali jsme se do finále. A tomu finále věnujeme další pozoruhodnou píseň Wu Ai Hua. Tak prosím, k tomu mi musíte opravdu říct víc.
1: Wu Ai Hua je čínský produkt. Vlastně jde o 100% avatara popový zpěvačky, který vytvořilo tam vydavatelství Warner Music China.
0: Takže teď skutečně uslyšíme hudební ano, tvorbu umělé inteligence.
1: Kompletně se vším. A není to jenom o tom hlase, ale vlastně i ta identita, když se podíváte na ten videoklip, tak ta identita i ta kyberpunková vizuální podoba, která je vlastně inspirována takovýma drsnýma hrdinkama z těch tradičních asijských bojových filmů. Jsou vlastně produktem, vlastně celá ta vizualizace, celá ta identita je produktem pokročilých neuronových sítí a je to vlastně ukázka toho, že dneska už můžete vlastně kompletně převzít atribut nějaký rol jako hudební hvězdy a zkusit vlastně s ní prorazit. A vlastně je to i ukázka toho, že Čína vlastně chce dobít také vlastně ten globální hudební průmysl.
0: AI. Dobře.
1: Tímto způsobem.
0: Děkuju, že jste přišel do vizitky. Pavel Čejka, spisovatel a scénárista. Naschledanou.
1: Děkuju, naschledanou.
0: Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.

0: Český rozhlas uvádí koncertní podstup nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
1: Hana Zagorová 80.
0: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
1: Marty Jandové,
0: Evy Burešové,
1: Kateřiny Marie Tiché,
0: Terezy Maškové,
1: Veroniky Kekubazové,
0: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
1: 24. listopadu v pražské Lucerně.
0: Více na www.zagorova80.cz.
2: Český rozhlas a Muzeum Prahy vás zvou v sobotu 13. června na pražskou muzejní noc. Galerii Vinohradská 12 v budově Českého rozhlasu v Praze můžete navštívit od 19 do 23 hodin. Čeká na vás expozice z dějin rozhlasového vysílání s řadou radiopřijímačů i záznamové techniky. Těšit se můžete i na výstavu akademického malíře Martina Velíška s názvem Příběhy. Více na rozhlas.cz/galerie.
3: Hezké dopoledne, je 11 hodin.
4: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
3: Inflace v květnu meziročně zpomalila na 2,1%. To je o 0,4% bodu míň než v dubnu. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Zvolnění inflace ovlivnil hlavně pomalejší růst cen alkoholu, tabáku nebo zlevnění potravin. Naopak nejvíc ve srovnání s loňským květnem zdražila paliva. Meziměsíčně pak inflace stoupla o 0,1%. Absolventi středních škol mají status studenta až do konce léta. Pokud ale podnikají nebo nenastoupí na vysokou školu nebo do zaměstnání, měli by si pohlídat, kdo za ně platí zdravotní pojištění. Pro ty, kteří se pustí do podnikání, platí, že si pojištění musí hradit sami. Stejně to mají absolventi, kteří ve studiu dál nepokračují, ale zároveň nejsou zaměstnaní. Zdravotní pojišťovnu by navíc měli o změnách informovat. V reakci na noční americké údery vyslal Írán rakety a drony na americké základny v Bahrajnu, Kuvajtu a Jordánsku. V těchto zemích zasahovala protivzdušná obrana. Odvetný úder oznámili iránské revoluční gardy, které tvrdí, že jejich útoky mířily na americké základny v Perském zálivu. Americká armáda předtím zaútočila na desítky cílů na jihu Íránu. Údery, které cílily na odpalovací rampy nebo systémy protivzdušné obrany, ukončila po zhruba 3,5 hodinách. Spojené státy tvrdí, že to byla reakce na sestřelení vrtulníku Apache u Hormuzského průlivu. Odpovědnost za incident ale Teherán popírá. Papež Lev XIV. Dnes požehná věži Ježíše Krista v bazilice svaté rodiny v Barceloně. Ta je nejvyšší kostelní věží na světě. Slavný svatostánek Sagrada Familia navštíví hlava katolické církve přesně 100 let od úmrtí katalánského architekta Antonia Gaudího. Do Barcelony se papež přesunul z Madridu. Dnes plánuje navštívit věznici nedaleko Barcelony a klášter Montserrat. A počasí bude převažovat zataženo s občasným deštěm, zejména na Moravě a ve Slezsku i trvalejším. V severozápadní polovině Čech se na řadě míst vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 14 až 19 stupňů Celsia. Na horách naměříme kolem 10. A více zpráv najdete na webu i rozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Máme aktuálně 3 minuty po 11. hodině, je středa 10. června a za mikrofon už usedla Dagmar Kopečková. Přeji hezký den, jsem ráda, že jste se rozhodli ladit vysílání Českého rozhlasu Vltava a naši pravidelní posluchači už jistě vědí, že následuje dopolední příděl jazzové hudby. Dnes náš rozhlasový kolega z Hradce Králové Tomáš Kačner vybral americkou zpěvačku a klavíristku Nicole Zuraitis. Hezký den.
2: Krásný den.
1: Tomáši, co nás od Nicole Zuraitis dnes čeká?
2: Máme tady úplnou ochutnávku z její nové desky, která se připravuje, ale několik tracků už bylo odtajněno, tak jsem si je dovolil představit, protože je to deska, na kterou se docela těším. Nicole Zuraitis, skvělá zpěvačka, aranžérka, skladatelka, člověk, který má 2 ceny Grammy, ale vedle toho ještě 6 nominací získala za svůj život, a to v různých kategoriích. Ona byla nominována třeba v cenách jako za nejlepší jazzové vokální album, za nejlepší velký jazzový soubor, nejlepší jazzový výkon a nejlepší aranžmá. Právě tohle to už mě přijde zajímavé, že prostě to nejenom ta výkonná umělkyně, ale zároveň osobnost, která si ty skladby sama píše, textuje a aranžuje. Takže je to prostě opravdu úplně komplexní činnost, to, co ona předvádí. Ona má na svém kontě vydáno 7 alb jako lídr. Její 6. album, které se jmenuje How Love Begins, tak získalo právě cenu Grammy jako nejlepší jazzové vokální album v roce 2004. A právě tady, pozor, to je jediná deska, která vlastně tuto kategorii vyhrála s tím, že jí autorka nebo interpretka zároveň napsala k ní hudbu, texty i sama aranžovala. Takže právě ta komplexnost jí tam asi pomohlo právě k získání té Grammy. A tenhle projekt, který si dneska budeme představovat, je konceptuální album. Už to není klasické jenom písňové album, ale má to celé prostě nějakou další myšlenku. Deska se jmenuje The Devil I Knew, čili ďábel, kterého jsem znal. Možná si o tom řekneme trošku něco za chvíli víc. A jako první si poslechneme právě skladbu, která se jmenuje stejně jako to album. A kromě klasické kapely, která ji doprovází vlastně po dobu celého alba, což je celkem 20 skladeb, tak zde jsou ještě 2 hosté, Serintip a hlavně Donny McCaslin. Tak příjemný poslech.

0: existed.
1: The Devil I Knew, název alba, ale také skladby, která dozněla ve vysílání Vltavy. Za deskou stojí zpěvačka a klavíristka Nicole Zurajtis a my si o ní povídáme s Tomášem Kačnerem. Tomáši, říká se, že hlas je nejjednodušší, nejpřirozenější, ale zároveň i nejtěžší hudební nástroj. Platí to i v jazzu?
2: jednoznačně, protože právě jazz má v sobě atributy jako pravdivost, upřímnost a osobitost. Takže tam veškeré další efekty, veškeré věci, které by odváděly pozornost od toho hlavního, to znamená o tom, jestli věřím tomu, co mi ten člověk říká, tak prostě to tam odpadá, protože jazz jde prostě napřímo. To, co se děje na pódiu nebo ve studiu, promlouvá přímo k posluchači. Není tam nic mezi tím, žádná bariéra, která by to vylepšovala nebo někam odváděla. Takže tady to platí absolutně úplně zcela.
1: A jak na vás působí hlas Nicole Zurajtis?
2: Jejda, to je. Tak třeba tady bych si vypomohl tím, že ona je vítězkou zlaté medaile soutěže American Tradition Vocal Competition, což je velká cena v Americe, u nás tu soutěž neznáme, ale tam to má opravdu obrovskou váhu. Pak třeba časopis Jazz Police ji označil, že je to umělkyně, která má srdce tak velké, jako její pozoruhodný hlas. A za třetí, já jsem byl na jejím koncertu, já jsem ji zažil opravdu ze strašné blízkosti. A jako jenom teď, když se na to vzpomenu, tak se mě ještě chvěju z toho skoro, protože prostě opravdu ona dokáže, to jsme slyšeli v té vlastně skladbě, která teďka zněla, jaké obrovské odstíny od exprese až po úplnou jemnost v tom závěru, to, co ona vlastně předvádí a všechno to, co tam dělá, já jí naprosto věřím, takže prostě dokonale.
1: A pojďme zpět k připravovanému albu The Devil I Knew, co dalšího si poslechneme?
2: Tak ta další skladba se jmenuje All That's Left a zde bude jako přidružený další host muzikant izraelský skvělý kytarista, kterému je 43 let, Gilad Hexelman.

0: All That's Left. Další skladba hudebnice a zpěvačky Nicole Zuraitis. My posloucháme konkrétně třetí část, nebo možná lépe řečeno kapitolu z konceptuálního alba nazvaného Ďábel, kterého jsem znal. O čem tedy tato část je?
1: Tak pojďme si možná říct právě, o čem vůbec stála ta deska, jaké je to zaměření. Deska se tady jmenuje The Devil I Knew, čili Ďábel, kterého jsem znal. To celé představuje příběh o temných zvratech, kletbě, o osobní konfrontaci, o přemýšlení o tom špatném, dobrém v člověku. A tato třetí část, která se tam jmenuje Prokletí, tak o které se říká, že je dosud asi nejintimnější a nejzranitelnější částí alba, tak ta se vystává, tak ta odpovídá na otázku. Co když ďábel, o kterém si myslíš, že ho znáš, jsi ve skutečnosti ty? Jo, takže je to takové zrcadlo, do kterého člověk má pohlednout a trošku přemýšlet nad tím, co dělá, jak dělá věci v životě a tak dále. Není to úplně jednoduché. Na to, jak ta věc vlastně teďka třeba působila docela uhlazeně, tak vlastně navozuje takovéto otázky. Mimo jiné, to je mě to je důležité zmínit, ty smyčce, co tam zněly, tak ty aranžoval Vince Mendoza. Takže tohle obrovsky slavné jméno, tak na tom se podílal on, to zase by bylo dobré připomenout.
0: A co si poslechneme na závěr?
1: Mm-hmm. Na závěr je skladba, která se jmenuje Vice Versus a zde jako další přidaný hudebník, který je Dean Parks, což je legendární studiový kytarista, který nahrál neuvěřitelnou spoustu muziky. Jeho taková rumovská kapela byla Steely Dan, ale například jeho party jsou i na deskách Michaela Jacksona.
0: Tomáš Kačner, dnešní výběr jazzové hudby, děkujeme.
1: Naslyšenou, hezký den.

0: The Devil I Knew, připravované album zpěvačky a klavíristky Nicole Zuraitis. Slyšeli jsme tři ukázky z této desky, která má letos vyjít. Posloucháte Polední Vltavu, zůstaňte s námi i nadále.
1: Která skladba zahájí koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu v Pražské katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha?
2: Hlasujte o nejlepší skladbu pro nové svatovické varhany.
1: Současní skladatelé Karel Martínek, Ivo Bartoš a Mikuláš Piňos v podání varhanice Jiřiny Dvořákové-Marešové.
2: Hlasovací formulář i poslech najdete na vltava.rozhlas.cz.
1: To vše do 17. června. Kultura v rytmu dne.
2: Osudy, povídky a spousta hudby.
1: Polední Vltava. Vždy od 11 do 2.
0: Už za chvíli budeme pokračovat v poslechu rozhlasového vyprávění katolického kněze Ladislava Heriána. Tento týden se s námi v pětidílném cyklu osudů dělí o své osobní i profesní zážitky. Dnes bude na programu třetí část. Nenechte si ji ujít.

0: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru druhého nejstaršího filmového festivalu na světě, který zůstává stále mladý. Od 3. do 11. července budou Vary slavit filmem. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních mediálních partnerů, mezi kterými jsou Český rozhlas, Česká televize, Deník Právo a Seznam.cz.
1: Osudy. Na programu je třetí epizoda rozhlasového vzpomínání katolického kněze, filozofa, hudebníka a pedagoga Ladislava Heriána. Pořad připravila Magda Vdovičinová v technické spolupráci s Tomášem Gzalhofrem. Příjemný poslech.

Takže jsem měl odjet toho 21. srpna 87, tak spolubrátor Pavel Klimovič, ten to věděl, že pojedu, a on mi říkal, kdyby se byl nějaký problém, tak ve Vídni je nějaký Pater Miller na nějakým Redwegu. Tak to jsem si jako zapamatoval. Každý zájezd měl svého estebáka a aby oni znemožnili těm nebo stížili těm lidem vlastně jako tu emigraci, kdyby někdo z toho zájezdu utek, tak oni to dělali tak, jsem věděl, jako, nebo mi bylo řečeno, že zaprvé člověk nesměl mít žádné cizí peníze, žádné západní valuty. To bylo trestné, jako je vyvážet. Takže jediné peníze, které byly povolené, tak byly ty, které si člověk zaplatil v ceně toho zájezdu. V ceně toho zájezdu bylo kapesné, které pak ten estebák mu měl vydat. No a aby to těm lidem stížili, tak jsem slyšel, že jim dají jenom část toho kapesného. A to se opravdu stalo. Jsme přijeli ty hranice a dal nám jenom část. A druhá věc, že vlastně k lidem vzali pasy. Teď já jsem začal větřit nebezpečí. Já jsem si říkal, já musím prostě utéct hned odsud, protože někdo třeba uteče, vezmu nám pasy. A co budu pak dělat? Tak jsem se rozhodl, že uteču hned tu první noc a že pojedu do té Vídně. Jo. Tak jsme spali v Salzburku. Já jsem měl zašitých 100 švédských korun ještě. Tak jsem je spolu s těma penězma, co jsme dostali tu třetinu, plus těch 100 korun jsem vyměnil za šilinky, to byly tehdy. A to mi vyšlo prostě na lístek do Vídně, tak jsem utekl vlastně časně ráno z toho zájezdu na nádraží prostě a jel jsem do Vídně. Ve Vídni jsem věděl, že musím najít toho Patra Millera, což jsem nevěděl jak. Tak jsem prostě přijel do Vídně, kde jsem předtím nikdy nebyl, prostě vesničan ve velkém městě, tak jsem viděl telefonní budky s telefonníma seznamama. Vzal jsem ten seznam, našel jsem tam nějaké saleziány, zkusil jsem tam zavolat svojí chabou němčinou, ale vlastně jsem viděl, že to je jako marnost. Jo. Myslím, že to buď to nikdo nebral, nebo se mnou nikdo nebavil. Nebo... Tak jsem si řekl, tak musím najít toho Patra Millera. Našel jsem tam u nádraží nějakou velkou mapu na stěnu, tak jsem to přejel celé prstem a hledal jsem ten Redweg a žádný Redweg prostě ve Vídni neexistuje. Ale našel jsem Redweg, tak jsem říkal, takové podobné, tak zkusím ten Redweg. Tak jsem se jako vypravil pěšky přes tu Vídeň na ten Redweg. Celé to trvalo celý den. Z toho zájezdu jsem utekl nějak hrozně brzo ráno a když jsem přišel na ten Redweg, byl asi 5:30 večer, tak jsem šel tím, až uvidím nějaký kostel, třeba jsem si říkal. No a teďka tam byl kostel, a to byl polský kostel, byl tam jako rozpis bohoslužeb Čechyše Kirche, Renvek 63, myslím, to bylo bohoslužba 18 hodin. Tak jsem přišel těsně před 6, tak jsem se ptal, jestli tady nějaký Pater Miller, a Pater Miller tam byl. Tak jsem mu řekl, co jsem zač, a on se mě ujal. Strašně hezky se o mě postaral, hezky mě přijal, zajistil mi tam ubytování 3 dny u jedné rodiny a pak mě převezl do Itálie. A to tak, že mi dal do ruky rakouský pas, on měl auto s rakouskou značkou a řekl mi, jenom budeš držet v ruce ten pas a přejedeme pomalu přes hranice. Celníci uvidí, že mám rakouskou značku a že máme rakouské pasy, tak nás nebudou kontrolovat. Takže jsme to tak jako udělali, no a on mě převezl do Itálie, zavezl mě do Brixenu, kde tehdy zasedal pan biskup Škarvada a České náboženské středisko Velehrad. To byla organizace, která združovala Čechy, katolíky v zahraničí a tak mě tam jim předal a tím je potom přivezli do Říma vlakem. Po revoluci jsem se dověděl, že Pater Miller byl agent STB. Když jsem se dostal do toho Rakouska, tak jsem napsal jsem dopis na rozloučenou pro rodiče, nechal jsem ten dopis u toho Pavla Klimoviče a když jsem byl v Rakousku, tak jsem mu zavolal, že ten dopis

Dostal jsem se do Říma, no a tam prostě nastalo kruté vystřízlivění. Protože jednak jsem měl pocit, že jsem už hrozně starý, byl mi 27. Chtěl jsem jít do těch misí, proto jsem jako přišel, že jo. Přišel jsem na Velehrad, to byl takový jako český poutní dům, o který se zasloužil pan biskup Beran. Ten pan biskup Beran, toho komunisti hrozně moc roku věznili v domácím vězení a pak ho pustili do Říma v roce 68. On tam v tom Římě domluvil s papežem Pavlem VI. Ten poutní dům, který patřil tehdy katolické akci a oni to nějak prodávali a tak to vlastně jako získali Češi. Oni komunisti pak ale tomu panu biskupovi Beranovi se nedovolili vrátit zpátky. Tím pádem se získal ten dům, protože tehdy, že chodilo hodně Čechů jako poutníci do Říma a neměli tam možnost jako přespat levně, že jo, tak bylo potřeba ten poutní dům, no. Jenomže o ten poutní dům se nikdo nechtěl starat, že jo. Nakonec to tak dopadlo, že se o to starali Salesiáni. V době, kdy já jsem tam přišel, tak tam byli dva takový spolubratři staří, Patr Hrubý a Patr Dietrich a sestra Livie. A teď já jsem přišel mezi ně, jako z toho jakoby luxusního salesiánského života, z těch vztahů s těma mladýma a tak. My jsme tady měli vlastně za té totality, neměli jsme svobodu, ale vlastně měli jsme úplně nádherné vztahy, které jsem už nikdy potom nezažil prostě, jo. No a teď já jsem vlastně z toho prostředí, které bylo tak hrozně krásné, tak jsem najednou přišel do prostředí, které bylo pro mě hrozně těžké, že jo. Jednak jsem byl mladý, oni byli prostě staří. Patr Hrubý mi říkal Herián a týkal mi prostě, vůbec mi neřekl jménem. Patr Dietrich, ten mi říkal ty, taky mi neřekl jménem. No a bylo takové prostě těžké, prostě opravdu těžké. A teďka ještě navíc. Jakože jo, já jsem se, že půjdu do těch misí a oni ne, že to mám čas, že jo, že musím studovat, abych mohl být knězem a to máš čas. Vlastně oni potřebovali jako nějakou levnou pracovní sílu hlavně. Naštěstí tady byl v Česku takový jako velký salesián, který se jmenoval Patr Míša. To byl ten, který zachránil ty salesiány, tu existenci naší za komunismu, který to držel za toho komunismu, tak to byla obrovská postava. A jemu se tehdy podařilo nějak, protože měl sestru v Německu, nějak jako dostat přes to Německo jako do toho Říma taky. Když já jsem tam přijel, tak on tam přijel jakoby polooficiálně, protože on mohl do Německa, ho pustili komunisti, ale nemohl do Itálie, ale on si tam nějak zařídil, jakože z toho Německa odjel do Itálie a pak zpátky do Německa. A on řekl, že se to musí udělat tak, abych prostě mohl studovat. Ať tam třeba pracuju, ale budu u toho studovat. A hned, že musím začít. Jo. Nejbližší univerzita, která tam byla od toho Velehradu, tak byla Univerzita Urbaniana. To byla taková misijní univerzita. Takže na té Urbaniáně, že jako dostuduju to, co mi chybí. Tak já jsem tam šel. Oni mi řekli, ať teda ukážu dokumenty o studiu, co mám. A já jsem samozřejmě žádné neměl, protože se žádné u nás nevedli. Tak jsem musel začít studovat znovu od začátku všechno. Tak to mi bylo tehdy 27, tak jsem byl z toho zklamaný, protože na tu dobu to člověk se cítil starý, že jo. Tak jsem začal studovat znovu, no ale to bylo vlastně to nejlepší rozhodnutí, protože tam jsem teprve zjistil, co to znamená filozofie, co to znamená studovat na vysoké škole, co to znamená pracovat s knihovnou, že jo, takové prostě věci, to byl úplně jako nový svět, jako nádherný svět, jako strašně krásný svět. Bylo takové jako sice náročné, že jsem prostě vždycky ráno šel do školy a každý den od 14.30 do 22.30 jsem seděl v recepci. Zvedal jsem telefony, přijímal návštěvy, ty hosty zapisoval, tak jsem chodil pomáhat do kuchyně a tak, no. Česká komunita v tom Římě spadala pod nějakou italskou komunitu, tak abych jezdil někam pracovat s mládeží, takže jsem asi po půl roce, co jsem tam byl, tak jsem začal jezdit na víkendy do Formie dělat s dětma. To je město na půl cesty mezi Římem a Neapolí u moře, tak tam je salesiánské středisko přímo na břehu mořským, tak tam jsem prostě jako jezdíval. Bylo to hrozně těžké, protože jsem samozřejmě neuměl italsky. Na tu školu to jsem tam nějak zvládal, ale s těma dětma to bylo prostě daleko horší. No. Tak to bylo pro mě takové, jako ze začátku docela utrpení, nebo vlastně skoro furt, ale já jsem zase takový typ, kterého mají lidi rádi, protože já jsem takový, nejsem ten, koho by se někdo měl bát. Takže jsem tam postupně zapadal, ale ze začátku to bylo jako těžké. No. Tak jsem začal žít v Římě. V roce 1990 to bylo první takovéto svobodné léto. U nás údajně vyšla nějaká kniha, která se jmenovala Cestuje

po Evropě nebo autostopem po Evropě. A v té knize tak tam bylo napsané, kde jsou místa, kde v západní Evropě jako se dá přespat zadarmo. Jo? Najednou chtěli všichni vyjet, všichni mladí, jo? A nikdo neměl peníze. Pokud jde o Řím, tak tam bylo jakože velehrad v Římě. Jo? Jenomže do té doby za totality, pokud tam přišli nějací neohlášení Češi nebo mladí, tak je odtamtud vlastně jako nemilosrdně vždycky jako vyhnali, vypakovali. Mě to tam mrzelo, ale přišel někdo s batohem, tak měl smůlu, musel jako odejít. No a v tom létě 90, tak se najednou v té mentalitě těch mých bratrů se to jako nějak změnilo, že jim přece musíme pomáhat. Tak já jsem tehdy žil v té italské komunitě, ale na léto jsem byl poslaný tady na ten velehrad jako výpomoc. Všichni ti lidi, které dřív se vyhazovalo, tak najednou se je přijímalo s těma batohama, krosnama. Já jsem byl ten, který se o ně měl starat. Mezi těma hostama, kteří spali v těch pokojích, tak po chodbách spali ti v těch batozích. No a taky u velehradu tam byl taková stráň oplocená, ale jsem viděl, kde je díra v plotě, tak jsem tam vodil ty lidi spát na té stráně pod širákem a tak. Taky jsem měl za úkol. Na tom velehradě tam byl jeden takový prostor, který byl sklad, ve kterém se skladovaly knihy, které se sem pašovaly. To byly ty knihy České křesťanské akademie. A pak tam byly takové jako různé věci, které když máte vlastně hotel, tak potřebujete nějaký sklad na všechno možné. Že jo? Tak tam byl takový jako nepořádek a já jsem dostal za úkol od Patra Hrubého, to byl šéf toho, abych tam prostě v tom skladu vytvořil místa na spaní jako pro ty lidi. A teďka o ten sklad se staral Patr Ladislav Dietrich, který s tím úplně nesouhlasil. A já jsem se dostal mezi dva takové mlynské kameny. Patr Dietrich se na mě hrozně naštval. A Patr Hrubý, který mi jako nařídil, abych to dělal, tak mi řekl, já ti to vysvětlím, proč se naštval. A teď mi prostě začal jmenovat všechny ty české kněze, ty emigranty, kteří žili v Římě. A říkal vždycky to jméno a říkal, ten je třeba tam v rádiu vatikánským, tady ten je v té bazilice, tady ten je na té a té kongregaci a vyjmenoval mi všechna ta jména. A pak řekl, no a Patr Ladislav Dietrich, profesor filozofie a pedagogiky, tak tady pere prádlo a pomáhá v kuchyni, tak se nediv. Protože nikdo z těch kněží vlastně jako nechtěl přijít o to svoje bydlo. A jenom saleziáni přijali to, že se budou starat o ty poutníky a budou prát prádlo. Taková ta garnitura, co je dneska na Velehradě, tak protože my jako saleziáni jsme tomu obětovali hodně, ti lidi, co tam jsou dneska, tak když jsem prostě jako četl nějaký takový jejich prostě bulletin, kde psali o té historii, tak tam vlastně toto všechno vůbec nebylo. Nebylo tam nic z toho, že obětovali lidi svoje životy pro to. Bylo tam jenom, teď jsme tady my a my to děláme prostě nejlíp, že jo. Tak to mě mrzelo a já jsem na ten velehrad vlastně jako už nikdy nevkročil. Já jezdím do Říma docela často a vždycky si najdu prostě nějaké bydlení v nějakém penzionu, ale já na velehrad nechodím, protože mě to přišlo hrozně nespravedlivé, tady to no.

Když jsem přišel na univerzitu Urbanianu, tak jsem musel začít studovat od začátku. Měl jsem takovou nějakou asi představu, že jelikož už jsem tady studoval 10 let, takže když přijdu do Říma, tak ještě budu studovat nějaké třeba 2 roky a vysvětím je na kněze a půjdu do misí. Protože tady to tak bylo, že zhruba to tajné studium trvalo 10 let. Ale vlastně jsem byl hrozně rád. Tam páteř toho by dějiny filozofie, vedle toho se studovali aristotelsko-tomistické traktáty a pak to byla aplikovaná filozofie. Být bakalářem filozofie bylo předpokladem, aby mohl člověk potom studovat teologii. Potom, co jsem vystudoval tu teologii ještě, tak jsem šel studovat biblistiku na Papežský biblický ústav. Jako postgraduálně dostal jsem licenciát biblických věd. Potom, až když jsem se vrátil tady, tak jsem ho potom dodělal. Vlastně ještě jsem napsal disertační práci v Olomouci na fakultě, stal jsem se doktorem. Tehdy jsem, kromě jednoho roku, kdy jsem nestudoval, byl jsem furt jenom s dětma, tak jsem pořád studoval a vedle toho jsem pracoval. Možná těžké pro mě bylo to, že já jsem u toho vždycky musel pracovat a když jsem tam měl pak třeba spolužáky i po revoluci, i z Česka, oni jenom studovali, tak já jsem měl vždycky ten handicap, že jsem ještě u toho pracoval. Bylo to pro mě těžké i v tom, že jsem třeba neměl žádné peníze tam nikdy, protože byl jsem řeholník, že jo, oni byli ti spolužáci diecezní. Pro mě neexistovalo jít někam na pivo nebo někam na nějaký koncert, nebo já jsem prostě jenom studoval a pracoval. Buď jsem neměl vůbec žádné peníze, nebo jsem měl takové nějaké trapné kapesné, což bylo asi 50 tisíc lir. Jedno pivo v hospodě stalo třeba 10 tisíc lir, tak to bylo na 5 piv měsíčně. Já jsem žil první 2 roky na Velehradě s těma 2 starýma spolubratrama a starou sestřičkou a poslední 3 roky. Tak to bylo pro mě těžké. Mezitím jsem žil ve studentských komunitách a nebo jenom 1 rok jsem dělal takovou praxi. My říkáme tyročinium, to jsem byl jenom s dětma, to jsem vůbec nestudoval, tak to jsem byl v jedné italské komunitě, tak to bylo hrozně hezké. První 2 roky, když jsem tam byl, tak jsem byl vlastně na recepci každý den. Pak jsem v tom druhém období jsem dělal taky průvodce po Římě, že jsem prováděl, už tam jezdili po revoluci, vždycky autobus všeho těch poutníků, tak jsem prováděl lidi po Římě, nebo jsem vypomáhal v kuchyni, anebo prádelně. Já jsem odešel s tím, že půjdu do Afriky jako misionář, ale problém byl, že když jsem přišel do Itálie v tom 87. roce, nikomu nedali v západní Evropě politický azyl. Všechny ty lidi směřovali buď do Kanady, nebo do USA, nebo do Austrálie. A to ještě vlastně ti lidi museli čekat třeba v tom Římě, v tom sběrném táboře, než dostali do těch zemí vízum. A to bylo za předpokladu, že tam měli přislíbenou práci. Ono to bylo už pak takové docela těžké. No. A já jsem dostal v Itálii, jsem dostal trvalý pobyt nejdřív s přislíbem politického azylu, což bylo prostě proto, protože já jsem byl řeholník. Protože v Itálii to je tak, jakože řeholníci se neplatí sociální pojištění. Takže nejsou tomu státu prostě přítěží. Tam je ta asignovaná částka daní, můžete prostě jako zvěnovat církvi. Tak tam to bylo vlastně jako jiný systém než u nás. A tak myslím si, že proto jsem dostal přislíbený ten azyl. Já jsem měl odjet v létě 89 na Madagaskar na 3 roky. Měl jsem tam dělat to takzvané tyročinium, což byla taková praxe mezi dětma, kterou my jako normálně jako salesiáni máme, ale já jsem pořád neměl ten politický azyl, takže já jsem neměl pas, že jo? Neměl jsem vlastně na ten Madagaskar jak odjet. Pořád se čekalo na ten azyl a vlastně jsme nevěděli, kde je problém, protože mě to slíbili a pořád jsem ho neměl. Takže já jsem tam měl odjet v létě 89, vystřídat někoho tam s tím, že tam zůstanu pak 3 roky. Ale jak jsem neměl ten azyl, tak jsem odjet nemohl, tak mě poslali do jedné italské komunity a místo mě na Madagaskar, tak tam poslali nějakého Chorvata. Potom ale v září už jsem dostal ten azyl. No ale potom v listopadu byla revoluce a když u nás znovu začal ten řeholní život, když to bylo díky pádu komunismu znovu povoleno, tak představení chtěli, abych tam dostudoval, vystudoval ještě postgraduálně a abych se vrátil do Československa tehdy ještě a pomáhal obnovit ten řeholní život, který byl od roku 1950
40 let, to bylo udušeno, tak jakákoliv zkušenost s tím řeholním životem v normálních podmínkách byla velice cenná. My jsme tehdy měli docela hodně mladých saleziánů ve formaci, které bylo potřeba vyučovat, tak jsem se připravoval na to, abych se vrátil do Česka jako vysokoškolský učitel a formátor těch nových saleziánů. Proto jsem se nevrátil hnedka po revoluci, ani jsem nešel do těch misí, ale 10 let jsem vlastně žil v Římě, 87 až 97.

Jeden rok jsem dělal takovou praxi na tom Borgo Ragazzi Don Bosco. To bylo takové salesiánské centrum, ve kterém byla jednak učňovská škola, kde bylo 250 učňů. Pak Scuola Media, to je druhý stupeň základní školy v Itálii, kde bylo asi 120 dětí, myslím. A pak to byla Oratoř, takové středisko mládeže, které fungovalo jako volnočasová aktivita. U nás to taky je, ale není to v tom smyslu, jak je to v Itálii. To se jako nedá úplně přesně podle mě srovnat s ničím u nás. A pak to byla taky farnost. Já jsem v tom tehdy žil rok, ponořený úplně jako mezi těma dětma a mezi těma mladýma lidma. Začínalo to tím, že jsem v té komunitě, ve které jsem žil, po snídaní prostě odešel za dětma a byl jsem s nima až do 11 do večera. Během toho dopoledne, to jsem třeba pracoval, ale o přestávkách jsem byl s dětma, na oběd jsem už přejal ty jedny děti, byl jsem s nima v takové družině až do 5 a pak jsem byl v tom středisku v té oratoři do 8 a pak tam byly ještě skupiny až třeba do 11, že jo, a já jsem byl furt prostě mezi těma dětma. Do toho se dělá u nás ta revoluce. No a mě vlastně, se přiznám, to vůbec nezajímalo, nebo občas jsem četl nějaké noviny, nebo, ale já jsem na to neměl vůbec často sledovat, já jsem žil úplně jinde, jako no. Že u nás jako něco probíhá, jsem věděl, ale mě se to vlastně až tak vůbec jako netýkalo a já jsem byl stejně nasměrovaný, že půjdu do těch misí. Když jsem to začal brát nějak vážně, bylo, že 10. března 90. V Itálii byla večeře v 8 hodin večer, tak jsem měl tu večeři a teďka mě někdo řekl, máš telefon, tak to bylo v roce 90, co nebyly mobily, že jo? Na chodbě byl telefon, tak jsem šel k telefonu a to bylo takové neobvyklé, protože jsem jako nikdy neměl telefon. No a tam prostě mi někdo oznámil, zemřel ti otec. To byla prostá jednoduchá věta, zemřel ti otec a pohřeb bude, to bylo všechno, co jsem se dověděl. Tak jsem začal řešit, jak se dostanu, jestli můžu vůbec jet do republiky a jak se tam dostanu a tak. Tak jsem vlastně jako poprvé to začal nějak jako řešit, si myslím, jako to, co se u nás vlastně děje a co mi to umožňuje. Já jsem emigroval 21. srpna 87 a tatínek umřel 10. března v roce 90. Já jsem ho od té doby nikdy neviděl ani neslyšel, on nechtěl se mnou ani mluvit. Jenom jsem občas si volal s maminkou, ale pro mě i to volat, jako to bylo těžké, že jo, dneska mobilem každý den můžu volat kam chci, ale tehdy já jsem v té Itálii neměl ani peníze, to nešlo volat, že jo, tak lehce, teď ty všechny ty telefony odposlouchávané asi, takže jsem měl prostě mu potom na pohřeb až, no, viděl jsem ho až v rakvi. Šel jsem na velvyslanectví Československé socialistické republiky, byla nepřátelská instituce nám emigrantům. Jo, byli tam sympatičtí lidi a tak jsem se jako dostal na ten pohřeb. Tak to jsem jako poprvé tak nějak jako řešil, že to je u nás jinak, že může jít tatínkovi na pohřeb, no. Já jsem měl takovou krizi, protože já jsem byl nějakým způsobem nastavený a odešel jsem z té republiky i s tím vším, že to zabilo mého tatínka a tak dále. Najednou vlastně jako to všechno mělo být jinak. Tak já jsem měl takovou docela krizi identity, úplně přesně jsem nevěděl, co mám dělat, protože kromě toho, že já jsem odešel s tím, že bych chtěl jít do těch misí, a římská provincie měla misie na Madagaskaru, takže oni počítali s tím, že půjdu na Madagaskar, ale zároveň ti spolubratři v Římě chtěli, abych zůstal pracovat na Velehradě, protože tam nikdo pracovat nechtěl. Já jsem asi docela to uměl s dětma, takže po mě chtěli, abych šel pracovat do Vídně, abych odešel. No a teď z Česka po mě chtěli, abych studoval a já jsem tehdy pracoval v salesiánském středisku Borgo Ragazzi Don Bosco. Ten ředitel toho střediska, ten mě hrozně moc ovlivnil, se jmenoval Elverino Sgrignuoli. Člověk, který přežil 68. rok, že v 68. roku odešlo z naší kongregace asi 5000 salesiánů. A zůstali buď jenom ti, které to nějak jako by zlomilo, takže to byla úplně nová doba, to bylo po koncilu, anebo ti, kteří byli osobnosti. A tady ten Elverino byl taková osobnost a on potom vlastně formoval chod toho střediska nebo té oratoře za pomoci církevních otců a Bible. A mě to prostě fascinovalo, takže jsem to taky chtěl. Chtěl jsem studovat buď biblistiku nebo patristiku. Tehdy
když se řešilo, co budu teda studovat, tak František Kopecký, to byl takový spolubratr, který byl taky emigrovaný a byl to moralista a žil v Německu, Benedikt Bojern, ten byl jeden z těch zakladatelů Českobudějovické teologické fakulty, který po mně chtěl, abych studoval biblistiku. Biblistika je těžký obor, protože musíte umět všechny jazyky a i ty staré, i ty nové. A Papežský biblický institut, který jsem vystudoval, je taková prestižní škola. Říká se, že nejtěžší v Římě, je hodně drahá. To studium stojí jako asi jedno osobní auto. No tak jsem to prostě vystudoval, tady toto. Když jsem se vrátil, tak jsem pak šel do Českých Budějovic vyučovat biblistiku ty naše studenty a zároveň jsem se stal jejich formátorem, jejich představeným, no. Já jsem se vrátil v roce 1997 do Českých Budějovic, kde jsem byl 5 let. Myslím si, že to byly jako jedny z nejkrásnějších let mého života. Už mi bylo 37, hrozně jsem toužil něco dávat, nejenom prostě nějak furt studovat a pořád tam prostě dělat nějaké pomocné práce, protože jsem byl původně stavební inženýr, který jsem pracoval jako technolog v panelárně, že jo. A pak jsem dělal 10 let blbečka, vedle toho jsem studoval. Jsem se hrozně těšil žít normálně nějak, že jo, zase pracovat, normálně vydělávat peníze, protože jsem neměl žádné peníze. Tak jsem se na to těšil a když jsem přišel do Budějovic na teologickou fakultu, tak to bylo hrozně hezké, no. Ale bylo to hezké jenom asi 3 roky, protože pak do té naší komunity začali prostě mluvit lidi, kteří v ní nežili a komunitu studentů jsem já vedl. Vlastně se objevili takový moji oponenti jako vůči tomu, jak já žiju a smýšlím. No a mě to prostě hrozně deptalo. Když jsem byl 4 roky tam, tak jsem se zamiloval do jedné studentky bývalé a vlastně jsem řešil, co se svým životem dál. Hrozně to bylo těžké, protože jsem nechtěl nic skrývat, tak jsem prostě normálně mluvil o tom, co prožívám, že jo, tak mě všichni řešili. A pak jsme se s ní rozešli, ale já jsem jako byl potrestán tím, že jsem byl prostě vyhozen z té fakulty a byl jsem poslán do Prahy.

Tento týden vám nabízíme pětidílný cyklus rozhlasového vzpomínání katolického kněze, filozofa, hudebníka a pedagoga Ladislava Heriána. Pořad připravila Magda Vdovičinová v technické spolupráci s Tomášem Gzelhofrem. Odvysílané díly najdete na našem webu a v aplikaci Můj rozhlas. A čtvrtou část si nalaďte zítra v 11.30.

0: Hezký den, je 12 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Za vyhrožování vystřílením třídy a schvalování střelby na Filozofické fakultě uložil soud Mladíkovi 5měsíční podmínku. Rusko v noci a dopoledne silně ze vzduchu útočilo na Charkov. V Hradci Králové začíná festival Rock for People. Organizátoři očekávají 50 tisíc návštěvníků každý den. A bude zataženo s občasným deštěm na jihu Čech a na Moravě i trvalejším. Teploty většinou do 18 stupňů. Soud potrestal podmínkou mladíka, který podle obžaloby vyhrožoval spolužákům střelbou a schvaloval útok na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. 20-letý muž také musí být podle verdiktu 20 měsíců pod dohledem probačního úředníka a v psychologickém poradenství. Mladík měl nosit na střední školu různé zbraně, například nože nebo teleskopický obušek. Podle státní zástupkyně taky po útoku na Filozofické fakultě v Praze v prosinci 2023 čin schvaloval a tvrdil, že střelec měl zabít víc lidí. Muž to před soudem označil za humor, vinu odmítá a proti rozsudku se odvolal. Rusko v noci a dopoledne podniklo přes 30 dronových útoků na ukrajinský Charkov. Podle tamních úřadů bylo zraněno nejméně 5 lidí v různých částech velkoměsta.
2: Nálet ruských nepilotovaných letounů nedal usnout ani obyvatelům Oděsy. Drony narazily do dvou vysokopodlažních obytných domů, kde vypukl požár, ale vážně zraněné lidi oděské úřady nehlásí. Ukrajinská raketa Flamingo podle ruských telegramových kanálů zasáhla vojenský podnik v Čeboksarech a na místě vypukl velký požár. Cílem dronů se stala i kujbyševská ropná rafinérie u města Samara a také přístavy Mariupol a Sevastopol na okupovaných územích. Z Oděsy si Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: Armáda Spojených států v noci zaútočila na Írán v odvetě za sestřelení amerického vojenského vrtulníku. Podle prezidenta Donalda Trumpa sestřelili iránské revoluční gardy vrtulník Apache v oblasti Hormuzského průlivu. Írán na následné americké údery odpověděl ostřelováním amerických základen na Bahrajnu, v Jordánsku a v Kuvajtu.
3: Americká armáda uvedla, že cílem jejich útoků byly íránské radarové stanice a protivzdušná obrana v okolí Hormuzského průlivu. Mezi cíly íránské odvety pak byla i americká základna v Jordánsku, na které jsou umístěné stíhačky F-35. Armáda Spojených států nehlásí žádné větší škody. Dvoučlenou posádku v pondělí sestřeleného amerického vrtulníku zachránil námořní dron. Iránský ministr zahraničí Abbas Araghchi pohrozil Washingtonu, že armáda na každý americký útok odpoví. Znovu také vyzval americké vojáky k opuštění regionu. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Český rozhlas.
0: Stovky maskovaných mužů v severním Irsku zapalovali autobusy i auta a rabovali obchody. Násilníci pronikli i do několika domů, které zapálili. Útoky byly namířené proti přistěhovalcům. Vyvolal je brutální pokus o vraždu, ze kterého je obviněný muž původem ze Sudánu.
4: Záběry z Belfastu ukazují autobus pohlcený plameny i mnoho hořících aut. Záchranáři zasahovali také u požárů řadových domů a minimálně v jednom případě museli záchranáři z hořící budovy vyvést celou rodinu. Maskovaní muži také zastavovali auta na ulicích a rabovali obchody patřící přistěhovalcům. Politické vedení severního Irska i celé Británie odsoudilo útoky na nevinné lidi, stejně jako pondělní pokus o vraždu, který nepokoje vyvolal. Záběry z tohoto útoku zachycují muže ozbrojeného nožem, který klečí na své zakrvácené oběti na ulici v Belfastu. Útočníka spacifikovala skupina kolem jdoucích a policie ho zatkla. Napadený muž je s vážnými zraněními v nemocnici. Ondřej Himer, Český rozhlas.
0: Světově uznávaný dirigent Jakub Hruša se od roku 2028 stane prezidentem festivalu Smetanova Litomyšl. Ve funkci vystřídá Pavla Kysilku a zaměří se především na přípravu významných uměleckých projektů, rozvoj mezinárodních partnerství a posilování postavení festivalu v zahraničí. Jeho cílem je i propojit renomé Smetanovy Litomyšle s Českou filharmonií, jejímž hudebním ředitelem a šéfdirigentem se ve stejném roce stane. Na letišti v Hradci Králové dnes začíná festival Rock for People. Pětidenní akce letos láká na skupiny Gorillaz nebo Iron Maiden. Organizátoři očekávají, že do festivalového areálu dorazí denně 50 tisíc fanoušků.
5: Jedním z hlavních taháků 31. ročníku je vystoupení londýnské skupiny Gorillaz, kterou tvoří především 4 virtuální animované postavičky. Tenhle multimediální projekt se do Česka vrátí po 9 letech. Tuzemskou premiéru pak bude mít v sobotu americká zpěvačka Halsey. Rock for People až do pozdního nedělního večera nabídne i vystoupení českých interpretů. Fanoušci se mohou těšit na Bena Kristová, skupinu Tata Boys nebo Šimona Opa. V pátek to pak bude i koncert Jiřího Pavlici s Hradišťanem. Jiří Štefel, Český rozhlas.
6: Počasí.
0: Bude zataženo s občasným deštěm. V severozápadní polovině Čech se místy objeví přehánky. Na jihu Čech a později i na Moravě čekáme trvalejší déšť. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů. Na jihu Čech 12 až 15. V 1000 metrech na horách naměříme kolem 10 stupňů Celsia. Více zpráv si můžete přečíst na našem zpravodajském webu i rozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Propluli jsme do další hodiny našeho vysílání. Od mikrofonu vás zdraví Dagmar Kopečková. Teď už nám zahraje Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK. Hezký den a dobrý poslech.

Slyšeli jsme svitu číslo 1 Edvarda Grieha k dramatu Peer Gynt. Hrál Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, který řídil Václav Smetáček. Posloucháte středeční polední Vltavu. Co nás v této hodině čeká? 6. června uplynulo 65 let od úmrtí švýcarského psychiatra a zakladatele analytické psychologie Karla Gustava Junga. Jak Jung pracoval se svou temnotou? Co je aktivní imaginace a kde leží hranice mezi léčivou imaginací a ztrátou kontaktu s realitou? I těmto otázkám se bude věnovat zítřejší radiodokument. K poslechu nás přijde do studia pozvat autorka pořadu Kristýna Strejcovská. Ve vltavském kvízu prověříme, jak dobře znáte české divadelní budovy a pozvu vás také na novou operu hudebního skladatele Jana Jiráska Divadlo světla. V rámci festivalu Smetanova Litomyšl, který začíná už tento pátek, bude k vidění hned dvakrát a za okamžik vám nabídneme rozhovor přímo s Janem Jiráskem. Zůstaňte s námi, hezký den a dobrý poslech.

0: Je 12 hodin 16 minut, Andreas Steyr nám zahrál čtvrtou část sonáty pro klavír číslo 18 Es-dur Ludvika van Beethovena. Opera o muži, který rozsvítil barokní Prahu. Tak tvůrci charakterizují Divadlo světla, nové dílo skladatele Jana Jiráska. V podání orchestru Muzika Florea a divadelního souboru Geisler's Hofkomedianten bude mít inscenace dvě premiéry na festivalu Smetanova Litomyšl. Příběh přenese diváky do Prahy v 18. století. Vypráví příběh muže, který rozsvítil první Šporkovo divadlo. Představení propojuje barokní estetiku se současným divadelním jazykem. Jak v rozhovoru s redaktorem Tomášem Pilátem říká Jan Jirásek, přestože se děj odehrává v baroku, barokní operu psát nechtěl.
1: Hudebně jsem se díval na barokní dobu pohledem člověka nebo pohledem skladatele první poloviny 21. století. Jsou tam samozřejmě nějaké barokní názvuky, drobné, spíš ilustrativní, ale ten koncept je založený na trošku jiné věci. Ten příběh se odehrává v barokní Praze, kde chlapec Slávek je sražen kočárem hraběte Šporka, je zmrzačen, ale hrabě Špork mu poskytne lékaře a posléze i domácí učitele, takže dostane velice kvalitní vzdělání. Když dospěje, tak hrabě Špork ho zaměstná ve svých divadlech. On jedno divadlo měl v Praze, na místě, kde je dnešní Hibernia, a druhé divadlo měl na Kuksu, kde mimochodem se odehrála také první barokní opera v Čechách. A tam on pracoval jako, dnes by se řeklo, nečesky light designer, čili mistr světel. A ten příběh je dělen z mého pohledu na dvě vrstvy zásadní. Ta první je ten životní příběh jeho a postav, jako je hrabě Špork a další. A ta druhá vrstva je čistě Slávková, té hlavní postavy. Ta se odehrává v tom divadle, když on vstoupí do divadla a vlastně se rozsvítí ta světla, tak on je ve světě, který patří jenom jemu. A hudba vlastně vyjadřuje spolu se světlem ty jeho prožitky a nové zkušenosti.
2: Vy jste řekl, že jste se na ten příběh koukal pohledem hudebního skladatele 21. století. Light design i scénografie taky pocházejí z 21. století. V jak úzkém kontaktu jste byl se světelnými designéry například? Psal jste to hudbu třeba i po poradách s nimi?
1: Ne, já jsem to psal čistě na základě libreta a podle svých vlastních představ. A vždycky jsem říkal, teď vím, jak to nebude vypadat. Protože vždycky si představuji, jak ty postavy jednají, jak se tváří, vidím nebo si vizualizuji i muzikanty, jak hrajou, jak prožívají třeba napětí, uvolnění a různé emoce. Takže já jsem se světelným designem nespolupracoval, vlastně jsem konzultoval jenom s libretistkou a s režisérem Petrem Haškem.
2: Spolupracujete se souborem Muzika Florea, souborem takzvané poučené staré interpretace.
1: Ta spolupráce je vynikající. Marek Štrincl a vlastně všichni ty muzikanti jsou nesmírně nápomocní. Já bych vyzvedl Marka, protože Marek je zároveň dirigent. V našem představení hraje na čelo, ale přitom hudebně to představení řídí. Čili on je podepsán i pod nastudováním. Je to za prvé vynikající muzikant a za druhé je velmi zkušený. Umí pracovat se zpěváky, umí zasáhnout v momentě, když třeba zpěvák, řekněme, zabloudí, protože my pracujeme v divadle světla s herci. Máme pouze jednu profesionální operní zpěvačku. Ostatní jsou herci, kteří zpívají dobře, ale nejsou to operní zpěváci, nemají tu operní zkušenost, takže se může stát, že tam dojde k nějaké kolizi nebo k zabloudění nebo k něčemu takovému. A právě zkušený muzikant, dirigent a violončelista, jakým je Marek Štrincl, tak v tomto je nesmírně nápomocný.
2: Psal jste hudbu k opeře Divadlo světla s vědomím toho, že budou zpívat herci, tedy nikoli vyučení operní zpěváci, a to jsou herci se souboru Geisler's Hofkomedianten.
1: Ano, to jsem samozřejmě věděl už od začátku a to bylo pro mě určitým způsobem závazné, že jsem věděl, že nemohu napsat cokoliv, co ten zpěvák, který je specialista operní, tak zaspívá bez problému, takže jsem se snažil i tu obtížnost tomu přizpůsobit. Nevždy se to podařilo. Některé ty věci, myslím si zejména rytmicky, byly pro herce trošku, nechci říct obtížné, ale nezvyklé. Ale Geislershof Komedianten je skupina divadelní, velmi kreativní, velmi flexibilní. Takže v tomto problém nebyl. Měli jsme, co se týče hudby, dostatečný počet zkoušek, tak doufám, že se to projeví i při premiérách a dalších provedeních.
2: Část té vaší hudby je samplovaná, využíváte elektroniku. V jakých pasážích?
1: Já jsem chtěl odlišit ten svět barokní Prahy nebo barokního Kuksu s tím vnitřním světem Slávka, té hlavní postavy. Protože jakmile on vstoupí do divadla, tak ten čas se pro něj zastaví. Úplně zmrtví a je tam jenom taková ta hudební zvuková představivost a ta světla. A je to jenom on a hudba.
0: Říká skladatel Jan Jirásek. V rámci festivalu Smetanova Litomyšl se uskuteční dvě premiérová provedení jeho nové opery Divadlo světla. První v neděli od 17 hodin, druhé o den později.

0: Diamanda Galás, bohyně pomsty a nejtemnější autorská zpěvačka.
1: Už od 80. let připomíná, že se má zpívat requiem za oběti AIDS, že žijeme ve světě genocid, nevyslovených křivd, nepojmenovaných zločinů a záměny dobra se zlem.
0: Hodinový portrét Diamandy Galás v 7. nebi s Pavlem Klusákem.
1: Ve čtvrtek 11. června od 19 hodin na Vltavě.

Haasovo kvarteto hraje ve středečním vysílání Vltavy. My jsme slyšeli druhou část smyčcového kvartetu číslo 1 Leoše Janáčka. Naše vysílání teď pokračuje kulturním kvízem.

0: Polední Vltava.
1: Že nad oponou Národního divadla je zlatý nápis Národ sobě a co znamená, víme asi téměř všichni. Ale věděli byste, jaký nápis stojí na budově Stavovského divadla? Stavovské divadlo je jednou z nejstarších divadelních budov v Evropě a na jejím průčelí najdeme zlacený nápis Patriae et Musis, čili vlasti a můzám. Latinský nápis umístěný nad vchodem do Stavovského divadla v Praze vyjadřuje zasvěcení divadelní budovy a to, že slouží jak kulturnímu povznesení vlasti, tak můzám, tedy umění, hudbě a divadlu. A je také dokladem ušlechtilého záměru zakladatele hraběte Nostice při otevření v roce 1783. Když jdeme do divadla, nemusíme se tak soustředit až na dění na jevišti. Zajímavé příběhy totiž často vypráví už samotná budova.
0: Polední Vltava s Dagmar Kopečkovou.

Johann Josef Fuchs, rakouský skladatel, jeho dílo nám zahrál švýcarský soubor Le Passion de l'âme. Když dnes mluvíme o podvědomí, archetypech nebo stínu,

0: A se mnou je teď ve studiu autorka pořadu, který má na Vltavě zítra večer premiéru, Kristýna Strejcovská. Dobrý den.
1: Dobrý den, moc děkuju za pozvání.
0: Co pro vás bylo důležité, když jste na tomto dokumentu pracovala? A na jaké období v Jungově životě jste se soustředili? Přece jen žil 90 let a dokumentů by se tak o něm dal natočit nespočet.
1: Mě zaujalo, já totiž nejsem insider, nejsem psycholožka vystudovaná, takže já jsem umělkyně a je pro mě důležitá ta Červená kniha jako jeho svědectví o jeho temné noci duše, jak to on sám nazýval. A proto právě jsem se zaměřila na to období, kdy mu bylo nejhůř a kdy vznikala tahle Červená kniha, což bylo i shodou okolností, nebo mělo to určitě nějakou souvislost po konfliktu se Sigmundem Freudem. A potom on vlastně procházel hodně těžkými psychickými stavy a pomáhalo mu vlastně zaznamenávat si ty sny a vize, které měl do té knihy, ať už jako deníkový záznam, jako psanou formu, nebo je maloval. A na to jsme se právě zaměřili, protože si myslím, že je důležitý si připomínat i u těchto autorit a zvlášť u lékaře, že vlastně každý může nějak jako mít temné období a naopak to může přinést ovoce, něco zajímavého. A takže proto jsme se zaměřili vlastně na tohle období.
0: A na téma aktivní imaginace. A ano. K tématu tady máme ze zítřejšího dokumentu i krátkou ukázku.
2: A to aktivní imaginace znamená, že já ho v tom můžu jako provázet, že on mi říká, co se tam děje. A když se dostane třeba do nějakého místa, kde je jako zaseklej, tak já můžu někdy tam dát vlastně nějakou jako nápovědu, trochu do toho zasáhnout, čeho si všimnout, nebo si vůbec zeptat sám sebe v tu chvíli, chce se mi něco udělat, co se mi teďka jako děje v té imaginaci, a nebo když jako cítím, že ten člověk je vlastně v té situaci zaseklej, tak ho třeba fakt nechám jenom dejchat do té situace. Tam bych řekla, že je ten zážitek jako dotknutí se s tím vnitřním já, s tou jako moudrostí těla nebo nějakou vnitřní inteligencí, bytostný já, jak by to možná nazval Jung. A pro mnohý lidi je transformativní vůbec tohleto, jo? Že se poprvé jako potkají s tím, že něco takového ve svém vnitru mají.
0: To byla krátká ukázka ze zítřejšího radiodokumentu. Vy jste si ale sama vyzkoušela aktivní imaginaci. Co to tedy přesně je a jaký to pro vás byl zážitek?
1: Aktivní imaginace je svého druhu taková meditace, která je ale vedená těmi terapeuty. Takže já jsem si vyzkoušela vlastně jak u Jana Jakuba Zlámeného, tak u Terezy Králíčkové a obojí byly úplně jako odlišné zážitky. Ale je to vlastně taková vedená, hlubinná meditace, kdy vlastně se zasoustředíte hodně jako na svoje nitro. A ze začátku se mi to zdálo zvláštní, jo, když takhle o tom mluvíme, tak je to zvláštní, ale fakt jako se to tam v tu chvíli něco se tam otvírá, právě něco jako za těmi slovy, co nelze úplně popsat, nějaký z dětství, ať už nebo jako obrazy, které neustále každodenně konzumujeme, tak se tam jako vyplouvají a vlastně Carl Jung říkal, že to jsou ty symboly, které právě nám mohou něco říct o tom našem podvědomí a tím můžeme vlastně když integrujeme tohle jako podvědomí, tyhle obrazy a vlastně s těmi terapeuty rozebereme, co pro nás můžou znamenat, tak vlastně dojdeme k nějaké větší celistvosti a harmonii.
0: Takže to přináší nějaké uvolnění, dá se říct.
1: Ano, jistého druhu. Jako zní to vlastně hrozně ezotericky, ale fakt to jako nějaký efekt to má, no. Ale tak jako Jung byl známý tím, že vlastně se vůbec nebál zacházet i do těch ezoterických míst, takže.
0: No a jaké pro vás bylo zpracovávat takové hlubinné téma?
1: No, bylo to hodně intenzivní. Já musím říct, že když jsem to dostříhala, tak jsem asi týden nespala. A prostě jako nejen, že se mi tam jako různý věci vysvětlovaly, ale i to, že člověk často, já jsem jako spíš extrovertní povaha, takže jako hledá člověk odpovědi různě jako ve svém okolí, ale pak vlastně tohle koncentrace do toho nitra a vlastně člověk zjistí, že ty odpovědi už nějakým způsobem má jako v sobě. Takže to bylo hlavní pro mě.
0: Naším hostem byla Kristýna Strejcovská, autorka radiodokumentu Carl Jung, Obrazy duše. Na Vltavě si dokument můžete poslechnout zítra.

0: Zítra večer od 20 hodin. Děkujeme.
1: Děkuji moc. The way you wear your hat.

Nezaměnitelný hlas a mimořádně emotivní interpretace udělali z Billie Holiday jednu z největších osobností jazzové historie. Od hudby se teď na okamžik přesuneme k literatuře. Zajímá mě design, typografie a knižní grafika, říká hudebník a grafický designér Martin Hůla a dodává, sbírám edice i konkrétní výtvarníky a grafiky, ale vím, že to nemá konec, že to prostě nikdy nepřečtu a nikdy bych teď se vším seknul. A co doporučuje Martin Hůla k přečtení nám?

0: Football.
1: Z nějakého iracionálního důvodu mám silný metazájem o Jaroslava Foglara. Meta proto, že mě moc nebere jeho literární dílo. Pro mě zůstává jeho dětská literatura až příliš dětská. V dospělosti už ji nedokážu číst. Ale když vyšla třeba výpravná kniha Jestřáb kronikářem, okamžitě jsem si ji pořídil. Jsem asi uhranutý houževnatostí a obětovostí, se kterou se věnoval práci pro druhé, i naivitou, již se snažil přetlačit atraktivní lákadla a nástrahy dospělého života. Nakonec i sám na sobě jsem si při psaní tohohle textu uvědomil, že nejvíc knih jsem přečetl tak do 20, maximálně 25 let. Pak mi nástrahy a lákadla života začaly pomalu ubírat čas i prostor. Před pár lety vyšel první díl výběru z Foglarových deníků, loni potom druhé pokračování. První díl se jmenuje Celý den drobně prší a musím říct, že málo kdy název knihy tak přesně vystihuje její obsah. Foglarovy zápisky jsou lakonické, věcné. V jeho denících nejsou žádné úvahy, dilemata, vnitřní rozpory. Zapisuje to, co se stalo dopoledne, jaké bylo počasí, komu poslal dopis, kdo se stavil na návštěvu. Často ani nevíme, proč přišel. Je to podivuhodný popis každodennosti, ve kterém je velmi málo prostoru pro nejistoty a pochyby. Středa 17.4.1935. Celý den drobně prší. Odpoledne přišlo expres svědectví od Jendy B. plus dopis pro oddíl. Do kanceláře přišel Sobka a Enšpígl pro instrukce. Napsány instrukce pro Tigry i pro Zuba zvlášť. Sobka registroval Seidla. Přes poledne Nordbert u mě ukazuje tlumok, dámu Tornu. Přes poledne nalezeny denní rozkazy z tábora Smůly, fotografie přidány. Psáno paní Fischerové a slečně Richterové, vlčata, dluhy, rozklad toho. Napsán koncept žádosti o subvenci na magistrát. Enšpíglovi napsáno do deníku a ten předán. Zatím v klubovně umluveno, že půjde zamluvit vagóny. Tulek děkuje za přímluvý dopis k otci. Pomohlo, Tulek jede. Vilda nemůže jeti. Peníze. Podpoříme 10 korun. Bratr Jarda Charvát přivádí nováčky, jednoho skauta, jedno vlče. Teče hrozně do klubovny. Také desítka si přichází stěžovat. Sestra XY, Jardovo děvče, dovedena do prvního dívčího začlena. Pak měřeno, kudy teče. Není to už tak hrozné. Charvát přinesl své foto naší klubovny při práci. Ten druhý díl se jmenuje Začínám psát rychlé šípy. Dohromady oba svazky pokrývají roky 1920 až 1941, takže určitě je na co se těšit i v budoucnu. Foglarovy deníky mi připomněly dvě výjimečné knihy podobného ražení. Jedna z nich se jmenuje Tweety 1956 až 1963. Obsahuje kompletní přepis deníků básnířky a historičky umění Věry Jirousové. Kniha zaznamenává období jejího dospívání, na začátku jí bylo 12, na konci 19 let, a zprostředkovává nečekanou perspektivu doby, ale i zajímavý pohled na formování přemýšlení budoucí významné konzistoričky. Jirousová je v textu nelítostná, intimní, drsná i vtipná a kniha je, jak by asi napsala, prostě epes. Ta druhá kniha je výběr skutečných tweetů Zuzany Fuchsové, nazvaná Cítím se jako Urlike Meinhof. Je to podobné deníkové banální pojmenovávání všední reality, tady ovšem s humorem pochopitelně cíleným na online čtenáře a jejich interakce, ale podobně jako Jirousové deníky vytváří nečekanou poetiku. Totiž, když přemýšlím o těch Foglarových denících, uvědomuji si, jakou roli má naladění, se kterým člověk ke čtení přistupuje. Já mám tendenci číst Foglara podobně, jako jsem kdysi četl japonského básníka Shigejiho Tsuboe. Mimochodem, abych se trochu vrátil na začátek, jeho sbírka Ulice plná plášťů do deště vyšla v úpravě Václava Bláhy ve výtvarně i obsahově výjimečné edici zahraniční poezie Plamen v 60. letech. Tedy, jako jsem kdysi četl japonského básníka Shigejiho Tsuboe, s touhou dívat se na svět jako básník. Protože být básník, to je ta nejlepší práce na světě, kdo by to nechtěl.
0: O svých setkáních s knihami hovoří tento týden v knižním pólu hudebník a grafický designér Martin Hůla. Pořad připravil Petr Šrámek a další díl najdete na našem webu a v aplikaci Můj rozhlas.

0: Silva Fischerová, Vratislav Maňák, Josef Kroutvor nebo Kateřina Tučková.
1: Povídky současných českých autorů celý týden na Vltavě.
0: Od 8. června denně ve 13.30.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Hezký den, je 13 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD požaduje pro příští rok navýšení výdajů svého rezortu na 2% HDP. Šlo by o meziroční nárůst o 35 miliard na celkových 190 miliard korun. Zuna to řekl České televizi. Obrana by letos měla hospodařit s částkou zhruba 1,8% HDP. Vydávat na obranu alespoň 2% HDP je závazek členů NATO. Albánii čeká den protestů proti vládě a jejímu zacházení s přírodním bohatstvím. Demonstrace proti plánu výstavby luxusního rezortu v chráněné oblasti na jihu země se v hlavním městě Tirana scházejí už 10 dnů. Na dnešek ale nevládní iniciativy slibují i blokádu silnic a hraničních přechodů. Na Slovensku vznikla organizace nezávislé žurnalistiky. Mezi zakladateli instituce jsou mimo jiné redakce serveru aktuality.sk, deníku N a SME, nebo televize Markýza a Joj. Organizace chce například hájit novináře a zastupovat je vůči představitelům státu. Podle iniciátorů je to také reakce na zásahy do veřejnoprávních médií nebo útoky politiků na novináře. Stávající slovenský syndikát novinářů podle nich už neplní svou roli. Brněnské divadlo Husa na provázku uvádí inscenaci sestavenou z příběhů diváků. Ti se divadelníkům v anketě svěřili se svými nejtěžšími životními chvílemi. Scénář hry Everybody Hurts tak vznikl z více než 130 přiznání. Ačkoliv odpovídali lidé od 9 do 90 let, některá témata jsou podle uměleckého šéfa Martina Sládečka společná pro všechny. A počasí bude zataženo s občasným deštěm, v severozápadní polovině Čech se místy objeví přehánky, na jihu Čech a později i na Moravě čekáme trvalejší déšť. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů Celsia, na jihu Čech 12 až 15, v 1000 metrech na horách naměříme kolem 10. A více zpráv najdete na webu iRozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Máme 2,5 minuty po 13. hodině, středeční vysílání Vltavy pokračuje částí koncertu Jana Zacha. Hezký den a dobrý poslech přeje Dagmar Kopečková.

Eva Tornová a hudební soubor Muzika Florea nám zahráli část koncertu C-moll pro čembalo, dvoje housle, violu, violončelo a basso continuo Jana Zacha. Jsme rádi, že jste si s námi v sobotu užili open air koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Poslední koncert této sezóny, která se nese v duchu oslav 100 let od založení orchestru, se odehraje v pondělí 15. června v Dvořákově síni pražského Rudolfina. Píše se o tom na serveru klasika+.cz. Vedle Sočru se představí také solisté, klavírista Martin Kasík a houslista Josef Špaček, který však tentokrát uchopí jiný nástroj, violu. Program je sestaven ze skladeb Wolfganga Amadea Mozarta, Frederika Chopina a Hectora Berlioze. Symfonický orchestr Českého rozhlasu bude řídit Erina Jašima, německá dirigentka, která vystupuje s prestižními světovými orchestry v Evropě i USA. Více čtěte na serveru klasika+.cz. My vám pondělní koncert pochopitelně nabídneme živě ve vysílání Vltavy od 19.30. Nenechte si ho ujít. A ujít si nenechte ani další díl našeho seriálu o palácích Národní galerie Praha. Na programu bude za pár minut.

0: Komorní filharmonie Pardubice nám zahrála třetí část symfonie G-moll Leopolda Koželuha. Je to jedna z nejvýznamnějších světských staveb vrcholného baroka u nás. Od roku 1947 je ve správě Národní galerie Praha. Štenberský palác na Hradčanském náměstí vystavuje stálou expozici Staří mistři 2, ale nabízí i další zajímavosti. Natáčela tu redaktorka Zuzana Filipková.
1: Tady je Roland Sávery, což byl malíř původem z Kortrijku, dneska Belgie, ale vlastně emigrant ze své země, působil nějakou dobu tedy v severním Nizozemí. Pozval si ho Rudolf II. Perlička v tom, že tady, co jsou namalovaní, tady ty jeleni, tak víte, kde on si je chodil studovat, a to je na tomto geniální spojení, do jeleního příkopu. Jo. Takže ty jeleni, kteří pobíhali kdysi tady, ještě směrem tamhle jako za hraní zárnou je Lví dvůr. A zase, když se podíváte na ty šelmy, tak to jsou zase šelmy, které opravdu se chovaly. Dneska je tam restaurace Lví dvůr, tak ty jsou odsamtať.
2: Expozicí Staří mistři 2 nás ve Štenberském paláci provází dočasně jmenovaná generální ředitelka Národní galerie Praha Olga Kotková, která je také šéfkou sbírky starého umění. Mluvíme spolu také trochu o historii tohoto paláce, kde už od počátku 19. století sídlila obrazárna Společnosti vlasteneckých přátel umění, přímý předchůdce dnešní Národní galerie Praha. A v prvním patře se nacházely sbírky Národního muzea. Nicméně v 19. století nešlo o tak prestižní adresu, i když je v přímém sousedství s Pražským hradem.
1: V 19. století to bylo takové čím dál tím víc opuštěnější místo, spojené s Habsburky, proti kterým vzrůstal odpor. Až to dopadlo teda tak, že se obrazárna rozhodla, že na krátkou dobu opustí prostory Pražského hradu a půjdou blíže Pražanům s vidinou, že dostanou nové skvělé prostory pro obrazárnu, pro dnešní Národní galerii. To se ovšem nijak nestalo, na ten okamžik se stále čeká, ale jednou přijde, ale dostala tenkrát obrazárna prostory v Rudolfínu. Když vznikla Československá republika, tak vlastně ty prostory Rudolfína, které byly stavěny, uspůsobeny vystavování výtvarných umění, si ta nová republika vztáhla pro sebe, že tam teda bude zázemí parlamentu. Ovšem té obrazárně i vlastně nově ustanovené moderní galerii ta republika velmi přála. A vlastně kupovaly se tedy za té první republiky ty skvělé obrazy, francouzská sbírka, El Greco se koupil, ale ty prostory správné stále chyběly. Až teda po válce, v roce 1947, se zase do Štenberského paláce vrátila Národní galerie a vlastně od té doby tady non-stop.
2: Ve Štenberském paláci najdete kromě děl starých mistrů také veřejně přístupnou knihovnu. Jde o nejlépe vybavenou knihovnu specializovanou na výtvarné umění.
3: Sloužíme především pracovníkům Národní galerie pro jejich odbornou a vědeckou práci, ale samozřejmě i veřejnosti. Může přijít kdokoliv.
1: Žádný průkaz nepotřebuje.
3: Nepotřebuje nic.
4: Takže tady je vlastně studovna, kde se prezenčně může
3: studovna. Půjčit. Takže může přijít kdokoliv, kdo má zájem a najde si buď publikace přímo v našem katalogu, který je i na internetu veřejně přístupný, a nebo samozřejmě kolegyně, která má službu, vždycky pomůže.
5: To je důležitá součást naší akvizice, je výměna mezi knihovnami podobně zaměřenými, takže máme 150 asi výměnných partnerů v celém světě, což je opravdu významná akviziční činnost, protože získáváme opravdu jedinečné publikace.
2: Knihovnou nás provází její vedoucí Martina Horáková a upozorňuje na některé skvosty, které tu najdete.
3: Zajímavá součást fondu podařilo se nám získat 33 svazkový katalog rezoné díla Pabla Picassa.
1: To je jediný v zemi.
3: Řecko-francouzského, ano, jediný v zemi. Řecko-francouzského kunsthistorika Christiana Zervuse, který byl přítel právě Picassa a na tom díle spolu spolupracovali. Takže to je opravdu významná i teda dost cená akvizice.
4: Můžu se podívat?
3: Můžete, no, ono je to samozřejmě reprint z roku 78. Potom už to samozřejmě nevyšlo, takhle to vyšlo.
1: Všechny.
2: Součástí knihovny ve Štenberském paláci je také veliký archiv.
3: Není to teda jako profesionální depozitář, ale my samozřejmě těžíme z toho,
5: že ta budova má opravdu historické klimatické výhody.
2: Dodává Martina Horáková. Olga Kotková nás vede ještě na zahradu, kterou také bez vstupenky můžete využít k relaxaci v centru Prahy. Hned při vstupu vás uvítají barevné rododendrony, které sázela vnučka prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka Anna Masaryková.
6: Ta tady pracovala vlastně i teda v době komunismu a v té souvislosti musím říci, že vůbec Národní galerie byla taková jako oáza, kde takové ty osoby pro režim nepohodlné, tak tady i díky teda osobnosti tehdejšího ředitele Jiřího Kotalíka, tak tady našli útočiště a vlastně tady mohli dělat odbornou práci.
2: Popisuje Olga Kotková. V dalším díle této série se podíváme naproti, tedy do Schwarzenberského paláce.
0: A právě ve Schwarzenberském paláci se nachází také archiv Národní galerie. Jak vypadá a co ukrývá nám Zuzana Filipková prozradí v příští reportáži. Celý seriál o palácích Národní galerie najdete na webu vltava.rozhlas.cz.

0: Flor Laurentin, kanadský mistr ambientních hudebních ploch, v záznamu koncertu z pražského paláce Akropolis.
1: Rozmáchlé orchestrální plochy i tep analogových syntezátorů.
0: Originální spojení soudobé klasiky, minimalismu i rockových aranží uchvátilo publikum letošního ročníku festivalu Spektakuláre.
1: Flor Laurentin v koncertu Bez hranic s Pavlem Zelinkou.
0: V neděli 14. června od 20 hodin na Vltavě.

0: Soubor Gli Incogniti nám zahrál třetí část koncertu pro dvoje housle, smyčcové nástroje a basso continuo B-dur Antonia Vivaldiho.
1: Polední Vltava. Hudba a kulturní aktuality.
0: Tento týden vám na Vltavě nabízíme povídky současných autorů. Dnes uslyšíme mozaiku drobných absurdních příběhů Antonína Kosíka. Uváděny jsou pod společným názvem Inzistence. A ačkoliv to je výraz pro pevný, neústupný postoj, přesto všechny příběhy Antonína Kosíka jsou plné pochybností a nejistot. Více už za pár minut.

0: Libor Šmolda z Organ Trio vás provází středečním vysíláním Polední Vltavy. Je 2:30.
1: Povídka.
0: Pod společným názvem Insistence vám nabízíme několik krátkých absurdních povídek českého filozofa a spisovatele Antonína Kosíka. Dramaturgie se ujal Dominik Mačas, účinkuje Aleš Slanina, kterého režijně vedl Radim Nejedlý. Hezký poslech.

Dobrá otázka. Chci vám zde vyložit příběh Ignacia Moreno Arandy. Jakkoliv je příhoda pravdivá, je o to podivnější, že dotyčný o ní vůbec nic neví a jen vrozená slušnost mu nedovolí ji zcela popřít. Ale takový už je Ignacio, raději nikomu neodporuje. Přece by sobě a svému spolustolovníkovi nekazil radost při pojídání cvrčků a jehněčího žebírka a z následného doutníku. Ignacio říkává často, život je jen pobyt v čekárně u zubaře. Ví, o čem mluví, sám navštěvuje zubaře několikrát ročně a většinou v předpokoji dlouho nečeká. Po ránu chodí plavat a posilovat a v neděli jezdívá na závodním kole z hlavního města k Popocatépetlu a zpět, za každého počasí. Vynechá jen tehdy, připadne-li neděle na úterý, neboť v úterý má jinou neodkladnou povinnost. Jak je z celého zřejmé, Ignacio má čas po hodinách i po dnech pravidelně rozdělený a pokud mu do toho nepřijde úterý, pozná bez hodinek, kdy je doba pojídání cvrčků, jehněčího, bílých červů a krvavého nebo propečeného stejku. Ví, kde je, když plave. Před mnoha lety opustila Ignacia zrzavá snoubenka Rebeka. Proč? Nikdo neví. Načo rozchod nenesl lehce. Zmeškal několik schůzek u zubaře, neděli přesunul na úterý, úterní povinnosti plnil velmi nedbale a k ránu usínal neklidným spánkem, ve kterém většinou znovu živě prožíval rozchod se snoubenkou. Rozchody byly o to tíživější, že Rebeka ve snu nabývala nejrozličnějších podob a tvarů. Ignacio se bál usnout. Život neodtikával jako cvrčci, jehněčí, červy, plavání a úterý, ale jako nespojitý sled zaměnitelných rozchodů s kufrem, němou černoškou v plavkách, mluvícím jízdním kolem a tak dále. Minulost a budoucnost se Ignaciovi začala plést. Rozešel se s Rebekou, nebo se s ní má teprve rozejít? Byl snad rozchod jenom sen? Může věřit svým vzpomínkám? Nemá se s Rebekou teprve setkat jen proto, aby se s ní rozešel? Není minulost a budoucnost totéž? Jak snít o tom, co nás čeká, když se to již událo? Proč žít vzpomínkami, má-li vše teprve nastat? Rozešel se s Rebekou dříve, než se s ní zasnoubil. Proč se Rebeka proměňuje v kufr nebo v žirafu? Připadá neděle na úterý, či úterý na neděli? Ignacio byl na pokraji vyčerpání, jak se mu myšlenky honily hlavou. Hlavně neusnout. Hlavně neusnout, opakoval si Ignacio. Musím se vzchopit. Ráno do posilovny či do bazénu, v poledne jehněčí a cvrčky, v neděli hurá na Popocatépetl. Jen aby nebylo v neděli úterý, pomyslel si a v hlavě se mu začal honit kufr, mluvící žirafa a Rebeka. Ze zdi pokoje na něj mávali protijedoucí cyklisté. Ignacio, chlape, vzchop se, šlapej pořádně, zavolali na něj protijedoucí cyklisté ze zdi pokoje. Načo si zakrýval oči rukama a bořil se hlouběji do křesla. Ignacio, volal na něj obr v bílém plášti s ohromnou zubní vrtačkou. Objednám tě na minulej měsíc. Dám ti zlomenou nohu do sádry a budeme vrtat. Odpoledne se pak ze skříně vynořila delegace cvičenců z posilovny. Ignaciovi navařili fazole a poklidili a nedali jinak, než že musí navštívit zubaře, okulistu a poradce na zdravou výživu, kladouce důraz na prvního z jmenovaných. Může následek předcházet příčinu? Zeptal se Ignacio příští den zubaře. Může, odpověděl zubař, ale pak se následek nazývá příčina. Důležitá je prevence. Dlouho jste tu nebyl. Kdybyste chodil pravidelně, nemuseli jsme dneska vrtat. Vypláchněte si. Ignacio si vypláchl. Jak to, že bychom nemuseli vrtat? Kdybych chodil pravidelně, nikdy bych nepoznal mluvící žirafu, pomyslel si.

Dějin v dešti. Toho roku začalo pršet dříve, než bylo zvykem, a také pršelo déle než obvykle a vody padalo neobyčejně mnoho. Strýc Michal tomu byl zpočátku rád. Tančil bláznivá kolečka s roztaženýma rukama a volal: "Hle, voda, voda, konečně voda," tak dlouho, až si kecnul do louže a ani tam se nepřestal radostně vrtět. A nebyl sám. Hříbátka se válela rozverně v bahně a telata na ně závistivě pokukovala. Déšť však ani po týdnu, a to ani ve dne, nepřestával. Lilo a lilo. Ptáci nemohli létat. Již po několika dnech byli zcela promáčeni vodou a padali těžce k zemi, kde se pokoušeli nemotorně plavat, a rozevřeli-li křídla ku vzlétnutí, stékala po nich voda jako z děravého okapu. Dávno již přestali zpívat a jen se vyčítavě dívali na kolem jdoucí. Strýce Michala nezdravili ani pokývnutím hlavy. Lidé chodili bosy i v neděli, tkaničky napoptenali tak, že se je nedařilo zavázat, a mezi prsty u nohou se jim usazovaly

Měnila včerou vodu, na jejíž povrch dopadaly odkudsi další a další kapky vody. Lízátek byl zpočátku nedostatek, aby v zápětí scházela docela, neboť všechny zásoby se dokonale rozmočily a obchodníci tak byli nuceni přechovávat lízátka sice jako dosud ve velkých lahvích, ale v tekutém stavu. Občas z nich beznadějně usrkávali. Tekutiny však neubývalo, jen byla jaksi stále bledší a bledší. Lidé si pomalu odvykali lízat. Nebylo co. Náhradu za lízátka se nepodařilo nalézti ani těm nejchytřejším hlavám a navzdory nepříjemnému dešti se stávali hovornějšími. Jejich hovor se však točil většinou stále kolem lízátek. A jen málo kdy došlo i na slavnost dešťů, která se toho roku ne nevydařila, ale vůbec nekonala. Neboť nebylo možno zapálit jedinou svíčku, růžové okvětní lístky nebylo možno nazbírat tak, aby se k sobě nepřilepily a nevytvořili jeden velký, mokrý chuchvalec, a kněží, kteří byli nuceni místo silné kořalky popíjet jen jakousi téměř nealkoholickou břečku, rychle chřadli a rouhali se nejen proti katolickým, ale i proti pohanským svatým a zvláště pak proti nejsvětější paně Marii. To už bylo příliš i na místní bezvěrce, kteří by je za normálních poměrů upekli a snědli. Ku podivu řeky byly však stále téměř vyschlé. Vzhledem k deštivým poměrům někdo ironicky poznamenával, že tekly jinudy, a to přesto, že celé město bylo pokryto loužemi, voda mizela pod zemí neznámo kde a jediné místo, odkud netekla voda, byly často jen zrezavělé či měděnkou pokryté vodovodní kohoutky. Strýc Michal sice pochopil, že nadešla konečně jeho doba, ale zároveň pochopil, že nadešla příliš pozdě. Vždyť i krátký projev, který narychlo sesmolil inkoustovou tuškou na kousek kukuřicové destičky, tu schovával pro všechny případy v liščí kožešině, se v mžiku rozmazal a nepřečetl ho ani sám strýc, který nikdy sice písmenka neuměl, byl však vyhlášený tím, že jakýkoliv text bez jediného zadrhnutí v obsahu přiměřeným přednesem přečetl. Strýc se znal, že jeho okamžik přišel příliš pozdě. A zároveň pochopil, že by přišel stejně pozdě, i kdyby se udál o 10, 15, 20, 50 nebo i 100 let dříve nebo později.

Paměť dělá divné kousky. Paměť dělá divné kousky. Co by byl život bez paměti? Jaký by byl? Tu se nám srdce svírá, když vzpomínáme na dávno minulý, předem prohraný boj, a jindy se zase těšíme, i když s obavami, na dosud nepoznané krajiny. Často si nezapamatujeme ani odjezd vlaku, nebo zapomeneme datum vlastní svatby. Ženili jsme se vůbec? Nebyl to jen sen? A jindy nám zase donekonečna buší v hlavě. 77022. 77022. 77. Zdá se, že nejsme tak zcela pány vlastní paměti. A přeci. Tak třeba v některých vsích na Moravě a v Maďarsku mívají chasníci podivný obyčej. Jakmile dospějí do věku, kdy jsou schopni ženitby, začnou chodit do hospody, kde se obyčejně spíjí do němoty a následně poperou do krve. Druhý den, když se vzbudí, si nic nepamatují. Hlavu mají prázdnou a dočista prázdnou, zlomený nos a modřiny pod opuchlýma očima. Když se jakž takž proberou, snědí kyselou okurku a pustí studenou vodu na rozcuchané vlasy. Odeberou se znovu do hospody, kde si od starších nechávají několikrát kolem dokola vyprávět znovu a znovu to, co všechno minulého dne prováděli. Dmou se pýchou a přijmou vyprávění za své vzpomínky. Život jde dál. Šťastně se spíjí do němoty a poperou. Krátce před svatbou má moravský chasník bohatou zásobu vzpomínek na svou minulost i jakouž takouž představu o své budoucnosti. Na své vlastní svatbě

Bě se opije do němoty a druhý den zjistí, že si nic nepamatuje. Ale nemá zlomený nos, ani modřiny pod nateklýma očima. Dospěl v muže. Na hlavu si pustí studenou vodu a sní kyselou okurku. Pak se odebéře do hospody. Jeho pohled upoutají mladíci s fialovými modřinami pod napuchlýma očima a zlomenými nosy. Neodbytná vzpomínka se mu vkrádá do hlavy. Přisedne si. Poví mladíkům, co včera prováděli. Ano, takový způsob života zachovává přirozeným způsobem základní hodnoty. Neobyčejně posiluje úctu ke starším a ženatým, které je třeba poslouchat s pusou otevřenou do kořán, abychom se dověděli, co se včera, před rokem a před 10 lety dělo.

nedorozumění. Carmen Muñoz poznala Juana Gonzálese na jaře roku, ve kterém se přemnožili divocí psi a který předcházel velké potopě. Psi pobíhali po polích v takovém množství, že ničili zasetou úrodu, vykukovali odevšad, měli dobrácké oči a vyplazený jazyk a nebylo zcela jasné, čím se v takovém množství živili. Lidé si na ně zvykli, kopali do nich místo do kamenů u cesty a napřes rok, kdy se jich většina při potopě utopila či odplavala neznámo kam, na jejich kousky často vzpomínali. Carmen si přišla pro Juana k telekomunikační věži, pod kterou Juan často na bobku sedával. Toho dne se nemohl příliš soustředit na svá obvyklá pozorování mravenců a motýlů. Miluji tvé oči, řekla mu a přisedla si naproti. A ramena? Ptal se nedůvěřivě. Ramena taky. Máš nejkrásnější ramena na světě. Bez tvých ramen můj život nic neznamená, přesvědčovala jej. Jestli je nějaká jiná bude chtít obejmout, poženu jí s kopetou. Celý život jsem na tebe čekala. Juan pokrčil rameny a vydal se domů s Carmen. A ubíhal den za dnem. V noci spolu spávali v těsném obětí a ve dne plánovali, jak oslaví výročí svého seznámení a sňatku. Miluji tvé oči, říkávala mu Carmen každý den. A ramena? Ptával se Juan nedůvěřivě. Ramena máš nejkrásnější na světě. Bez tebe můj život nic neznamená. Celý život jsem na tebe čekala. Jestli se k tobě, dcera zelináře, ještě jednou přiblíží, poženu ji s kopetou. Odpovídala Carmen i v době, kdy se dcera zelináře provdala neznámo kam. Ubíhal den za dnem. Juan zpočátku ze zvyku ještě nějakou dobu chodil pozorovat motýly a mravence pod telekomunikační věž, ale počase zcela zapomněl, proč pod komunikační věž chodí. Miluješ mé oči? Ptával se Juan Carmen. Bez tebe můj život nic neznamená, říkala Carmen a v noci se probouzela ze snů, ve kterých ji pronásledoval ďábel v různých podobách. Juan přestával spát úplně a Carmen začala studovat telepatický kurz zdravé výživy, učila se rozeznávat vepřové od hovězího, určovat, kdy přijde konec světa a zcela zapomínala na oslavy sňatku a seznámení. Telepatický učitel byl však s pokroky Carmen nespokojen. Kdo si blízko vás, vám brání v rozletu, omezuje vás. Kupte si novou sukni a energetickou tyčinku podle katalogu. Jakmile přišel balíček s novou sukní a energetickou tyčinkou, sdělila Juanovi, že se nenechá držet v kleci a dál snášet jeho omezování, nenechá si dále bránit v rozletu. Bez Carmen můj život nic neznamená, napadlo Juana. Má krásné oči. Ještě jednou pak zaslechl to, co byl sám zvyklý roky slýchávat, ale to už se netýkalo jeho očí a jeho ramen a nebylo to určeno jeho uším. A ubíhal den za dnem. Toho roku se přemnožili divocí psi. Byli vyhladovělí, někteří útočili na lidi. Juan chodil pravidelně k telekomunikační věži, počítal bez zájmu motýly a mravence, ale nemohl se zbavit dojmu, že na něco čeká.

Idea cyklismu. Mario della Vega Ulibarri obchodoval s veteší. Většinou nakupoval stroje z továren a hacient, které skončily svou činnost, neboť nikdo z dělníků již nevěděl, jak podivná zařízení obsluhovat, co se na nich vyrábí a k čemu se vlastně hodí. Na velký arch papíru provedl barevný nákres artefaktu. Zanesl míry a pak se vydal za svou bývalou ženou Alicií Becerril Moyou, která bydlela daleko za městem v lese. Ještě donedávna se zabývala čarodějnictvím a vším, co k tomu patří, tedy předvídáním budoucnosti a minulosti, výrobou amuletů, barevnými ohni a prskáním světelných kuliček, léčila bolavá záda a zduřilé palce a tak. Poslední dobou však Alicia usoudila, že je to všechno jen ztráta času a věnovala se celé jen léčbě stromů napadených kůrovcem, plivání ohnivých kuliček a hlasitému brblání. Svému bývalému manželovi však neuměla ani po letech nic odmítnout a tak se vždy v rychlosti zahleděla do minulosti a vyjevila mu, k čemu ten, který stroj sloužil a jak pracoval. To pak nečitelně doplnila i s časovým určením stroje do barevného nákresu. Nechceme komplikovat situaci, ale sluší se podotknout, že Alicia se sice ano, dívala do minulosti, ale mnohdy zcela jinam než do míst, odkud pocházel výrobní prostředek, anebo se často místo do minulosti zahleděla zasněně kamsi do budoucnosti. Možná ale, že je to jen naše podezření, neboť nejsme schopni kvalifikovaně Alicijiny pohledy ověřit. Její poznámky uměl totiž rozluštit jen její bývalý manžel, který si je možná často upravoval podle svého, anebo je vůbec číst neuměl a prach zprostě si při čtení vymýšlel. Ostatně, sejde na tom? Vše je jen otázkou výkladu. Ano, vše je jen otázka výkladu. Mario della Vega byl nejen vetešník, ale i cyklista. Vášnivý cyklista. Žádné kolo však nevlastnil. Věděl sice ze starých reklam, jak takový bicykl vypadá, ale stál tak říkajíc na druhé straně onoho vetešnického řetězce. Neměl stroj, který by kolo vyrobil. A do doby, než takový stroj nebo stroje sežene a kolo vyrobí, jezdil prozatím místo na kole na koni. Na tom není nic divného. Jízda na kole se od jízdy na koni, pro toho, kdo na kole nikdy neseděl, nijak výrazně neliší. Člověk se posadí, zapře se do pedálů, rozhlédne se po krajině, nadechne se a vyrazí kupředu. Nejdřív pomalu a pak stále rychleji. Přejde do klusu, do cvalu a pak zase jen krokem. Je zbytečné kolo schvátit. Často se říká, že vše záleží na výkladu. Opravdu záleží? A nebo nezáleží? A nebo záleží? Popravdě, Máriovi bylo zcela jedno, zda či jak si kdo jeho výjížďky na kole vykládá. Když nachýlen dopředu stoupal zadýchán do strmého kopce, nebo se s lehkostí a elegancí proháněl podél kukuřičného pole, byl mu jakýkoliv výklad čehokoliv zcela ukradený. Kdyby mu v tu chvíli někdo sdělil, že místo na bicyklu jede na koni, bral by jeho slova stejně vážně jako včerejší déšť. Pošetilá slova nemohla ohrozit splynutí člověka a kola v jednu bytost, která musela dávat pozor na hady či na díry, které vyhloubili toulaví psi. Vykládají jen staré, klábosivé baby neschopné soustředění, pro které je jakýkoliv prožitek nenávratně ztracenou minulostí a zároveň nedosažitelnou a nemožnou budoucností, a proto jej všelijak zpochybňují. Mario často zval na cyklistické projížďky obchodní partnery a vážené návštěvy, nebo jezdil s ostatními majiteli bicyklů. To se pak vzájemně předháněli na krátkých úsecích, plánovali nové cyklistické stezky, anebo přivázali kola ke kokosové palmě a posilňovali se čerstvým kokosovým mlékem s meskalem. O nějaké interpretaci nemohla být řeč. Věci byly jasné a měly pevné, i když nezachytitelné obrysy.
Bičík, šlapka, řidítka, sedlo, sombréro proti slunci. Kdo by spochybňoval samotnou podstatu cyklismu? Krátce předtím, než se Mario přestěhoval do Tlaltizapanu, zemřela jeho bývalá manželka Alicia. Jen tak, ze dne na den přestala plivat ohnivé kuličky, léčit stromy a brblat. Všechno je jen věcí interpretace. Pomyslel si Mario, když se o smrti své bývalé ženy dozvěděl. Prodal koně a odletěl na létajícím koberci kdo ví kam. Mezi cyklisty už se více neobjevil. Nebylo co interpretovat.

Slyšeli jsme krátké povídky Antonína Kosíka pod společným názvem Insistence. Dramaturgie se ujal Dominik Mačas, účinkoval Aleš Slanina, kterého režijně vedl Radim Nejedlý.

0: Hezké odpoledne, je 14 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Ministr Jaromír Zuna za SPD bude na příští rok na obranu požadovat 190 miliard korun. To je o 35 miliard víc než letos, informovala o tom Česká televize. Navýšení rozpočtu ministerstva obrany na 2% HDP ale ještě neschválila koalice. Řekl to ministr pro sport, zdraví a prevenci a také předseda poslaneckého klubu motoristů Boris Šťastný. Podle něj se státní rozpočet teprve sestavuje. Energetická společnost ČEZ chce do roku 2033 na Orlíku vybudovat velkou přečerpávací elektrárnu, řekl to její generální ředitel a předseda představenstva Daniel Beneš. Díky celkové modernizaci původní elektrárny bude možné čerpat vodu do Orlíku z níže položené přehrady Kamík a to umožní uložení větší množství energie. Úpravy výjdou na 8 miliard korun. S budováním chce ČEZ začít příští rok. Správní i dozorčí rada knihovny Václava Havla jsou opět kompletní, informoval o tom krizový manažer instituce Marek Měrka. Ve správní radě kromě něj nově zasedne například i hudebník a bývalý ministr Michael Kocáb, nebo egyptolog a senátor z klubu STAN Miroslav Bárta. Knihovna má podle Měrky teď dostatek financí na další měsíce. Kvůli sporům s ředitelem Tomášem Sedláčkem knihovnu v minulých týdnech opustili její zaměstnanci, klíčoví sponzoři a rozpadla se taky správní rada. Z projektu navíc odešla jeho spoluzakladatelka Dagmar Havlová. Světově uznávaný dirigent Jakub Hruša se od roku 2028 stane prezidentem hudebního festivalu Smetanova Litomyšl. Organizátoři to oznámili den před zahájením 68. ročníku. Ředitel Královské opery v Covent Garden Hruša, který bude od stejného roku také šéfdirigentem a hudebním ředitelem České filharmonie, se má podílet na přípravě významných uměleckých projektů i rozvoji mezinárodních partnerství. Podle vedení festivalu může posílit jeho postavení v zahraničí. Letošní Smetanova Litomyšl začne zítra a potrvá do 5. července. Poprvé na ní vystoupí například Londýnský symfonický orchestr se šéfdirigentem Antoniem Papanem. A počasí bude zataženo s občasným deštěm, v severozápadní polovině Čech se místy objeví přehánky. Na jihu Čech a později i na Moravě čekáme trvalejší déšť. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů Celsia, na jihu Čech 12 až 15 a na horách naměříme kolem 10. Více zpráv najdete na webu i rozhlas.cz. Dagmar Kopečková se loučí a na programu je Odpolední Vltava s Markétou Kaňkovou.
2: Už 20. června se koná v Praze na Letné 8. ročník charitativního běhu Run for Health. Letos podpoříte startovním pomoc ženám po rakovině prsu a nákup speciálního dětského kola. Více na runforhelp.cz. Potkáte se tam například s Chantal Poulain, Šimonem Bylinou, Kateřinou Bartůněk-Hrstkovou, Bořkem Slezáčkem a řadou dalších osobností. Vaše Daša. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
3: Radioservis představuje
4: audioknihu Dory Kaprálové Mariborská hypnóza.
5: Maribor má své mouchy a tou největší je jejich nepřítomnost.
4: Autorské čtení z díla ověnčeného oceněním Kniha roku Magnesia Litera.
5: Nejsme jen jeden tvor. Kdybychom jim byli, byli bychom hrozně sami.
4: Mariborská hypnóza. Audiokniha v e-shopu radiotheka.cz.

He's my guy, to je můj muž. Právě z písní americké jazzmanky Sari Vaughan otevíráme středeční odpolední Vltavu s datem 10. června. Doufáme, že se dnes máte hezky a že vám s námi bude dobře i v čase mezi 2:30 odpolední. Mužským pokolením jsme dnes začali a už za chvíli jim budeme taky pokračovat. Jaké to je vyrůstat v současné společnosti jako mladý muž? Co to znamená být pořádný chlap? Proč se někdy samota promění ve vztek a proč se část mladých mužů uchyluje k radikálním názorům? Podobné otázky si teď v inscenaci nazvané Stigma klade divadelní soubor Tantehors. Režisérky Miřenka Čechová a Barbara Hertz se do ní obsadili trojici herců. S Matějem Šímou, Sebastianem Vupinkou i s Matějem Šumberou jsme mluvili ještě před včerejší pražskou premiérou. Reportáž vám nabídneme už za chvíli. Následně zavzpomínáme na dirigenta, čembalistu a dlouholetého pedagoga pražské konzervatoře Jiřího Kotouče, který před 5 dny zemřel ve věku 80 let. K jeho rozhlasovým osudům se můžete vracet už teď na našem vltavském webu, kolem 2:30 z nich ale uslyšíte také krátkou ukázku. A závěru hodiny vás pak pozveme k cestám do přírody i zapoznáváním českých dějin. Podobné zážitky nabízejí naučné stezky napříč Českou republikou a my si posvítíme na jednu z nich. Leží ve Středočeském kraji a výjimečná je třeba tím, že jí lemují umělecká díla, včetně kreseb, výtvarnice a populární ilustrátorky Galiny Miklínové. Více nám o nich řekne před 15. hodinou. Teď už za klavír usedá londýnská rodačka Margaret Fingerhood, hraje nám jednu z variací Paula Dukase a Markéta Kaňková vám přeje dobrý poslech.

0: Hudební dokument pro tři mužské hlasy nebo postpunková inscenace. I tak se mluví a píše o nejnovějším počinu souboru Tante Horse, který zkoumá současnou mužskou identitu. Inscenace Stigma, která měla premiéru včera večer v pražském paláci Akropolis, klade mimo jiné otázku, co to vlastně znamená být skutečný chlap. Tvůrčí tým i výzkum vedly režisérka Miřenka Čechová a dramaturgině Barbora Herc. Různé pohledy na současné mužství pak zastupuje trojice herců Matěj Šíma, Sebastian Vupinka a Matěj Šumbera. Těsně před premiérou s nimi natáčela redaktorka Veronika Jošková Štefanová.
1: Chlapám po dechu, třepou se mi ruce i nohy, ale moje tělo drží. Já zatnu a držím.
2: Matěj Šíma účinkuje v inscenaci a zároveň stojí i za hudbou k inscenaci Stigma. Co můžeme od hudební složky ve vašem podání očekávat?
3: Myslím si, že v hudební složce bude nějaký humor. Teď takovým trendem, dejme tomu v hudebním světě, že se hodně používá jako rapový, hip-hopový soundtrack. Je to trend, který mě docela živí poslední dobou. Produkuju rapové beaty pro různé rapery a rapové uskupení v alternativní rapové sféře československé, takže část té hudby jsou nějaké beaty. Rapové. Ale druhá část té hudby je zase naše živá hudba na pódiu, kdy s klukama hrajem, Seba hraje na bicí, Máša na basu, já na kytaru.
2: Jak se v té hudbě odráží téma samotné?
3: Když si člověk najde na Instagram a manosferický content, když na něho vyskočí, tak samozřejmě bude podmazán rapovou hudbou. Drillové, trapové beaty, hodně subbasů, je to prostě dobrá hudba do fitka, no, tak to tak prostě jakoby je, dobře se u toho cvičí, jako já sám chodím cvičit a pustím si buď hodně tvrdý trap anebo metal, málo kdy si pustím jazz. Když se odosobíme od těch charakterů, který hrajem, ale když se bavím o nás jako performerech, tak jsou tam i momenty, kdy si jako spolu zahrajeme, zadžemujeme a to je třeba pro nás podle mě jako ten moment, kdy se, nebo já osobně cítím nejvíc jako muž.
2: Vy už jste tady zmínil přes dívky vašich kolegů, se kterými budete na jevišti, Seba a Máša, Sebastian Vopěnka a Matěj Šumbere. Sebastiane, jak byste popsal sebe v inscenaci Stigma?
4: Já bych řekl, že moje postava, že ten kluk je hodně introvertní, je hodně uzavřený do svého světa. I dnešní doba mu umožňuje být takhle uzavřený, protože může strávit celý víkend za počítačem, může hrát hry, má spoustu útěků před tím reálným světem. Řekl bych, že mu to prostě v hlavě vytvoří trošku chaos a dělá mu potom problém komunikace a navázání vztahů s lidma, nějaký zdravý vztahy a i kvůli tomu se dostane do smyčky nějakého extrémního chování, protože hledá nějaký jednoduché řešení toho, jak s lidmi komunikovat, jak se cítit sebevědomně, jak se prezentovat.

0: My tady máme na stage postavený takový malý fitko. Já tam dělám různý schyby, máme tam činky, máme tam bench press, takže vlastně se člověk zapotí na jevišti.
1: Ráno, deep work, žádnej dopamin junk. Přes den, build and gitter. Večer, reflektuju data. Žádný drama, jen feedback room. Já nehraju na to přežit, já hraju na to vyhrát.
2: Matěj Šumbera, Matěj, co ze sebe jste mohl do inscenace vložit, protože je to i kolektivní dílo.
3: Já tam hraju postavu, kterou já si představuju jako takovou temnou verzi sama sebe. Takže ten proces byl jakoby hodně zajímavý v tom projít si svoji životní cestu a zjistit, kde byly ty odbočky, které jsem mohl udělat jinak, abych se dostal do té co nejvíc zlý verze sebe sama, ve který tam teď možná jsem.
2: Co vy považujete za zlé nebo zlo v kontextu mužství?
3: Tady konkrétně je to hodně nějaká touha pomoci a po kontrole.
4: Třeba i dnes večer můžete vyrazit na novou inscenaci divadelního souboru Tante Horse do Pražského paláce Akropolis. Jak vidím na webu divadla, lístky na druhou premiéru stále ještě jsou. Se všemi třemi herci před včerejším prvním uvedením natáčela naše redaktorka Veronika Jošková-Štefanová.

0: Jak se vyrovnat s tlakem, jak ho obsáhnout, ale i uvolnit, tak právě o tom na albu Ki po boku Sissy Feher zpívá a hraje hned sedmičlenný ansámbl ve směs jazzových muzikantů. Erbovní stejnojmená píseň desky dozněla na Vltavě 6 minut před 14:30. A jak víte, na přelomu loňského a letošního roku jsme ve vltavských osudech uvedli rozhlasové vzpomínky dirigenta, čembalisty a také dlouholetého pedagoga Jiřího Kotouče. Dnes přicházíme s jeho nekrologem, profesor Jiří Kotouč, totiž zemřel ve věku 80 let v Praze v pátek 5. června. Z jeho pěvecké třídy na Pražské konzervatoři vzešla řada úspěšných osobností a jeho jméno se stalo synonymem nejen pro neutuchající zájem, ale také zálibu i výzkum hudby. Osudy Jiřího Kotouče si můžete poslechnout na vltavském webu. Jejich autor Vojtěch Babka teď také vzpomínku na Jiřího Kotouče uvede.
1: Jiří Kotouč se narodil, vyrostl a celý život prožil v centru Prahy. V jeho hodnotovém schématu mělo vždy čestné místo harmonické souznění rodičů a laskavý domov, který jemu a jeho sestře vytvořili. Od dětství byl také v kontaktu s jihočeským venkovem, odkud pocházela matka. Zamiloval si tamní lidi, zvířata i samotnou krajinu, zabydlenou křížky, kapličkami, lesy a rybníky.
2: Velmi se mi líbilo, když jsme byli vždycky o prázdninách u babičky v Blatné, kolem i v lesích jsou nejrůznější kapličky a křížky a tak. A tak to se mi velmi líbilo. V těch vesnicích jsme měli spoustu příbuzných, kteří chovali samozřejmě prasata, husy, slepice, králíky, no prostě všechnu zvěř, že jo. A já bych i rád, ale tady to není možný, měl třeba nějaký takovýhle zvířata domácí, ale to nevím, jak bych to zvládal, zejména když jsem třeba v těch prvních letech na konzervatoři tam učil 3 dny po 7 hodinách.
1: Díky tomu, že domov celoročně prostupovala hudba a zpěv, ovládal Jiří Kotouč stovky lidových písní, včetně vánočních koled. A zdůrazňoval, že právě toto jsou pilíře hudební gramotnosti. Od klukovských let navštěvoval pražský svatojakubský chrám a tamní hudební produkce. Svatý Jakub byl pro něj prvořadým kulturním a duchovním centrem, kde se setkával s legendárními hudebníky, čerpal hluboké znalosti muziky duchovní i světské a osvojoval si latinu.
2: Tam byl pan profesor Stanislav Štipl, ten nás učil všechny ty staré české písně z těch kancionálů, to bylo báječný, že už jsem to takhle od dětství znal a to byly nádherné písničky. Některé se dochovaly až do dnešních časů, tak to bylo moc fajn. Později jsem přešel po mutaci do sboru velkého, kde jako byl dirigentem Josef Herzl. On byl velmi agilní v tom, že taky přepisoval, což jsem já dělal potom taky hodně, ty staré komplety not jako mše a litánie a podobně a provozovalo se to u Jakuba.
1: Jako konzervatorista měl štěstí na legendární kantory. Ještě co by student houslí, cymbálu a bicích se účastnil hudebních cest. První vedla do Itálie, kam pak jezdil minimálně 3x za rok. A brzy se souborem Collegium Flauto Dolce, který se spolužačkami založil ještě na škole, rozjel doslova do celého světa.
2: Já mám seznam měst, kde jsme koncertovali i víckrát v Itálii. No my jsme tam sjezdili to úplně neuvěřitelným způsobem, takže seznam obsahuje 155 měst v Itálii, přes 50 měst ve Španělsku a samozřejmě potom v celé Evropě. Protože my jsme totiž založili už na konzervatoři soubor Collegium Flauto Dolce, udělali jsme konkurs do Pragokoncertu a my jsme pak se o nic nestarali a čekali jsme na termíny.
1: Lásku ke staré hudbě měl Jiří Kotouč celoživotně podepřenou systematickým studiem. Pod jeho taktovkou vznikly oceňované produkce barokních oratorií a oper, z nichž mnohé takto zazněly v českých premiérách. Přes 2 dekády vyučoval zpěv na Pražské konzervatoři. Jeho třídou prošly osobnosti jako Ludmila Wernerová, Pavla Vykopalová, Hana Blažíková, Martin Šrejma nebo Jiří Brückler. Více než jednu dekádu umělecky vedl úspěšný letní stadionový projekt Opera Mozart v pražském Stavovském divadle. Profesor Jiří Kotouč zemřel 5. června 2026. Říkal sice, že je tradicionalista, ale nikdy neustrnul v pozici někoho, kdo se s dojetím ohlíží za dávnými dobami a vše nové zahořkle kritizuje. Ne, bedlivě a s nadšením sledoval nové umělecké generace a jejich tvorbu a zamýšlel se nad ní. Pravda, někdy i s neodolatelně vtipnou kritickou slinou.
2: Dneska už musím dávat velký pozor na ty inscenace. My jsme byli jednou ve Vídni na Donu Karlovi. Byli tam virtuózové pěvečtí. Ale Carlos s Pózou hned v prvním jednání mají duet. Oni lezli po zemi jako kočičky a dělali kočičí pohyby. A když potom Eboli otevřela troubu a vyndala upečenou kachnu, tak jsme se zvedli. To jsem schválně ostentativně jako zorganizoval. Byli jsme v 7. řadě, takže celé divadlo nás vidělo. Našli jsme pryč. Jo. No, ti dnešní režiséři, podle mě, kteří dělají takové nehezké věci, tak tu operu nemohou milovat, protože nemůžu si zošklivit a potřísnit něčím ošklivým někoho, koho miluju.
1: Žil kontaktem se svými absolventy, kteří za ním docházeli konzultovat nové a nové umělecké úkoly. A s nostalgickým úsměvem vzpomínal na nesčetné večírky konané v jeho pražském bytě nebo oblíbených restauracích. Jak říkal, odpočívat není čas.
2: Ne, já jsem nikdy nedělal žádný sporty a nic podobného. A jak vidíš, přežil jsem docela ve formě do 80 let. Mě to nikdy nelákalo a nebavilo. Líbilo se mi v raném mládí plavat v rybníku. To se mi líbilo, to bylo hezký. Ale když už jsem potom později se ocitl u moře, tak jsem tam rád vlez. Líbilo se mi to, jak ta voda hezky šplouchá a tak, ale že bych plaval, to teda ne.
0: Tolik vzpomínka Vojtěcha Babky na dirigenta a čembalistu Jiřího Kotouče, který zemřel 5. června ve věku 80 let. K jeho rozhlasovým osudům se můžete vracet na webu Vltavy a také v aplikaci Můj rozhlas. A teď si můžete poslechnout, jak člověk, který měl více než vřelý vztah k Itálii i ke staré hudbě, cítil hudbu lombardského rodáka Giovanniho Giacomo Gastoldiho, skladatele působícího na přelomu renesance a baroka. Uslyšíme píseň L'innamorato na anonymní středověký text zpívá a hraje soubor Collegium Flauto Dolce, řídí Jiří Kotouč.

0: Giovanni Giacomo Gastoldi a píseň Lina Morato, tedy Zamilovaný v podání Jiřího Kotouče a jeho souboru Collegium Flauto Dolce, dozněla na Vltavě ve 14 hodin a 34 minut.
1: Která skladba zahájí koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu v Pražské katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha?
2: Hlasujte o nejlepší skladbu pro nové svatovítské varhany.
1: Současní skladatelé Karel Martínek, Ivo Bartoš a Mikuláš Piňos v podání varhanice Jiřiny Dvořákové-Marešové.
2: Hlasovací formulář i poslech najdete na vltava.rozhlas.cz.
1: To vše do 17. června.

0: Bratři Gondulánové, František a Antonín se svou pověstnou energií v písni Je mi to líto na Vltavě právě teď. A my už budeme věnovat čas dalšímu dílu seriálu Mistři pěvci, opeřenci a jiné zvířectvo. Lukáš Hurník nám dnes odhalí, co společného mají s hudbou ovce.
1: Mistři pěvci, opeřenci a jiné zvířectvo s Lukášem Hurníkem.
2: Hudební svět se ovečkami jen hemží. Tympánové paliky

Ukázka z Handlovy pastorální zpěvohry Acis a Galatea pod taktovkou guru autentické interpretace Johna Eliota Gardinera. Pastorále jsou skladby s pastýřskou tématikou a vznikly jich stovky, možná tisíce. No a co asi tak pasou ti zamilovaní pasáčci? Samozřejmě ovce. I Kristus nabádal své apoštoly, aby byli pastýři lidí. Kristus je vnímán současně jako pastýř i jako obětní beránek. Nejkrásnější sbor z Handlova Mesiáše nám připomíná, že jsme všichni zbloudili jako ovce. Každý z nás se vydal svou vlastní cestou. A Pán na synovu hlavu seslal nepravost nás všech.

každé zhudebněné katolické mši, i v těch Mozartových, prosíme Beránka Božího, který snímá hříchy světa, o smilování. Agnus Dei, quitolis peccata mundi, miserere nobis, dona nobis pacem. To jsou poslední slova mešního ordinária a díky nim nemá většina mší bouřlivé finále, ale vytrácejí se do ztracena.

Agrárně teologický dvojsmysl nacházíme v malebné české vánoční mši, jejímiž autory jsou buď Edmund Pascha, nebo Georgius Zrunek, nebo oba najednou. V části Benediktus je text vtipně zhudebněn tak, aby připomínal ovčí bečení.

Ovčí bečení je velmi diferenciované, aby jehňata dokázala rozpoznat ve stádu svou matku. Pokud je ovci zle, aktivně hledá bylinky, které jí mohou pomoci. Báby kořenářky ovce po staletí pozorovaly a učili se od nich. V Bachově slavné árii z lovecké kantáty se praví, že ovce se mohou v klidu pást, když mají dobrého pastýře. A to je míněno jak v duchovním, tak i zemědělském smyslu.

Nemohu si pomoct, ale kdykoliv přijedu do Německa, zcela zřetelně slyším, že tamní ovce nevyslovují BB, ale Käse. Bude to nejspíš dáno mými gastronomickými preferencemi, neboť záliba v sýrech u mě má až adiktologické rozměry. Kdysi jsem byl na cyklovýletu v Černé Hoře a dojeli jsme až k Bačovi, který nabízel kávu, pršut a ovčí sýr. Bylo nás asi 15 a všem pak bylo výborně, i těm, kteří si objednali kávu. Ale ti, kteří si do ní dali mléko, zažili krušné následky. Mléko jako jediné z nabídky neprošlo oním zázračným procesem fermentace, který stojí za všemi největšími světovými lahůdkami a dělá suroviny stravitelnými. Pozdní romantici, zejména rakouští, za ovčími stády lezli až k alpským vrcholkům a kochali se malebným zvukem jejich zvonců.

0: Ano, Mahler byl téměř horolezec, ale obraz panenské přírody nesl u něho vždy i duchovní panteickou symboliku. A navíc to byl vegetarián. Konzumaci masa, jehněčího zejména, chápal jako barbarské porušení harmonie mezi člověkem a boží přírodou. Richard Strauss byl naopak vyhlášený labužník. Říkal, že pohled na prostřený stůl je jeho největší inspirace. Pro Strause je horská pastvina krásným kusem přírody a ovce jsou prostě ovce. A mně je to sympatické.
1: Další díly pořadu Mistři pěvci opeřenci a jiné zvířectvo poslouchejte na webu Vltavy a v aplikaci Můj rozhlas.

0: Mozartův slavnostní pochod D-dur v podání komorního evropského orchestru, který řídil Nicolas Harnoncourt jako hudební antré dalšího tématu Odpolední Vltavy s datem 10. června. Pozveme vás v něm, abyste si prošli naučnou stezku mezi obcemi Poříčany a Klučov ve Středočeském kraji, která letos slaví 5 let od svého vzniku. Takzvaná Kudrnáčova stezka, která přirozeně propojuje obě obce mimo hlavní silnice, si za tu dobu získala srdce místních obyvatel, rodin s dětmi i škol z širokého okolí. Jak vznikala, jaké zajímavosti nabízí a jak budou vypadat oslavy 5 let její existence, to už nám teď řekne výtvarnice a ilustrátorka Galina Miklínová, která v regionu dlouhodobě žije a mimo jiné se podílela i na současné podobě stezky. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, děkuji za pozvání.
0: Řekla bych, že naučných stezek je po celé České republice opravdu nespočet, čím je právě ta Kudrnáčova jedinečná.
1: No tak zdá se, že tohle je stezka, která jako jedna z mála vznikla vlastně ze spoda, že si ji neobjednal žádný obecní úřad nebo nějaká jako organizace, která byla schopná to uhradit a celé zaštítit, ale vlastně vznikla ze spoda, vznikla setkáním občanů, kteří právě v době covidu pociťovali ten nedostatek prostoru a pohybu a vlastně nějakého, jako, nějaké možnosti setkávání, nebo ne setkávání, ale nějaké možnosti jako procházení krajinou, tak aby se právě nesetkávali, ale stezka nám nakonec zůstala, setkáváme se na ní.
0: Mm-hmm. Jak vznikala, jak stará je její historická tradice a jak se rodila ta její současná podoba?
1: No, tak úplně přesně nevím, jak je ta stezka stará, ale bude to prostě několik stovek let. A tyhle ty stezky vznikaly vlastně samovolně, nebyly nějak zřízeny, ale vznikaly ty úvozové stezky tím, že se vlastně bylo potřeba najít krajinou tu nejoptimálnější vlastně trasu a nebo také, což si myslím, že je náš případ, se snažili odklonit vozy a koně vlastně z té nížiny, kde se rozlévala voda a kde by vlastně koně vždycky zapadly do bahna a nemohli by jet dál, takže se hledala takováhle jakoby stezka, která kopíruje tu krajinu a jde vlastně šel tam člověk suchou nohou nebo poutník suchou nohou. No a tuhle tu stezku úplně zarostlou, tenkrát věděli jsme o ní, ale našeli asi nebo nejvíc ji inicioval Jirka Hrabě, novinář, který vlastně píše i, nebo napsal i ty se svou ženou i ty texty na tu stezku a vlastně ten inicioval to, že jsme tu stezku šli vyklučit a šli jsme ji vlastně připravit proto, aby tam vůbec mohla vzniknout nějaká jako průchozí cesta.
0: A co patří mezi nejpozoruhodnější místa a zastavení na cestě, popřípadě která místa máte v největší oblibě vy?
1: Já si myslím, že moc hezká je právě ten začátek té uvozové stezky, která začíná v Poříčanech, protože tam se noříte pod terén krajiny a vlastně jdete takovou jako tajemnou cestou. S obou stran máte stěny té stezky a je to moc krásné. Vlastně úplně stejný moment překvapení a krásy, když se vynoříte nahoru a dostanete se na horizont a vidíte tam ten Středočeský kraj a vlastně to Polabí, které vypadá tak jakože tam skoro nic není, ale když tu stezku projdete, tak zjistíte, kolik je tam zajímavostí a krásy kolem dokola.
0: Zmínila jste Galeno novináře Jiřího Hraběta, já ještě k tomu přidám jeho ženu Petru, se kterou vlastně napsali nebo poutavě vypráví o historii krajině regionu na těch zmiňovaných panelech lemujících jednotlivá zastavení. Výtvarnou podobu jste jim vdechla vy, jaký způsob a styl jste tentokrát zvolila? Čekají nás na stezce lichožrouti?
1: Ne, lichožrouti ne, ale Jirka celkem rozumně s Petrou usoudili, že je bezvadné, když ty panely nejsou příliš popisné, když tam není moc textu, takže se snažili opravdu v takové jako úsporné variantě, ale vtipné popsat, co člověk vidí nebo co se tam odehrávalo před několika desítky a stovky lety. A já jsem dostala docela velký prostor, takže jsem díky dvěma postavičkám, klukovi Kudrnáčovi a psu Chlupáčovi, no psovi Chlupáčovi, jsem dokázala vlastně provést nebo dokážu provést stezkou těma obrázkama vlastně všechny poutníky. A vlastně ten styl, který jsem zvolila, je jednoduchá kresba, aby byl vlastně přístupný všem.
0: Na stezce nechybějí ani dřevěné instalace z dílny akademického malíře Romana Kárníka a scénografky a dramaturgyně Šárky Havlíčkové. Jakým způsobem to putování po trase obohacují?
1: To je moc zajímavá věc, protože tenkrát se podařilo vytěžit několik desítek let staré doby z Šembery, což je říčka, která protéká mezi těmi dvěmi vesnicemi. A vlastně tyhle ty nádherné nálezy, ty obrovské kmeny, Šárka s Romanem pouze nějakým způsobem opracovali, takže nechali jejich původní vlastně podobu a jenom její opracovali, že vznikly třeba křesla pro princeznu nebo prostě poutník, který tam stojí, dva poutníci, který stojí u brány vinařství a vlastně, když tou stezkou procházíte, tak ze začátku to vypadá, že tam ty kmeny stály od jak živa, když se k ním přiblížíte, tak teprve vidíte tu krásu nebo to, co vlastně oni jim oba vdechli.
0: Každoročně na letní slunovrat připomínáte existenci této Kudrnáčovy stezky i letos 20. června. Budete slavit a to 5 let její existence. Jaký jste letos připravili program?
1: My každý rok vlastně tu stezku oživujeme, aby nějakým způsobem žila a letos tam určitě díky těm 5 letům chceme udělat expedici profesora Kudrnáče, kdy herci z divadla Aqualung půjdou vlastně stezkou z Poříčan až do Klučova a bude taková divadelní procházka. My pokaždé máme nějakou procházku. Někdy je to historická, někdy divadelní, někdy taneční. Přijde na to, tak letos to bude expedice profesora Kudrnáče a děti budou mít i možnost si vyplnit, dostanou pas a vyplní si nějakou tajenku, která je vlastně povede celou tou stezkou. A bude to vlastně improvizace, takže na to se moc těším, protože ta improvizace tam vycházejí báječně díky tomu všemu, co na té stezce můžou poutníci najít.
0: Trasu mezi obcemi Poříčany a Klučov ve Středočeském kraji si můžete projít samozřejmě také vy. Jste srdečně zváni, abyste 20. června oslavili 5 let její existence. Na tyto oslavy nás pozvala Galina Miklínová, výtvarnice a ilustrátorka a také rezidentka tohoto kraje. Díky moc, ať se daří.
1: My děkujeme a budeme se těšit, že se přijdete podívat.

0: Je přesně 15 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Slovenský parlament začal jednat o zrušení poštovní volby. Návrh poslanců vládní strany Smer je už ve druhém čtení. Podle slovenského deníku N se očekává dlouhá rozprava a několik pozměňovacích návrhů, které předem avizovali i někteří koaliční poslanci. Cílem návrhu je zrušit volbu poštou ze zahraničí a nahradit ji hlasováním na ambasádách, případně na konzulátech. Ve fakultní nemocnici Hradec Králové dnes začala výstavba nové kliniky infekčních nemocí. Osmipodlažní pavilon za více než miliardu korun nahradí téměř 100 let starou budovu. Jeho součástí bude 75 lůžek, nové ambulance a také vakcinační centrum. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha z hnutí ANO je nová klinika důležitou součástí péče o pacienty s infekčními a kožními onemocněními. Vědci v Praze začnou mapovat světlušky. Chtějí tak zdokumentovat, jak se těmto broukům v hlavním městě daří. Projekt s názvem Praha hledá světlušky povedou odborníci z České zemědělské univerzity. A do sběru dat se zapojí také veřejnost. Obyvatelé Prahy budou moci svá pozorování sdílet přes platformu eNaturalist nebo ve facebookové skupině projektu. Podle organizátorů po celém světě světlušek ubývá kvůli světelnému znečištění a ztrátě tmy jako jejich přirozeného prostředí. Česko-japonská inscenace Čáslavská Tokio 1964 zahájí dnes večer v divadle Alfa 36. ročník festivalu Skupova Plzeň. Nejstarší přehlídka profesionálních divadel v Česku do neděle nabídne hned 50 představení. Letos je akce součástí republikového projektu Rok loutkového divadla, který připomíná zápis českého loutkářství na seznam UNESCO. A ještě počasí, dnes nás doprovází zatažená obloha a občas déšť. Místy bude pršet trvaleji. V severozápadní polovině Čech se vyskytnou spíše lokální přehánky. Nejvyšší teploty 14 až 18, na jihu Čech 12 až 15, na horách naměříme kolem 10 stupňů Celsia. A více zpráv, jak víte, můžete číst na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Příjemné odpoledne, milí posluchači, jsme rádi, že ve středu 10. června nadále zůstáváte s kulturní Vltavou. Jejíž tok teď dopředu popožené jazzman Harry Connick Jr. Přichází s písní Charade z desky Come By Me. A já vám přeji dobrý poslech.

Otec, alkohol, láska i naděje. I tato slova rezonují skoro 50 tisíci vzkazy, které lidé poslali do brněnského divadla Husa na provázku. Svěřovali se v nich se svými nejtěžšími životními zkušenostmi, ze kterých následně vznikla nová hra. Z jejich odpovědí vytvořil režisér Jan Mikulášek inscenaci, kterou nazval Everybody Hurts. Diváci ji uvidí poprvé dnes večer. S dramaturgy i herci jsme natáčeli na zkoušce. Reportáž vám nabídneme po půl čtvrté. A pohled na pohnuté 20. století očima pamětníků nabídneme už za chvíli. Právě tak ho totiž ve svém autorském dokumentárním divadle sledují tvůrci uskupení Tisíc hran. Už stačili zmapovat dobu tuhých 50. let, uvolnění let 60. i dobu normalizace. Teď v novém díle zkoumají rok, který předcházel sametové revoluci. Podrobnosti nám zakladatelky a režisérky Eva Čechová a Tereza Durdilová řeknou už za chvíli. Teď už si užijte hudbu skvělého Nino Rotty, hrajeme vám z Divertimenta Concertante pro kontrabas a orchestr.

0: příběhy pohnutého 20. století, vyprávěné těmi, kteří je na vlastní kůži zažili jako děti nebo dospívající. Právě takové vypráví ve svých autorských inscenacích dokumentární divadlo Tisíc hran, které společně založili režisérka Eva Čechová s režisérkou Terezou Durdilovou. Jak vznikaly inscenace Dusno, Tanky na plovárně nebo ta zatím poslední nazvaná 89, z jakých pramenů běžně vzniká dokumentární scénář a co vlastně obnáší a může přinést taková práce s neherci. I na to se budu obou dam ptát v následujících minutách. Vítám vás, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: A zajímá mě, kdy jste si poprvé uvědomili, že to, co vás na divadle zajímá, je právě práce s dějinami, práce s lidskou pamětí. A proč jste cítili potřebu vydat se právě touhle cestou? Terezo.
1: Tak já myslím, že mne to fascinovalo od jak živa, že jsem milovala příběhy už jako dítě, byla jsem ponořená v knihách, ale zároveň ten příběh, který je autentický a živý, který vlastně nevidíme celý, ale zjišťujeme teprve postupně jaké všechny vrstvy jsou v něm obsaženy a můžeme je odkrývat až archeologickým nebo detektivním způsobem, tak to mě vlastně začalo fascinovat, když jsem přišla na katedru autorské tvorby na DAMU, kde je tohleto vlastně to autorské divadlo a vlastní příběh vlastně ve středu zájmu. Mm-hmm.
0: Říká Tereza Durdilová, jedna ze zakladatelek souboru Tisíc hran. A jak to měla Eva Čechová?
2: No, pro mě s tím souvisí moje práce s neherci a s osobním příběhem, která se věnuje nějakou dobu právě i na katedře autorské tvorby a pedagogiky. A mě vlastně dlouhodobě zajímá, jak vypravěči, kteří nejsou profesionální herci, tak jak můžou zachovat jejich přirozenost. A jak jim dát prostor, aby byli sami sebou. No a protože oni přináší něco, co se nedá vůbec naučit nebo zahrát, a to je vlastní zkušenost.
0: Obě vyrůstáte z autorského divadla, obě jste se zasvětili divadlu dokumentárnímu a tady, myslím, člověka hned napadne otázka, jestli takové divadlo může dosáhnout něčeho, čeho tradiční činohra nemůže. Tedy pracujete s reálnými fakty, událostmi i lidmi, zatímco činohra zpravidla pracuje s nějakým fikčním scénářem, s imaginací. Jak to cítíte, Evo?
2: Já bych neřekla, že dokumentární divadlo nebo autorské divadlo dokáže něco, co činohra neumí, spíš dokáže některé věci jinak a dělá je jinak. A ona vlastně umí vytvořit tenhle typ divadla přímé setkání se zkušeností toho druhého člověka. A v době, kdy jsme úplně zahlceni informacemi, právě takovéhle osobní svědectví je nesmírně silné. Takže ta dobrá fikce nebo dobré divadlo umí říct o člověku obrovské věci. Ale dokumentární divadlo pracuje s něčím velmi zvláštním. Je to vědomí, že ten příběh skutečně někdo prožil. A když na jevišti stojí člověk, vypráví svoji zkušenost, nebo když vycházíme z těch autentických výpovědí a vzpomínek, tak taky vzniká mezi jevištěm a divákem trochu jiný druh pozornosti. A najednou nejde jenom o to, co se stalo, ale komu se to stalo. A potom si divák uvědomuje každodennost dějin a že taky on sám je může tvořit a že za velkými dějinami stojí konkrétní lidský život. Mm-hmm.
0: Zajímá mě, jak vlastně vzniká taková inscenace, která pracuje s pamětí, s živou, autentickou zkušeností konkrétního člověka. Vy si nejprve vytyčíte téma, dejme tomu, nevím, řeknete si, zajímá nás doba 50. let, chceme prozkoumat, jaký někdo cítil, vnímal. A pak začnete hledat konkrétní lidi, kteří by se mohli do projektu zapojit, anebo je to tak, že třeba se s někým setkáte a pak teprve si řeknete, aha, to je příběh, na kterém bychom mohli něco postavit.
1: Tak vlastně na úplném začátku to bylo tak, jak říkáte, že jsme se setkali s konkrétními lidmi. Já jsem se konkrétně setkala s Alenou Laufrovou a Renatou Válovou v ateliéru divadelním divadle Archa. A tam jsme si vyprávěli právě své příběhy z mládí, z dětství a mě ty jejich zaujaly svou autenticitou, živostí a tím, jaký vlastně přináší neotřelý pohled na právě tu dobu 50. let, kdy obě dvě byly školou povinné.
0: Říká Tereza Durdilová, chce Eva něco dodat, Eva Čechová. Tak možná nám řekněte, jak se pracuje s takovými lidmi. Vy jste tady už otevřela téma práce s neherci, která předpokládám je vám hodně blízká.
2: Tak je to zvláštní, je to zkouška velké trpělivosti těch neherců a nás taky. Pracujeme s nimi dlouhodobě, nejdřív to začíná sběrem vypravěckého materiálu a takovými přirozenými situacemi vyprávění, do kterých dostáváme v podstatě, řekněme, takovou skupinu lidí, našich přátel, přátel jejich přátel, kteří se zapojí do takzvaných klubů vypravěčů. A to je zkrátka takové setkání u čaje, u kávy, kde si povídáme o té době. A my jim zprostředkujeme vždycky nějaký takový spouštěč vzpomínek, jako jsou dokumentární materiály, filmy nebo fotografie. A tam už začíná taková živá, přirozená nákaza příběhem. Mm-hmm. A jedno vyprávění plodí druhé. A to nejsou nějak překvapivé procesy, ale jsou pro tu naší tvorbu úplně klíčové. A takže my nejdřív hledáme toto přirozené pole jejich projevů, sledujeme taky, jak vyprávějí, jakým způsobem. Sledujeme dokonce i takové věci implicitní, které jsou nesmírně podstatné pro práci divadelního souboru. A to je schopnost spolupráce, schopnost naslouchat druhým, dávat jim prostor, anebo nějaký typ zodpovědnosti, disciplíny, souhry. A sledujeme taky ten typ toho, co tvoří jejich osobitost, abychom to moc nepokazili v režijně, ale dokázali to zachovat a vlastně rozvíjet. Těch repríz je potom velké množství, hrajeme mnoho let, pro školy především. A to znamená, tito dokumentární herci potom mají velkou praxi a i ta kultivace jejich projevů se tím nějakým způsobem vyvíjí a je to nesmírně zajímavé.
0: Zakladatelky dokumentárního divadla Tisíc hran, režisérky Eva Čechová a Tereza Durdilová poutavě popisují svou scénickou práci divadelní s lidskou pamětí a také s příběhy 20. století. My se k ním na Vltavě vrátíme ještě za chvíli.

0: Nikdo z nás nestojí mimo dobu, ve které žije. Návraty do nedávné minulosti jsou pro nás způsob, jak ji znovu otevírat jako společnou otázku, v jaké době to vlastně žijeme. Skrze osobní výpovědi můžeme minulost znovu prožít a uvidět, jak silně prostupuje dneškem, říká Eva Čechová, herečka, lektorka, pedagožka a spoluzakladatelka divadla Tisíc hran, která na Vltavu dorazila společně se svou kolegyní, další zakládající členkou, také režisérkou Terezou Durdilovou. A zatímco hrála hudba Marie Putnerová a píseň Malování, tak jsme tady s dámami diskutovali o tom, co to vlastně je za zajímavý amalgám subjektivní lidské paměti a nějakého pokusu objektivně se podívat na historii 20. století. Chcete docílit objektivního pohledu na dějiny, nebo jde vám právě o ten subjektivní moment, o paměť každého individua, nebo jak vy vnímáte ten rozpor mezi subjektivní lidskou pamětí a něco, čemu říkáme historie, dějiny?
1: Tak já myslím, že úplně objektivního obrazu minulosti vlastně dosáhnout úplně nejde. Každý člověk si pamatuje jinak, každý příběh je vyprávěný z určité perspektivy a my jako tvůrci do toho materiálu vstupujeme vlastně s otázkami a s subjektivními zkušenostmi. Takže spíš než o objektivitu se snažíme o poctivost a mnohost pohledů v těch našich příbězích. A tak když pracujeme s pamětníky nebo osobními vzpomínkami, tak nás zajímá právě to, že různí lidé mohou stejnou dobu prožívat úplně odlišně. Chceme ukázat složitost dějin a nesnažíme se vytvořit nějaký jeden definitivní výklad dějin. Mm-hmm.
0: Říká Eva Čechová a mě zajímá, Terezo, vy když jste vstupovala do studia, hned jsem se vás ptala na vaší nejčerstvější divadelní práci, tedy na inscenaci 89, a vy jste říkala, že to je zatím vůbec vaše nejsložitější práce, protože je tam nejvíc těch, kdo vzpomínají právě z určitých úhlu pohledu, s určitou osobní zkušeností. Jak se vám tvořila tahle inscenace? Jaké hlasy v ní zaznívají? Jak jste si s tím pletivem poradili?
2: Tak je to pravda, že tahle inscenace 89 je inscenace, kde se propojili všichni pamětníci, s kterými jsme dosud pracovali, takže jich je tam 7, což je pro nás velká výzva a zároveň jsme se ještě ocitli v situaci, kdy jsme vlastně sami vstoupili do role pamětníků s Evou, protože už rok 89 jsme zažili na vlastní kůži, i když jako vlastně docela mladé. A jinak jsme právě do té mozaiky toho představení vlastně propletli osudy lidí, kteří se vlastně v tom roce 89 v podstatě probudili z toho života v té šedé zóně nebo v tom vlastně komunistickém systému, který se snažili nevnímat, spolu s lidmi, kteří zase naopak aktivně třeba se snažili to změnit. Jako třeba David Kabzan nebo Petr Placák. A takže i nám šlo i o ten kontrast právě těch pohledů lidí, kteří právě měli nějakou naději, že se změní, ta věc dá změnit, a těch, kteří třeba vlastně už nevěřili, že se něco může stát. Mm-hmm.
0: Jaké otázky vás zajímaly ohledně té doby, kdy se takzvaně lámaly ledy, proměňovala se politika, společenství, společnost česká? Co tam pro vás, nebo v tom procesu, jaké tam vyplývaly otázky, co bylo nejzajímavější, třeba možná i ve střetu těch jednotlivých úhlů pohledu a perspektiv?
2: Mně přišlo vlastně hodně zajímavé podívat se ještě na tu dobu, která předcházela tomu listopadu 89, protože to byla nabitá doba a mnozí právě tam procházeli určitou katarzí svého osobního příběhu, protože právě se rozhodovali, jak se k tomu postaví, jestli vlastně se už odhodlají se zapojit do toho odporu, anebo jestli radši zůstanou bezpečí a tak dále. Uhum.
0: Zmiňovali jste, že často pracujete i s dokumentárními materiály, z prameny, fotografie, filmy, dokumenty, nevím, třeba hlasové, možná i nějaké záznamy. S čím jste pracovali v případě roku 89?
1: Tak zrovna tahle inscenace měla velký štěstí na to, že dokumentů, dokumentárního materiálu z té doby je opravdu velice mnoho. Spíš to byl opačný problém, extrémně moc materiálu, ze kterého hlavně tady Tereza Durdilová se svým mužem Zdeňkem Durdilem, oba dva vlastně se věnují jednak scenografii, jednak filmu, tak hledali, pátrali, vybírali. A tenkrát totiž existovaly už ty soukromé nahrávky, taky kromě těch oficiálních zdrojů, a bylo jich velké množství. Takže dneska existují určití soukromí sběratelé takovýchhle archivů a z těch jsme hodně čerpali. A vlastně šlo o nějakou synergii a souhru těch dokumentárních materiálů a záběrů s těmi osobními příběhy, a tvoří to hlavně taky scenografický koncept tady Terezy.
0: Mm-hmm. To je možná důležitá otázka, jakou roli v autorském dokumentárním divadle hraje výtvarná koncepce nebo nějaký výtvarný vizuální rozměr celé věci. Je to pro vás důležité? A jak s tím pracujete? Vypilovali jste v průběhu času nějakou třeba metodu, jakou postupujete? Jak třeba kombinovat ty dokumentární autentické materiály s tou živou hereckou akcí, scénickou akcí?
2: No, určitě se snažíme právě o co nejpřirozenější kombinaci toho dokumentu filmového s tím, co se reálně děje, a se scenografického hlediska vlastně jsem se odsoudila k takovému minimalismu, kde v podstatě lidé vystupují v oblečení, které je jich vlastní, nemají kostým, je to prostě něco, co
0: jsou
2: to oni sami. A zároveň ta scéna se snaží pracovat s maximálně jednoduchými prvky, nejlépe s jedním, který se vlastně během toho použije jak k projekci, tak zároveň k rozehrání různých scénických situací.
0: Prosili jste mě, abychom nezapomněli ztratit slovo o živé pedagogice a letní škole. Už bohužel nás tlačí čas, máme minutu. Poprosím vás tedy, vyberte jedno z nich a pohovořte o něm.
1: Děkuju. Tisícihran je nezisková organizace. Máme takovéhle krásné dokumentární divadlo. Ale máme také vzdělávání pro učitele a širokou veřejnost, a to propojujeme. To znamená, učitelé vodí své žáky na naše dokumentární inscenace. A potom se také u nás mohou vzdělávat. My o ně pečujeme. Uměleckou pedagogiku přinášíme vlastně do nějaký živý pedagogický praxe. A naše letní škola ve Vinoři v komunitním centru Mariapoli je takovou krásnou lodí. Ona, ta budova, vypadá jako taková loď. A my vás zveme od 19. do 24. července. Bude tam krásná výtvarná dílna, potom inspirativní improvizační dílna a dílna herecká laboratoř. Všechno to navazuje na učení katedry autorské tvorby a pedagogiky a zajímá nás osobnostní vzdělávání a zajímá nás i, jak inspirovat metodicky učitele, ale samozřejmě každého, kdo má rád divadlo.
0: Eva Čechová a Tereza Durdilová, zakladatelky divadelního spolku Tisíc hran, lektorky, pedagožky, herečky, režisérky, byly hosty středeční odpolední Vltavy, a více informací o vaší práci mimo jiné, kromě webu Tisíc hran, najdou naši posluchači na webu živapedagogika.eu. Děkuji vám moc, držte se, ať se vám daří.
2: Děkujeme, taky. Děkujeme. Moc zdravíme.

Třetí věta koncertu C-dur pro čembalo a smyčce Jiřího Antoníny Bendy, Andita Keglerová a Hypokondria ansámbl na Vltavě v 15 hodin a 39 minut.

0: Inspirací pro inscenaci Everybody Hurts byla stejnomenná skladba skupiny R.E.M., kteří v 90. letech vlastně na základě dopisů fanoušků, kteří byli taky v zoufalé situaci, chtěli vlastně teenagerům vzkázat, že je naděje ve světě, že stojí za to vydržet a zůstat naživu. Někdy se nazývá hymna proti sebevraždám.
1: Popisuje námět dramaturgyně Veronika Onheiserová. Stejnou možnost svěřit se se svými traumaty měli i diváci Husy na provázku. Dotazníku odpovídali na 3 otázky.
2: Vzpomenete si na nějaký zvlášť těžký okamžik ve svém životě, co vám dalo sílu jej překonat? Kdy vám bylo jasné, že jste jej překonali?
0: Ty jednotlivé příběhy, které v inscenaci zaznívají, vycházejí z kapitol, které jsou sestaveny podle různých statistik, například počtu slov, které se objevovaly v příbězích, nebo jsme se zaměřili, jaký text byl nejkratší, který byl naopak nejdelší. Není jeden příběh, který je ten hlavní, protože všechny si zaslouží a zahrnou do té inscenace samotné.
1: Ve více než 130 příbězích se podle uměleckého šéfa Martina Sládečka často témata opakovala.
3: Převládalo jednak množství žen, které odpovídaly, kluci sice pláčou, ale neradě o tom mluví. Potom taky situace, které se týkaly vztahových věcí, různých těžkostí v rodině. Pak tam samozřejmě byly různá úmrtí, nehody, neštěstí, zdravotní problémy, ale ukazuje se, že rodina je opravdu základ.
4: Strach 7x.
5: Radost 18x.
6: Láska 17x.
7: Naděje 5x.
8: Naděje.
9: Naděje.
10: Naděje.
11: Naděje.
12: Naděje.
3: To, v čem spočíval ten těžký okamžik, ten líčili zpravidla velice přesně. To, co pomohlo, shrnuli do několika krátkých slov. A většinou se ta slova velice podobala. Zněla čas, rodina, přátelé, terapie, víra, alkohol.
1: Inscenace nemá jednu hlavní dějovou linku. Jde spíš o soubor různých scén, které mají diváky povzbudit, doplňuje herečka Markéta Matulová.
0: Různá slova, která se nám opakovala při tom zkoušení, a to je třeba sdílení, strach, podpora. To poselství vlastně je právě nebát se sdílet věci i své osobní s ostatníma lidma. Každý tam máme konkrétní postavu. To jsou lidé, které my neznáme, takže si vlastně můžeme jenom představovat, jak vypadají, třeba jaký mají hlas.
1: Atmosféru vzájemné blízkosti dotváří i scéna, kterou tvoří polopropustná zrcadlová stěna, dodává dramaturgyně Onheiserová.
0: Autorkou výpravy je Lenka Holá. Nám přišlo, že to, že se takhle můžeme zhlédnout v těch zrcadlech, to, že můžeme vidět jeden druhého a to, že navíc ještě za tím zrcadlem něco se skrývá, nám může taky trochu zprostředkovat ten pocit, jaké je to sdílet něco s druhým nebo jaké je to sobě nosit nějaké tajemství, o kterém třeba nikdo neví.
1: Poslední premiérovou inscenaci sezóny uvidí lidé zatím ve 3 plánovaných reprízách. Z Brna, Kristýna Sedláčková, Český rozhlas.

0: Jako ranní rosa teď právě do vltavského prostoru se stoupila britská neosoulová diva Laura Mvula. Doufám, že jste osvěženi. Píseň Like the Morning Dew najdete na desce Sing to the Moon z roku 2013. A ve vltavském vysílání už teď najdete úvahu brněnské husitské farářky Sandry Silné. Má název Hory v nás.
1: Blíží se léto. Pro mnohé čas dovolených cest a plánů. Těšíte se, až zamíříte k moři, do hor, na chalupu, do města, které ještě neznáte. Na změnu prostředí a pár dnů bez pracovních porad, e-mailů, domácích povinností, případně nekonečných seznamů úkolů. Třeba chcete tak trochu vypnout, vydechnout. Na chvíli se vzdálit tomu, co vás během roku zaměstnává. Taky se těším. I když léto dávno není tím slastným bezčasím, rámovaným pozdními snídaněmi na zahradě a večerní bouřkou po parném dni. Občas asi všichni potřebujeme opustit známé cesty a vydat se za něčím novým. Za odpočinkem, dobrodružstvím nebo poznáním. Jenže existuje jedna věc, kterou si sebou i tak vezeme vždycky. Sebe. Ať už se probudíme v hotelu u moře, v horské chatě nebo pod stanem, stále jsme to my. Se svými radostmi, starostmi, vzpomínkami, otázkami i nejistotami. Člověk odjede na vysněnou dovolenou a po několika dnech zjistí, že to, před čím chtěl utéct nebo odjet, sedí vedle něj na lehátku nebo s ním stoupá po horské stezce. Některé věci totiž nezůstávají doma. Neseme si je uvnitř, ať se vrtneme kamkoliv. Americká spisovatelka Briana Wiest napsala pozornostihodnou větu. Tou horou jste vy. Je to jednoduché sdělení, ve kterém se skrývá velká pravda. Často totiž věříme, že největší překážky leží někde venku. Že kdyby se změnily okolnosti, lidé kolem nás anebo podmínky našeho života, všechno by bylo jednodušší. Jenže mnohé hory stojí opravdu uvnitř nás. Celá pohoří. Neodpuštěné křivdy, pocity selhání, strach, nedůvěra, smutek po někom, kdo odešel, nebo třeba přesvědčení, že nejsme dost dobří. Právě tyto vnitřní krajiny bývají někdy náročnější než vnější horské hřebeny, na které se vydáváme. Jeden starý biblický příběh vypráví o ochrnutém člověku, kterého jeho přátelé nesou za Ježíšem. Chtějí mu dopomoct k uzdravení. Dům je ale plný lidí a není možné se dostat dovnitř. A tak udělají něco nečekaného. Vylezou na střechu, rozeberou ji a svého přítele spustí dolů. Je to téměř filmová scéna. Na tom příběhu mi nepřipadá nejzajímavější samotné uzdravení, ale něco jiného. Ten člověk leží bezmocně na nosítkách. Nemůže dál. Uvízl. Kolik podob může mít takové uvíznutí? Ať už viditelné nebo ne. Člověk chodí do práce, usmívá se, funguje. Ale uvnitř stojí na místě. Něco ho drží. Něco nad ním získalo příliš velkou moc. Zvykli jsme si mluvit o tom, co my sami ovládáme. Méně rádi, ale přemýšlíme o tom, co ovládá nás. Jenže právě tam začíná sebepoznání. Oblížení hor v nás. Možná nás ovládá strach z budoucnosti. Možná potřeba mít všechno pod kontrolou. Starý duchovní příběh naznačuje, že existuje cesta dál. Člověk není navždy odsouzen zůstat ležet na svých pomyslných nosítkách pod horou. Může vstát. Minulost se tím sice nevymaže, všechny problémy nezmizí. Ale objeví se síla, o které jsme dosud nevěděli. Třeba právě i k tomu mohou být dobré letní cesty. Nejen k útěku od každodennosti, ale k setkání se sebou samými. K zastavení, otázce, co si sebou nesu. K zamyšlení, co bych mohl či mohla konečně odložit. Když Briana Wiest píše o horách, připomíná, že překážky nejsou jen něco, co nám stojí v cestě. Jsou také příležitostí objevit vlastní sílu. Kdybych vám chtěla alespoň na dálku takto vyslovit přání pro letošní léto, bylo by jednoduché. Aby tím, co nás má ve své moci, nebyl strach, vztek ani rezignace. Ale aby to byla láska. Odpouštějící, pomáhající, Láska, která se dokáže zastavit i u vlastních ran. Protože jsou to vždy naděje a právě láska, které mají zvláštní schopnost vracet člověku sílu postavit se na nohy a pokračovat v cestě, ať už do práce, na prázdniny, anebo prostě do života, kamkoliv.

0: Klíč k místu, místo jako klíč.
1: Čarovný kraj za horizontem českého ráje před vstupem do krkonošského podhůří.
0: O pestré historii, tradicích a podivuhodných příbězích Lomnicka v cyklu Jany Davidové-Kracíkové.
1: V sobotní víkendové příloze.
0: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Dobré odpoledne, je přesně 16 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Na 20 tisíc lidí zůstalo po amerických útocích na oblast města Sirík v Iránu bez přístupu k pitné vodě. S odkazem na iránskou státní televizi to uvedla agentura AFP. Noční útoky poškodily dvě vodní nádrže. V oblasti údajně není dostatek podzemní vody, která by výpadek dokázala nahradit. Teploty v regionu navíc dosahují 50 stupňů Celsia. Místní úřady pracují na alternativním řešení situace. Česká televize dala pokutu svému bývalému moderátorovi Václavu Moravcovi, a to kvůli porušení konkurenční doložky, která omezuje jeho působení v jiných médiích. Na jednání Rady České televize to řekl generální ředitel České televize Hynek Chudárek. Podle něj televize zároveň Moravcovi zastavila výplatu dalších peněz. Moravec z televize odešel v březnu. Od té doby jí pak podle doložky nesměl půl roku konkurovat a Česká televize mu po tu dobu měla dál vyplácet mzdu. Moderátor ale v květnu spustil vlastní projekt. Moravec doložku dlouhodobě považuje za neplatnou. Zároveň dnes řekl, že si od České televize po svém odchodu žádné peníze nenechal. Jubilejní 10. ročník hudebního festivalu Zlatá pecka Chrudim slibuje program propojující hudbu, divadlo a film. Dva hlavní večery budou patřit jednomu z největších dramatiků všech dob, Williamu Shakespeareovi, od jehož úmrtí uplyne 410 let. Přehlídku pořádá pěvkyně Dagmar Pecková a spolek Zlatá pecka. Slavnostní zahájení proběhne 23. srpna v chrudimském kostele Na nebevzetí Panny Marie, a to za účasti manželky prezidenta Evy Pavlové. Dnes v noci čekáme zpočátku zataženost deštěm na západě a severozápadě Čech s lokálními přeháňkami. Během noci bude deště od jeho západu ubývat a k ránu se začne na jihu republiky protrhávat oblačnost. Nejnižší teploty 11 až 7, na horách kolem 6 stupňů Celsia. Zítřejší ráno pak bude většinou zatažené, hlavně v severní polovině území místy deštivé, jen výjimečně se objeví zmenšená oblačnost. Během dne bude oblačnost proměnlivá s četnými přeháňkami nebo dokonce i bouřkami. Večer pak srážky ustanou a oblačnosti ubyde. Nejvyšší zítřejší teploty 14 až 18, na jihu Moravy až 20, na horách pak naměříme kolem 10 stupňů Celsia. A více zpráv vám přináší náš zpravodajský web iRozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Já s tebou žít nebudu. Možná to zní poněkud radikálně, ale je to tak. Přinejmenším v případě proklamací zpěvačky Kateřiny Koščové, která nám o tom teď řekne víc s kapelou Nereš.

0: Píseň Zdeňka Vřešťála v podání historicky první slovenské superstar Katky Koščové a kapely Neřeš na Vltavě v 16 hodin a téměř 8 minut.
1: Akcent.
2: To je jedno kulturní téma z více úhlů pohledu. Co se aktuálně děje v kultuře? Na co se zaměřit? Události, trendy a vize. Každý všední den v 16.30 na Českém rozhlase Vltava. A pak na vltava.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Příjemný poslech vám přeje Saša Michailidis.
1: Akcent. Jedno kulturní téma více úhlů pohledu.
0: A co vás čeká v dnešním akcentu, který na Vltavě můžete poslouchat od 16.30? Vydáme se, vyplujeme od jedné z debat Echa, ve které před časem zaznělo, že veřejné knihovny nejsou nositeli kvalitní literatury, ale že se často snaží podchytit čtenáře bestsellerem a neplní tedy své poslání, totiž povznést národního ducha. Jak tedy knihovny postupují při výběru titulů do fondů? Jaké k tomu mají finanční možnosti? A jak vybalancovat představy knihovnické obce a poptávku čtenářů? A jakou pozici mají u knihovnické obce čeští autoři a autorky? Na to se bude Saša Michailidis ptát Svatomíry Fojtové z oddělení regionálních služeb knihovny Jana Drdy v Příbrami a také ředitelky městské knihovny Tábor Zuzany Sedlákové. Reprízu akcentu věnovaného knihovnám z ledna letošního roku můžete poslouchat na Vltavě v 16.30.

0: Alena Grešlová a Jan Hudeček, Sen-Sánově sonátě pro fágot G-dur, slyšeli jsme její druhou část. A teď už vás přesně 13 minut po 16. hodině zveme na Mezinárodní divadelní festival Regiony, který letos na 30 místech v Hradci Králové nabídne přes 400 představení. Začne 19. června a tradičně potrvá 8 dnů. Na programu jsou činohra, alternativní nebo loutkové divadlo, tanec, novocirkusová představení a také program pro děti. Chybět nebudou ani koncerty nebo workshopy a také diskuze. Podrobný program festivalu představili organizátoři včera a byla u toho také naše reportérka Adéla Kavříková.
1: Téma letošního festivalu je dialog, protože za nás ten dialog, který bohužel v současné době moc nefunguje, tak je velice důležitý pro vztahy mezi lidmi, pro politiku, pro všechny skupiny lidí i pro rodiny.
2: Vysvětluje ředitelka spolupořádajícího Klicperova divadla Eva Mikulková. Dialog pořadatelé nechápou jen jako společenské heslo, ale i jako možnost se potkávat nebo si vzájemně naslouchat. Jednou z nejvýraznějších produkcí, která s tématem dialogu bude letos projekt Tohle město není pro starý, vycházející z autentických výpovědí seniorů a seniorek.
3: Staří lidé jsou tu prostě s námi a rozhodně nejsou jenom nějakými pasivními objekty péče, ale jsou taky lidmi, kteří tu společnost spolu utvářejí a chtějí spolu utvářet. Takže nás na tom zajímaly třeba i takové fenomény, které opravdu existují, jako například seniorský klima aktivismus.
2: Premiéru Site Specific projektu, který vzniknul na míru regionům, popisuje režisér a dramaturg Vojtěch Bárta. Tuzemská divadelní scéna na festival přiveze mimo jiné premiéru autorské adaptace Orfeus a Euridika divadla na Cucky, představí se ale i divadlo na Zábradlí, městská divadla Pražská nebo Moravské divadlo Olomouc. Svá představení pochopitelně nabídne i domácí Klicperovo divadlo, popisuje jeho dramaturgyně Adéla Vondráková.
4: Vybrali jsme z toho našeho letošního dramaturgického plánu 3 inscenace. Začínáme Siránem, hrajeme také kabaret Königrec a poslední večerní představení z našeho repertoáru je Portrét dámy, který u nás režírovala Daniela Špinár.
2: A 3 svá představení uvede v rámci tradičního dračího víkendu i Hradecké divadlo Drak, doplňuje jeho ředitel Tomáš Jarkovský.
5: V sobotu bude Krabat, v neděli to je Hračka a v pondělí dopoledne ještě hrajeme Školu Hron.
2: Mezinárodní sekci festivalu otevře katalánský soubor La Perla s inscenací Macbethova píseň. Zahraničních představení ale lidé podle Adély Vondrákové z Klicperova divadla uvidí mnohem více.
4: Je to vlastně jejich verze Shakespeareova Macbetha, také francouzská La Compagnie Babel, která přiveze svoji inscenaci Otcové. A v neposlední řadě jsou to Negativy sněhu, což je zcela unikátní inscenace, která kombinuje divadlo, film, moderní technologie a je to mezinárodní koprodukce mezi slovenským, polským a německým divadlem.
2: Vidět víc než 400 nabízených představení za 8 dnů nejspíš nestihnou ani ti největší divadelní nadšenci. S plánováním nabitého programu jim ale letos nově pomůže speciální sekce na webu festivalu.
6: Můžou si uložit svůj program, bude jim to hlídat, jestli se dá stihnout doběhnout mezi tými představeními, jaká je pěší trasa, kde jsou nejbližší kola nebo zastávky MHD.
2: Doplňuje mluvčí Klicperova divadla Martin Sedláček. Velkou část produkcí, hlavně těch pod širým nebem, nabídne festival zdarma. Je ale už zavedeným zvykem, že kdo chce, může přispět dobrovolným vstupným. Z Hradce Králové, Adéla Kavříková, Český rozhlas.

0: Jak to zní, když se Tom Waits píská na hřbitově? I to můžete slyšet ve vysílání kulturní stanice Českého rozhlasu, tedy na stanici Vltava. Píseň Whistling Past the Graveyard ze desky Blue Valentine dozněla 16 hodin a přesně 20 minut. Je středa 10. června, středeční odpolední vysílání se blíží do finiše, budeme ale rádi, když s Vltavou zůstanete i dál a když si třeba v 17 hodin a 2 minuty naladíte dnešní Art Café, kam si moderátor Tomáš Klement pozval vyhledávaného producenta a autora hudby k mnoha filmům a seriálům Jana Ponocného. Naladit si pak na Vltavě od 8. hodiny večerní můžete i večer na téma, který dnes bude patřit Alnoštu Lustigovi, tedy jednomu z nejvýznamnějších spisovatelů druhé poloviny 20. a počátku 21. století. Jeho příběhy o obětech holokaustu i filmy natočené podle nich připomínají, vtahují i varují. Od narození Arnošta Lustiga letos uplyne 100 let, právě proto mu budeme věnovat dnešní večer na téma, ve kterém zazní ukázky z odborné literatury komentující Lustigovu tvorbu a samozřejmě také úryvky z jeho textu. Tady je krátká ukázka.
1: Bylo už zdůrazněno mnohokrát a někdy jistě velkými spisovateli, že při psaní není nic tak důležité jako pravda. Ani peníze, ani láska, jen pravda. Kdybych směl něco připojit, přidal bych, že možná nejblíž k pravdě má spravedlnost. Pravda ani spravedlnost neničí lásku nebo peníze. Ale nejsem si už tak jist, že to platí i obráceně. Spisovatelé jsou ve své většině lidé svědomí. Nejsou to spisovatelé, které lze obvinit z toho, že tolika lidem se svědomí jeví jako přežitek.
0: O kontextu díla Arnošta Lustiga bude v dnešním večeru na téma mluvit religionistka Věra Tidlitátová a historik Rudolf Vévoda. Druhou část pak bude záznam uvedení veršů Arnošta Lustiga s hudbou Johanna Sebastiana Bacha. Představení kantáta Tanec šílených se konalo 14. května tohoto roku v Majzlově synagoze v Praze. Večer na téma s názvem Kdo lidi mění v čísla odličtí je a pod titulem Nad životem a dílem Arnošta Lustiga máme na programu dnes ve 20 hodin. A pokud vás zajímá, kdo ovládá naše data, osobní suverenitu i politickou svobodu, pak poslouchejte zítřejší ranní mozaiku. Hned po 7. hodině vás totiž provedeme výstavou Datas, The Data and the Sovereign, která je teď nově instalovaná v galerii Rudolfinum. Představíme vám ale také hravou pouliční novocirkusovou inscenaci pro celou rodinu, kde se praní mění v rytmus gag i malý očistný rituál. Právě takovým zážitkem je inscenace Pradleny, kterou teď na festivalu Tanci Praha uvádí taneční soubor s názvem Ohlektiv. A řekneme vám také, jak může setkání s losem změnit jeden lidský život. Právě o tom natočila film režisérka a etnoložka Hana Nováková s názvem Most Losí Odisea. Před 8:30 ho pro nás zhodnotí Jana Podskalská. Pro středeční odpoledne je to vše. Markéta Kaňková vás zdraví od mikrofonu a přeje vám klidný, požehnaný a co nejpříjemnější podvečer s Vltavou.

0: Silva Fischerová, Vratislav Maňák, Josef Kroutvor nebo Kateřina Tučková.
1: Povídky současných českých autorů celý týden na Vltavě.
0: Od 8. června denně ve 13.30.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Český rozhlas uvádí koncertní podstup k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
1: Hana Zagorová 80.
0: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
1: Marty Jandové,
0: Evy Burešové,
1: Kateřiny Marie Tiché,
0: Terezy Maškové,
1: Veroniky Kekubazové,
0: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
1: 24. listopadu v pražské Lucerně.
0: Více na www.zagorova80.cz.
2: Socher slaví 100 let.
3: Rozhlasoví symfonikové zveřejnili program pro novou jubilejní sezonu. Bude plná dirigentských hvězd, jako jsou Elias Grandi, Petr Popelka, Jakub Hruša, Tomáš Netopil, Václav Lux nebo Tomáš Hanus. Orchestr připravil několik abonentních řad a také mimořádné koncerty. Více o sté sezóně rozhlasových symfoniků na socher.rozhlas.cz.
4: Příjemné pozdní odpoledne, vážení a milí, je 16 hodin, přesně 30 minut, je tedy čas nabídnout vám reprízu pořadu Akcent z poloviny ledna letošního roku. Mluvili jsme v něm o kvalitě literatury v regionálních knihovnách.

0: předvánočním salonu Echa 24 se zástupci českého knižního trhu zaznělo, mimo jiné, že se knihovny často snaží podchytit čtenáře bestsellerem a neplní tedy své poslání, totiž nabízet především kvalitní literaturu. Jak tedy knihovny postupují při výběru titulů do fondu? Jaké k tomu mají finanční možnosti? Jak vybalancovat představy knihovnické obce a poptávku čtenářů? A jakou pozici mají u knihovnické obce čeští autoři a autorky? O tom bude dnešní Akcent. Od mikrofonu vás zdraví Saša Michailidis. Na Vestoru je s námi Svatomíra Fojtová z oddělení regionálních služeb knihovny Jana Drdy v Příbrami. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: A ředitelka městské knihovny Tábor Zuzana Sedláková. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: A musíme začít právě tím, co mimo jiné řekl Petr Onufer v salonu Echa, překladatel a redaktor nakladatelství Argo. Úkolem knihoven není poskytovat lidem komerční bestsellery, ale nabízet kvalitní literaturu všemi směry. Zuzana.
2: Tak já bych v tomto směru úplně nesouhlasila, protože si myslím, že záleží na tom, jaká ta knihovna je a jaké má své čtenáře a podle toho má volit i skladbu knihovního fondu. Takže my v naší knihovně se snažíme pracovat s fondem vyvážně. To znamená, že samozřejmě měl by obsahovat kvalitní knihy. Pracujeme podle koncepcí českého knihovnictví, takže máme zlatý fond kvalitní literatury, ale vždycky musíme brát ohled i na to, pro koho ty knihy jsou. Knihovna nemůže být jenom skladem knih, si myslím, ale měla by prostě brát v úvahu i poptávku čtenářů.
0: To znamená, že ten živý organismus se dá v knihovně docílit mimo jiné právě těmi bestsellery?
1: Ano, s tím souhlasím. Nejen bestsellery, ale my musíme reagovat opravdu, jak říká Zuzana, na to, co chtějí čtenáři. Máme to v těch metodických pokynech, ale my se snažíme vždycky udělat nějaký přesah, protože my jsme z malých měst a u nás nefungují čtenářské večery při knihkupectvích a podobně. Takže vlastně my jako knihovny, jako samotné, se snažíme tu kvalitní literaturu lidem přinést tím, že je pozveme na večery s poezí. Že je pozveme na večery s českými spisovateli, což vlastně je priorita, kterou knihovny mají. A sami čtenáři ty české spisovatele preferují. Oni je chtějí. Chtějí jak ty kvalitnější, tak ty bestsellerové autory a my se snažíme je k nám dostat. To znamená, že tím se snažíme pokrýt tu poptávku po kvalitnější české i světové literatuře.
0: Ale ten argument, který vlastně zazněl, to znamená vlastně to vyvážení, nebo možná úplně vyloučení těch bestsellerů, je to vůbec, Zuzano, možné?
2: Myslím si, že ne, protože já bych jako knihovník vždycky měla respektovat toho čtenáře také, nejenom knihu. Přece nemůže být knihovna jenom o knihách a aby do ní nikdo nechodil. Já jsem z města, které má 35 tisíc obyvatel, to znamená město střední velikosti. A knihovny by měly nabízet své služby rovným přístupem všem. To znamená, já musím brát v úvahu i vkus požadavky toho čtenáře, ale nesmím rezignovat zároveň na tu kvalitní část toho fondu.
0: My tady mluvíme o bestsellerech, samozřejmě bestsellerem se může stát i velmi kvalitní kniha, takže se bavíme, řekněme, o těch komerčních bestsellerech, ale s tím souvisí celá ta debata, co je vlastně tedy kvalitní titul. Svatomíro.
1: No, přemýšlím. Já nevím, jak to myslí někteří lidé. Pro mě kvalitní titul je něco, co má přesah. Co si znova přečtu. Není to pro mě Jirásek, není to pro mě, já nechci urazit žádného českého autora, není to pro mě paní Moniová.
0: To znamená, že Jirásek není
1: pro mě
0: kvalitní?
1: No pro mě nikdy nebyl. Já tyko asi urazím hodně širokou část knihy.
0: Výborně. Možná jsme rozjeli úplně nový akcent teďko, ale dobře. Ale necháme tu bombu takhle viset.
1: Ano, ano. Třeba kvalitní českou literaturu já tam řadím paní Denmarkovou, paní Belovou, Jáchyma Topola. Teďko vyšla nádherná kniha od Nezvala. Takže to já řadím mezi kvalitní českou literaturu. Ten mainstream tam je pro mě paní Morčtajnová, Vývek a to si myslím, že za 50 let už se číst prostě nebude. Takže já bych si to rozdělala osobně takhle, ale nevím, jestli ta bomba nebyla moc velká. No,
0: v klidu, protože to, tady se bavíme o vlastně vašem pohledu na to, ale to je možná to podstatné v té diskuzi, protože bavíme se o kvalitě, která je postavená na osobním vkusu. Ale máte vy vlastně v knihovnické obci třeba právě i v těch metodikách definovanou kvalitu titulu?
2: Tak my máme, říkáme tomu zlatý fond doporučené literatury, kterou by každá knihovna měla mít a uchovávat ve svém fondu.
0: Což je ale věc, která se...
2: A je to doopravdy seznam knih, jsou tam tituly jak české, tak světové, beletry, hovoříme o beletry. A samozřejmě to neznamená, že by tam měly být staré výtisky, že by tam měla být Babička v salátovém vydání z roku 1920, ale když vyjde znova v roce 2025, tak by tam měla být znova. To je ta aktuální práce s tím knihovním fondem.
0: A ten zlatý fond, jenomže na to ještě narazím, no, tak to znamená, že ten zlatý fond má nějaké, řekněme, třeba časové omezení, to znamená, že končí nějakou dobou, anebo se stále aktualizuje
2: stále
0: a objevují
2: se aktualizuje.
0: Tam i nové tituly.
2: Ano, ano, přesně, je to přesně tak, jak říkáte, objevují se tam stále nové tituly, takže jsou tam současní autoři, čeští, zahraniční, doopravdy je to nějaký kánon, kterého se můžeme držet jako knihovníci, nebo měli bychom, ale zároveň bychom měli brát vždycky ohled na ty naše čtenáře v tom místě, na tu poptávku a dobře to vyvažovat. A ten ta akviziční práce vlastně.
0: A Satomíro, tady možná bychom měli říci, kdo vlastně ten zlatý fond dává dohromady?
1: To dávají dohromady knihovníci, nakladatelé a zástupci knihkupců.
0: A chodí vám to v aktualizaci každý rok?
1: Teďko zrovna nebyla, ale měla by. Jinak jako Svaz českých knihkupců a nakladatelů nám pravidelně aktualizuje Zlatý fond dětské literatury. A to opravdu jako my na tom stavíme.
0: Ano, Zuzana.
2: A já bych tady k tomu ještě chtěla poznamenat, že my sami jsme si v knihovně vyzkoušeli, že nestačí mít jenom ty kvalitní knihy, které dáme do regálu. Potom se může lehce stát, že ta kvalitní kniha tam zůstane a práší se na ní a není využita. Že ještě musí pokračovat práce knihovníků a knihovnic a s tou knihou aktivně pracovat. Kolegyně mluvila o dětské knize. Tam my v táboře mám zkušenost s tím velkou, protože tam sídlí nakladatelství Baobab, takže se s nimi snažíme spolupracovat. Máme jejich knížky, ale kolikrát nestačí je tam jenom mít. Je doopravdy potřeba to aktivně nabízet, vystavovat, dělat akce, spolupracovat se školama. Mm-hmm.
3: Akcent. Jedno kulturní téma, více úhlů pohledu.
0: Se Svatomírou Fotovou z knihovny Jana Drdy v Příbrami a za městskou knihovnu Tábor se Zuzanou Sedlákovou se bavíme o roli veřejných knihoven při výběru literatury. Mimo jiné v tom salonu Echa zaznělo od vlastně Martina Vopěnky, že ten výběr je vlastně chaotický, že stejně tak, jako se knihkupci snaží chytit svého čtenáře bestsellerem, tak to dělají vlastně takhle i knihovny, což odporuje jejich poslání. Ale tady vlastně vidím, jak obě dvě razantně nesouhlasíte, Svatomíra.
1: Já současně dělám akvizici pro naše knihovny, které obsluhujeme, to znamená i pro knihovny v nejmenších obcích, kde je třeba 100 obyvatel. A i pro tyto obce já se snažím o vyváženost ve výběru titulů. Samozřejmě prvotní je, že se musím zaměřit na to, co ta obec chce a co chtějí obyvatelé v té obci. Ale vždycky jim tam dá

0: nevšimli.
1: A platí to tedy i pro, řekněme, knihy, které jsou nominované, nejenom ty, které jsou vítězné, a platí to třeba i pro nově vzniklé ceny, jako jsou ceny literární kritiky?
0: Ano, ano, to si troufám říct, že ano.
1: A pak ale v tom případě je potřeba říct si, nakolik, a možná, že to Svatomíra teďko zmiňovala, já se tam snažím vybírat to, jak velkou roli tam ale hraje ten subjektivní pohled knihovnice a knihovníka na to, jaká ta akvizice bude, protože jedna věc je ten Zlatý fond, ale i ten Zlatý fond je pouze doporučeným seznamem.
0: Tak jestli můžu reagovat, ano. Já se řídím edičními plány, neustále se vzdělávám a opravdu se snažím číst všechny autory napříč žánrem, takže jsem přečetla od Harlekinu až po Červenou knihovnu, až po detektivky severský a snažím se opravdu do knihovny, když už mi je daná nějaká částka, za kterou musím pro tu obec nakoupit knihy, tak to dělat tak, abych sama sebe potlačila a opravdu se na to kouknout objektivně z pohledu obyvatel té obce. Takže často se jako čekám na požadavky z té jednotlivé knihovny, co si přesně přejí čtenáři, ale pokud chtějí třeba knihu, kterou mám koupit a vím, že se jedná třeba o necenzurovaný životopis, tak to řeknu striktně ne. Takže aspoň v tomto se snažíme opravdu reagovat a nějak tu skladbu toho knihovního fondu udržet, aby byla kvalitní, ale přesto i čtivá.
2: Nám v tomhle tomu ještě pomáhají hodně ty koncepční materiály.
1: Které přichází od koho?
2: Jednak to je celorepubliková koncepce rozvoje českých knihoven, která stojí na třech pilířích a ten fond by ty tři pilíře vlastně nějakým způsobem měl odrážet. Když bych ty pilíře jenom zmínila, tak to je podpora občanské společnosti, knihovny jako vzdělávací instituce a ta třetí...
1: Asi to nebyl tak důležitý pilíř.
2: Určitě byl, uchovatele kulturní hodnoty. A vlastně všechny ty tři pilíře by se v tom při volbě těch knih a při práci s tím fondem měly odrážet. Tak to je jedna důležitá strategie, jo, protože ten fond je jakoby nástrojem k naplňování těch cílů. A stejně tak máme my v knihovně naší strategii vlastní, která taky říká, jak s tím fondem máme pracovat. Takže kolegyně, které se akvizici věnují, se o to mohou opřít. Když třeba zvažují, jestli nějaký titul pořídit nebo nepořídit, tak se můžou těch koncepčních pilířů vlastně chytat.
1: Ale to nic nemění na tom, že pokud vlastně se budeme bavit třeba o nějaké malé knihovně, kde jedna knihovnice nebo knihovník, tak její podoba může opravdu velmi silně odrážet její nebo jeho vkus, Svatomíro.
0: Naprosto.
1: To znamená v tom dobrém i v tom špatném.
0: V tom dobrém i v tom špatném, ale potom nastupuje vlastně naše práce knihovníků, kteří vlastně dělají takzvané regionální funkce, kdy my tam musíme jezdit do těch knihoven, měli bychom fond kontrolovat a knihovníky brzdit nebo někam směřovat. Takže vlastně my jsme potom takový na jednu stranu koniášové, ale i současně učitelé, kteří jim říkáme, jak ten knihovní fond na malých obcích vlastně složit, skládat a budovat a uchovávat.
1: Zuzana.
2: No a já zase ze své pozice ředitelky se snažím dohlížet na to, aby se moje knihovníci vzdělávali dostatečně i v oblasti literatury a aby moje kolegyně, které mají na starosti regionální funkce, se zase metodicky snažili vést ty jednotlivé knihovnice, knihovníky v malých knihovnách.
1: A znamená to, že třeba v nějaké volání po určitých komisích, které by vybíraly, jaké knihy by se měly objevit, tak no, už tady trošku také poulíte očima, že to už je něco, co možná by vám spíše komplikovalo práci?
0: Zažila jsem to. Není to správný, protože přesně tam se odráží potom vkus toho, kterého člověka z té obce, kdo to tam nakupuje. Takže potom ta knihovna, která má omezený rozpočet, když se budeme bavit o obci třeba do 200 obyvatel, tak třeba na nákup knih mají 10 000 KČ. To je opravdu málo, když si vezmete, kolik teď stojí nová kniha. Tak když do toho začne mluvit komise, tak je to 3/4 knih, které tam za 5 let nebudou.
1: Dobře, ale řekněme, že to bude nějaká, teď řeknu vzletně, národní komise. Nějaká, která opravdu vlastně k tomu Zlatému fondu ještě třeba přivede další tituly. Je to něco, co by z vašeho pohledu mohlo fungovat, ale třeba buď na bázi doporučení, anebo přímo i vlastně jasného pokynu, byť třeba i finančně podpořeného, že prostě tohleto jsou knihy, na které třeba i knihovny dostanou peníze pro to, aby se tam každý rok objevily.
0: A tak my máme projekt Česká knihovna například, který máme i jako zafinancovaný, což je úžasný projekt právě pro kvalitní českou literaturu. Pak máme projekt cizojazyčná literatura. Takže proč ještě další nějakou novou

0: komisi, když máme takovouhle podporu, kterou máme a kterou využívají opravdu jako knihovny napříč jako celou republikou.
1: To můžu jenom potvrdit, tam přesně tak je už nějaký kurátorovaný výběr a my si z toho jenom jakoby můžeme vybírat a je to i finančně podpořeno, takže to je skvělá věc. Využíváme to jak pro tu cizojazyčnou, tak pro tu českou literaturu. Pak je ten zlatý fond a nějaká část přece vždy musí odrážet to místo, odkud ta knihovna je, to znamená ty čtenáře. Já to znovu musím zopakovat, že nelze mít knihovnu nad spanou knihama a nemít tam žádné lidi, žádné čtenáře.
2: Na druhou stranu, pokud vy mluvíte právě o tom, že čtenáři a jejich požadavky jsou velmi důležitou součástí toho výběru a té akvizice, to znamená nákupu těch knih, tak ale pokud se Tomíro jste zrovna mluvila o tom, že třeba jednu třetinu z toho ovlivníte, tak ale ty dvě třetiny jsou, řekněme, opravdu komerční bestsellery?
0: Ano, bohužel. Bohužel, ale jestli můžu doplnit ještě, o čem jsem nemluvila a o čem bych teda chtěla mluvit. Specifikum knihoven je ještě jedna věc. My podporujeme regionální autory a regionální nakladatelství. To znamená, že s nimi máme potom smlouvu, kdy nám dají třeba ty knihy, máme tam třeba v Příbrami přímo sídlí nakladatelství Pistorius Holšanská a my nakupujeme úplně všechny tituly tohoto nakladatelství a máme s nimi dojednaný vlastně rabat. A pro nás je to i citová záležitost, protože je to nakladatelství, které sídlí v našem městě a zrovna to je nakladatelství z těch kvalitních. Ty knihy tam víceméně leží, přečte si je, bych řekla, třetina čtenářů, ale budou to knihy, které nám budou právě vlastně nám dělají tu kvalitní vlastně část našeho fondu. A tohle dělají všechny knihovny. Jo, že opravdu podpoří regionální autory po všech stránkách i finančně a podporují právě i ta nakladatelství. Tábor Baobab, my, Pistorius Holšanská, což taky nebylo nikde řečeno, protože my jsme opravdu tichí. A...
2: Ta role ale čtenářů, to znamená vlastně jejich volba toho, co se objeví v té knihovně, tak nakolik vlastně je možné ten korektiv tam utvářet?
1: Já myslím, že to je vždycky role toho akvizitátora, toho knihovníka, který by u každého toho titulu si měl říct, jestli doopravdy ho koupí nebo ne. Jo, neznamená to, že když si čtenář tu knihu objedná nebo řekne, prosím, má knihovnu, kup mi, že ji ta knihovna koupí.
2: Kupte mi nového Dana Browna.
1: No tak v případě Dana Browna bych já třeba mohla říct, proč bychom ho neměli mít ve fondu, když překladatel žije v Táboře.
2: Dobře jste si to regionálně spojila.
1: Jo, takže samozřejmě vždycky by se měl brát ten jeden konkrétní titul. Jo.
2: A co ta otázka, která se týká vlastně podpory, což mimo jiné také v tom salonu Echa zaznělo, že kdyby nakladatelství měla jistotu, že jejich tituly, kvalitní tituly, budou mít odbyt v knihovnách, takže by si třeba vlastně jakoby někdy ani tak nerozmýšleli, jak dlouho jim bude třeba trvat, jestli titul vydají, zdali ho vůbec vydají, ale budou mít jistotu, že vlastně tady je nějaké množství set kusů, které se prostě v těch knihovnách objeví.
0: Já myslím, ale že tuto jistotu víceméně mají, protože já si jako netroufám říct, že bychom nekupovali kvalitní literaturu od kvalitních nakladatelů, ale nekupujeme jim jí v takovém množství, že třeba Dana Browna musíme koupit dvakrát, jo, ale Nezval koupíme jednou. Takže spíš jde o počet, ale naši čtenáři se dostanou úplně ke všem knihám, které si jako usmyslí přečíst, protože nám funguje ještě výborně meziknihovní výpůjční služba a základem naší práce je, aby každý čtenář, který přijde k nám do knihovny, dostal knihu, jakou chce.
2: Akcent. V Akcentu se dnes věnujeme roli veřejných knihoven při výběru literatury se Svatomírou Vojtovou z knihovny Jana Drdy v Příbrami a se Zuzanou Sedlákovou z městské knihovny Tábor. Kolik peněz máte každý rok na to, abyste mohli koupit knihy, Zuzano?
1: Tak opět metodický pokyn říká, že by jsme na nákup knihovního fondu měli mít kolem 10% celkových nákladů, takže my se to snažíme držet. Snažíme se tak to komunikovat i s naším zřizovatelem, což je město Tábor, které nám vychází vstříc, takže my máme adekvátní částku prostě na nákup knihovního fondu.
2: A můžeme říct, kolik to je? Máte to zhruba? Teď se bavíme zhruba.
1: Ročně to je okolo 1 100 000 200 000.
2: A za to pořídíte zhruba kolik knih? Protože jejich ceny jsou samozřejmě různé, takže vychází to...
1: Knih tady bereme spíš knihovní jednotky, což nemusí být vždy kniha, bych ráda řekla. Jo? Tak když bych započítala všechno, tak kolem 4-5 tisíc. 5 tisíc knihovních jednotek.
2: A tady znamená, asi nám možná nám lajkům budete muset trošku vysvětlit, jaký je rozdíl mezi knihou a knihovní jednotkou.
1: Knihovní jednotkou může být audio CDčko, může to být desková hra, může to být i nějaký předmět v případě knihovny věcí, který se dá vypůjčovat, který si v knihovně můžete půjčit. A může to být samozřejmě kniha, může to být časopis.
2: To znamená, že zhruba 4 až 5 tisíc kusů nových knihovních jednotek se objeví každý rok v knihovně. Platí to i pro Příbram?
0: Přesně tak. Kolem 1 100 000 a je to asi 5 tisíc knihovních jednotek.
2: A kolik z toho vlastně potom dělají české autorky a autoři? Máte to zhruba spočítané?
0: Nemám to spočítané, ale je to gro, je to základ. Jako největší poptávka je opravdu po českých autorech a autorkách.
2: Máte pocit, že v celém tom systému akvizice je něco, co ať už vy sami vnímáte, že systémově úplně nefunguje? Že je tam něco, co by mohlo fungovat lépe, ať už řekněme na té regionální, anebo na té krajské, případně na té národní úrovni? Nějakou pomoc, kterou vy byste ocenili i z hlediska toho, jak na to vlastně vaše čtenářky a čtenáři reagují? A nebo máte pocit, že ten systém, jak je teď nastavený, tak funguje vlastně dobře?
0: Budu mluvit za sebe.
2: Ano.
0: Pro mě je nastavený dobře. Dobře se v tom orientuju a mám neuvěřitelnou podporu, jak metodickou, tak co se týká vzdělávání, protože absolvuji během roku několik přednášek jenom národních literatur, abych byla pořád v obraze, co se vydává i v okolních zemích. A troufám si říct ještě, že spousta akvizitérů dělá to, co dělá vlastně, co by měli dělat. Já si nechávám vždycky určitou částku peněz na to, když se objeví něco nového. Když právě třeba najednou přijde Nobelova cena a vy zjistíte, že tady máme vlastně přeložený jenom 2 knížky, tak já tam mám vždycky nechaný nějaký peníze na to, aby mi na tohle zbylo. Abych to pak mohla dokoupit, abych mohla ten fond doplnit i po Magnézii liteře. Tam se vždycky těším, že můžu kupovat i poezii, že konečně jako, protože ta poezie je opravdu na, úplně na chvostě. To si nebudeme lhát. Tam opravdu, když neuděláme literární večer, tak si poezii nikdo nepůjčí. A Magnézie nám pomáhá neuvěřitelně. Tak nám ještě pomáhá Noc literatury a tam právě taky si nechávám vždycky určitou částku, protože tam se čtou zase kvalitní evropští autoři a najednou potom přijdou po té noci k nám do knihovny čtenáři a ty knížky chtějí. Takže já potom rychle reaguju na to, abych ty knížky dokoupila.
1: Naše knihovna se takhle vlastně snaží i spolupracovat s místní komunitou, to znamená, že máme tam knihkupectví, místní kafe, knihy jednota, kdy vlastně pokud my máme akci letní čtení například, kde se snažíme také číst české autory a autorky, tak oni pak znamenají třeba vyšší prodeje. Jo, takže já bych tady vlastně mohla reagovat na tu kritiku z Echa. Myslím si, že knihovny nejsou konkurentem na tom knižním trhu, ale jsou vlastně partnerem, protože jeden cíl máme společný a to je vlastně zvyšovat čtenářskou gramotnost a to je zájem nás všech společný.
2: A co ten možná argument, který padá velmi často, a to je to, že někdo říká, že je jedno, co lidi čtou, hlavně když čtou. A je tam samozřejmě ten druhý názor, že důležité je také, o co se vlastně můžeme opřít z hlediska literatury. Možná to platí v různých věkových skupinách různě, ale jak vy to vlastně vnímáte? Jste rádi, že vůbec si lidé objednávají tu komerční bestsellerovou literaturu, anebo že vlastně tam ta část edukativní, kterou ty knihovny samozřejmě musí plnit, že by měla mít větší roli? Co to, Míro?
0: Já bych si přála to druhé. Ale prostě...
2: No, ale jste vděčná i za
0: jsem
2: to?
0: Jsem vděčná za to, že lidé čtou, že vůbec jako jsou v kontaktu s tištěným slovem, že vlastně čtou alespoň srozumitelné věty v češtině. Nikdy jsem si nemyslela, když jsem skončila vysokou školu, že tohle budu říkat. Ale já jsem vděčná, že i moje máma si vezme obyčejnou českou detektivku a přečte si
2: ji. Zuzano.
1: Já s tím souhlasím, jsem ráda vlastně za každého čtenáře, který do knihovny přijde a snažíme se v knihovně uspůsobovat programy i pracovat s knihami tak, aby jsme čtenáře naváděli k tomu, co by mohli číst, kam by se třeba mohli posunout, snažíme se jim nabízet kvalitní literaturu. Vidím v tom příležitost pro knihovny trochu pootevřít ty dveře, ale nemůžeme k tomu nikoho nutit samozřejmě, jo.
2: A ještě jedna poslední výtka, která zazněla teda v Akcentu od Víta Richtera z Národní knihovny, který si tak trošku postěžoval, že sice roste zájem po digitálních službách knihoven, ale že zrovna regionální knihovně v tom malinko ještě mají mezery. Jak to vnímáte konkrétně ve vašem případě, to znamená Příbram a Tábor, Satomíro?
0: Prostě lidi chtějí kontakt. Ještě pořád tam převažuje ta vlastně touha být mezi lidmi a mít tu knihu jako takovou v ruce. Ale my už jsme města na pomezí velkých měst, takže u nás už vlastně ty digitální služby opravdu jsou na vzestupu.
2: A jste na to sami připraveni?
0: Jsme naprosto. Ano.
2: Zuzano.
1: U nás v posledních dvou letech obrovsky zrostl zájem o e-výpůjčky, to znamená o e-knihy, o e-audioknihy. Je to doopravdy velké, když bych to vzala z pohledu nákladu, kde se to snadněji sleduje, tak je to nárůst o 150% za poslední dva roky. Knihovna naše je na to dobře připravená, může tu službu nabízet a jsme za to doopravdy rádi. Myslím si, že to je to, o čem jste mluvili, je problém spíš ještě menších knihoven. Jo, doopravdy těch obecních, kde by ta příležitost také mohla být. A to je úkol, který je před námi, se snažit to dostat ještě více do toho regionu. Jo.
2: Dnešní pořad Akcent jsme věnovali roli veřejných knihoven při výběru literatury a ve studiu s námi byli Svatomíra Fojtová z oddělení regionálních služeb knihovny Jana Drdy v Příbrami. Moc děkujeme, mějte se hezky.
0: Děkuji, nashledanou.
2: A ředitelka městské knihovny Tábor Zuzana Sedláková, díky.
1: Díky za pozvání, nashledanou.
2: Od mikrofonu se loučí Saša Michailidis.
3: To byl Akcent. Další díly můžete poslouchat na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
4: Slyšeli jsme reprízu pořadu Akcent z poloviny ledna. Mluvili jsme v něm o kvalitě literatury v regionálních knihovnách a teď už pro vás chystáme zprávy.

0: Je 17 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Energetická společnost ČEZ chce do roku 2033 na Orlíku vybudovat velkou přečerpávací elektrárnu. Řekl to její generální ředitel a předseda představenstva Daniel Beneš. Díky celkové modernizaci původní elektrárny bude možné čerpat vodu do Orlíku z níže položené přehrady Kamík. Díky tomu uloží větší množství energie. Úpravy vyjdou na 8 miliard korun. S budováním chce ČEZ začít příští rok. Elektrárna na Orlické přehradě bude čtvrtou přečerpávací elektrárnou v Česku. Ukrajina našla další munici do amerických systémů protivzdušné obrany Patriot. Uvedlo to ukrajinské ministerstvo zahraničí. Systémy Patriot jsou schopné zasahovat proti ruským balistickým střelám. Mluvčí ukrajinského ministerstva zahraničí Georgij Tichý na tiskové konferenci uvedl, že jde o výsledek nedávné cesty prezidenta Volodymyra Zelenského do Velké Británie a setkání s partnery ze skandinávských i dalších zemí v estonském Tallinnu. Jednání se týkala předání systémů Patriot a raket, které už jsou na odpis. Ukrajinské obraně ale ještě poslouží. Český dirigent Petr Popelka se stane novým hudebním ředitelem Bavorské státní opery v Mnichově. Funkce se ujme v sezóně 2029 až 2030 a zároveň převezme vedení Bavorské státní opery i Bavorského státního orchestru, který patří k nejstarším a nejuznávanějším orchestrům na světě. Popelka tak naváže na osobnosti jako Richard Strauss, Zubin Mehta nebo Kiril Petrenko. Dosluhující šéfdirigent Symfonického orchestru Českého rozhlasu debutoval na Mnichovském operním festivalu loni, a to Janáčkovou operou Káťa Kabanová. Letos se na festival, který začne už za 8 dní, vrátí s Dvořákovou Rusalkou. Zítřejší ráno bude většinou zatažené, hlavně v severní polovině republiky místy deštivé, jen výjimečně se objeví zmenšená oblačnost. Během dne bude oblačnost proměnlivá s četnými přehánkami nebo i bouřkami. Večer srážky ustanou a oblačnost ubyde. Nejvyšší zítřejší teploty 14 až 18, na jihu Moravy až 20, na horách pak naměříme kolem 10 stupňů Celsia. A více zpráv najdete na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz.

0: Art Café.
1: Zdeněk Svěrák oslavil i za přítomnosti mikrofonu a kamer Českého rozhlasu kulatou 90. V září bude 80 let renesančnímu Arnoštu Goldflamovi. 7 křížků má na krku filmový Forrest Gump Tom Hanks a jsou tu i nedožitá jubilea. Marilyn Monroe by letos oslavila kulatou 100 a někdejší král Hollywoodu Clark Gable se narodil před 125 lety. A taky Oscarové drama Rocky bylo uvedeno před 50 lety. Modrý samet, kultovní thriller Davida Lynche oslaví 40 a Trainspottingu generační výpovědi Dannyho Boyla je už 30 let. Letí to letí. Rok 2026 se nejrůznějšími filmovými výročími jen hemží. I proto Český rozhlas Vltava letos o prázdninách vsadil na filmové léto. A takovým malým předvojem nebo prekvelem bude dnešní Art Café, u kterého vás vítá Tomáš Klement. A já jsem do studia pozval kytaristu, producenta, zpěváka a skladatele Honzu Ponocného nejen pro jeho blížící se 60. narozeniny, ale především kvůli tomu, že jeho jméno najdeme v titulcích k řadě tuzemských filmů a seriálů. Ale budeme se bavit i o nefilmových tématech. Určitě dojde na dlouholetou spolupráci s Ivanem Králem, fungování v kultovní formaci Cirkus Praha a také aktuální jednočlennou skupinu Cirkus Ponorka. Tak vítej.
2: Moc krát děkuju za pozvání.
1: Ty jsi mě trošku vraždil pohledem při těch narozeninách.
2: Já jsem si uvědomil, jak jsi říkal třeba o těch filmech, které já si pamatuju, když měli premiéru.
1: No.
2: Tak si mě trochu šokoval, jak je to už dávno.
1: Že jo?
2: Se mi zdá, že něco bylo před 4 lety, takže to musím násobit vlastně 2, abych se dostal na tu reálnou dobu. A říkají lidi, že prý se to bude zhoršovat, že to budu muset násobit za chvíli 3. Takže když si řekl, že Trainspotting 30 let, to je neuvěřitelné.
1: No.
2: Ale jsem rád zase na druhou stranu, že jsi mě omladil, protože já už budu mít 61 teda.
1: Opravdu?
2: V létě, no.
1: Každopádně, ale i na těch 61 blížících vypadáš teda moc dobře.
2: Jak jsme se potkali, musím vážení posluchači něco prozradit. Tomáš řekl to samý, když jsme se viděli tady na chodbě, než jsme začali vysílat. A já jsem mu na to řekl, že má asi něco s očima a on přiznal, že ano, takže neberte ho vážně.
1: Honzo, ty jsi pracoval na řadě filmů a seriálů. Byly Šakalí léta, kde jsi fungoval jako instrumentalista, tvůj první dotek s filmem? Předpokládám, že to byl Ivan Hlas, tvůj tehdejší spoluhráč. Kdo tě k tomu přizval?
2: Ano, protože já jsem byl tou dobou členem kapely Ivana Hlase. Už asi 2 roky předtím, když jsem přišel z vojny, takže od nějakého roku 90 jsme spolu hráli. Tam jsem nic neskládal, jo. Tam jsem byl za kytaristu a byl jsem rád, že se můžu koukat pod prsty Ondřejovi Soukupovi, který to produkoval tenkrát. Takže to byl vlastně můj první kontakt s filmovou hudbou, ale byly to v podstatě písničky, nebyla to klasická filmová hudba, že jo, všichni Šakalí léta známe, ale bylo to samozřejmě hrozně zábavný.
1: A jsou ještě třeba nějaké další filmy, kde nejsi hlavním autorem hudby, ale fungoval jsi jako nájemný muzikant?
2: Tak to asi jo. Určitě jsme natočili něco třeba s Mekým Žbírkou, že se to potom použilo v nějakém filmu.
1: Možná Fair Play, mám takový pocit.
2: Fair Play, ale většinou jsem autor teda, no.
1: A první celovečerák tvůj, Vaterland, Lovecký deník,
2: přesně,
1: nebo tam
2: bylo
1: ještě něco?
2: Ano, David Jařab a bylo to myslím v roce 2006, Karel Roden hlavní role.
1: Možná dokonce 5, každopádně.
2: Možná 5, protože jo. Já jsem dělal tou dobou hudbu hodně pro divadlo komedie, kde David Jařab režíroval, takže proto mě vytáhnul na tenhle ten svůj filmový debut.
1: A to byla taková lynchovská záležitost.
2: To bylo hodně zvláštní, no. Ano. To byl takový ten klasický film, jak se říká Olivy. Buď to je miluješ, anebo je strašně nesnášíš, takže ten film byl, nebo je pro určitou část filmového publika takový kult. Takovýhle filmy logicky u spoustu lidí vyvolávají jinou reakci nepochopení, nebo se jim to nelíbí, což je úplně v pořádku samozřejmě.
1: Ty jsi dlouholetý spolupracovník Alice Nellis, dělal si hudbu k jejím filmům Buko, Revival, Perfect Days a Mamas and Papas. Vy se znáte hrozně dlouho a já mám v hlavě někdy zasunuto, že jste snad spolužáci, nebo jak to je?
2: Spolužáci nejsme, Alice je o kousíček mladší než já. Ale známe se z Poděbrad, když jsme začali dospívat, tak já nevím, když nám bylo třeba 16, mě ta o kousíček víc. Samozřejmě Poděbrady jsou taková velká vesnice a lidi se tam potkávali, takže my se známe vlastně z takového dospělejšího dětství.
1: Jo, jo, jo, takže ne ze školy, ale
2: ne
1: dětství,
2: ze školy, ne ze školy a jo. Ano, a její sestra bydlá vedle našich rodičů a tak, a tím nebudu unavovat. Každopádně se známe dřív, než jsme spolu začali spolupracovat, protože věděli jsme, že jsme muzikanti, jsme spolu zkoušeli něco hrát. A Alice mě angažovala až do, myslím, svého druhého nebo třetího filmu, protože předtím byl Výlet a Ene Bene.
1: Ano.
2: Tam jsem hudbu nedělal. A angažovala mě, ne teda doufám kvůli tomu, že se známe, ale kvůli tomu, že, jak říká ona, si pořídila první CDčko Cirkusu Ponorka, mýho jednočlenýho projektu. Nějak se jí to z nějakého důvodu zalíbilo a požádala mě, abych udělal hudbu pro film Mamas a Papas, což bylo v roce 2008, myslím.
1: No ona, já to teď budu citovat, na tvé hudbě oceňuje především schopnost psát melodie, které uvíznou v hlavě a působí na diváka povědomně, jako by je znal už dávno. Co na ní naopak oceňuješ ty?
2: S ní se strašně dobře spolupracuje, protože ona je hudebník. Ona má i vystudovanou flétnu a strašně dobře se vyzná v hudbě a ví přesně, co chce. Takže tam nedostanete takový instrukce, jako někdo třeba řekne, víš, aby to bylo takový víc jako svěží nebo víc modrý. Ona přesně jako ví,
1: přesně
2: jak
1: ví.
2: Se, má obrovskou zásobu veškerý mojí hudby, co jí posílám. A už v pracovním střihu si třeba s Filipem Isou, se kterým nejčastěji spolupracujeme, nasadí nějaký moje demáče, starý nebo starou hudbu a dokonce to na to stříhají a já to potom dodělám. Ona má opravdu jako jasnou představu, což je pro skladatele v uvozovkách, já se nepovažuji, to bych byl drzej, kdybych se považoval jako že za hudebního skladatele, já se snažím doprovodit její filmy většinou spíš jako nějakýma písničkama, nejsem klasický hudební skladatel velkých filmových orchestrálních melodií. Ale s Alicí to funguje, protože ona má spoustu těch příběhů komornějších, takže tam to nevyžaduje vyloženě jako burácející orchestr. Takže se dlouho známe, ona ví, co ode mě může čekat a ta spolupráce je taková hebká.
1: No musí tam být každopádně z tvé strany obrovská důvěra, protože když si vlastně vezme tvoje demáče, jak jsi říkal, a pracuje s nimi v počátku asi úplně bez nějaké tvé spolupráce, až potom se to dostane k tobě.
2: Bývá to tak, anebo chce ode mě nějaký, já ne, teď jsme dělali dva seriály, jeden se jmenuje Náhradníci, druhý Mladá krev. A samozřejmě, že má nějakou představu, že jsme si řekli, mělo by to být, a teď jako hodně zjednodušuju, ne, že by člověk dělal kopie, ale aby jsme viděli směr, člověk to používá jako takový vodítko, třeba Peaky Blinders, jako, jo, nebo něco takového, takže já jsem udělal různý takovýhle dema, který ona si potom používá a já to potom rozvíjím a pracujeme s tím. Tam je jedna věc, na kterou si stále vlastně zvykám. Člověk, když něco píše a pak natáčí, tak mnoho z nás jsme perfekcionalisti, tak to chceme dotáhnout, aby to ten zvuk té akustické kytary byl co nejkrásnější a tak. A u Alice tohle to neplatí. A já jsem to samozřejmě z začátku, ne, že bych s tím bojoval, ale teď už to chápu trošičku líp, protože v těch scénách kolikrát ty lidi nejsou perfektní. Něco tam šumí, něco tam hučí a někde funguje to demo, to úplně nejsyrovější demo nejlíp. Protože já jsem měl třeba jednu písničku do filmu, řeknu jenom příklad, Perfect Days, kde je taková dojemná scéna, jak hrdinka odlítá na letiště, prostě takový loučení a něco se tam stane ještě emočně vypjatýho. A já jsem Alici nahrál na diktafon, jenom prostě nápad. V kuchyni jsem si tam šuměla asi nějaká ještě rychlovarná konvice nebo něco takového. Já jsem nahrál tu písničku a ona si to tam dala do toho pracovního střihu. A jsem říkal, skvělý Alice, tak já ti to teď natočím, teď jsem si ty nejlepší mikrofony, tam nové struny jsem si natáhnul.
1: A nechala původní verzi.
2: Samozřejmě, jasně. Zkrátíme to, je to jasný, kam to spěje, nechala původní verzi. A já jsem musel uznat, že někdy vlastně takový ty nevinný nebo takový trochu chudákovitý verze fungujou
1: nejlíp.
2: Jako dobře. Já nevím, já mám třeba strašně rád film Juno a tam je taková indie hudba, fakt jako primitivní někdy, to zní hodně jako demáče, ale tom filmu to funguje. Takže pokud něco funguje ve filmu, tak to použít. Tam to není vůbec o egu, a teď zase říkám uvozovky hudebního skladatele. Tam je to o tom, aby to fungovalo v té scéně. Takže když tam zafunguje kytara se třema strunama, které jsou schnilý a nedoznívají, ale přinese to nějakou emoci, tak je to správně.
1: Taky ve filmu Revival se stvárnil vedlejší roli slepého bubeníka fiktivní kapely Smoke, Honza Ponocný jako herec. Zopakuješ si to někdy?
2: Mě to strašně bavilo, já jsem si to zopakoval, teď jsme natočili s mojím dlouholetým kamarádem Sašou Rašilovem, točili jsme to 8 let, krátký 30-minutový film, ano. Struny, takže tam hrajeme dva takový kamarády, tak doufám, že to někdy vyleze ven, Klárka Isová tam ještě s náma hraje, takže jsme tam takový trio, takže to mě samozřejmě baví, ale já se nikam necpu. U toho Revivalu to bylo tak, že bylo jasný, že já dělám hudbu a ona chtěla, abych já na ty muzikanty dohlížel ze zadu. Jsem měl být slepej s těma černýma brejlema. Abych jako koukal, jestli dobře držej tu kytaru, a nebo jestli prostě mačkaj aspoň přibližně ty akordy, které tam jsou.
1: Plácnuli přes prsty.
2: Přesně tak. Takže, ale já jsem se do toho tak dostal, do toho hraní, že jsem vlastně celý ten film natočil se zavřenýma očima, abych neudělal nějaký nečekaný pohyb, že člověk někdy zareaguje na něco.
1: Úplný Stanislavský, hele.
2: Tak, přesně tak, normálně jsem se do toho ponořil. Takže když se Maroš přede mnou slíká, aby otestoval, jestli jsem opravdu slepej, tak já jsem fakt opravdu jako nic neviděl, já jsem se radši nedíval. No, takže mě to hrozně bavilo a hlavně, to je zvláštní věc, já jsem nebyl ani trošku nervózní, protože jsem věděl, že Alice si mě vybrala, protože asi ví, co ode mě může čekat. To byla pro mě čirá radost a užil jsem si to s těma chlápkama bejt v tom karavanu a vtipkovat a pít pivo, to bylo jako fakt skvělý. Všichni ti herci byli báječní.
1: Ještě jedna věc k filmu, protože letos na podzim by měl do kin přijít film Máma a táta jsou boží, režiséru Adama Hobzika a Jana Chramosty, kteří jsou oproti Alici v podstatě na začátku kariéry. Kromě tebe hudbu dělají ještě Petr Weiser a Roman Procházka, takže tentokrát kolektivní práce, nebo jak to vlastně probíhá?
2: Já se nechci přisuzovat žádný tady jako zásluhy na tomhletom filmu. Hlavní část té práce dělá Mr. Weiser a dělají skvěle. A já tam hraju jenom takovou jako malou roličku sám sebe a je tam ode mě jedna písnička do jedné scény, takže já jsem strašně rád pomohl. A Honza Chramosta je právě režisér toho filmu, o kterém jsem mluvil, filmu Struny, se Sašou Rašelovem, jak hrajeme. Točil mi klip kdysi a je to, snad to můžu říct, fanoušek toho mojeho orchestru. Tak jsem mu strašně rád samozřejmě vyšel vstříc.
1: A my si teďka strašně rádi zahrajeme jednu Honzovu filmovku, konkrétně to bude Deep Blue Sea z filmu Revival.

0: Art Café si stále povídám s Honzou Ponocným. My teďka opustíme svět filmu. Ty jsi dlouhé roky doprovázel tři skvělé muzikanty, kterých jsem si osobně vážil a mrzí mě, že s ani jedním se mi nepovedlo natočit rozhovor. Bradley Stratton, Mekyš Birka, Ivan Král. Shodou náhod vlastně všichni krátce po sobě odešli do hudebního nebe. Měli podle tebe něco společného? Možná mě napadá takhle na první dobrou skromnost.
1: No to asi jo, a já bych ještě zmínil jednu věc, a to byl takový ten fanatismus v nejlepším slova smyslu pro hudbu. Rádi hráli a rádi skládali písničky, což je skvělý, že vlastně když někdo skládá hudbu, tak se mu hůř ustrne. A sledovali trendy, speciálně Meky v tom byl, výjimečný, že sledoval pořád, co se děje na scéně ve světě.
0: No, Bradley Stratton byl jeden z tisíců Američanů, kteří po revoluci přijeli do Čech. Jeho původní plán, pokud si to pamatuju, bylo, že tady chtěl zůstat 2 týdny, nakonec tady vydržel 6 let a nesmírně ovlivnil tuzemskou hudební scénu. Vy jste spolu hráli v Cirkusu Praha, on měl ještě akustičtější Snake Eaters. Předpokládám, že vy jste se potkali v nějakém klubu.
1: My jsme se potkali v klubu GEG, což bylo divadlo na Národní třídě, který vedl Boris Hübner, velký bluesovej fanda. On tam měl vymyšlenou takovou strategii, že když skončí představení, tak aby mu ti hosti neutekli a pokud možno ještě utratili něco na baru. Tak když se otevíraly dveře z toho sálu, tak tam byl malý pódium a tam začala v tu chvíli zrovna hrát kapela. Takže já jsem tam hrával tou dobou s Ivanem, to bylo 93-94, s Ivanem Hlasem a s Pavlem Cinglem v triu. Honza Kalousek tam hrával akustický své sety a Bradley tam hrál s jedním Australanem, takže jsme se potkali takhle v hospodě a já jsem hrával tou dobou pravidelně s Ivanem Hlasem v Malostranský besedě a aby jsme natáhli ten program, tak jsem první půlku hrál pár písniček sám s kapelou Ivana Hlase a pozval jsem tam Breda jako hosta, takže takhle to vzniklo vlastně v Malostranský besedě a v GEGu tou dobou vznikalo spousta kapel.
0: Mm-hmm. Vy jste s Cirkusem Praha mimo jiné předskakovali Red Hot Chili Peppers na jejich pražském koncertě. Byl to takový, řekněme, nejvýraznější moment, který se ti vybaví, když se teďka bavíme o Cirkusu Praha?
1: No, jeden z těch výrazných rozhodně, ale hlavně paradoxní je to, že v dnešní době, když jde třeba nějaká influencerka třeba si koupit rohlík, tak z toho najdeš 10 fotek. A my nemáme jedinou fotku, tam bylo prostě 15 000 lidí.
0: Neuvěřitelný.
1: A tenkrát nebyly mobily, že bylo to v roce 96. Nemáme z toho vůbec nic.
0: Ani plakát podepsaný, nic.
1: Ne, nic. Normálně jsme s nima kecali, byl nějaký mistrovství Evropy ve fotbale, myslím. Ještě tam byl Moby.
0: Jo, pravda.
1: No. A taky díky tomu, že ten Bradley vlastně působil takhle přirozeně a že byl amík, tak nás brali úplně jako kolegy. Třeba zajímavá věc je, jak nám dali totální servis třeba hudebně. Kolikrát ty předkapely musí
0: žádný hrát. Světla, no vlastně.
1: To je jediná věc, kterou Chili Peppers nedávají. Oni ti dají totální servis zvukovej a jediný, co nedají, je světla. Že to show prostě teprve přijde, jo, to je jasný. Ale oni v takovýhle situaci byli mnohokrát taky a říkal Flea, jak to nesnášeli, když hráli na nějakých 2 metrech čtverečních před Stones, tak řekli, že oni tohle to takhle nikdy dělat nebudou a k těm předkapelám se chovají. To vidíš, že ty lidi jsou úplně jako v pohodě, i když s nima nemluvíš, to už z nich vyzařuje.
0: S Cirkusem Praha vy jste měli raketový vzestup, jedna deska, druhá deska, spoustu plných koncertů, vy jste to potom skončili, protože už to nešlo někam dál?
1: Člověk jak je nastavený, představ si, přijede amík, pro kterýho je všechno v Evropě, v Praze nový, ve všech klubech jsme potom už hráli 2x, 3x a už tam ta nová věc nebyla. Navíc rodiče jeho stárli, takže chtěli jim být trošku poblíž. Já jsem s tím byl v pohodě, ale ty amíci jsou, je to vlastně správně, jsou takový ambiciózní. Vůbec Bradley nedokázal pochopit, proč slyšíme z rádií odpovědi, že nás nebudou hrát, protože je to anglicky. A on říká, počkej, ale teď jste zahráli Stinga. No jo, ale to nejsou Češi, vy jste Češi.
0: No jak, no.
1: Jasně, jasně. No takže já si myslím, že Bradley zažil tady, co chtěl. Neměli jsme kam gradovat, protože my jsme byli, teď to říkám v uvozovkách, pouhá klubová kapela, co by za to spousta kapel dneska dalo, kdyby na ně chodilo 300 lidí stabilně až 500. Takže to bylo fajn, ale se to točilo. Pro Bradleyho to byla nuda v tu chvíli, si myslím. Takže odešel, ale my jsme měli paradoxně tou dobou pocit, že jsme taková jako trochu neúspěšná kapela. Říkám paradoxně, no. Z dnešního pohledu mi to přijde všechno báječný. Ale hlavně ho měl Bradley, ale co je pro mě zajímavý, že postupem času, když už jsme dlouho nehráli, kamkoliv jsem třeba přijel, tak za mnou chodili muzikanti, a nebo i muzikanti, kterých si strašně považuju a dneska jsou jako skvělí, hrajou ve skvělých kapelách, David Lanchtov, Kuba Weinar, fakt jako instrumentální špička, tak říkají, tyjo, nám, když bylo 14, my jsme normálně chodili do té besedy, my jsme tam volizovali to pódium, kde jste hráli.
0: Kapela pro muzikanty.
1: Kapela pro muzikanty. Je to tak, že asi to mělo spíš dopad, určitě ne komerční, ale pro ty muzikanty některý to asi mělo nějaký význam, což je hezký.
0: Každopádně je škoda, že dneska o Cirkusu Praha vlastně toho moc na internetu není, na Spotify nejste, na YouTube prakticky taky ne. Tak
1: to je prehistorie, no. To, co je před telefonama, tak jakoby
0: neexistovalo. Každopádně ale důkazem toho, jak Cirkus Praha byla skvělá kapela, je následující ukázka Last Goodbye z alba Fly.

0: Art Café.
1: S Honzou Ponocným se bavíme o filmu Cirkusu Praha Bradley Strattonovi a teď bych se ještě na chvilinku zastavil u Ivana Krále. Jaké cesty vás zavedly k Ivanovi?
2: V 90. letech jsem dost často byl požádaný Martinem Červinkou, což tenkrát byla firma ještě Polygram, pak se to změnilo
1: Universal
2: na Universal, abych některé její nahrávky tyhle tý firmy produkoval. A nebo mě zval, abych nahrál kytary do různých jako projektů, který zase třeba produkoval Ivan Král. Takže my jsme se takhle přirozeně prolnuli a první naše nahrávání byla česká, teď zase uvozovky, superskupina Alias.
1: Jasně.
2: Alias byl Ivan Hlas, Ivan Král, David Koller a Karel Šucha.
1: Ale ten David Koller tam byl trošku na tajňačku.
2: David Koller tam byl na tajňačku, protože jeho firma
1: to nepovolila.
2: To
1: myslím,
2: nepovolila a já jsem tam byl na tajňačku, protože jsem byl nejmíň mediálně známý, takže já jsem tam vlastně jakoby nebyl. Já jsem natočil ty kytary všechny, ale jakoby jsem nebyl člen kapely, ale ta kapela to byl takový projekt, že jsme hráli dva koncerty. Jeden byl křest Alba a druhý byl Sun Festival ve sportovní hale, což byla vůbec pikantní akce. Tam hrála Sheryl Crow.
1: A tam nikdo nebyl.
2: Inexis, tam nikdo nebyl. Hmm. Tam bylo asi 1500 lidí, to mělo být původně na dostihovém závodišti, pak zjistili, jako, že tam těch 60 tisíc lidí nebude, tak to přesunuli do sportovní haly a mohli to přesunout jako do archy třeba. Jako bylo to fakt báječný a my jsme tam hráli s Alias.
1: A ta deska byla moc fajn?
2: Bylo to vlastně první nahrávání moje s Ivanem, možná jsme točili něco spolu předtím, Pepu Pilaře třeba rock'n'rolli, což bylo zábavný. Ale mě zavolali, jestli bych nenatočil kytary, já jsem byl samozřejmě trošku nervózní, tak jsem se to naučil, všechny ty písničky a teď jsme sami seděli ve studiu Sono s Ivanem a já tohle to říkám, protože to je docela i věc, která o Ivanovi pro mě vypovídá hodně. On seděl u toho pultu, dali jsme kombo Vox do vedlejší místnosti, měl jsem jenom nějaký pedalboard, kterým jsem ovládal to kombo a teď jsme jeli. On tam dal první písničku a já jsem tam jako něco zahrál a říkal jsem potom Ivanovi, no tak takhle nějak bych to cítil, co myslíš? On říkal, chlape, to bylo výborný, máme to natočený, jdem dál. Takže on neuvěřitelný, my jsme měli dohromady, asi tam bylo 18 písniček, ze kterých se potom jako vybralo a my jsme to měli natočený asi za 2 hodiny, to se mi v životě nestalo. Ale proč to říkám, že Ivan byl ten člověk, který strašně dal na tu syrovost a na to nevyleštění toho finálního výrobku, když tomu takhle řeknu, písničky. A ta emoce, vlastně to cítíš i z těch nahrávek Patti Smith a spousty hudby, kterou máme rádi. Tam není to vždycky perfektní. Nebo dost často je to strašný.
1: S Iggy Popem to ani nešlo uhladit. Jo, prostě. No.
2: Ale v tom je ta emoce. Že jo? Dneska, když lidi pošlou něco do Suna, tam jim to robot udělá. Je to samozřejmě všechno jako vyrovnaný. Je to otázka stylu samozřejmě, ale v takovémhle rock'n'rollu nebo v něčem písničkovým to má své místo a Ivan byl podle mě úplná esence tohoto přístupu a proto jak Ivan, tak i Bradley, myslím, že obohatili spoustu muzikantů u nás tímhletím, tak pojďte hrát, jdem, natočíme to, ne? A z Ivana furt sálala taková odhodlanost něco točit a pořád hrát.
1: Myslíš, že jsme Ivana náležitě docenili? On byl obrovská hvězda, spolupráce s Iggy Popem, Blondie, Patti Smith, Dancing Barefoot a tak dále.
2: Já myslím, že jo. Jako jak jsem to viděl, když jsme jeli spolu to poslední turné, což bylo, já nevím, možná rok před jeho smrtí, tak jsme hráli i hodně koncertů akusticky.
1: Jenom ve dvou,
2: ve dvou. Hmm. A to bylo teda nádherný. To byly jako divadla nebo takový jako klubíky. A to, jak jsem viděl, jak lidi totálně Ivana milovali a poslouchali, jako co hrál, on hrál strašně rád, třeba úplně potichu. Jo. Někdy si vytáhnul tu kytaru z elektriky, tu akustickou, to je jako, že to nešlo do PAčka a sednul si na kraj pódia a lidi špicovali uši. Tohle to s ním bylo hezký a mám jednu příhodu, třeba když jsme hráli v Ostravě, tak moje sestřenice, lékařka, tam byla se svýma kolegyněma prostě kapacity ve svém oboru. Chtěli se s Ivanem setkat, takže já jsem vzal potom do šatny a to bylo srandovní, jak tyhle ty dámy úplně na něm visely očima a Janička mi pak říkala, z toho Ivana sálá něco úplně, on je úplně jak Buddha. No Dalaj Lama, že vlastně on působil, čím byl starší, tak tím byl vlastně vyklidněnější. On se dost dával do takového klidu, meditoval, pak člověka překvapilo vlastně, že člověk se snaží žít co nejzdravějším způsobem, což byl do jistý míry i příklad Bradleyho a Mackieho. Mackie ne, že by byl zrovna atlet a chodil někam běhat, jo, ale nepil, výjimečně si dal skleničku červeného vína. Všichni ty lidi žili strašně zdravě a jsou pryč a já musím zmínit ještě jednoho člověka, se kterým hraju už asi 25 let a kterýho si strašně vážím a je trošičku odinuť a to je Václav Koubek. A Václav Koubek je tady pořád, normálně do sebe cpe tlačenku, slaninu, víno. Já mu říkám, Václave, hlavně neměň styl života, ne. Nechci přijít o tebe. Takže ten drží.
1: Každopádně ty se svým autorským projektem Cirkus Ponorka si před 2 lety vydal 4. album Lost Angels a tím názvem tak vlastně lehce odkazuješ i na ty své hvězdné spoluhráče, kteří bohužel odešli.
2: Je to tak, to si může člověk vysvětlit několika způsoby.
1: A my si každopádně z tohoto alba teďka zahrajeme skladbu When the Moon Becomes the Sun, která dle mého soudu nezapře inspiraci Beatles. A text napsala nebo spolu napsala Alice Nellis.
2: Je to tak, je to úvodní písnička z filmu Buko.
1: A ty Beatles?
2: Beatles to tak nějak...
1: Nebyla tam ta reference od Alice, chtěla bych něco jako Beatles, ne?
2: Ne, to tak nějak samo prostě z toho vzešlo.
1: Cirkus Ponorka, When the Moon Becomes the Sun. Let's

0: že když se řekne cirkus, tak si člověk představí strašně moc artistů a velký ansámbl a já jsem tam sám a jsem tam jediný zvíře v tomhle tom cirkusu, takže taková slovní hříčka.
1: A od začátku bylo jasné, že to bude one man show?
0: No, ono to vzniklo vlastně náhodou, protože když skončil cirkus Praha, já jsem potom hrál nárazově s Ivanem Králem, pokud tady byl, anebo s Mackenšbírkou a psal jsem hodně písničky pro jiný kapely a interprety. A můj kamarád John Riley, textář, spisovatel, mi řekl, teď ho cituju, že jsem debil, že dávám ty své písničky jiným lidem a tě hraju sám. A já jsem si říkal, no počkej, já nejsem žádný folkař, abych si sednul s akustickou kytarou. Ale mám rád technologie, takže jsem začal blbnout s looprama, což tenkrát ještě nebyly loopry, vlastně takový krabičky, které opakovaly, jenom měly jednu stopu. A vzniklo to takhle náhodou, že mě do toho natlačil John a v kuchyni jsem si sám pro sebe natočil první desku, která se potom dostala do takového velkého vydavatelství a ti to vydali oficiálně. Takže původní záměr byl pobavit sebe a nějak zakonzervovat své písničky a nebyl rozhodně tam žádný cíl vydělat peníze, už vůbec ne. Ale paradoxně, když člověk dělá něco, kde ten cíl na začátku ty peníze nejsou, tak oni třeba přijdou, protože díky tomu, že jsem udělal to první album, tak mě začali oslovovat lidi třeba z filmu a chtěli moje písničky do filmu. Alice je zrovna klasický příklad.
1: A je určitě fajn, že vlastně se nemusíš na nikoho ohlížet, že po letech sidemana, muzikanta, který doprovází hvězdy, tak najednou si sám za sebe a můžeš si hudbu, texty vlastně vymýšlet, jak potřebuješ.
0: To je fajn, já myslím, že by si každý umělec, ať je to muzikant nebo herec, měl nechat jako jednu věc, kde je stoprocentně sám za sebe, ať to má komerční úspěch nebo ne. Já si pamatuju, jak jsme hráli jednu hru od Ioneska se Sašou Rašelovem v Řeznický a v Davidském divadle potom. Po představení jsme seděli na tom pódiu a on byl úplně hotový. Já jsem říkal, Sašo, hele, to byla jen taková řečnická otázka, proč to děláš, jako jsi hvězda v Národním divadle a tak. On říká, hele, proto jsme to přece jako začali dělat, aby jsme měli aspoň jeden projekt, kde jsme stoprocentně sami za sebe a je jedno, jestli tam je 30 lidí, protože člověk se furt vyvíjí a já kdybych měl říct, kdyby přijel Marťan a měl bych se mu nějak definovat jako muzikant, tak mu pustím to, co dělám já. Ne, že bych považoval cokoliv jsem udělal s Ivanem Mekim nebo Vaškem Koupkem, Bradleym, jako že za horší, to vůbec
1: nemůžu
0: takhle
1: hodnotit. Ale je to primárně jejich
0: hudba. Ale když dělám s někým, tak samozřejmě moje ego, já tam nemám žádný ego, já chci udělat co nejlíp pro tu jejich písničku. Jo, takže když bych tam měl drhnout celou dobu jenom to nejjednodušší G-dur, tak to klidně udělám, protože to slouží ty písničce, ale cirkus Ponorka jsem já.
1: A ještě funguješ občas jako námezdný muzikant, skladatel, protože ty máš za sebou opravdu desítky různých spoluprací, mimo jiné třeba pro Helenu Vondráčkovou nebo Evu Farnou, dokonce i pro Karla Gotta si nahrával.
0: To je z toho období,
1: to je ten Červinka,
0: no. My jsme se s Helenou Vondráčkou ani Karlem Gottem nepotkali, jo. To bylo tak, že on říká, hele, ty tady máš jako, tohle to je skvělá písnička, můžu ji nabídnout Vondráčkovi. Já jsem říkal, jasně, dělej si z ní, co chceš. Já jsem to neměl tak, že moji písničku nesmí hrát někdo, nebo tak. To já to beru, složíš písničku, přihlásíš ji na osu a pro mě je to vlastně dobrodružství slyšet, jak lidi vlastně jakoby z druhého břehu, když to řeknu takhle blbě, s tím naloží.
1: Takže kdybys třeba měl vlastní revival, byl by si s tím úplně v pohodě, kdyby přišla nějaká kapela třeba z Horní Suché a řekla, budem hrát prostě ponocního písničky.
0: No to bych byl s tím tam samozřejmě v pohodě, ale je to tak absurdní představa, že se nemusím vůbec bát, že by k tomu někdy, k tomu rozhodnutí mému musel někdy dojít.
1: Ještě mě vysvětli, cirkus Ponorka, ale ty máš ještě Deep Blue Sea Orchestra.
0: To je taková nárazovka, protože občas, když hrajou na nějakých festivalech, třeba už jsem tam hrál dvakrát, třikrát, tak řeknou pořadatelé, hele, neudělal bys nějaký speciál. Tohle to se stalo na festivalu Soundtrack v Poděbradech, který...
1: Zase Poděbrady,
0: ano, filmová hudba. Takže já jsem postavil orchestr, vlastně double kvartet, epoch kvartet, což jsou moji oblíbení muzikanti. A Vítek Petrásek roztáhnul tu kapelu na double kvartet. S kapelou jsme zahráli písničky z filmu, který jsem udělal do různých filmů, vlastně v té sestavě, která se blíží zvukově tomu, jak ty písničky opravdu zní na koncertech. Protože já, když točím desky, tak je samozřejmě netočím úplně sám jenom na akustickou kytaru.

0: Normálně tam jsou bubny, když je potřeba orchestr, tak je tam orchestr. Se vrátím k té tvojí otázce, na kterou jsem neodpověděl, jestli ještě s někým hraju, tak jsou to takovýhle nárazové věci. To samé bylo na festivalu Soundtrack loni. Mě požádala produkce, jestli bych nedal dohromady velkou kapelu a nezahráli jsme písničky z filmu Tarantina. Což bylo skvělý, protože jsem si objednal dechovou sekci, která hrála s Morriconem, ale jako fakt jako skvělý, wow. Skvělý hráče. A to jsou takové nárazovky, které bohužel teda by musel někdo asi produkčně pojmout. Já jsem v tomhle tom nejstrašnější na světě a v sebe propagaci vůbec. Nejsem schopný to dotáhnout dál a prodat to, nebo nabídnout nějakým jiným třeba festivalům, ale hrozně mě to baví, každopádně dávat takovýhle kapely dohromady. Teď chystáme něco s Blairem Cunninghamem, což je bubeník, který hrál s Jaggerem, s Paul McCartneym, Pretenders, Tina Turner, se spoustou lidí, takže už dlouho spolu chceme něco natočit a teď spolu budeme hrát na festivalu Jamrock. Takovýhle nárazový věci dělám a dělám je strašně rád. Protože když někdo řekne, hele, udělej mi takovýhle koncert na vzpomínku na tohohle toho člověka a já mám na to prostředky, že si objednám svůj úplně dream team, jako nejlepší hráče, který tady mám jako rád a rád s nima hraju, tak je to vždycky radost.
1: Pojďme si od cirkusu Ponorka zahrát další ukázku z alba Lost Angels. A tentokrát to bude píseň Rough Stuff.
0: Chtěl jsem udělat takovou úplně nejrovnější písničku stounovského typu a objevila se v seriálu Mladá krev.

0: Art Café Honza Ponocný, kapela Cirkus Ponorka a píseň Rough Stuff z alba Lost Angels. Text napsal stejně jako půlku textu na tomto albu John Reilly. Ty už si lehce naznačil, že se znáte dlouho a on je tuším básník z Ameriky?
1: Ano, on je z Chicaga, ale dlouho žil v LA, pracoval tam ve filmovém průmyslu a když byl festival, myslím, se to jmenovalo Zlatá práv v 90. letech v Praze.
0: To ne ještě to pořád.
1: Byl to festival, který byl vlastně souběžně s Karlovarským festivalem.
0: To bude Zlatá Praha.
1: Že jo. Tak on byl jako zástupce Hollywoodu, sem přijel a nějak se zaseknul, takže už to zůstal. A dělal v produkci pro velký kapely, pro Boba Dylana, pro Nirvánu a tak a píše skvělý texty.
0: Nás za chvilku čeká ještě jedna ukázka, Joyride, Joyride, což není píseň kapely Roxette, ale...
1: Proto to Joyride
0: to je dvakrát.
1: Aby se to na ose nepletlo, ale něco mi přišlo, aby to nedostal všechno, jo. Ten sympaťák ze Švédska.
0: Jasně, jasně. Což vlastně tahle píseň je tvůj duet se skotskou písničkářkou Emily Burns, se kterou ty spolupracuješ už docela dlouho. Jak jsi na ní narazil?
1: To vzniklo tak, že zase díky Mackiemu, protože Mackie točil, to už bude taky asi 15 let, když natočil svůj první single v Abbey Road a producent Rob Cass tou dobou produkoval úplně mladinkou zpěvačku Emily Burns a přivedl ji jednou na nějaký turné, kde nám předskakovali. A ta Emily tam s ní zpívala, takže tam jsme se seznámili.
0: Už máš rozmyšlenou další desku? Co tě teďka aktuálně nejvíce zaměstnává?
1: No, dodělal jsem několik seriálů a teď mě zaměstnává dost taková věc, která mě, kromě toho, že mě zaměstnává, mě strašně baví, protože mě občas oslovujou kapely nebo i písničkáři, kteří to mají jako hobby, což je čirá radost pro mě. Oni nemají žádný stres, cesta je pro ně cíl. Natočej si třeba někdy nějakou písničku na telefon nebo úplně syrový demo a mají představu, že jim s tím pomůžu, což mě baví. A tak se snažím dělat, co dokážu. Člověk, když začne psát písničky, tak já jsem zrovna ten typ, že nikdy neskončím. I když bych je měl natočit nebo ne, furt mám kytaru v ruce, takže by mělo snad něco přijít občas. Takže samozřejmě už mám další zásobu. Ono to kolikrát se spojí s tím, že třeba, já nevím, se může stát to, že Alice Nellis bude točit nový film, bude tam chtít 5 písniček a už mám základ,
0: desky,
1: už mám základ alba, takže když se ještě stane takováhle věc, která mě trošku popostrčí, tak je to fajn.
0: Co koncerty? My se potkáváme pár dní před Slunovratem, festivalem, který probíhá poslední roky v Opavě. Jaké bude léto Honzy Ponocného?
1: Střídavě hrací a střídavě odpočívací, takže klasika. Mám nějaké natáčení a mám pár festivalů, ale není to žádná divočina a festival Slunovrat je jeden z mála, na kterých budu letos hrát. Kromě toho, že tam budu hrát sám, tak musím teda zmínit ještě jednu speciální věc, kterou chystáme. A to s mojí ženou Karolínou, která byla polovinou legendárního, teď už můžu říct,
0: ano,
1: folk punkového dua sestry Steinovy. Tak promotér festivalu Vašek Miller vymyslel takovou vzpomínku na sestry Steinovy, protože před pár dny zemřela Lucie, Karolínina sestra. Takže připravujeme speciální program s písničkama sester Steinových a já tam budu tentokrát za bratra nebo za manžela, tam budu hrát s Karolínou, samozřejmě to všechno o Karolíně a o jejich skvělých písničkách, protože ona byla 100% autor všech hudeb i textů sester Steinových a to bude taky na Slunovratu v pátek v 6 hodin večer a já sám jako Cirkus Ponorka hraju ve čtvrtek někdy v 8:30.
0: A uvidíme, třeba by se z toho mohl stát jeden z takových tvých koncertních programů Honza Ponocný a ex Steinovky.
1: My už jsme to párkrát udělali, když si to někteří pořadatelé vyžádali. Neděláme to často, jednou za rok třeba. Ale musím říct, že mě to strašně baví. Mě baví vlastně být za toho jakože hlavního v Cirkusu Ponorka, ale úplně jsem v pohodě s tím, že si zalezu do koutku a sloužím a dláždím cestu tomu zpěvákovi, aby se mu po ní dobře šlo.
0: Navíc manželce,
1: no. takže je tam i ten vizuální jako krásný efekt, jo. Já s Karolínou hraju hrozně rád, protože je to fakt jako silná osobnost, když se postaví na pódium a ty texty jsou nádherný.
0: Honza Ponocný byl hostem Art Café a pomyslným předvojem vltavského filmového léta. Moc díky za tvoje vzpomínky na Ivana Krále, Cirkus Praha i řadu dalších filmových a hudebních témat, které jsme spolu tady dneska otevřeli.
1: Já moc krát děkuju za pozvání, jsem strašně rád, že to posloucháte a choďte se dívat na živý muzikanty, dokud ještě žijou, a choďte do kina a mějte se krásně. Ahoj.
0: A prima večer vám od mikrofonu Českého rozhlasu Vltava přeje Tomáš Klement. A tady na závěr Cirkus Ponorka, ne Roxette, ale skutečně Cirkus Ponorka a Joyride.

0: Hudebník a skladatel Jan Ponocný aka Cirkus Ponorka byl dnes hostem Tomáše Klementa v Art Café. Algoritmy sociálních sítí nabízí jednoduchý návod, jak dnes být mužem. Manosféra je prostor plný frustrace, násilí a manipulace. Jaké možnosti má v tomhle nerovném boji s algoritmy umění? Odpovědi budou v dalším Art Café hledat tvůrci nové inscenace Stigma souboru Tante Horse, Jiří Šimek ze souboru Uf ten život a novinářka a dokumentaristka Apolena Rychlíková. Zítra na Vltavě v Art Café Hanky Malaníkové v 17 hodin. Teď je tu s 18. hodinou pozdrav od Jany Kozubkové z hlasatelny stanice Vltava, z technického pracoviště od Viktora Láně a následně také od tří saxofonistů.
1: Jazzový podvečer.
2: Milí posluchači, v dnešním jazzovém podvečeru si pustíme ukázky z nejnovějšího alba amerického saxofonového tria, které si říká New Jazz Underground. Hezký poslech vám přeje Zdeněk Přidal.

Trio mladíků, které si dalo jméno New Jazz Underground a patří mezi nejsilnější hlasy nastupující generace newyorské jazzové scény, tvoří hráč na tenor a soprán saxofon a také zpěvák původem z Miami Abdias Armenteros, kontrabasista Sebastian Rios a bubeník TJ Reddick. Seznámili se během studií na prestižní Juilliard School v New Yorku a jako trio začali hrát v roce 2020 v newyorských parcích během covidového lockdownu. Dílem si to asi doba žádala, dílem to asi patří k jejich generaci, umějí v tom prostě chodit. Každopádně docela brzy poté tak trochu pobláznili YouTube. Jejich příspěvky se virálně šířily mezi znalým a sofistikovaným mladým publikem a na svém kanálu tak od té doby získali bezmála 120 000 odběratelů. Vydali několik singlů a EPček, mezi nimi ta nazvaná MF Doom Suite a Dying of Thirst, a v roce 2025 mimo jiné vystoupili na slavném Newport Jazz Festivalu. Krom toho je třeba Abdias Armenteros nejmladším členem Jazz at Lincoln Center Orchestra pod vedením Wintona Marsalise a TJ Reddick a Sebastian Rios posloužili jako sidemeni mimo jiné takových zvučných men jako John Batiste, Sullivan Fortner nebo Emmett Cohen. Za zmínku také stojí, že Sebastian Rios je dlouholetým žákem legendárního basisty Rona Cartera. Nicméně všichni tři dnešní protagonisté jazzového podvečera už sami také působí jako pedagogové. V Česku je trio New Jazz Underground patrně nejvíce známé na Moravě. Letos se totiž na konci dubna, na Mezinárodní den jazzu, po dvou letech vrátilo pro velký úspěch předchozího vystoupení do dějiště brněnského jazzfestu, aby zahrálo v klubu Kabaret Depeche. Saxofonové trio dvacátníků New Jazz Underground potvrzuje, že jazz čerpající z historie nemusí znít ani vypadat zapařeně. Jejich napojení, schopnost kolektivní improvizace, kompoziční vyspělost, energie i nenucená prezentace dávají zelenou pro vzrušující swingující jazz, nechal se před koncertem slyšet ředitel festivalu Willem Spilka.

plnokrevný debut tria New Jazz Underground nazvaný Hoodies, z něhož dnes posloucháme ukázky, obsahuje celkem 13 skladeb. Album přináší, jak už naznačila slova Viléma Spilky, eklektický postmoderní pohled na jazzovou tradici, v němž se organicky propojují vlivy swingu, postbapu, hibopu i afrobeatu nebo afrokubánské hudby. Jádro desky přitom tvoří pětidílná, nekonvenční futuristická bluesová svita, která tradiční formu často posouvá až na samou hranici možností. Kompozice Sebastiana Riose přitom dávají vyniknout každému z členů tria způsobem, který přesahuje součet jejich individuálních hlasů. Cílem je kolektivní hudební identita, soudržný, pestrý dialog, v němž se žongluje s rolemi a nápaditě pracuje s jejich dynamikou. Posuďte sami, při poslechu první a třetí části zmíněné svity, nazvaných Lucy and I a Hoodie Jig.

Milé posluchačky, milí posluchači, dnešní jazzový podvečer jsme věnovali desce Hoodies, kterou natočilo newyorské saxofonové trio New Jazz Underground. Na závěr stihneme ještě dvě ukázky. Baladu nazvanou Ghosts, kterou se trio ještě jednou vrací zpět do doby svých počátků vzpomínkou na členy jazzové komunity, jež covidová pandemie vytrhla z tohoto světa. Její nostalgickou atmosféru umocňuje s triem zpřízněný pianista Eric Elihu Lewis. Na úplný závěr pak zazní skladba, která uzavírá i desku Hoodies s názvem Sake of Love. Pohodový večer vám přeje Zdeněk Přidal.

0: Nové album saxofonového tria New Jazz Underground Hoodies nám představil v jazzovém podvečeru na Vltavě Zdeněk Přidal. A americký jazz nás bude zajímat také za půl hodiny. Marta Kloučková se chystá sedmé nebe strávit s kytaristou Petem Metinem.
1: Příroda byla odjakživa jedním z nejsilnějších zdrojů inspirace pro lidskou tvorbu a hudba není výjimkou. Tématem 68. Smetanovy Litomyšle je natura. V kulisách renesančního zámku a historického města vám nabídneme to nejlepší z opery, hudby symfonické, komorní i barokní. Přijeďte, budeme se na vás těšit od 12. června do 5. července. Více na smetanovalitomyšl.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Radioservis představuje
3: audioknihu Dory Kaprálové Mariborská hypnóza.
4: Maribor má své mouchy a tou největší je jejich nepřítomnost.
3: Autorské čtení z díla ověnčeného oceněním Kniha roku Magnesia Litera.
4: Nejsme jen jeden tvor. Kdybychom jim byli, byli bychom hrozně sami.
3: Mariborská hypnóza. Audiokniha v e-shopu radiotheka.cz.
5: Četba na pokračování.
0: Záblesky svobody na dně půl litru v pražských hospodách konce 60. let. Budeme už po páté na stanici Vltava hledat s autorem knihy Lahvová pošta Petrem Chudožilovem.

Každý den vnímám jako dusivou, obyčejnýma lidskýma silama nezvládnutelnou katastrofu. Každý den se někdo politicky a lidsky skurví, zdrhne za kopečky a nebo aspoň spáchá sebevraždu. Je nesnesitelně mučivý muset přihlížet, jak doposud i velice krásní lidi se s pokornou chtivostí zařazujou zpátky do stáda poslušných sviní, lhostejných slabochů a kariéristů v naději, že nadcházejícími poměry nějak prochčijou se bez větších ztrát. Zkoušej se útulně zabydlet v nepřetržitě používaný klozetový míse. Chlastám bez míry a bez sebelítosti. Kořelková opice dostrkala mě do Libně, vleču se nahoru Primátorskou ulicí. Někde v hospodě porouchal se hudební automat, vyhrávající slavnej italský slaďák. Zpěvák opakuje pořád do kolečka, jako kdyby také on se byl zbláznil. Finito, finito, finito. Mám z toho ďábelský potěšení, jo, to je můj životní pocit, ano, již nechci bejt. Kupodivu, pořád ještě existuje svaz českých spisovatelů. Bez problému přiklepli mi studijní zájezd do západního Německa. Po 11.10 pro některé to bude jednosměrná cesta. Úředník na sekretariátu po vyřízení formalit otálí. Vy chcete zdrhnout, co? Jo. Nedělejte to. Pro člověka, který píše, je hrozně důležitý, aby viděl to, co teď přijde. Probírá se mýma papírama. Masovej návrat zpátky do prdele rodný strany, říká trpce a konečně mi dává ty papíry. Možná vůbec poslední návštěva zoologické zahrady v Troji. Parta zedníků zaměstnaných přestavbou pavilonu tlustokožců rozsadila se okolo komického ohníčku. Pálejí v něm gumový holinky, roztrhaný vaťáky, teď tam hodili čepici. Připomíná to kremaci na splátky. Tu a tam přihnou si ze společné flašky rumu. Litrový. Nechcete nám pomoct? Kývne na mě parťák a podává mi flašku. Co tak smutné je, mladý pane? Říká, když jsem se napil. V sebevražedném záchvatu důvěry vytáhnu ty papíry do západního Německa. Novinář! Přikývnu. Čuráci, odplivl si parťák, ale víš co, na to Německo se vyser. Pojď s náma do party, tady se nepřetrhneš, bude sranda. Máš rád slony, tak vidíš. Zítra si zajedeš na osobní oddělení do Kladna, po zejtří můžeš nastoupit. Kdyby zbejval přišel trochu dřív, mohl si zdědit tady kadlíkovy věci. Dřevěným skladacím metrem ukázal do ohniště nadoutnající vaťáky. Kadlík se možná uchlastal, možná zdrhl za kopečky, kdo ví. Do práce nepřišel už 2 měsíce. Název firmy se mi zamlouvá. Výstavba kamenouhelných dolů Kladno. Kamenný uhlí jde dobře dohromady s tlustokožci. Kádrovák nakladně se kroutí. Do pracovního poměru mě nechce přijmout ani ve zlým snu, ale ztratit tvář sám před sebou do toho taky nemá moc velkou chuť. Čítával jsem vaše reportáže v literárním salonu, pane Semtele. Byly pěkný, jenomže já mám 2 malé děti. Zahambeně mi přeje mnoho štěstí. Ale ne u nás. Čtu v jeho očích. Cestou zpátky do Prahy omylem vlezl jsem do podnikového autobusu kladenských hutí, na to ještě určeného pouze pro přepravu úředníků a techniků. Činorodý blbec, rozvalující se na sedadle vedle řidiče, správně usoudil, že nejsem ani úředník, ani technik. Na sraně mi sděluje, že teda můžu zůstat s nimi, když už se vezu, ale jako dělník nesmím sedět, musím cestovat ve stoje. Nechápu, co chce. Je to vtip. Žijeme přece ve státě dělníků, rolníků a pracující inteligence. Blbec, když slyší o vedoucí roli dělnictva, se nebezpečně rozzuřil. Vstyčuji se a stojím jako čurák. Ze slušnosti jdu tomu hodnému předákovi tlustokožců říci, že to neklaplo. Čuráci, odplivl si. Dělníci ponuře pohlížejí do ohníčku. Mohutný sloní samec vypustil mezi zadníma nohama šedorůžovou hadici přirození. Obkročil slonici,
Hadice kroutí se, jako kdyby byla živá a měla oči. Hledá a úspěšně nachází vstup do vaginy. Sloní samec se tváří, že s tímhle teda nemá nic společného. Přesně takhle, automaticky a nezúčastněně, si mě čuráci už brzy najdou a napíchnou, jestliže odsaď co nejrychlejc nevypadnu. Rodiče tuší, co přijde, ale nemluví se o tom. Matka říká, abych v neděli přinesl ložní prádlo na vyprání a dívá se na mě osudově, jako kdybychom se setkali naposledy. Vždyť taky jo. Nechci se s nikým loučit. Prachy, pas s platnou výjezdní doložkou, cigarety na 3 dny, taky ten podělaný kartáček na zuby, znamení zrady. Nějaký aspoň malej ručník, taky snad toaletní papír, prezervativy v první hodině nebudu potřebovat. Určitě přibalit to pařížský velrybí pyžamo. Teď už jenom hodiny zbývající do odstřižení pupeční šňůry. Jdu to říci dvojici kamenných lvů v domovním znamení na rohu Melantrichovy ulice a Rytířské. Vždycky jsem je považoval za spolehlivé kamarády, ti to na mě neprásknou. Dělí je od sebe 30 cm, ale mistr Kamenický vytesal je z pískovce anebo uplácel z betonu tak akorát, že na sebe nemůžou vidět. Jeden pohlíží zasmušile směrem ke Stavovskému divadlu, druhý má ve výhledu uhelný trh. Složitý život ve dvou za rohem, ale co jim zbývá jinýho? V noci vyměňujou si názory v tajemným lvím jazyce. Velbloudi na tenkých zadních nožkách s beduínama na hrbech v portálu Kožné uličky číslo 4, diskrétní znalci nočního života. Staroměstské náměstí už dávno neznamená mi posvátnou národní dvoranu, nýbrž stalo se mi důvěrně známým dvorečkem, kde 100krát jsem se poblil, vychcál a na lavičkách u Husova pomníku pokoušel se vošahávat holky. S Bohem, přiblblí medvědi v portálu rodného domu Egona Ervina Kiše. Zamračený dravej pták vceletný, železná masivní mříž uzavírající vstup na schodiště v Kožné uličce číslo 16, gotické zdivo prožírající se vomítkou v podloubí na malém rinku, můj nejosobnější duchovní majetek, jehož nebude mi dopřáno užívati, poklad, o který oloupil jsem sám sebe.

Jdu si koupit pracovní boty do obchodu v pasáži Černá růže na Příkopech. K mé nadcházející životní situaci by se Arciže hodila spíš černá ovce. Prodavačka ušlechtilá, už po mnoho let nestárnoucí dáma, nepochybně taky od někud vykopnutá, zdvořile pokrčila rameny. Pracovní boty bohužel nevedeme. U nás si můžete koupit luxusní prádlo. Projala mě zkušeným pohledem, ale to vy, počítám, teď potřebovat nebudete.

Takhle třeba italsky. Muž potí se rozčilením jako dveře od chlíva, ale zavěle mlčí. Suorok adin? Navrhne dáma rusky. Rusák nadšeně přikývne, nechal si zabalit hned 5 košil na jednou. Po jeho odchodu s dámou díváme se na sebe nekonečně dlouho, beze slov. Fyzický vítěz, mravně poraženej, dalo by se říci, ale jaký z toho pro nás plyne užitek? Do práce půjdu zítra v polobotkách. Hřebík vyčnívající z prkna spozoroval jsem zlomek vteřiny před došlápnutím. Se zřetelně slyšitelným zaskřípěním prošel podrážkou boty, ponožkou, zlehka projel kůží a masem, prorazil kloub malíčku a skrze horní vrstvy svalstva, kůže a svršku boty, lehce zakrvácený, vynozil se na vzduch, prosycený hořkou vůní z vysočanský pražírny kávy. Co uděláte, až ruské tanky přejedou po mostě na naši stranu řeky, paní redaktoře? Ptal jsem někdy si v pravěku, tak dávno, jako by to už ani můj život nebyl, Eisenboňák nedaleko Českého Těšína. Budu stát na střeše rozestavěného domu, pomocnej dělník na jedné noze jako čáp, mohl jsem tenkrát říci, kdybych byl bejval nadán duchem prorockým anebo měl aspoň trochu rozumu. Mistr Zednický několika šikovnými údery kladiva vytloukl mi hřebík z nohy. Teď si to pohči a jdi domů. Chcanky jsou dobrý proti otravě krve. Za soumraku počíná mnou cloumati třesavka. V noci probudila mě horečka. Infekce jako prase, rozhodl doktor na pohotovosti. Pracovat však mohu jít hned zítra, říká ten zázračný rychloléčitel. Nebráním se. Já chci prachy. Spoludělníka Julia moje zranění nedojímá. Pozoruje holčičky. Nažer sa, odlomil pro mě polovinu svého krajice chleba se sádlem a cibulí. Do budovy školy naproti přes ulici proudí zástupy nedospělých děvčátek ve sněhobílejch nažehlených košilích s krvavě rudejma skvrnama pionýrských šátků. 12letá dívenka je zasažena energií Juliova chlípného pohledu. Zvolnila chůzi, v odpověď usmívá se na nás mírně a přátelsky jako andělíček. Věš, ta má takovou svěžu pipinku, roztoužil se Julius. Voňavůčku, ještě nepokazenou, čistůčku. Strašně se zamračil. A já by som jej do tej čurifindičky vopchal chlpatého, žilnatého čuráka. Zní to jako úvod do praktické sexuologie. Julius děvčátku zamává na pozdrav, holčička netuší, o čem je řeč, mile opětuje pozdrav a mizí ve zhluku školní mládeže. Vedoucímu stavby někdo telefonoval. Říká, že zítra už nemám chodit. Nepátrám po důvodu, v oběma je to jasný. Tenhle pracovní poměr trval 3 dny. V botě zůstala dírka, vlastně 2 dírky, nahoře a dole. Tohle je lahvová pošta vržená do moře času. Žije ještě Julius. Mezi dvojím zahryznutím do krajice chleba obnažil přitom zlatý zub nestoudně kralující zbytkům prohnilého chrupu, vyplivl života svého běh. Psychiatr, politický vězeň, vězeňský lékař, pomocný stavební dělník. Tohle je řecký oheň zapálený před krematoriem na památku lidí, kteří šli okolo, které už nikdy neuvidím. Železničář naslouchající hukotu tanků, mdlý lesk zlatého zubu, skřípění hřebíku pronikajícího do mého těla, pronikavý smrad dezinfekčních prostředků na noční pohotovosti, mísící se svůní čerstvě upražené kávy, historicky důležité události vytlačovány jsou z paměti bezvýznamnostmi, na něž již nikdy nedokáže zapomenout. Moje paměť pobíhá jako příliš hravej, špatně vycvičený lovecký pes. Měl aportovat zastřelenou kachnu, ale místo ní přivlík z bažin polosknilou botu s kouskem lidský nohy. Nahoru ještě blbec přátelsky vrtí ocasem. Lovecký výlet zvrhává se v temnou, neplánovanou, ale mnohem pravdivější a nadto zajímavější historii.

Zborovej zpěvák si myslí, že bychom spolu mohli dělat v obchody. Napíšeme filmovou povídku pod jeho jménem, on se ujme režie, peníze za scénář rozdělíme rovným dílem. Televize potřebuje nové autory místo těch, co jsou zakázaný. Spolupráce se nám příliš nedaří. Splodili jsme milenecký příběh z doby německé okupace Prahy. Rádi bychom tam měli patrné paralely s nynější okupací sovětskou, ale pokud možno nenápadně, je záhodno, aby si těch paralel nepovšimlo nepovolané oko. Zvolna povstává mezi námi animozita. Ve scénáři jsme ty milence nakvartírovali na půdu vinohradského činžáku. Asi tak někde u Flóry, říká zborovej zpěvák. Co ty teda přesně budou dělat, ptám se. No schovávají se před gestapem. No dobře, ale co zrovna teď dělají konkrétně? Musíme to zcizit, říká zborovej zpěvák odbornickým tónem. No necháme je třeba šoustat. No říkám zcizit. Zcizit celou tu situaci. Copak ty jsi nikdy neslyšel o odcizení? Ty jsi fakt nečet France Kafku? Žasné zborovej zpěvák. Říkám mu, že je blbec. Zborovej zpěvák syčí záští. Ty si sem tele zřejmě neuvědomuješ, jak riskuju, když se s tebou vůbec stýkám. Chodím sem za tebou. Chci celý ten kšeft přikrejt svým jménem. A ty mi tady místo vděku vykládáš, že jsem blbec. Nervózně si olizuje rty, pořád dokolečka špičkou jazyku. Je to jeho tik. Strašně si přeji, aby toho nechal. Nemůžu myslet na nic jinýho. Beze slova otevírám dveře svýho bytu. Mrštím jeho botama do šachty schodiště. Zborovej zpěvák se pakuje. Už sem nikdy nechoď, volám za ním potupně. Příště bys letěl ty osobně a přestaň se konečně olizovat. Tohle by byl film. Klub novinářů v Pařížské ulici na Starém městě pražském. 15letý kluk v lesklé ruské rubášce, bledě modré barvy, asi hedvábí. Pokřikuji na něj hanlivě. Je teprve 8 hodin večer, ale mám upito, jako kdyby bylo už 11. Vrchní číšník pan Havlíček mi konciliantně a bez citového zabarvení dává radu, abych toho nechal. Fracek je syn nějakého prosovětského pohlavára. Kluk počíná se štětit. Vypláznu na něj jazyk. Kluk vyhrožuje. Jestli okamžitě nevypadnu, nechá zavolat policajty. Demonstrativně se jdu vymočit na kamenný sloup uprostřed sálu. JVS prohlašuje, že ti pánové, s nimiž rubáškovej kluk sedí, jsou jeho nejlepší kamarádi. Přivrávorá k ním, lísá se dobrácky, vopilecky, dotěrně. Ty jdi do prdele, řekne mu pohrdavě starý orangután kralující skupince kolaborantů. JVS se vrací radostně rozzářenej. Viděl? Dej jsem ti to říkal. Jsou to moji staří přátelé, máš to teď v suchu. Vrchní číšník, pan Havlíček v černém fraku, vyvádí mě z klubu. Ohleduplně. Nedělá to rád, ale velmi zřetelně vyjádřil přání, abych sem už nechodil. Již dříve se zhora mu nařídili, že nás nesmí obsluhovat. Pan Havlíček křestním jménem jmenuje se Ferdinand. Narodil se ve Vídni. V 50. letech byl nuceně nasazený na stavbě mostu inteligence v Braníku. Vypráví se, že dělníci na stavbě mostu, všecko bejvalý buržoázní existence, spolu při práci rozmlouvali takto. Podal byste mi laskavě cihlu, pane doktore, velmi rád, pane profesore, zde máte. Díky, pane kolego. Pan Havlíček je na rozdíl od naprosté většiny návštěvníků klubu gentleman. S přehledem vždy nad věcí noblesně zvládá i velmi složité lidské situace. Satanicky na něj volám. Vyser si voko, Ferdo! Šatnář pan Miller není rád, že už nikdy nepřijdu do klubu novinářů. Dlužím mu 20. Strup stále ještě přežívá jako lektor v nakladatelství Lidová armáda, mi dohazuje kuriózní obchod. Postačí, když pod nějakým jménem náležejícím někomu úplně jinému napíši zamítavý lektorský posudek na rukopis mé vlastní knihy, jenž ostatně vůbec nemusí existovat. Dostanu za to 300 korun, provizi nežádá. Velký muk přichází s ještě podivuhodnější transakcí. Již několikrát jsem pod jeho jménem prodal kratičkou pohádku do omalovánkovýho sešitku pro nejmenší děti. V nakladatelství Kvítek samozřejmě vždy věděli, že se jedná o moji práci.
Velký Muk by teď chtěl napsat opravdu vlastní pohádku. Jako vždy by byla vydána pod jeho jménem, ale aby měla v nakladatelství zajištěno vlídné přijetí, budeme redaktorce předstírat, že jde o moji práci, kterou on jako vždy pouze přikrývá. Bude to jeho práce, vydaná pod jeho vlastním jménem, ale v redakci si budou myslet, že to napsal jiný autor pod jiným jménem. Z toho by měl Franz Kafka velikou radost. Rozveselilo mě, že pořád ještě existují lidi, kterým nejde jenom o prachy, ale taky o slávu. Nakladatelství Hrouda, věnující se odborné zemědělské tematice, vrací mi rukopis článku, jejíž nabídl jsem redakci chovatele, když mi bylo 15 let. Pěstoval jsem tehdy holuby, hanácké voláče s pernatými spárky. Ctižádostivě sepsal jsem pitomosti ze života voláčů. Byla to odpudivě mizerná školácká práce odpovídající věku, nadto obsahovala celou řadu poznatků vykradených z cizích odborných článků. Přál jsem si sám sebe oslavit jako učence. Článek byl tak ubohé úrovně, že mi tenkrát ani neodpověděli, nestálo jim to za to. Text po mnoho let tlel ve věčných tmách redakčního šuplíku. Teď při velkém normalizačním uklízení někdo vyhrabal zapomenutý plot mého ducha. Někdo, kdo zná moje jméno, jméno publicisty, jenž byl nedávno s pohoršením vyloučen ze svazu novinářů za postoje v krizových letech 1968 až 1969 neslučitelné s morálkou socialistického novináře. Posrali se při představě, že se to u nich najde. Nechtěli s tím mít nic společného nejen tak, ale ani naopak. Dlouho se radili, jak se zbavit časované bomby. Hodit do koše? Vrátit? Co když se to jednou zase otočí a udeří hodina krvavé pomsty? K vrácenému rukopisu je připojeno moudré odůvodnění. Vážený soudruhu Semtele, materiál o hanáckých voláčích nezapadá do současné redakční koncepce. V noblesní restauraci Savaren na Příkopech inzerátem hledají člověka, který by jim každý den přepsal na psacím stroji jídelní lístek z kuchařova rukopisu. Pár korun, denně teplý oběd nebo večeře nahoru. Zdá se, že to klapne. Vyjednává se mnou 40letá panička, v očích touhu přehodit nohu přes boj, žádostivá, neukojená, pod průsvitnou hedvábnou kůží pohupuje se tenoučká vrstva lehkého, zatím povrchního sádla. Nechala by se svošukat hned tady na stole mezi těma jídelníma lístkama. Správně vycítila nečistotu mých myšlenek. Připadá mi, že si pohrává se stejnou představou, na kancelářský židli s kolečkama chlípně prohnula se jako pardál. Konverzace probíhá stále víc než přátelsky, ba téměř spiklenecky, s radostnými výhledy do budoucna. Chodíte rád do kina? Zeptala se. Její hlas dostal temné prsní sopránově erotické zabarvení. Pardál na kolečkách. Při cigaretě a šálku kávy na neštěstí zeptala se, co vlastně dělám jinak. Z tohohle přece nemůžete být živej. Bejvalej novinář. Dusná sexuální atmosféra okamžitě vyprchala. Větrák u stropu vyfouky na Příkopy. Přestala se nestoudně rozvalovat na tý židli, slušně změnila odvážný aranžmá halenky v oblasti poprsí, hlas pozbyl všech spodních pater. Je mi strašně líto, fakt. Jste mi sympatický, dřív jsem psávala básničky, ale to víte. Poklonkuje mě ven. Škoda. Vonělo to tam dobře hospodskýma vomáčkama univerzální chutě, přepáleným starým tukem, osmaženou cibulkou a věčně ohřívanýma polívkama. Žralo by se, ale není za co. Očima ji ještě jednou prohrábnu roznoží. Tváří se jako zneuctěná pana.

0: Povzbudivé, chvílema provokativní autobiografické povídání o životě v 60. letech a v době normalizace i o malých ostrůvcích svobody načetl z knihy spisovatele Petra Chudožilova Lahvová pošta pro rozhlas Michal Pavlata v režii Vladimíra Gromova z roku 2009. 6. z 12 částí naladíte na Vltavě zítra v 18 hodin a 30 minut. Arnošt Lustig patří mezi naše nejvýznamnější spisovatele druhé poloviny 20. a počátku 21. století. Jeho příběhy o obětech holokaustu i filmy natočené podle nich připomínají, vtahují i varují. A dnes, v den památky obětí vyhlazení obce Lidice, mu na Vltavě věnujeme večer na téma.
1: Bylo už zdůrazněno mnohokrát a někdy jistě velkými spisovateli, že při psaní není nic tak důležité jako pravda. Ani peníze, ani láska, jen pravda. Kdybych směl něco připojit, přidal bych, že možná nejblíž k pravdě má spravedlnost. Pravda ani spravedlnost neničí lásku nebo peníze. Ale nejsem si už tak jist, že to platí i obráceně. Spisovatelé jsou ve své většině lidé svědomí. Nejsou to spisovatelé, které lze obvinit z toho, že tolika lidem se svědomí jeví jako přežitek.
0: V první části dnešního večeru na téma zazní ukázky z odborné literatury komentující tvorbu Arnošta Lustiga a úryvky z jeho textů, ale také z archivního záznamu přímo jeho hlas. O kontextu spisovatelova díla pohovoří religionistka Věra Tydlitátová a historik Rudolf Vévoda. A druhou část večeru na téma věnujeme hudebně poetickému představení založenému na epické básni Arnošta Lustiga Kantáta. Inscenace se konala letos 14. května v Majzelově synagoze v Praze s Jiřím Lábusem a Mášou Málkovou. Režírovala ji autorova dcera Eva Lustigová, propojila s Bachovou kantátou Ich habe genug a nazvala Kantáta tanec šílených. Bachova kantáta pracuje s tématem smrti jako vysvobození ze světa plného bídy a zoufalství. Lustigova báseň je reakcí na Shoa a ani jedno dílo nekončí bez nadějí. Večer na téma, kdo lidi mění v čísla odlitští je, začne na Vltavě za hodinu.
2: Daimanda Galás, bohyně pomsty a nejtemnější autorská zpěvačka.
3: Už od 80. let připomíná, že se má zpívat Requiem za oběti AIDS, že žijeme ve světě genocid, nevyslovených křivd, nepojmenovaných zločinů a záměny dobra se zlem.
2: Hodinový portrét Daimandy Galás v sedmém nebi s Pavlem Klusákem.
3: Ve čtvrtek 11. června od 19 hodin na Vltavě.

0: Sedmé nebe.
1: Hezký večer, milí posluchači, ladíte Sedmé nebe a od mikrofonu vás zdraví Marta Kloučková. Dnešní hodinku budu věnovat Petu Metinimu, několika Grammy oceněnému hudebníkovi, který už léta patří k nejvlivnějším kytaristům a skladatelům současného jazzu. 26. června se v Hibernii představí pražskému publiku v rámci One Day Jazz Festivalu, kde uvede svůj aktuální projekt Side Eye 3+. Ten staví na spolupráci se špičkovými mladými hudebníky a nabízí nový pohled na skladby, které provázejí Metinyho dlouhou a mimořádně úspěšnou kariéru. Dnešní úvodní píseň bude právě z této desky. Pustím skladbu Urban and Western a hned poté skočíme do roku 2002 k albu Upojeně, na kterém Pat Metiny spolupracoval s polskou zpěvačkou Anou Marii Jopek. Příjemný poslech.

Čarné slova na vltavských vlnách, píseň z alba Upojenie, které je výsledkem spolupráce Peta Metinyho, o němž bude řeč celé dnešní Sedmé nebe, s polskou zpěvačkou Annou Marií Jopek. Spojuje jazzovou lyriku Metinyho s polskou hudební tradicí a jemným osobitým hlasem zpěvačky. Vznikla tak mimořádně atmosférická nahrávka, která patří k nejzdařilejším mezikulturním projektům v Metinyho diskografii. Pustíme si ještě píseň Zupelně i na já v originálu Metinyho Always and Forever a pak se podíváme na Metinyho debut, skvělé album Bright Size Life.

Album Bright Size Life z roku 1976 je debutovým albem Peta Metinyho a zároveň jednou z nejvýznamnějších jazzových nahrávek své doby. Na desce se vedle tehdy 21-letého kytaristy představili baskytarista Jaco Pastorius a bubeník Bob Moses. Album už tehdy ukázalo Metinyho charakteristický lyrický styl, osobitý zvuk a schopnost spojovat jazzovou improvizaci s melodickou přístupností. Dodnes je považováno za jeden z nejpůsobivějších debutů v historii moderního jazzu. A před námi jsou skladby Above the Treetops z Grammy oceněného alba Secret Story z roku 1992 a Have You Heard z alba Letter from Home.

Letter from Home z roku 1989 patří k nejúspěšnějším album skupiny Pat Metheny Group. Navazuje na předchozí desku Still Alive a rozvíjí její charakteristické propojení jazzu s brazilskými a latinskoamerickými hudebními vlivy. Album přineslo řadu dnes již klasických skladeb, jako jsou Have You Heard, Slip Away nebo titulní Letter from Home, a v roce 1990 získalo cenu Grammy za nejlepší jazz fusion výkon. Na nahrávce se výrazně podílel argentinský hudebník Pedro Aznar. Jehož zpěv a hra na dalších 8 nástrojů dodali albu nezaměnitelnou atmosféru. A tu jistě bude mít i Metheny pražský koncert 26. června.

Dozněla skladba Afternoon z alba Speaking of Now z roku 2002. Album znamenalo návrat Pat Metheny Group po pětileté studiové pauze a zároveň začátek nové kapitoly v historii souboru. Vedle stálých členů Pata Metheneho, Lyla Mace a Steva Rodbyho se zde poprvé představili bubeník Antonio Sanchez či kamerunský multiinstrumentalista Richard Bona. Jejich příchod výrazně obohatil zvuk kapely. Já pro dnešní playlist záměrně vybírám spíše zpívané věci a nyní sáhnu ještě trochu dál, a to ke spolupráci Pata Metheneho s ikonickou písničkářkou Joni Mitchell. V letech 1979 až 1980 se podílel na jejím koncertním projektu Shadows and Light. Já pustím píseň Amelia z živého alba, které projekt Shadows and Light nádherně zachycuje.

Naše sedmé nebe věnované Petu Metinimu se blíží ke konci. 26. června můžete ale tohoto legendárního kytaristu a skladatele slyšet v rámci One Day Jazz Festivalu naživo v Praze v divadle Hibernia. Tak si tento koncert nenechte ujít. Rozloučím se písní z jeho nejnovějšího alba Side Eye 3 Plus Our Old Street. Děkuji za pozornost a budu se těšit opět za týden. Loučí se Marta Kloučková.

Americký jazzový kytarista Pat Metheny je mezi českými i světovými hudebníky považován za absolutní vzor, nejen kvůli své genialitě, ale především kvůli své neuvěřitelné pracovní morálce, pokoře a hluboké hudební inteligenci. Patří k osobnostem, které zcela redefinovaly přístup k moderní hudbě. My jsme na závěr Sedmého nebe na stanici Vltava slyšeli skladbu Our Old Street z jeho nejnovějšího alba. Kytaru má jako svého koníčka i pracovní nástroj kněz Ladislav Herián. Pomáhá mu i při jeho práci ve vězení. Považuje hudbu za důležité spirituální médium. Je všude kolem nás, jako Bůh je všude, jen ji někdo musí slyšet a třeba zapsat do not nebo nějak nechat zaznít. Je těžké říct, co mi dává. Je pro mě důležitá skoro jako život sám, stejně jako je důležité i ticho. Říká kněz Ladislav Herián, jehož osudy pro vás budeme mít na Vltavě v poslední půl hodině dne. A ticho, silencio je skladba Jana Trojana, která nás dnes zavede do kutnohorského kostela svatého Jakuba, to bude v radioateliéru ve 22 hodin. A o některých věcech se právě dá jen mlčet. Přeživší holokaustu narážejí na nemožnost svou zkušenost vyjádřit, ale jeden z nich, spisovatel Arnošt Lustig, o tom zkusil napsat.

0: Večer na téma.
1: Památce všem obětem vyhlazení obce Lidice, na které dnes 10. června vzpomínáme, věnujeme následující 2 hodiny na Vltavě. Čeká nás rozjímání nad životem a dílem Arnošta Lustiga.

Kdo lidi mění v čísla, odličtí je. Tak se jmenuje pořad, který posloucháte na stanici Vltava. Jeho podtitul zní Nad životem a dílem Arnošta Lustiga. Připravil a uvádí Pavel Hlavatý.

0: Spisovatel Arnošt Lustig patří k našim nejvýznamnějším autorům druhé poloviny 20. a počátku 21. století. Jeho knihy vycházely a vycházejí ve vysokých nákladech, byly přeloženy do mnoha jazyků a posloužily jako náměty k řadě ceněných filmů. Dětství tohoto originálního tvůrce představí historik Rudolf Vévoda.
1: Arnošt Lustig byl libeňský židovský kluk. Dětství strávili nejprve na pomezí někde Vysočan a Libně. A když byl ještě velmi maličkej, tak se přestěhovali přímo do Libně. Takže to bylo takový chudý dětství, nepříliš zámožné židovské rodiny. Přičemž jako je zajímavé, že jeho tatínek, jakkoliv se třeba už od 19. století vyčítalo občas židům žijícím v Čechách, že se přiklonili k té německé kultuře a němčinu, tak jako Lustig mnohokrát vzpomínal, že jeho tatínek Emil, který byl takový obchodník, ale moc se mu nedařilo, takže vlastně byl velký český vlastenec a že chodil na všechny shromáždění, průvody a že to ohromně miloval a že dokonce i zakázal mamince, která byla taková jako praktičtěji založená, ostřejší, rázná, ale zároveň měla široké, dobré srdce, tak je zapsala ty děti, ještě sestru, do německé školky a během několika málo dnů je tatínek vytáhl a přeřadil je do školky české. No ale co je zajímavé, tak on žil s partou na ulici, byli zvyklí na to, že i doma mají občas nedostatek jídla, takže dostal od maminky napráskáno, když třeba ukradl, no, snědl zbytek cukru nebo dokonce snědl čerstvý chleba, protože maminka vycházela z té zásady, že teda ten chleba se musí nechat do druhého dne, aby nebyl tak chutný a ty děti ho nejedli prostě na úkor těch dalších. No a taky byl malý Arnošt docela rváč, on se s tím jako nikde netají po uliční rvačky, že to bylo pro něj celkem běžné, dokonce občas i kradl nějaké jídlo, aby rodina měla co jíst, načež dostal vyhubováno, ale pak to jídlo bylo připraveno a snězeno, jo, takže ti rodiče to nějak tichou cestou akceptovali. No a jak ten tatínek chodíval na ty různé průvody a manifestace, a na konci 30. let začala atmosféra houstnout, tak se najednou ocitli v průvodu rozběsněných českých nácků, kteří křičeli Židi ven, a teď oni šli v tom průvodu. Tatínek teda chvíli mu to trvalo, než se zorientoval, ale jakmile se zorientoval, tak okamžitě malého Arnošta táhl ven a ještě schytal nějaké prostě rány dozad, takže to bylo první takové jeho setkání s tím, že končí dětství a přestává ta idyla, v které dosud žil.
0: Dodejme, že Arnošt Lustig se narodil v roce 1926. Ve 12 letech pak nastal v jeho životě zásadní zlom.
1: Pak přichází protektorát a s ním první protižidovská opatření. V roce 39 jsou na Židy uvalené první takové jako zatěžující podmínky, že nesmí vykonávat určitá zaměstnání a nechodit do parku a přesouvat se hromadnou dopravou. A v roce 41, o dva roky později, potom už musí, to souviselo vlastně s příchodem Reinharda Heydricha do Prahy, takže museli nosit Davidovu hvězdu, což říkám ne náhodou, ale protože ta Davidová hvězda vlastně prostupuje tím Lustigovým dílem literárně jako velmi silný symbol, se tam vynořuje v řadě jeho textů a začíná ta nejsmutnější kapitola jeho života, to znamená pozdní dětství strávené v Terezíně a posléze teda setkání s tím peklem, tak jako on na ten Terezín vzpomíná jako na určité předpeklí, ale zároveň s určitou nostalgií, že tam navázal řadu přátelství a v rámci těch omezených možností ještě tam se snažil nějak fungovat. Taky tam kradl jídlo, kradl kytice a byl to prostě takový jako lump a měl kolem sebe i takovou partičku. Jejímž literárním a i filmovým odrazem je vlastně ta skupina těch mládenců v té Brynichově adaptaci jedné z Lustigových pros Transport z ráje. Tak v jedné té postavě Lustig zřejmě viděl sám sebe.

0: Religionistka Věra Tydlitátová přibližuje širší kontext Lustigových válečných osudů.
1: Šoa je název, který se používá mezi Židy, protože ten obecně užívaný název holokaust původně označoval něco trochu jiného. A šoa znamená skáza, to znamená předěl. Je spíše chápán jako skáza, kdy všechno něco jako už skončilo, co se nedá obnovit. Sice dneska židovský život jde dál, i ty obce se částečně obnovily, ale něco zaniklo definitivně. Ten starý svět je pryč a je to předěl duchovní v tom smyslu, že se musela vymyslet úplně nová teologie, která pracuje s tématem zla. Vytvořila se celá nová umělecká odvětví, která byla založena na reflexi holokaustu. A je tady nový typ kultury, která bere vážně židovské dědictví. Do té doby byli Židé tak nějak na okraji, ale po Shoa se celá evropská nebo západní civilizace začala zabývat židovstvím jako tématem. Já si nejsem úplně jistá, jestli tahle éra toho změněného přístupu už nekončí také, protože jak umírají ti pamětníci, tak se zase pomálu vracíme do toho původního módu, kdy židovství je jaksi něco na nejvýš exotického, okrajového, a to ještě v tom lepším případě, protože jsme svědky nárůstu antisemitismu opět. Ale je pravda, že nějakých 70 let po tom holokaustu, řekněme až do 7. října 2023, tak byla epocha, která brala velmi vážně, co se během Shoa dělo, a snažila se to nějak zpracovat.
0: Vrátíme se teď k osudům Arnošta Lustiga za druhé světové války.
2: Potom předpeklí Terezína, kde navázal řadu přátelství a mimo jiné se tam taky setkal s tím Petrem Ginslem, který vydával velmi pěkný časopis, 14-letý mladý kluk. A byl to i vedený hudební skladatel, který nepřežil druhou světovou válku a holokaust, tak byl vypraven s transportem do Osvětimi, zároveň s ním i jeho sestra, maminka a tatínek. A měli svým způsobem štěstí, protože byli lidé, kteří z rozvětvených rodin se vraceli sami, tak v Lustigově rodině to nepřežil pouze ten tatínek, který byl teda deportován o něco později do Osvětimi, ale rovnou ho Mengele, který to tam třídil, tak ho poslal do plynu, protože to už byl starší pán a hlavně nosil brýle, a na to nacisté byli podle Arnoštových vzpomínek hodně alergičtí. Tam zažil opravdové peklo. Ta otázka, jak se s tím vlastně vyrovnat, to existuje celá řada způsobů. Myslím, že Arnošt Lustig zvolil, že se z toho vypíše, že o tom bude přes určité počáteční váhání a taky jako přes zprvu nevlídné politické klima vůči tomuto tématu, tak postupně koncem 50. let to téma otevírá, téma Shoa, holokaustu, Terezína, Osvětimi, a od té doby prostupuje celým jeho dílem a jeho jaksi zásadou bylo vypsat se z toho a pokusit se to lidem přiblížit. Pak byl ještě v Buchenwaldě a tam se jim podařilo tak jako zázračně utéct z transportního vlaku, když ten vlak omylem bombardovali Američané, protože ten vlak byl dřevěný, otevřený a byli tam prostě stráže v nacistických uniformách, tak my si mysleli, že to je transport vojáků, tak to vybombardovali, no a těm dvěma chlapcům se podařilo utéct, a ačkoliv byli cestou třikrát chyceni a dokonce odsouzeni k trestu smrti, tak nakonec se jim podařilo teda doputovat do Prahy, kde v té době vlastně už se schylovalo k pražskému povstání a dokonce nějací kolaboranti nacističtí. Tak jak to je, opravdu platí to úsloví mít Žida ve skříni, tak aby se očistili před národními soudy, které očekávali, že tak je ukrývali a dokonce velmi bohatě zásobovali jídlem. Takže když se potom o několik měsíců později vracela z koncentračního tábora jeho maminka, která byla kost a kůže a měla ještě tyfus, tak ten Arnošt už byl mezi tím, jak sám někde říkal, takový oplácaný, že ta maminka měla problém ho poznat. On řekl, mami, a ona řekla, dítě moje.

0: Esej o smyslu života napsal Arnošt Lustig daleko později, ale na toto místo jeho biografie se ukázka z něj velmi hodí.
1: Bez otázky, co je v našem životě smysluplné, jsme prázdní. Jediné naplnění této prázdnoty je, bohužel, kromě těch lepších okamžiků, vědomí zmaru. Víme, co nám chybí. Nejsme nesmrtelní. Přece je tu něco, co jsme si objevili. Díky zkušenosti, kterou neměl nikdo před námi, díky posunutým měřítkům zla za okraj toho, co jsme už znali. Máme zkušenosti z válek jako nikdo před námi. Víme o bezmezných hranicích krutosti. Jsou to mrtví všech válek našeho století, přesahující počet 200 milionů. Objevili jsme si za nesmírnou cenu, co je nezbytné připojit k těm třem kvalitám života, kromě krásy, smyslu a stability. Tou čtvrtou kvalitou je mravnost. To je náš objev. Nebo znovu objevení polozapomenutého, opomíjeného. Mravnost je něco jiného než peníze. Nelze ji našetřit. Jako nelze nashromáždit slušnost. Neplatí nic, co jsme měli, čím jsme byli, co jsme dokázali včera. Staří Židé přirovnali mravnost k motýlu nebo ptáku, který letí přes moře a musí mávat křídly, aby neupadl do vody a neutopil se. Bez mravnosti, jak se ukazuje, nepřežila ani jediná civilizace. Ani jediná myšlenka.

0: Po válce se společenská situace v zemi výrazně změnila. A to nejenom vzhledem k protektorátu, ale i první republice. Historik Rudolf Vévoda přibližuje, jak se Arnošt Lustig stal členem komunistické strany Československa.
1: Specificky vlastně u lidí mladých, velmi mladých, kteří prošli tím peklem koncentráků a teď opravdu vnímali tu Rudou armádu jako osvoditel. Pan Lustig někde vzpomínal, říkal, to byli miláčci, to byli kluci v mém věku, mě tehdy bylo 18, jim taky bylo 18, 19, byli špinaví, chudí a já jsem si říkal, to jsou naši osvoboditelé a ta země, odkud přicházejí, tak to je vlastně to, co chceme. Takže se z něj brzy stal komunista, čímž jako sdílel vlastně osudy řady lidí ze své generace a vzhledem k jeho věku velmi mladému, jako bych byl opatrný při vynášení nějakých přísných mravních soudů. No jisté je, že se to začalo záhy tlouci, zejména teda po únorovém převratu, který mladý Arnošt přivítal, tak se to začalo tlouci s jeho celoživotním a velmi silným sionismem, protože v té době, než Stalin zahájil tu antisionistickou, jak se tomu oficiálně říkalo, ale v praxi antisemickou kampaň, tak jsme nejenže byli přáteli Izraele, myslím tím Československo a Východní blok, ale dokonce Československo drželo prim v těch dodávkách zbraní. A on tam působil jako novinář a psal pro několik novin, že psal pro Lidové noviny a Zemědělské noviny a pro Věstník židovské náboženské obce, kde se vlastně objevují jako první takové i pokusy beletrizující. Hlavně v tom Věstníku židovské náboženské obce, ovšem ta byla malinká. A tam se prostě zamiloval do Izraele a Izrael se stal jeho celoživotní láskou. A když říkám celoživotní, tak nepřeháním, protože se k tomu skutečně vracel ještě v 90. a 0. letech, kdy jako to téma vlastně Izraele a sionismu se neustále vracel do veřejné debaty. A tam potom samozřejmě, když došlo k antisemickému obratu v politice KSČ a byl proces se Slánským, tak tam už začal mít nějaké pochybnosti. Jinak nebylo by správné vzhledem k historické pravdě zamlčovat i to, že ačkoliv si to později celý život vyčítal, takže odsouhlasil vykonání trestu smrti nad Miladou Horákovou. On to popisuje tak, že tehdy byl v Československém rozhlase, byl tam ještě Ludvík Aškenázy, který sehrál obrovskou úlohu v jeho životě. To byl vlastně jeho takový učitel a zasvětitel. Oni se seznámili v Izraeli v letadle do válečné zóny. A ten Aškenázy od té doby nad ním držel ochranou ruku. A byl tam potom Ota Pavel, další z jeho velmi blízkých přátel. No a teď tam přišel nějaký soudruh, který tam jako velmi sugestivně líčil, jako co to bylo za zločince paní Horáková a že se přiznala, no tak on zvedl ruku, ale vlastně už ten večer doma si začal říkat, jak já jako přeživší osvětimi můžu odsouhlasit, byť ten rozsudek už byl vykonán, ale jak já můžu odsouhlasit rozsudek smrti nad jiným člověkem, kterého ani neznám, o kterém jsem v životě neslyšel. A od té doby se za to několikrát, mnohokrát omlouval a kál se z toho.
0: Tragické zkušenosti nemusí nutně pocházet jen z koncentračních táborů. O přežití židovského národa a jeho složité situaci hovořil Arnošt Lustig v jednom z pozdějších rozhovorů.
2: Teoreticky je snadné být spravedlivý, rozřešit nerozřešitelné. Prakticky, když se mě zeptáte, na čí straně jsem ve jménu spravedlnosti, ve sporu, který je natolik tragický, že se vyřeší jen tím, že jedna ze stran podlehne, odpovím otázkami. Jak chcete, abych byl na straně Palestinců a podruhé ve svém životě viděl, jak moji lidé včetně mě hynou a zahynou? Nevytvořil jsem takový svět, jen v něm žiju. Jde mi o krk jako už jednou. Izrael je pro mě zdroj pýchy a stesku. Ne mlčení nebo křiku. Je to hrdost mého pokolení a zároveň bolavá rána. Po zkušenostech posledních 3000 let si zaslouží Židé mít svou zemi a žít v ní v míru. Totéž si samozřejmě zaslouží i Palestinci. Tak jako se sváří v této chvíli v boji na život a na smrt, přou se už ty zmíněné 3000 let. Nového to nic není. Tragický rozměr to tomu neubírá. Nemám váhy, abych vážil nebo měřil. A můj postoj rozhodně nepřipomíná lhostejnost, s jakou brala Evropa a zbytek světa za druhé světové války osud jedné ze svých etnických skupin, když je nacisté vyvražďovali ve svých fabrikách na smrt. Židé hynuli v Osvětimi, Majdanku nebo Bergen-Belsenu a jinde, zaticha, jemuž se nemůže už nikdy nic vyrovnat. Izrael je bolavá rána světa, stejně jako země, kde žijí Palestinci.

0: potom přichází takové jako stalinské ticho. Lustig to vysvětloval při zpětném výkladu těch let, že Stalin nenáviděl veřejné vystavování násilí, brutality a že i v dobově třeba literární nebo filmové produkce, že tak tam musí být nějaký super kladný hrdina, který prostě čelí statečně těm úkladům osudu a nakonec dobro a pravda vítězí. A tahle tematika vyhubení 5-6 milionů evropských Židů, kteří v podstatě přijímali svůj úděl ve velké většině pasivně, bez aktivního odporu, tak do toho nezapadala. Čili skutečně je to až konec 50. let, souvisí to samozřejmě taky s kritikou, dobovým jazykem řečeno, kultu osobnosti, který se projevil třeba i na druhém sjezdu Svazu spisovatelů v dubnu 1956. Téhleté liberálnější atmosféře vystupuje Arnošt Lustig se svou knihou Noc a naděje, ta vyšla v roce 57, tuším. A co je zajímavé, že jednak ji teda podpořil Ludvík Aškenázy. Lustig na to vzpomínal, že Aškenázy měl takovou karetní metodu, že když dostal nějaký text, sbírku povídek nebo novelu, takže otevřel to na nějakém místě náhodně a přečetl odstavec. A podle toho, jestli se mu ten odstavec líbil literárně nebo ne, tak dal i doporučení k tomu autorovi, tak tady byl velmi spokojen a napsal mu i anotaci na přebal. Ale co je docela zajímavé, nějakou cestou se Noc a naděje dostala k národní umělkyni Marii Pujmanové, která prohlásila, toto je nejkrásnější česká kniha, jakou jsem za posledních 10 let přečetla. Takže zaštítěn autoritou, tím to bylo posvěceno. Recenze byly vesměs všechny pozitivní. Možná se objevily trošku disonance mezi některými recenzenty, když poté ještě v roce 58 vyšla hned druhá povídková kniha Démanty noci, tak se do určitého rozporu o ten výklad dostal literární kritik Josef Pohryzek, který psal Pro květen v té době s Jiřím Hájkem, později za normalizace velmi oficiálním až oficiozním představitelem literární vědy. Josef Pohryzek správně pochopil, že ta kniha je útokem na ten kánon socialistického realismu, kdežto Jiří Hájek hájil tu potřebu rámcově, byť jako ne už v tom dogmatickém pojetí, ale přece o tu socialistickou literaturu usilovat.
1: Literární teoretik, kritik a historik Aleš Haman vydal v roce 1995 velmi hutnou a současně kvalitní studii, nazvanou prostě Arnošt Lustig. Rozebírá v ní jednotlivé Lustigovy knihy, případně i klíčové povídky, stejně jako širší souvislosti jeho díla.
2: Lustig oživil v české proze náměty židovského utrpení z koncentračních táborů, jež pojal v duchu neorealistického stylu nově, bez zřetele k sociální a politické determinaci jedince. Opustil normu a schéma bojovného hrdinství a vytvořil charaktery reprezentující základní problematiku lidské existence, otázky mravní síly, lásky, důstojnosti a sebeúcty člověka ponižovaného a deptaného nelidským systémem. Vyšel z nulové situace lidství degradovaného v extrémních podmínkách na animální úroveň, aby v ní nalézal hodnoty rodící se z vnitřní duchovní síly člověka, nikoli z jeho konvenčního uznávání norem nebo ze zjevení pravdy.

V obrazném světě, ať již sevřeném do rámce rozloženého okamžiku či rozvíjením v prolínání časových rovin, eventuálně různých významových plánů, pozbývá složka sižetová převahy a do popředí vystupuje složka charakterizační. Tento postup umožňuje autorovi zvýraznit problematiku charakteru, postavy, její vnitřní podstaty, před děním kladoucím před protagonistu překážky, jež musí překonávat. Proto také čin postavy, hrdinství, vyplývá u Lustiga z vnitřní motivace, nikoli z vnější dějové situace. Jak to naznačil Václav Černý, charakter má prioritu před příběhem. Stylizační pojetí významové výstavby Lustigova uměleckého sdělení se nutně muselo promítnout i do povahy jazykové výpovědi. Čtenáře zaujme nepochybně v řadě Lustigových próz střídání typu písma. Autor jim většinou odlišuje vnější dění a psychické pochody uvnitř postav. Jindy kurzívou ozvláštňuje detail, věc či postavu, aby zdůraznil, jak je viděna, z jaké perspektivy je nazírána protagonistou nebo některou z jiných postav. Řada recenzentů vyzdvihla také lakoničnost výpovědi. I tady nabývá převahy charakteristika nad vyprávěním. Způsob jazykového podání je vázán na postavu buď volbou vyprávění v první osobě nebo dialogizací. Je zajímavé, že dialog má u Lustiga většinou ráz situačně operativní. Prostředkuje dorozumění týkající se jednání v určité konkrétní situaci, kdežto psychické pochody se realizují v podobě vnitřního monologu nebo polopřímé řeči. Lakonické dialogy připomínající Hemingwaye se většinou vztahují k momentálnímu dění a často nabývají náznakového charakteru, ať už je vyvolán slangovým zabarvením či útržkovitostí, vynecháváním souvislostí, které si čtenář musí domýšlet.

0: Téma holokaustu nebylo opomíjeno pouze u nás.
1: Tam je docela zajímavý možná i psychologicko-sociální efekt, že asi 20 let po holokaustu bylo poměrně málo těch reflexí, sice byly nějaké svědectví samozřejmě, ale to téma bylo opomíjeno, zdánlivě mizelo, nebylo vidět. A vysvětluje se to tak, že ti pamětníci, kteří to ještě měli v živé paměti, ti přeživší, o tom nechtěli hovořit, dokonce ani doma často o tom nehovořili. A málo kdo měl energii a sílu to nějak zpracovat umělecky. Teprve potom postupně, zhruba od 60. let to nabíhalo, se to naopak stávalo takovým tématem, který přesahuje úvahy o židovství a stává se obecně lidským. Prostě otázka nějakých genocid, lidskosti, humanismu. Objevují se jednak ty svědectví znovu, různý paměti, objevují se romány, filmy, který to zpracovávají už s určitým odstupem. On ten odstup je asi nutný, protože pokud jsme v něčem ponořeni, tak se nám o tom dost těžko nějak umělecky tvoří. No málo kdo je tak silný, aby třeba byl schopný napsat báseň nebo napsat knížku hned poté, že potom se to rozjelo. Dokonce se dá říct, že někdy v těch 90. letech u nás, tedy to bylo, když přišla svoboda, tak se to stalo skoro až módní záležitostí. Jo. Najednou se to všude vyvalovalo, ty témata se objevovaly znovu a znovu, hlavně v té literatuře. A někteří lidé se dokonce domnívají, že to je jakási inflace, která to téma zase tak jako vyčerpala. Ale to je věc každého, jak to vnímá.
0: Kde všude v 50. letech Arnošt Lustig pracoval?
2: On byl nejprve novinář, posléze Ludvíka Škenázyho přitáhl do rozhlasu, odkud ho přesunuli do redakce Zábavy v rámci té antisionistické kampaně. Tam se ukázal být podezřelý a podezřelou vlastně byla jeho manželka Věra, s kterou se seznámil v Izraeli. A posléze se podílel na založení Mladého světa, takového antidogmatického týdeníku. No a v roce 60 vlastně dostal nabídku z Barrandova. Jím se mu otevřely obrovské možnosti, protože jednak taky rozšířil svůj okruh přátel třeba o Jana Procházku. Tam zapanovaly silné vzájemné sympatie a pracoval teda jako scenárista, zároveň vydával i další knihy, ale myslím, že jako ta 60. léta jednak mu vycházely reedice těch starších knih. On pak vydal ještě na konci 50. let Ulici ztracených bratří, ale tam je velká koncentrace na tu scenaristickou práci, takže můžeme zmínit snad přehledově některé z těch nejdůležitějších, ať už jde o Demanty noci Jana Němce, které jsou natočeny na základě jedné z povídek z té stejnojmenné povídkové knihy, Příběh dvou chlapců, které pronásledují nějací venkované a snaží se zabít a jsou tam odsouzení k smrti. Filmoví vědci se shodují, že ten Němcův úžasný film, velice osobitý, že co se týče věrnosti předloze, tak je jí asi nejvzdálenější. Lze zmínit Transport z ráje, čerpá z několika povídek z té knihy Noc a naděje. Mám dojem, že primárně hned z té titulní, která dala název celé knize, čili Příběh z terezínského geta, kde je postavena do kontrastu ta fasádová, taková potěmkinová vesnice, že mluví se tam o tom, že mohou teď už pozvat, že to funguje tak bezvadně, že to umí narafičit a předstírat, že tam klidně může přijet delegace dánského Červeného kříže, ale zároveň probíhají nelítostně transporty během jednoho dne 2000 lidí a na základě toho se tam ukazuje psychologie postav. Jan Němec měl rovněž sfilmovat novelu Bílé břízy na podzim, což byl takový ve své době ojedinělý Lustigův pokus obrátit se k těm 50. letům v rámci takové té kritické vlny, kdy Kundera píše Žerta, Vaculík, Sekiru, tak to bylo o PTPácích. Ale protože právě PTP jako bylo ještě tabu, je připomínat pomocné technické prapory, tak byl zákaz to natočit. Pak z konce 60. let jsou ty dvě slavné adaptace Antonína Moskalika, to je Dita Saxová a modlitba pro Kateřinu Horovicovou. Přičemž modlitba pro Kateřinu Horovicovou je možná vůbec nejstěžejnější Lustigova kniha, určitě z 60. let, ale možná i v rámci jeho celoživotní tvorby, jenom jako na dokreslení, tak ona už v roce 90 vlastně ukázky z ní byly zařazeny do nových čítanek pro střední školy a Arnošt Lustig je maturitní otázka, ale až někdo si vypátral, že až 80% středních škol nabízí v rámci doporučené četby právě k modlitbu pro Kateřinu Horovicovou jako jednu z možných knih, kterou si studenti mají přečíst. Tady bych možná se vrátil k tomu tématu jako věrnosti těch adaptací. Říkal jsem, že Němec, nesmírně originální a osobitý režisér a autor řady skvělých dalších filmů československé nové vlny, že byl tak jako nejméně věrný. Brynich byl někde uprostřed a u Antonína Moskalika tam šlo vlastně o téměř přepisy těch dialogů, které se objevují v těch literárních předlohách.

0: Aleš Haman ve své citované studii popisuje Lustigovo propojení s filmem a protitotalitní vyznění jeho pros ještě z jiné perspektivy.
1: Podstatným rysem Lustigova textu je rychlé střídání forem výpovědi. Z vyprávění přechází do dialogu, vnitřního monologu a naspět, přičemž střídá perspektivy, zorné úhly situace. Příhoda odehrávající se v časově nevelkém intervalu, respektive řetězec takovýchto příhod v obsáhlejších prózách, nabývá na vnitřní dynamičnosti s tím, jak pozvolna slábne vnější dějové napětí. Existují ovšem v Lustigově díle i prózy, v nichž je dějové napětí silné, ale jeho gradace je záměrně zdržována, zpomalována, aby vyústila v závěrečné pointě. V zásadě můžeme říci, že prózy Arnošta Lustiga nejsou budovány na kontextové souvislosti příběhu, nýbrž že tíhnou spíše ke komplexní asociativnosti zvýrazňující postavu, charakter. Jeho povídky jsou většinou velmi vhodnou předlohou pro filmové zpracování, neboť jsou situačně soustředěné, dějově zhuštěné i charakterově propracované, psychologicky motivované. Jsou to vlastně hotové synopse připravené pro režijní zpracování. To nové, co Lustig vnesl do prózy na sklonku 50. a v první polovině 60. let, byla polyperspektivnost zobrazovaného světa, viděného nikoli jen z jednoho zorného úhlu, totiž ze zorného úhlu jedině uznávaného vědeckého světového názoru, nýbrž z hledisek různých. To souviselo se skutečností, že Lustig dokázal pohlédnout na svět a život nikoli z centrálního, to jest mocensky oficiálního hlediska, nýbrž z hlediska periferního, z pozice lidí na okraji dějných událostí, bezbraných obětí hrůzných důsledků zrůdné ideologie. Lustigovy povídky, ať už šlo o prózy mezních situací, či o prózy pozdější, budované již ne tolik na dramatickém ději, jako spíše na napětí psychickém, proto mohly být chápány jako skrytá polemika s jednotou myšlení a cítění, násilně oktrojovanou lidem totalitní ideologií. Proto mohly být v jeho povídkách právem spatřovány analogie mezi nacistickým a komunistickým totalitarismem.

0: I sám Arnošt Lustig se vyjádřil k protitotalitnímu vyznění svých próz.
1: Režim se náhle domníval, že má líčení nacistických koncentračních táborů by mohla být chápána jako alegorie života pod soudobým režimem v Československu. Neboť cokoliv jste chtěl opublikovat v těchto zemích, i když jste se snažil být pokud možno čestný, vyžadovalo, abyste se vyhnul situacím srovnatelným s tou, kdy šlápnete hadu na ocas a on vás kousne. Každý spisovatel má povinnost psát, jak nejlíp umí. Vyprávět příběhy, které má rád, tím nejlepším způsobem, jaký zná. To, co ho zajímá, ovlivňuje jeho osobní přístup k životu. Mám rád příběhy o dobrých lidech. O tom, jak přežili v nejhorších podmínkách. Mám rád lidi, kteří bojují o svůj osud a kteří jsou na konci lepší, bohatší o vědomí smyslu, než byli na začátku. Myslím, že každý spisovatel má úkol představit si sám sebe jako poslední lidskou bytost v jistých podmínkách a to, že jeho svědectví může být poslední. Je povinen vydat toto svědectví.
0: Po roce 1960 se Arnošt Lustig stává nejenom literárně, ale i společensky významnou osobností.
2: Lustig v 60. letech s tím, jak stoupala jeho sláva a začaly jeho knihy vycházet v zahraničních překladech a zároveň filmy podle jeho scénářů získávaly ocenění na různých zahraničních filmových festivalech, tak Lustig nejenom, že už je řadovým členem Svazu československých spisovatelů, ale v 65. roce je kooptován do předsednictva a vlastně podílí se v rámci takové té širší skupiny reformně smýšlejících spisovatelů na formování té politiky svazu takovým směrem, aby to posilovalo ty liberalizační trendy, byť je asi

kterém se podílel třeba výrazně Ivan Klíma nebo Václav Havel, Ludvík Vaculík, tak v tom se angažoval silně. A pak bylo druhé téma, které bylo jako ve své době velmi citlivé, to byl rok 67 a šestidenní válka tří arabských států, celé Arabské ligy proti Izraeli, kde se Arnošt Šoustík velmi otevřeně zase vyjádřil kriticky na adresu způsobu, jakým se o té válce referuje v našich médiích, když řekl, že to referování je nemravné, a to proto, že je nepravdivé.

0: Poslechněme si teď hlas samotného Arnošta Lustiga. Jde o záznam rozhovoru z počátku února 1968. Tématem byla úloha spisovatelů ve společnosti, ale také určitá bezradnost právě propukajícího pražského jara.
1: Já bych začal od začátku. Já bych začal od konce války, kdy lidé v mém věku a samozřejmě já sám taky, jsme byli velice zklamáni světem, který byl. Byl to svět, který se pral, svět nacionalismu, svět vražd, svět nespravedlnosti. My jsme chtěli jiný svět. Nikdo jiný nedokázal narýsovat obrysy tohoto světa lépe než program komunistických stran. To znamenalo nejen rozbít starý svět, ale postavit svět nový. Ukázalo se ovšem v průběhu dvou desetiletí, že od programu a od jaksi dobré vůle a od snah k vybudování lepší, spravedlnější společnosti, k vybudování opravdu spravedlivější společnosti a opravdu lepší, není tak jednoduchá cesta. Za ty dvě desítky let se ukázalo, že nestačí dobrá vůle, že dobrá vůle musí být propojena s vědou, s vědeckým poznáním, že dokonce i v komunistickém hnutí existují směry konzervativní, revizní, revizionistické, svým způsobem pokrokovější a tak dále, že v tom komunistickém hnutí je celá řada proudů. A dokonce se ukázalo, když to bereme z hlediska lidí, kteří píší, to znamená lidí, kteří se zabývají podobou jednoho osudu, jedinou bytostí, jedním člověkem, jakkoliv významným nebo bezvýznamným, že dokonce každý člověk si nese sám v sobě, podle své povahy, podle svého vzdělání, podle svých zkušeností, svůj obraz budoucí socialistické společnosti. To se samozřejmě nehledě na disciplínu, kterou je vázán každý člen komunistické strany, aby vůbec něco šlo vybudovat. Bez disciplíny by to asi nešlo, ale bez ohledu na tuto disciplínu si každý nese svůj obraz. A jestliže tento obraz je nějak deformován, tak ten člověk se dostává do konfliktu zaprvé sám se svým svědomím, se svými představami a samozřejmě s tou společenskou organizací. A myslím, že v takové situaci jsou nyní spisovatelé.
0: V rozhovoru se Arnošt Lustig dotkl také otázky svědomí. Poslechněme si nejprve jeho pozdější reflexy.
2: Bylo už zdůrazněno mnohokrát a někdy jistě velkými spisovateli, že při psaní není nic tak důležité jako pravda. Ani peníze, ani láska, jen pravda. Kdybych směl něco připojit, přidal bych, že možná nejblíž k pravdě má spravedlnost. Pravda ani spravedlnost neničí lásku nebo peníze. Ale nejsem si už tak jist, že to platí i obráceně. Spisovatelé jsou ve své většině lidé svědomí. Nejsou to spisovatelé, které lze obvinit z toho, že tolika lidem se svědomí jeví jako přežitek. Pamatuji si

0: Dobře, co řekl kdysi Adolf Hitler ve své knize Mein Kampf o svědomí. Že je to židovský vynález, který mrzačí lidskou mysl, stejně jako obřízka znetvořuje tělo. A kdo ví, třeba je to židovský vynález. A právě proto je i dnes svědomí podezřelé tolika lidem.
1: Ze zmíněného rozhovoru si poslechněme ještě několik důležitých pasáží, které ilustrují Lustigovo myšlení na samotném počátku roku 1968. Připomeňme si, že v této době pořád fungovala cenzura, prezidentem byl stále ještě Antonín Novotný a překotný společenský pohyb tohoto období byl teprve na svém začátku.
2: Společnost není žádná tajná věc, každý přece vidí, jaké jsou nedostatky. Přece stačí se projít hlavním městem, aby viděl člověk, jak to hlavní město funguje, jestli rozkvétá nebo naopak upadá, jestli funguje doprava, zásobování a tak dále. To nejsou věci tajné, to jsou věci neutajitelné. No a spisovatele, jelikož vládnou slovem, tak se může zdát, že oni jsou těmi jedinými, kteří jaksi jsou v této, řekl bych, rodinné opozici. Nelze jaksi dělat z těch spisovatelů nějak zvlášť osvícené a zvlášť jasnozřivé lidi, protože nakonec spisovatelé sami o sobě by společnost patrně neopravili, ani by nezpůsobili sami o sobě nějaké zvraty. Ovšem mohou tomu pomoct jako hlas svědomí určitých širokých okruhů lidí. My jsme se naučili nedělat si iluze, nemyslet si, že když se dneska rozhodneme, že tato společnost tady bude zítra nebo za rok, ale je třeba začít dnes. Fakt je, že dnes se mi to jeví, jak si v mém věku, že je to práce na dalších 50 let. A když nebude válka, není to žádný tragický datum. Ale nemyslím si, že je to možné tak rychle. V čem je spisovatel angažovaný? Patrně v tom, že se řídí hlasem svého srdce a svého rozumu a že má při veškeré skromnosti jediné sebevědomí nebo jediný pevný bod sám v sobě. Že to, co se líbí a nelíbí jemu, se patrně líbí a nelíbí okruhu podobných lidí, jako je on, protože jsme jedni z kolektivu, jsme jedni ze společnosti a tato společnost prostě vytváří při veškeré rozdílnosti duší a obličejů a podob a postav, vytváří také lidi podobných pocitů, podobných tužeb a podobných názorů. Tak aby prostě spisovatel měl odvahu napsat to, co si sám myslí a to, co sám vidí, to, co ho skutečně znepokojuje, v dobré víře, že to také znepokojuje nebo že se to také líbí lidem, jako je on.
1: O 6,5 měsíce později přijíždějí sovětští okupanti a život Arnošta Lustiga se velmi výrazně změnil. Pobýval tehdy v zahraničí a se svou manželkou a dcerou přijíždí nejprve do Izraele. Poté se po krátké jugoslávské epizodě dostává do Spojených států. V Československu mezitím ještě v roce 1969 vychází jeho první román Miláček, ale poměrně brzy je stažen z prodeje a velká část nákladu končí ve stoupě. Ve Spojených státech přednáší na různých univerzitách, zatímco doma je jeho dílo zakázáno a vyřazeno z knihoven. Jak ale vypadala v exilu jeho literární tvorba?
3: Jednak vycházely některé jeho prózy v anglických překladech už od 60. let, ale v době té jeho emigrace v 70. 80. ale protaženo vlastně v 90. i v našem miléniu, vycházely buď nové překlady nebo reedice a nakladatelství 68 Publishers Josefa Škoreckého a z Denisa Livarové vydalo 3 jeho knihy a to vedle Miláčka ještě tu knihu Nemilovaná, příběh 17-leté Perly S., a potom ještě Ulici ztracených bratří, tak to vyšlo v 68, čili udržoval nějaký kontakt s domovem zprostředkovaně, ale zároveň už jako se stával i americkou literární hvězdou a potom v 90. letech asi byl, co se týče jako amerického publika, nejúspěšnější jeho román Krásné zelené oči, který byl dokonce navržen snad na Pulitzerovu cenu. Mimochodem, Arnošt Lustig byl celkem třikrát navržen na udělení Nobelovy ceny za literaturu. Jestli se nemýlím, byly to roky 2003, 6 a 8, nebo nějak tak prostě v první dekádě tohoto milénia. Takže tam začal, jak jsem říkal, zlomem bylo, že teda si osvojil tu angličtinu natolik, že si začal používat i jako svůj literární jazyk. No, takže je možné o něm mluvit jako o česko-americko-židovském spisovateli.
1: Úryvek z recenze deníku New York Times ukazuje, jak bylo ve Spojených státech vnímáno jeho dílo.
0: Lustig je naprosto srozumitelný autor. Jeho povídky a romány jsou kronikou genocidy a jejich důsledků, psanou precizně vypracovaným reportážním stylem, jenž mrazí svým detailním, jakoby dokumentárním realismem. Vypráví nám povídky, jakoby fotografoval, neúčastně a objektivně. A jeho zničující obrazy nás nutí stávat se jejich svědky.

0: Arnošt Lustig zemřel v roce 2011. Jaké bylo závěrečné období jeho života?
1: Po sametové revoluci on byl vlastně vyslán do Československa jedním nakladatelem ještě těsně před sametovou revolucí, aby udělal rozhovor s Václavem Havlem. A když přiletěl, v té době už měl nějak ty, s tím občanstvím ty věci prostě vyřízené, tak vypukla revoluce. A samozřejmě on se stal okamžitě hvězdou, protože lidé ho měli v živé paměti těch 20 let, na to vygumování nestačilo a okamžitě začal poskytovat rozhovory, začaly vycházet jeho knihy. Odeon už v roce 90 vlastně vydal první svazek jeho plánovaného projektu, kompletního díla, ale Odeon vlastně tím prvním svazkem skončil, nicméně vyšly během roku 90, jenom vyšly asi 3 nebo 4 Lustigovy knihy a on jako člověk nesmírně komunikativní a zábavný, on to byl takový jako playboy, jemu vůbec neseděla ta role toho klasika. On měl hrůzu z toho, že se vrátil do Československa a všichni se k němu chovají, jako by byl Alois Jirásek. Jo. On prostě v sobě měl něco z toho libeňského proletářského kluka. Lidem tykal, oslovoval je ty bejku, jo, a snažil se schválně trošku zhazovat tu takovou vyumělkovanou jaksi vznešenost a důstojnost, kterou Češi v minulosti projevovali svým mistrům pera, že jak jim psali dopisy slovůtní mistře a podobně, tak Lustig tohle nenáviděl. A tím, že měl takový jako velmi přirozený, živý a vstřícný projev, tak se stal miláčkem publika, s oblibou přednášel, jezdil besedovat do škol. Myslím, že i takové, někdo to kritizoval, někdo to přešel gentlemansky, prostě i to, že přijal někdy v polovině 90. let místo šéfredaktora české verze Playboye, jako vlastně patří i k tomu jako záměrnému bourání mýtu. To byl prostě opravdu chlap, kterému se líbily ženy a miloval život a miloval lásku a vlastně byl přesvědčený, že ta láska je silnější než smrt a všechny překážky.
0: A dalo by se nějakým způsobem hovořit i třeba o reflexi historické, politické, filozofické?
2: Samozřejmě, tady se už možná blížíme k tomu tématu té kantáty, protože tam mě to napadlo hodně, jsem si uvědomila, že se vynořila celá nová teologie, nový myšlení, který si muselo položit, a to je i filozofická otázka, odkud zlo, a jestli dobrý Bůh může dopouštět zlé věci a proč je dopouští a jestli je tedy Bohem. A to je otázka, která trápí filozofii od té doby. Ona trápila samozřejmě už dříve, ale opět se to vynořilo. Máme to u některých významných teologů přítomno a je to otázka, kterou jsem se i já zabývala, protože kdo by se jí nechtěl zabývat. Mě právě překvapilo u Lustiga, on byl vždycky takový spíš jako sekulární, dokonce někde se nechal slyšet, že jako není věřící, ale v té jeho poezii tahle otázka je nastolena, že tam se neustále odkazuje na víru, na duchovno, na dědictví a zase tam zaznívá taková ta otázka, jak to mohl Bůh dopustit. A to je takový leitmotiv filozofie a teologie po holokaustu, kdy se mnoho i křesťanských, židovských teologů a filozofů zamýšlelo nad otázkou zla. A hezká odpověď na to je, myslím, že ji definoval rabbi Kushner, ale on ji určitě řekl víc lidí, já už ji četla mnohokrát. A to je taková ta věta, že není otázka, kde byl Bůh v Osvětimi, ale kde byl člověk. Protože ta odpovědnost není na Bohu, ale na tom, že si lidi dělají tyto věci, přestože jsou varováni, aby to nedělali a že to je zlé.
0: A jaké je tedy místo Arnošta Lustiga jako člověka, autora, v té reflexi holokaustu?
2: Arnošt Lustig má to téma téměř hlavní svých literárních děl, jeho tedy romány nebo novely, které jsem četla, tak se zabývají výhradně tímto tématem. A je u něj zajímavý přístup, protože on sám byl takový velmi silný člověk, takový chlapácký typ, prostě legrace, silný výrazy, energie z něj sršela a přesto se věnoval v té literatuře hlavně utrpení těch bezmocných, to znamená dětí, děvčat, žen, prostě těch nejslabších členů společnosti. A holokaust ukazuje na nich, tu hrůzu toho všeho ukazuje na nich, kde nejde jenom o smrt, ale kde tam i o takové to ponížení, vyprázdnění života, ztrátu nějaké integrity a ukazuje i to, že třeba po tom, co přežili, někteří tak to nezvládali a prostě skončí to sebevraždou. Že? Takže tam ukazuje tuhle ty úplně krajní momenty. A je tam zvláštní kontrapunkt jeho osobnosti, která je taková srší energii, že? A vtipy. A současně tahle ta temná stránka, která je tam téměř ve všech jeho dílách nějak přítomná.
3: Pro mne je důležité dokázat, že mé knihy jsou univerzální, že jsou pro všechny lidi, že jsou dobré nikoliv proto, že za nimi stojí nějaká skupina. Židovské protiklady jsou lidské protiklady tohoto století. I kdybych nebyl židovské rasy, zvolil bych židovské náměty pro své psaní. Není náhodou, že mnozí nežidovští spisovatelé psali o Židech. Židovská tragédie je tragédií 20. století.
4: Lustigova kantáta Tanec šílených, báseň s hudbou Johanna Sebastiana Bacha, kterou uslyšíte v druhé části pořadu, byla dalším tématem, o kterém jsme hovořili s religionistkou Věrou Tydlitátovou.
2: Pro mě to byl jako zvláštní zážitek. Já jsem vůbec nečekala, že někde se setkám s těmi otázkami u něj jako podivu, nebo možná tím, že je to poezie, tak se to tam víc projevilo. Je to prostě rozdíl, jeho proza je taková věcnější, suší, popisná a ta poezie najednou vykazuje zvláštní obrazy. Tam například jsou takové ty obrazy té tóry zdobené, že jo, a ten Maxor, který ta modlitební kniha, která se tam objevuje jako motiv. Jak prostě ta zbožná rodina trpí a teď se ptá, proč to tak Bůh dopustil a tak podobně. Takže je to asi otázka toho, že on, jak byl takový spíš epický typ, takový jako tvrdý, popisný, tak v té poezii se dokázal přeladit na tu notu takového spíš meditativního myšlení, ale já z toho nemůžu vyvodit, že by přímo se dalo říct, že je věřící, spíš si klade ty otázky víry. Na mě tam třeba hrozně zapůsobilo ani ne tak ty hrůzy, o kterých člověk konec konců mnohokrát četl, a to, co jsem sama zažila, že třeba se to stává artefaktem, jo? Že ty památky na ty synagogální poklady najednou jsou artefaktem pro turisty a ty turisti se tam jako na to ptají a jsou zvědaví a je to prostě už jenom předmět někde ve vitríně, to tam zaznívá. A to na mě zapůsobilo velice silně, protože já přesně tuhle to pamatuju, že lidi o tom nic neví, ale přijdou někam do muzea, teď je to muzeální exponát. A ta víra už je vyprázdněná, nebo respektive se stala tou skořápkou, ze které zmizel ten živý tvor, který tam kdysi byl. Jestli se Lustig nějakým způsobem vnitřně identifikuje s vírou, já nevím, ale ani bych se tomu nedívala po tom, co jsem slyšela tuhle tu jeho báseň, protože má k tomu velmi blízko. Ale ono upřímně mezi vírou a nevírou není nějaká pevná hranice. Je to jako, těžko bychom mohli říkat, že tam někdo je věřící nebo nevěřící. Někde je to tak vnitřní, že se o tom nikdo okolo ani nedozví.
0: Ta kantáta odkazuje na židovskou tradici, židovskou spiritualitu. Dá se to tak říct?
2: Určitě, určitě. Skoro bych řekla, že je to takový, kromě těch obrazů utrpení, je to tedy další motiv, je ta tradice, která tam je připomínána jako cosi jako památka, jako něco, co už zmizelo. On tam vlastně pracuje s představou, že to židovství je mrtvý, že je to ten muzeální exponát. A že ti lidé, kteří to nesli, tu tradici, tak pokud i přežili, tak už nemohli tím způsobem věřit a tuhle tu tradici dál nést. Aspoň se to tak mně jeví. Samozřejmě nevím, jak by dneska hodnotil třeba určitý velmi živý židovský obce a náboženství a novou teologii židovskou a podobně, která existuje. Ale tady je to takové jako pohřební řeč nebo takový náhrobní kámen, kde vyloženě pod pohledem toho utrpení a ty smrti, tak hodnotí i tu duchovní tradici jako nějaký už vyprázdněný poklad, který už je nesrozumitelný.
4: Z již citovaného eseje o smyslu života pochází následující reflexe o mravnosti.
3: Mravnost mění špatné v lepší, křivdu ve spravedlnost, případ od případu, člověk od člověka. Do nekonečna. Je dostupná. To je krásné. To je i dobré. Takový je smysl věcí. Smysl existence. Nerad bych mluvil jako rabín a kázal. Je příjemnější psát příběhy o lidech, dobrých, horších, nejhorších, lepších a nejlepších, jak se utvářejí jejich osudy. To se snažím, i když vím, že knihy nezabraňují válkám, nedělají z vrahu světce. A přece, kdyby nic jiného, jsou citovou pamětí člověka, vzrušujícím amalgámem v tom dobrodružství, kterému říkáme život. Každý si ho měříme veřejně i tajně. Jsme často tvůrci své morálky. Vždycky jsme jejími soudci.
4: Jak vnímal Arnošt Lustig otázku spravedlnosti a pomsty?
2: Tohle to je těžká otázka. Nejsem si úplně jistý, jak on to bere, protože v jeho dílech se tyhle ten vztah objevuje v různých významech. On často zastává názor, že nelze jako odpustit, nelze zapomenout, ale jinde mám dojem, že je smířlivější trochu a že spíš by asi hlasoval pro spravedlnost, protože spravedlnost je něco, co je jednak blízké té naší židokřesťanské tradici, ale taky to odkazuje na určitou formu židovské tradice v tom smyslu, že spravedlnost je jeden z těch základních pojmů judaismu. A on, ať se nehlásí k tomu náboženskému judaismu, tak si myslím, že to v něm jako je. On opravdu v sobě má silnou touhu po spravedlnosti.
3: Pomsta není spravedlnost. Spravedlnost musí být čistá. Avšak jako spisovatel musíte vědět, co je pomsta a co je spravedlnost, jak popsat každou z nich tam, kde se dotýkají. Cítí-li lidé, že existuje spravedlnost v pomstě, pak o tom musím psát. Cítí-li, že je pomsta v jejich spravedlnosti, musím o tom psát také. Mohu být jen nepřímým soudcem. Soudcem je čtenář. Jsem jen pozorovatel nebo jistý druh svědka. Čestný pozorovatel, který se nevzdává.
2: Ta kantáta zní jako obžaloba. Takže on to tam opravdu nastoluje jako jakýsi soud, kde vyjmenovává ty jednotlivé hrůzné věci. Ale pořád z toho je vidět ta jeho vnitřní síla. Lustig byl neuvěřitelně, jak říkám, silný člověk. Takže stále tam je nějaká naděje, něco, co hledí do budoucnosti. Vlastně bych si strašně přála, aby viděl tu obnovu, která teď nastává, protože, a on ji určitě viděl, protože ten judaismus nebo ta víra nebo to židovství a ta kultura nezanikly. Samozřejmě změnili se, proměnili se. No ale ono se proměňuje všechno, že jo? Takže tahle ta hrůzná zkušenost Shoa byla víceméně nakonec překonána životem. A to si myslím, že je něco, co by Lustigovi velmi se hodilo při jeho humorné povaze a optimismu životním, tak si myslím, že by se mu to velice zamlouvalo.
4: Nyní si poslechněte již zmíněnou kantátu Tanec šílených. Verše Arnošta Lustiga s hudbou Johanna Sebastiana Bacha.

Může se stát, že dokonce i duše, jež dosáhla nejvyššího stupně dokonalosti, je přemožena zlem. Duše pak zakopne o nastavenou nohu a padá. Oč výše kdysi stála, tím hlubší propast ji pohltí. Když takováto duše padne, je zničen jeden svět. Tma se šíří a pohltí vše posvátné. Nastává Shevirat Hakelim. Posvátné nádoby jsou roztříštěny a Boží duch upadá v zatracení. Už jsme nespali, neboť jsme leželi v hodinovém soustrojí trudnomyslnosti a ohýbali ručky hodin jako proutky a oni pospíchali zpět a bičovali čas až do krve. A ty hovoříš narůstajícím šerem a já 12krát si důvěrně tykám s nocí tvých slov a noc se rozevřela a zůstala otevřená. Jedno oko jí položím do klína a druhé ti vplétám do vlasů. A mezi oběma váží jak smyčku doutnáku otevřenou tepnu. A mladý blesk připlouvá až k nám.

0: Ještě mnoho zde zbývá učinit a práce nepočká. Kdo nám to říkal? Arbeit macht frei. Práce osvobozuje. Jsem uklízeč, jenž leští neštěstí. Vysoký lesk má projasňovat tmu. Jsem brusič diamantů, jenž vybrušuje z drahokamů brilianty, aby svým leskem skryli katastrofy. Také jsem truhlář, který si vyřezal srdce ze stromu. Dřevo pro šťastné, kdož budou pohřbení v rakvi. Někdy musím být i lékařem, jenž nehojící se rány nechá krvácet. Jsem sluha, který střeží tento dům. Dřív synagoga, dnes jen muzeum. Dost návštěvníků, málo věřících. Padají otázky, co jsou snad odpovědi na to, co už není, na nespatřitelné? Je možné slyšet přehluboké ticho navždy umlčených? To stříbro zdá se ještě velmi dobré, jenom to nejlepší se mohlo použít. Vždyť svaté písmo bylo míněno pro věčnost, tvořivé ruce nikoli. Kde je Izák, stříbrotepec? Kde je Jankel, ten trpělivý, do poloslepa upsaný opisovač Tóry? Kde je náš rabín? Kde je náš chazan? Kde je naše celá obec? Odešli? Odstěhovali se? Na cestách? Ne. Odvedli je, odvlekli, na popel spálili, po polských polích poházeli, v litevských bažinách utopili. Osiko, tvé bílé listí svítí do tmy.
1: Mé matce vlasy nestačily zbělat.
0: Pampeliško, tak zelená je Ukrajina.
1: Má plavá matka domů nepřichází.
0: Dešťový mraku, si obrubou staré studny?
1: Má tichá matka nade všemi pláče.
0: Oblá hvězdo, zlatou stuhu vážeš.
1: V matčině srdci zeje rána od olova.
0: Duhová bráno, kdo tě z pantu vyzdvih?
1: Má matka nikdy už nemůže přijít.
0: Kdo jste?
1: Kdysi jsem byla Irma Páječke. Pak také mě vnutili jméno Sára. A později mi číslo přidělili. A k tomu navíc dotazník mi dali. Proč tedy ještě chtěli znát mé jméno? Vždyť přece páni moje jméno znali. Proč chtěli znát datum narození? Snad k narozeninám, aby mi blahopřáli. Na vyznání se ptají hnědokošiláci. Snad správný kostel doporučit chtějí. Pokud jde o takzvanou rasu, myslela jsem, že všichni lidé jednu rasu tvoří. Tímto se údajně od zvířat odlišují. Ale to číslo je vždy důležité. Vždyť dotazník byl cosi jako vízum, jako cestovní pas. Do království mrtvých. Mnohokrát sčítání, nikdo se nesměl ztratit a nikdo nesměl zůstat přehlédnut. My zbožní nikdy lidi nesčítáme. Kdo lidi mění v čísla, odličtí je. Čísla se nezabijí, ta se prostě smažou. Za čísla nikdo smutek nedrží.
2: Pozor!
1: Znám ten hlas. Znám tu kamennou tvář. Znám ten bič. Znám tenhle revolver. Ano, pane veliteli.
2: Jméno, příjmení?
1: Lina, Klára, Irma, Věra, Sára.
2: Jméno, příjmení?
3: Albert, Bernhard, Pavel, Emil, Otto, Israel.
2: Datum narození?
3: 21.12.1926, 19.2.1927, 14.9.1897,
1: 13.6.1924, 31.5.1899, 22.8.1906,
3: 2.6.1931, 10.8.1936,
2: 28.11.1935, 29.7.1920, 26.3.1904, 34.1916,
1: 23.1.1937, 5.6.1928, 26.1.1918, 2.7.1930, 8.3.1928.
2: Předchozí bydliště?
3: Berlín a Drážďany, Praha a Brno,
1: Lipsko a Chemnitz, Vídeň a Graz, Bratislava,
3: Stuttgart, Augsburg a Norimberg, Erfurt a Mannheim,
1: Freiburg a Mann,
3: Heřmanův Městec, Bytča a Prešov, Kutná Hora, Levice, Spišská Nová Ves, Lučenec, Dobruška, Ostrava, Sereď, Pardubice, Třebíč, Brno, Kolín, Praha.
2: Dřívější povolání?
3: Doktor.
1: Žena v domácnosti.
3: Právník?
1: Tanečnice.
3: Malíř.
1: Učitelka.
3: Chemik, dětský lékař, bankéř, úředník, rabín, řezník,
1: kuchařka,
3: truhlář, řemeslník, zlatník, krejčí, spisovatel,
1: švadlen,
3: fyzik,
1: člověk.
2: Státní příslušnost?
1: Žádná.
2: Rasa?
1: Žádná.
2: Vyznání.
1: Šmá Israel. Adonai Eloheinu. Adonai Echad.
3: Slyš, Izraeli, Hospodin je Bůh náš. Hospodin je jediný.
0: Návštěvníci přicházejí. Jsme zajímavá pamětihodnost? Nebo jsme zajímavůstka? Již nelze pochopit? Jenomže lze snad vůbec něco pochopit. Kdo porozumí kamenné zdi pecí, hromadám dětských vlasů, dětských šatiček, malých botiček, osiřelých panenek? Kdyby Bůh svým andělům kázal, aby mu přinesli dary jako svědectví o světě, přinesli by mu stříbro a zlato z posvátných nádob? Potřebuje Bůh svícny? Koruny ze svitků Tóry? Stříbrnou ruku, která v svatém písmu od řádku k řádku čtoucí oko vede? A nebo jemně vyzdobené schránky k havdalá s kořenou vůní sobotního svátku? Co za oběť mu máme poslat my, kdo jsme se sami stali oběťmi?
1: Ne stříbro, ani zlato, ani rozbité kameny našich svatostánků, ba ani střepy z našich roztříštěných oken. Bůh přece slyšel řinkot křišťálů tehdy o křišťálové noci. I to ví, že na hromadách nejdřív plály plamenné obětiny z knih a potom z lidí. My nevíme, co Bůh si od nás žádá, ale ten, jenž se od nás odvrátil, nám přece dal své slovo. Ta slova v sametu a hedvábí, ve svitcích Tóry pevně zavinutá. Ta slova rukou na pergament psaná, ta slova vytištěná, ta slova v naší duši tolik vkořeněná, že žádný oheň světa je z nás nevypálí. Ne. Nevíme, co Bůh si od nás žádá. Jsme ale v tísni. A z této tísni voláme: Bože, zpět chci k tvému slovu.
3: Bože, zpět chci k tvému slovu.
1: Pane, chci zpět k tvému slovu. Pane, chci zpátky k tvému slovu. Pane, chci vylít víno své. Pane, chci k tobě odsud pryč. Pane, nevím, jak dovnitř a jak ven. Sama v prázdném, bezdechém jsem vzduchu. Sama plachá před sebou, sama v srdci svém. Splaskly mé pestré míčky radosti. Pára jen a plévy jsou z mé moudrosti. Jsem chudá, pane můj. Nakloň se ke mně, jak k mým otcům. Svým paprskem mě osvětli. Vždyť k provinilcům ses uměl přiblížit. Ukaž se, oblak nebo plamen, proveď nás opět pouští jako dřív. Pane, již si nás neceníš? Pane, k čemu si nás uchovával? Snad smazán je ten špatný den? Noc za námi zlomena v půli? Hvězdy oslepli a blednou. Zavolej nás, i my tě voláme, dříve než kohout zakřičí, tví poslové se tiše vplíží. Bez hlesu vplíží se.

0: Toto je Magzor, modlitební kniha našich svátků, kterou jsme Mílovi k bar mitzva darovali. Tahletá země, to býval náš domov. Zde slavili jsme soboty i svátky, zde žili jsme po léta, po staletí. A mezi námi pastýř byl i oráč, kupec a zlatník, koželuch a švec. Někdo byl boháč, jiný za střel nouzy, někdo byl lichvář, jiný obchodník, někdo byl poctivý a někdo zase lump. A všichni, kdo jsme byli lidé, dobří i špatní, stali jsme se čísly. A tato čísla byla smazána. Tu modlitební knížku mého Míly jsem vzala do rukou, když chlapce vyrvali mi. To jsem ho uviděla naposled. Pod šaty byla tahle knížka skryta. A když i moje číslo vymazali, tak s ostatními mými věcmi Magzor se ocitl na jedné hromadě. Bez modlitební knížky šla jsem tehdy z tohoto světa cestou na onen. Bože, jak zbožními jsme přece bývali a spoléhali jsme na tebe, stvořiteli. Tvůj svět, ach Bože, proč si ho tak stvořil? Což potřeboval svět být takovýmto světem? Kde zbyl, když hlad a chlad, jak zdivo svírající, nás stísnilo, když člověk zůstal sám? Svou beznadějnou samotou byl zdeptán a sobě sám se nepřítelem stal. Zdehinku, ber můj druhý dar, ten Magzor mého syna. V něm jsme se modlili. V té knize bylo potrestáno zlo a spravedliví byli odměněni. V té knize vroucně miluješ svůj lid. S tou knihou doufali jsme v příchod Mesiáše, v ní čítáme o kruté minulosti. A je to také kniha paměti. Ele eskero. Takto budeme pamatovat. Pamatovat. Pamatovat a nezapomínat. El eskero.
1: Ty všechny události si budu pamatovat.
2: A proto také duše moje pláče. Jen nenávist nás staletími stíhala. Ukrutné nestvůry a hrubé násilí vždy znovu pilo naši krev. Slaboduché panstvo u moci v duševní slepotě tak chtělo vyničit, co Bůh si vyvolil. Co nám se dělo, co se s námi stalo, na vlastní oči sám jsem to spatřil a také sám to prožil. Já, Salomon ben Aaron, sepsal jsem ty děje. Mé srdce plné ran tě úpěnlivě prosí. Můj Bože, Pane, jenž znáš slitování, náš Pane, vyslyš nás a nezapomeň na naši krev nevinně prolitou. Ty, Pane světa, jenž si na nebeském trůnu očisti skrvavený svět.

Je možné, že všichni, kdo přicházejí, hledí na svaté předměty a nechají.

Ta zdánlivá pravda se vyjeví. Pravda, s níž lze se pokusit zažít. Sem přicházejí k modlitbám už jenom duše vymazaných čísel. Modlí se a tančí, jako dávní chasidi, tanec těch, kdo jsou na odvrácené straně rozumu.

0: Tato budova je pomník rozumu proti nerozumu, svatosti proti bezbožnosti, těch dosud nepohřbených proti těm navěky nepohřbeným. Jen blázni mohou pobývat ve světě kouřících komínů, olova z kulometů, zdí, ostnatých drátů a karabáčů. Buď pochválen, Bože, pane světa, jenž odnímáš rozum těm, kteří již nemohou žít s rozumem.
1: Této noci šel jsem temnou postranní uličkou až za roh. Tu si mi do náručí ulehl můj stín. Ten utahaný kousek mého šatstva si přál být nošen. A barva nicoty mě oslovila. Jsi tam, na oné straně. Jas světel se vrací v temném verši, povívá vlajkou porozumění. Do šedé mlhy mám jít hledat? Nalezení je jinde. Za dveřmi zatáhne štáhlo stýskání, až se spustí slzy. V tomto prameni se zrcadlíš. Jen umírání vyláká z nich pravdu jejich hoře. Tyhle refrény z noční černi vystřižené, tyhle jazykolamy na konci hliněných píšťal. Vyplač tu tíhu strachu, jenž vyklouzl spout. Dva motýly pro tebe nadnášejí tíhu světů a já tvé slzy položím do tohoto slova. Tvůj strach se stal světlem. My, vydědění, oplakáváme prach. Ach, kéž by moje hlava studnou byla a moje oči pramenem slz, abych plakat mohl dnem i nocí nad ubitými z mého národa.

0: Říkají nám naši mudrcové, že sice není možno neplakat, že ale věčný pláč nás samotné by zničil, až bychom byli jako ti, nad nimiž pláčeme. Teď už jsem starý, slabý, skoro slepý a připraven jít ke svým dávným předkům. Jsem vzpomínka. Budoucnost je jinde, neboť vzpomínka je jenom polovina bytí. Ty, Irmo Sáro, matko v Izraeli, ty jsi přinesla mi modlitební knížku. Zdá, přinesla jsi mi taky 10 mužů, jenž potřebujeme mít pro modlení, a dotazník, který jsi mi darovala. Co mám si počít s tímto vstupním vízem na smrt? Je prázdný už tvůj kufřík z dárky? To bylo vše, co jsi mi přinesla. To snad byl důvod, proč se zvrátila ze záhrobí a zjevila se u mne. Je-li to tak, jdi zpátky, odkud jsi přišla, a odpočívej v míru. Irmo Sáro, ty a já snad nejsme už nic víc než vzpomínka. Ele Eskero, na toto vzpomenu si. Což tím lze postavit nějaký jiný svět? Tvůj kufírek je prázdný. Jdi zpět, odkud jsi přišla. Tvá dovolená odtamtud z onoho světa se chýlí ke konci.
1: Ne, Hynku. Mám ještě jeden dárek ve svém malém kufříku. Dosud jsem myslela, že tenhle dárek je příliš prostý mezi stříbrem, zlatem, moudrými slovy modlitebních knih a překrásnými svitky pergamenu. Ní žádný zlatník, žádný myslitel na tomto dárku nezanechal stopu. Ne umění, ne zručnost lidské ruky a ani tvůrčí síla duševna nedali vzniknout dárku poslednímu. Jen dětské polopatičky na něj bylo třeba. Jak lopatička dětí z Terezína, s kterou si hráli na hromadě prachu. A jeden voják, vychovaný k řvaní, k rozkazu, k trestání, k týrání lidí, k vraždění, stal se božím nástrojem. Směl objevit svou lidskost. Jednoho dne hrst semínek mi podal. A tu jsem vzala terezínské děti. Tam, blízko u zdi, zasadili stromek. Strom vyrůst směl. Ty děti ne. To zde v mém kufříku je snídka. Z toho stromu. Pro nás je stromek stromem života. Etschajim malých dětí z Terezína. Což nechybí ti tady ve sbírce něco, co roste? To, co žije dál? Něco, co míří do budoucna, k zítřku? Hleď, tady je můj dárek poslední. Větvička stromu života. Jež zasadili děti v Terezíně pro všechny děti příštích pokolení. Etschajim z Terezína. Je to strom života pro všechny, kteří se hlásí k jeho svěží síle. Šťastní ti, kdo jej střeží, a cesty v jeho stínu vedou dále ke spravedlnosti a k míru.
2: Kněžny truchlení, kdo vyloví váš smutek? Kdo k němu co dodá? Které mořské šíje oplakáváte, objímajíce nitro domova? Noc, vaše sestra loučí se i s vámi, poslední milující. Má láska vplynula do tvého utrpení, prorazila smrt. Žijeme z mrtvých vstáním. Zde nutno říci amén, korunní klenot slov, táhnoucích do zasutí. Jsi mír, to velké oční víčko, jež uzamyká všechen neklid nebeským věncem řas. Ty nejtiší ze všech zrození. Amén.

Slyšeli jste kantátu Tanec šílených, verše Arnošt Lustig, hudba Johann Sebastian Bach. V nahrávce z Majzlovy synagogy ze 14. května 2026 účinkovali Jiří Lábus, Máša Málková a Vilém Udatný. Hudební interpretace, komorní orchestr Barocco Sempre Molto Giovane, zpěv Marie Kopecká Verhoeven, režie Eva Lustigová.

0: Na stanici Vltava jste slyšeli pořad Kdo lidi mění v čísla, odličtí je. Nad životem a dílem Arnošta Lustiga, který provázela hudba Johana Sebastiana Bacha. Hovořili religionistka Věra Tydlitátová a historik Rudolf Vévoda. Ukázky četl Jaromír Meduna. Dramaturgii měl Martin Velíšek, zvukovým mistrem byl Tomáš Xelhofer. Naslyšenou se těší autor pořadu Pavel Hlavatý.
1: Životní příběh Arnošta Lustiga nám dnes vyprávěl na Vltavě Večer na téma. Zítra budeme skládat podobiznu Carla Gustava Junga, téměř 90-letého terapeuta, který přežil obě světové války, ale i svoje vlastní šílenství. Jeho nadčasové myšlenky jsou dodnes aktuální a z jeho knih a obrazů skládáme své vlastní obrazce. Život a dílo psychoanalytika, který změnil nazírání na psychicky nemocné, naslouchal řeči duše a díval se vnitřním zrakem, ohledá radiodokument Kristýny Strejcové Carl Jung obrazy duše v premiéře na Vltavě zítra ve 20 hodin. Teď je tu s 22. hodinou radioateliér, ve kterém se dnes ocitneme mezi spiritualitou a imaginací. Ve 23 hodin pak Irvingův Svět podle Garpa v četbě s hvězdičkou a ve 23.30 osudy kněze Ladislava Heriána.
2: Flor Lorentán, kanadský mistr ambientních hudebních ploch, v záznamu koncertu z pražského paláce Akropolis.
3: Rozmáchlé orchestrální plochy i tep analogových syntezátorů.
2: Originální spojení soudobé klasiky, minimalismu i rockových aranží uchvátilo publikum letošního ročníku festivalu Spektakuláre.
3: Flor Lorentán v koncertu Bez hranic s Pavlem Zelinkou.
2: V neděli 14. června od 20 hodin na Vltavě.
3: Radio Ateliér.
4: Začíná Radio Ateliér a s ním i poslech skladby Jana Trojana Silencio. Dobrý večer vám od mikrofonu přeje Ladislav Železný. Skladba Silencio vznikla na objednávku festivalu A Day of Sound 2025. Ten se pravidelně koná na začátku léta v galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře. A pro tento ročník mu dramaturg Michal Rataj vtiskl tématický podtitul Mezi spiritualitou a imaginací, odkazující tak na jedinečnost zvuku v jeho možnostech prostupovat časem i prostorem a dotýkat se tak počitků hluboko uvnitř každého z nás. Skladatel Jan Trojan vstoupil do tohoto tématického rámce skrze jeho duchovní i kompoziční praxi v prostorech sakrálních staveb, pro které vytváří intermediální hudební kompozice a zvukové instalace. V kostele svatého Jakuba v Kutné Hoře společně se saxofonistou Miroslavem Tótem a akordeonistou Romanem Zabelovem vytvořili multikanálovou instalaci, ve které se během provedení skladby pohybovali v trojlodí kostela. Interagovali tak s akustikou celého prostoru a jejich zvuky doléhaly k uším posluchačů z nejrůznějších perspektiv, což v kombinaci s vizualitou liturgického prostoru se dotýkalo právě nejniternějších prostorů imaginace. Skrze hudební nahrávku jsou to ale momenty složitě přenositelné. Nicméně víra ve vlastní imaginaci nás může skrze naslouchání přenést téměř kamkoliv. V tomto případě například do útrop trojlodí kostela svatého Jakuba v Kutné Hoře. K tomu, aby ten zážitek nabyl transcendentálních rozměrů, vám přeju ničím nerušený poslech.

0: A dozněla skladba s názvem Silencio Jana Trojana, ve které se také jako spoluautoři do akustiky kostela svatého Jakuba v Kutné Hoře promítli Miroslav Toth na saxofon a elektroniku a Roman Zabelov se svým kontratenorem také na akordeon a elektroniku. A u mikrofonu teď vítám právě Jana Trojana, který hrál kromě varhan také na další zvukové objekty. Dobrý večer, Honzo.
1: Dobrý večer, Ládine. Ahoj.
0: Mě vlastně napadlo, možná trošku v souvislosti s kostelem svatého Jakuba, že ty jsi vlastně před x lety, já už si teda nepamatuju přesně, kdy to bylo, pro radioakustiku vytvořil kompozici s názvem Ulteria, deník poutníka. Ta totiž byla založena na terénních nahrávkách, který si pořídil během svatojakubský pouti, kterou si tenkrát šel. No a dneska se tady potkáváme jakoby v kostele svatého Jakuba. A já mám takovej dojem, že se jakoby uzavírá nějaký kruh. A propsala se nějak tahle svatojakubská pouť, nebo i řekněme tvoje další putování životem do tohodle projektu Silencio. Říkám projektu, protože to je skladba jako s různýma úrovněma realizace.
1: Tak děkuju, že to takhle otevíráš. Když jsme se potkali naposled, tak si zmiňoval, že bychom se o tom prostoru svatého Jakuba v Kutné Hoře nemuseli vůbec bavit a že by ten kostel nemusel být vůbec žádným tématem a že bychom se mohli bavit nějak úplně jinak. Tak jsem nad tím takhle přemýšlel a říkal jsem si, že bychom se vlastně mohli bavit o tom putování a že bychom se právě mohli bavit o té svatojakubské pouti. Tak jsem rád, že se na tom takhle potkáváme, aniž bychom se domluvili. Tak je to tak. Díval jsem se na web Radioakustika, že ta premiéra byla v listopadu 2011. Mm-hmm. Já jsem ji šel dvakrát tu cestu. Šel jsem ji po té francouzské cestě vnitrozemím Španělska. A to bylo poprvé a pak jsem ji šel, myslím, dva roky poté, po té severní cestě podél oceánu. Ty terénní nahrávky jsou z té vnitrozemní cesty a ta cesta pro mě byla úplně nová. Bylo to spoustu nějakých zážitků, na který jsem nebyl připravený. Byl jsem nevhodně oblečený, měl jsem těžké věci a do toho jsem měl nahrávat. Chtěl jsem vlastně všechno zaznamenávat a všechno si uchovávat, takže to pro mě bylo spoustu nějakých věcí, s kterými jsem zápasil a až jsem z toho dostal horečku, si vzpomínám. Tak a když jsem potkal na jednom albergues jsou ve Španělsku ubytovny pro poutníky, tak jsem tam potkal jednoho Japonce, tak mi říkal, hele, ty takhle nemůžeš cestovat, protože máš, si sebou bereš hrozně moc věcí. A ideálně, kdybys tady nějaký věci nechal. Tak já jsem tenkrát z té krosny, co jsem si bral, odložil jedny boty a spoustu nějakých věcí a uvědomil jsem si, že vlastně spoustu těch věcí mám navíc, který nepotřebuju a to nejenom v té krosně, ale i v hlavě samozřejmě. Takže jsem tenkrát ten druhý den šel teda o poznání lehčí a šlo se mi o mnohem lépe. A uvědomil jsem si, že ta cesta je samozřejmě o mně a o nějakém mém prožívání a zároveň o krajině, kterou procházím, o tom putování do Santiago de Compostela. Ale vlastně to místo pro mě nebylo ani tak důležité, jako ta cesta samotná. A byla hlavně o sdílení, o potkávání,

0: A vlastně podobně vnímám i tu skladbu, kterou si uved, jakože je moje, ale já ji vlastně jako svoji nenazývám. Myslím, že to je společné dílo, jak Miroslava Tóta, tak Romana Zabelová. Je to náš nějaký společný akt, do kterého jsme ještě přizvali Lindu Arbanovou, VJku, která vlastně vytvářela takovou projekci na místě. Tu projekci nemáme šanci slyšet, ale přesto nějakým způsobem to, co jsme vytvořili, ovlivnila. Hmm. Protože to vizuální jsme mohli nějak přenést do toho, jak jsme se chovali a prostupovali tím kostelem svatého Jakuba v Kutné Hoře. Myslím, že ta skladba je hodně o tom putování. Vlastně, když jsem nad ní začal přemýšlet, tak jsem hodně na tu svatojakubskou cestu myslel a myslel jsem na momenty putování a zastavování. A tak jsme nad tím vlastně přemýšleli i v tom prostoru svatého Jakuba. To zastavování, které mi přijde hodně důležitý, můžou to být takové momenty ticha, ale ticho to vlastně není, je to naše jako spíš vlastně subjektivní ticho, tak je v tom prostoru hodně stvárněný varhanama. A jsou to opět terénní nahrávky, varhan, respektive mých improvizací, kdy jsem do toho kostela jezdil a nahrával jsem si varhany, respektive svoje improvizace, tak abych se nějak naladil, abych se s tím kostelem zžil. A ještě jsem byl vlastně ovlivněný v té době termínem našeho porodu, naší Anežky, takže to bylo takové období čekání, putování, poslouchání, takového jako vnitřního napětí, ale hrozně příjemného. A to byly ty momenty zastavení a pak to byly momenty toho putování a ty podobně jako na té svatojakubské cestě byly dané těmi prožitky, počasím, časem, lidma, s kterými jsme se setkávali, tak podobně vlastně v tom místě toho kostela uvnitř jsme se takhle podobně chovali asi s Mirem a s Romanem, ale i s Lindou.
1: No a jak už tady zaznělo v úvodu pořadu, tak ty často tvoříš právě pro tenhle typ staveb nebo sakrálních prostor, pro který píšeš nejenom skladby, ale vytváříš tam i různý jako zvukový instalace, propojuješ to s dalšíma médiama. A jak to vlastně bylo tady v tom svatým Jakubovi? Říkal jsi, že jste putovali kostelem. Hráli jste na různý nástroje, zvukové objekty a tak dále. Zároveň si taky udělal elektronickou stopu pro tu instalaci uvnitř kostela. A jaká vlastně teda byla struktura toho vašeho putování, jak říkáš, ve vztahu k té instalaci, která tam byla?
0: Instalace Silencia je daná vlastně hodně zvukem varhán a je to daný právě těma nahrávkama, které jsem pořídil za varhanama, když jsem si na ně improvizoval a potom je to nějaký posun zvuku varhan jako směrem do nějaký postprodukce nebo do nějakých dalších nástrojů, který jsem si hledal jako já sám ve studiu a v podmínkách, který proto mám, kde jsem samozřejmě nechtěl jenom citovat jako improvizace, ale chtěl jsem vytvářet nějaký moment zastavení, s kterým můžeme počítat, na který se třeba můžeme společně naladit, protože jsme předtím, před tou akcí samotnou jsme neměli vlastně tolik příležitostí, jak se sladit. Takže tahle instalace je zároveň naší nějakou přípravou pro to, jak se zastavovat a vědět, že jsou to pro nás nějaké záchytné body, nějaké místa, kde se můžeme nadechnout, potkat se a připravit na to, co bude dál. To znamená, co bude dál, to jsou ty momenty putování po tom kostele. Michal Rataj, dramaturg, nás oslovil s tím, nebo mě oslovil s tím, aby jsme ten prostor rozezvučili, aby ten zvuk zněl všude. Ještě možná dobrý říct, že ty varhany, ta instalace nezněla tak, jak bychom očekávali, jako z místa od kůru, ale ty varhany byly posunutý o elevaci níže, to znamená do lodí kostela, kde byly reproduktory kolem lidí rozmístěný a z něch ty varhany vycházely. A zároveň jsme procházeli tím místem a rozlučovali ho. Jak na akordeon, na různé zvukové objekty, na saxofon, na dětský pozvonek plastový, na takovýhle jako různé věci. A tak to byly takovýhle dva rozdíly, že na zvukový objekty a na naše nástroje, které jako známe a s kterými dokážeme dobře zacházet, tak těma jsme putovali a ty varhany a ten připravený pás, tak to byly ty momenty zastavení. Takhle jsme to měli připravený, ale samozřejmě stejně na tom místě se to takhle úplně nedařilo. Jsme potřebovali do těch varhany i tak vlastně vstupovat a i přesto tam ty varhany zněly živě. Byl to konkrétně pozoun, hraný na varhaní pedál a pak takový jako jemný pištěly v horních rejstřících.
1: No a už to tady několikrát jsme zmínili, že je to záznam z koncertu na festivalu Day of Sound v Kutné Hoře. Ale vlastně to, co jsme slyšeli, tak není úplně čistý záznam toho, co jste tam prováděli. Ty jsi s tím ještě nějak při té postprodukci nějak pracoval, že jo? Je to tak?
0: Přesně tak, není to úplně čistý záznam. Tady několik let mého úvazku v Českém rozhlase mě
1: jako v minulosti.
0: Mě dalo tendenci neustále do něčeho zasahovat a uvědomit si, že rozhlas jako médium je hrozně proměnlivý a že je možný k němu různě přistupovat a přál jsem si, aby záznam nebyl jenom záznamem, ale aby prošel taky nějakou proměnou nebo transformací. Takže to je skutečně jako posunutý záznam, ale jenom posunutý ve zvuku, v mixu, v nějakých dodaných nahrávkách. Není to úplně něco jiného, ale zároveň to není to, co bylo v tom Gasku, takže to je nějaký kompromis mezi tím, tak aby to dávalo v rádiu smysl.
1: No, myslím, že tohle je hrozně důležitý, no, si uvědomit, že přenést něco, co člověk zažije během koncertu, tak přenést to do rádia nebo to nějakým způsobem zaznamenat je vlastně trošku absurdní. A tak mně přijde skvělý, že si tenhle koncept toho, nevím, řekněme, toho transportu z jednoho prostoru do druhého nějak zužitkoval a že si pro rádio ten záznam ještě do jisté míry dost upravil. Že jsi to prostě neuzavřel do nějaký partitury a necháváš to otevřený. Necháváš to žít a tím pádem to pak může třeba i putovat někam dál smysluplně. Což mi přijde skvělý, no, mít otevřený uči všemu kolem, no, prostě.
0: Tak ta skladba je o, nebo jak jsi to tady pojmenoval, Ládine, je to o přenášení z prostoru do prostoru. Myslím, že to se nám vlastně dneska běžně vlastně děje a že bychom na to měli myslet. Nejenom teda o tom přenášení z prostoru do prostoru, ale o tom nějakým provázání právě s tím minulým a současným, s tím, co v nás rezonuje a s tím, jak můžeme přistupovat k něčemu, co bylo třeba právě v souvislosti s vysíláním rozhlasovým. Pro mě rozhlasové vysílání je pořád živý. Je to pro mě takový jako i přesto, co všechno jsem v rádiu zažil, tak takový jako fantastický vlastně. I v době dnešních jako podcastů, médií, kdy mám pocit, že se vlastně ten proud jako zastavuje nebo fixuje různých typů jako médií, tak mám pořád jako rozhlasový vysílání hrozně rád v tom, že to je pro mě jako jít na koncert. Že prostě máme daný čas a v ten čas se všichni společně připojíme na nějaký jeden prožitek, který samozřejmě můžeme různě zažívat v různých prostorách, ale zažíváme ho skrze ten čas a to médium. Tak to mně přijde, že v tom je rádio pořád aktuální a živý.
1: Tak to myslím, že bylo moc pěkný zakončení dnešního radioateliéru a za to moc díky, Honzo. A vám, milí posluchači, přeju příjemný zbytek dnešního večera. Od mikrofonu se s vámi loučí Ladislav Železný.
2: Na stanici Vltava skončil radioateliér, ve kterém jsme slyšeli skladbu Silencio Miroslava Tóta, Romana Zabelova a Jana Trojana. V premiéře skladba zazněla v loni 14. června v kostele svatého Jakuba v rámci festivalu A Day of Sound v Kutné Hoře, na který se vydáme znovu za týden. Ve středu 17. června se v radioateliéru vrátíme do téhož sakrálního prostoru o rok zpět. Festival A Day of Sound pravidelně na začátku léta pořádá Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře a my vám za týden nabídneme záznam varhanního koncertu rakouského skladatele Klause Langa ve středu ve 22 hodin.
3: Radioservis představuje knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
4: Četba s hvězdičkou.
2: John Irving komponuje svůj román Svět podle Garpa na hranici reálna a fantaskna a projevuje značný smysl pro ironii a nadsázku. Balancuje mezi žánrem grotesky a zcela vážně společensko-kritické prózy. Používá prvků tragédie i komedie, satiry, parodie, absurdní komiky i černého humoru. Garpův obsedantní strach a všude přítomné nebezpečí vyjadřuje metaforický obrat spodní vír, pojmenovaný podle dětské fantazijní představy netvora číhajícího v hlubinách moře. Je to kniha o strachu o lidi, které milujeme, řekl o románu Svět podle Garpa Irvingův syn a spisovatele překvapilo, jak přesně vystihl něco, co si sám plně neuvědomil.

o své druhé knize T.S. Garp napsal. Je to vážná komedie o manželství. Vlastně jen sexuální fraška. Protože právě lidská sexualita dělá z našich nejvážnějších úmyslů frašku. Garpův druhý román se jmenoval Druhý dech paroháče a Garp do něj vložil všechnu energii, která mu zbyla po Alice Fletcherové. A nejen energii. Byla to kniha plná zraňujících dialogů a sexu, který zůstavoval partnery zjitřené a s pocitem provinilosti, ale současně také s touhou po dalším sexu. Tento paradox zdůrazňovalo hned několik recenzentů, kteří onen jev nazývali střídavě jako něco brilantního a zarážejícího. Jeden recenzent knihu označil za hořce pravdivou, ale v zápětí zdůraznil, že právě tato hořkost odsuzuje knihu na úroveň toliko druhořadého klasika. To Garpa hrozně štvalo. A ještě daleko víc nesmyslů se nakupilo ohledně takzvaného myšlenkového poslání románu. Jeden recenzent se potýkal s myšlenkou, že román jakoby prý říkal, že lidé se mohou ostatním lidem zjevit ve své skutečné podobě pouze prostřednictvím sexuálních vztahů a přesto právě v těchto sexuálních vztazích ztrácejí svou hloubku. To Garpa štvalo ještě víc. A vyjádřil se, že žádné teoretické poslání v úmyslu vůbec neměl. Ale koho kdy zajímaly názory autora na jeho vlastní dílo? Podstatné bylo, že Druhý dech paroháče neměl úspěch. Prodalo se o několik tisíc výtisků méně než prvotiny Otálení a přestože nakladatel John Wolf Garpa ujišťoval, že tohle se druhým románům stává často, cítil Garp poprvé v životě, že neuspěl. John Wolf poslal Garpovi výstřižek z novin vydávaných na západním pobřeží a připojil poznámku, že recenzent údajně trpí hormonální nevyrovnaností. Recenze úsečně konstatovala, že kniha je nechutná a vypočítaná na falešné city a že T.S. Garp, nenadaný syn slavné feministky Jenny Fieldsové, napsal samčí román, který se vyžívá v sexu, ale dokonce ani neinstruktivním způsobem. Pod vlivem výchovy Jenny Fieldsové se z Garpa stal člověk, který se nedal příliš ovlivnit míněním, jaké o něm měli ostatní lidé. Jenže právě názor jeho matky ho rozzuřil snad nejvíc. Jenny mu totiž napsala, že si vybral nešťastné a omezené téma, které nemá žádný širší obecný dosah. "To myslí sex," vykřikoval Garp na Helenu. "Tohle je přímo klasický příklad. Ženská, která nikdy v životě nepocítila sexuální touhu, žvaní o tom, co je a není všeobecné. A papež, který se slavnostně zaslíbí celibátu, rozhoduje pro miliony lidí otázku antikoncepce. Svět je opravdu šílený."

Pro Garpa bylo asi nejhorší, že druhý dech paroháče se nelíbil ani Heleně. Román pojednával o dvou manželských párech, které si mezi sebou začnou milostné pletky. A když se Helena od Garpa poprvé dověděla, o čem kniha je, posměšně řekla: "Páni, kam ty na takový nápady chodíš?" "Ale ne, není to o nás," bránil se Garp chabě. "Vůbec to není o nás a o Fletcherových. Jenom to používá některé specifické detaily." Ale Helena už tušila průšvih. "A přitom právě ty mi pořád říkáš, že autobiografické romány jsou nejhorší." "Ale tenhle není autobiografický, uvidíš." Jenže Helena to viděla jinak. Přestože román nebyl doslova o Heleně, ani o Garpovi, nebo Harrym a Ellis, byl o čtyřech lidech, jejichž nerovné a v sexu se vyžívající partnerství skončí fiaskem. Každá osoba v té čtveřici je nějak fyzicky handicapována. Jeden muž je slepý, druhý koktá tak obludně, že je mu v hovoru nesmírně těžko rozumět, až to člověka irituje. "Nechápu, jak smohl něco takového Ellis udělat," vyčítala Helena. Měla na mysli ony handicapované postavy, zvláště handicapované ženy. Jedna trpí křečovitými kontrakcemi svalů v pravé paži. Ruka jí vždy prudce vyletí kupředu, takže dotyčná poráží vinné sklenky, květináče, naráží do dětských tváří a jednou jen tak, že nevykleští křivákem na prořezávání stromů vlastního manžela. Tu strašnou neovladatelnou křeč dovede uklidnit jen její milenec, manžel té druhé ženy, takže dotyčná má poprvé v životě pocit, že je majitelkou dokonalého těla s naprosto uvědomělými pohyby. Druhá žena trpí nezvládnutelným nadýmáním. "Styď se," řekla Helena. "Takže ta s těmi větry je provdána za koktavého, slepý je ženat s tou nebezpečnou pravičkou. Ke Garpově dobru budiš řečeno, že nikdo z té čtveřice není spisovatel. Za takové drobné laskavosti bychom měli být vděční?" zeptala se Helena. "Jeden pár je bezdětný a chce bezdětný zůstat. Druhý pár se pokouší mít dítě. Žena počne, ale její mateřskou euforii sráží strach všech čtyř zúčastněných, plynoucí z pochybností o identitě skutečného otce. Který muž to byl? Oba páry hledají na novorozeňátku vnější příznaky. Bude koktat? Bude trpět větry? Bude mrskat ručičkou? Nebo bude slepé?" Garp Heleně marně vysvětloval, že je to román optimistický, už jen proto, že přátelství nakonec ony páry donutí, aby své vztahy zpřetrhali. A dítě se vyvíjí bez viditelné vady. "Je to komedie," vykřikoval Garp znovu a znovu. "Co pak to nikomu nedošlo? Komedie! Z toho by byl legrační film!" Poslední scéna románu je opravdu skoro filmová. Líčí náhodné setkání obou žen. Potkají se o Vánocích na eskalátoru obchodního domu. Ta trpící větry jede nahoru, ta druhá s nebezpečnou pravičkou jede dolů. Obě jsou obloženy balíčky. V okamžiku, kdy se míjejí, si žena postižená neovladatelnými větry hlasitě třikrát pšoukne a ta trpící křečí schromí úderem paže nějakého staříka na eskalátoru před sebou, až se začne kutálet dolů a poráží moře lidí. Ale jsou Vánoce. Eskalátory jsou přeplněné, nikomu se nic nestane a vzhledem k ročnímu období se všechno promíjí. Ale Helena to Garpovi nikdy neprominula. Vyjádřila se, že kniha znamená vpád do jejího soukromí a prý doufá, že celá ta záležitost je jen flanc, který Garpa brzy pustí. A Garpova obrana byla tím hlasitější, čím byla, jak si sám uvědomoval, slabší a slabší. "Pro boha, Heleno, to si snad někdo myslí, že to jsi ty? A která? Ta fackující nebo ta prdící? A jsem snad já slepý?" "Samozřejmě, že jsi slepý. Ty máš na to, co je fikce a co je skutečnost, svůj vlastní systém, ale myslíš, že ho mají i ostatní lidi? Lidi si myslí, že jsem to já a myslí si, že jsi to ty. A já si to sakra někdy myslím taky."

Vlivem takového hrozného zklamání se Garb za pár měsíců rozhodl, že si raději najde nějaké poctivé povolání. Jenže jediné, co uměl, bylo psát. Jenže, aby psal opravdu dobře, potřeboval se dovědět víc o ostatních lidech. Zaměstnání by ho aspoň donutilo přijít s lidmi do styku a doufal, že to teď nemyslí zrovna sexuálně. Začínají mi docházet lidé, které si dovedu představit, myslel si. Budu se bohužel muset s nějakými novými seznámit. Zatím trávil dny psaním, běháním a vařením. Každý večer připravoval pro celou rodinu večeři. Ten rituál miloval. Vaření byla jediná činnost, která Garpa zachránila před zoufalstvím. Jednou si zapsal. Když si člověk počíná pečlivě, když používá správné přísady a všemu dá, co tomu patří, může většinou uvařit něco moc dobrého. Někdy je to jediný výdobytek, který člověk zachrání z jednoho dne. To, co uvaří k jídlu. Zjistil jsem, že se psaním je to takhle. Člověk tomu může dát všechny patřičné přísady, věnovat tomu spoustu času i péče a přesto se výsledek rovná nule. To platí i o lásce. Člověka, který se tak usilovně snaží, může právě vaření udržet při zdravém rozumu. Toho podvečera zrovna vařil rajskou omáčku na těstoviny. Právě taková jednoduchá jídla vyžadují největší pozornost. Na vaření jsou, stejně jako na psaní, některé drobnosti, které se nesmějí uspěchávat. Takže když zazvonil telefon, Garb se rozvsteklil tak, že hodil hrst cibule na pánev, až ho prskající olej popálil. Do prdele, zařval. V téhle denní době nemohl telefonovat nikdo jiný než Helena a tak vyjel, musíš mě vytrhovat zrovna v nejlepším? Jsem zrovna uprostřed. Ale Helena ho přerušila. Uprostřed čeho, milánku? Uprostřed koho? Doufám, že je aspoň hezká. V telefonu měl Helenin hlas jakousi sexuální dráždivost. To Garpa vždycky překvapovalo, protože Helena v sobě obvykle neměla ani trochu koketérie. V telefonu však jakoby z jejího hlasu zaznívalo cosi až obscénního. Pak ale dodala o poznání věcněji a chladněji. Ty přeci nejsi uprostřed ničeho, Garpe. Ty přece žiješ jen někde na okraji. Když zvedal telefon, shodil na podlahu telefonní seznam. Garpův zrak padl na otevřenou dvoustránku plnou inzerce manželských poradců. Vlastně proč ne? Napadlo ho. Náhoda a osud jsou jen dvě strany téže mince. A tak řekl do telefonu. Náhodou, zrovna dnes jsem si našel zajímavé zaměstnání. Mohl bych dělat manželského poradce. Ale Helena namítla. Já myslela, že jsi spisovatel, milánku. Ty už zajímavé zaměstnání máš a proto jsem si tě vzala. Tak se vzpamatuj. Vždycky, když ti nejde psaní, uděláš něco hloupého. I když uznávám, že tohle je lepší nápad na rozptýlení, než píchat holky na hlídání. Garp radši rychle odvedl řeči nám. To říkáš jen proto, aby sis mě udržela doma jako levnou pracovní sílu. Abys mohla píchat svou kuchařku. Vždyť si zrovna nedávno říkal, jak nenávidíš psychiatry. Ale když byl Garp nadšený, zběsile improvizoval. To proto, že psychiatři si kladou za cíl vyčistit lidem hlavu. A obyčejně to dělají tak, že všechny zmatky pacienta z té hlavy prostě vyhodí. Jenže vtip je v tom, využít toho svinstva v hlavě a dokázat, aby člověku k něčemu posloužilo. Ale i Helena měla ráda akademické diskuze. Nepochybovala totiž ani v nejmenším, že tyto Garpovy úvahy jsou výhradně teoretické. Takže řekla, to se spisovateli snadno řekne. Umělci dovedou to svinstvo zužitkovat, obyčejní lidé ale většinou ne. Navíc lidi žádné svinstvo v hlavě nechtějí. Já sama vím, že ho nechci. Ty bys byl teda terapeut. Kdyby za tebou přišel zoufalý chudák před sebevraždou, ty bys mu asi poradil, aby začal psát román, ne? A jakou máš na tuhle práci asi kvalifikaci, co? Ale to byla pro Garpa hračka. Jsem přece spisovatel, ne? Což je na tohle zaměstnání kvalifikace přímo dokonalá. Léta strávená úvahami o mravním bahně lidských vztahů. Co pak ty nečteš moje knihy?
Fiasko lásky, složitost kompromisu, potřeba soucitu. Tak o tom napiš, radila mu Helena. Věděla celkem přesně, co bude následovat. Umění přece nikomu nepomůže, Heleno. Nebo jen akademikům, jako si ty a tvoji kolegové. Ale ostatní lidé většinou nemůžou umění použít, nemůžou je sníst. Neposkytne jim přístřeší, ani je neošatí, a když onemocní, neuzdraví je. Helena věděla, že tohle je Garpova teze o základní neužitečnosti umění. Zavrhoval myšlenku, že umění má vůbec nějakou společenskou hodnotu. Tyhle dvě věci se přece nesmějí směšovat, Heleno. Existuje umění a existuje účinná pomoc lidem. A já se tu dost dlouho motal a snažil se najít obojí. Nakonec jako pravý syn své matky. Z matky povstávají tak, že někteří blázni se pokoušejí pod vlivem pitomých kritiků obojí spojit. A takové autory má akademická obec nejradši. Ne všichni akademici jsou úplní pitomci, pravila docentka Helena chladně. Ale Garp byl v ráži. A pokud mi mé spisovatelství samo nedává dostatečnou kvalifikaci, tak jak asi víš, jsem sám ženatý. Mám děti. Získal jsem nejrůznější zkušenosti, které se týkají právě manželství. Poznal jsem finanční závislost na partnerovi, zakusil jsem nevěru. To my oba, schladila ho Helena a zavěsila. Ale Garp i při trhání čerstvé bazalky přemýšlel a snil dál. Věřil, že by s úspěchem mohl sám sebe inzerovat v telefonním seznamu, aniž by lhal. Manželská filozofie a rodinné rady. T.S. Garp, autor knih Otálení a Druhý dech paroháče. Proč by měl dodávat, že to jsou romány? Názvy znějí, jako by šlo o populární příručky manželských rad.

0: Jenže jediný člověk, který byl ochotný nechat si od Garpa radit ve věcech partnerských, byla Roberta Maldúnová. Takže Garp měl vzácnou příležitost radit jak ženě, tak muži současně. A to dokonce v jediné osobě. Nevýhodou ovšem bylo, že Roberta obvykle volávala hluboko po půlnoci. A Garp se obvykle v polospánku polekal, že je to policie, protože se určitě přihodilo něco hrozného někomu z jeho blízkých. A když uslyšel ve sluchátku Robertu, napadlo ho, že obětí nějakého násilného činu je jeho matka. Ucítil, jak se ho Helena ve spánku instinktivně chytila. Když bral sluchátko, měl nohu pevně zaklíněnou mezi jejími koleny, jako by se vší silou držela života a bezpečí, jež pro ni představovalo jeho tělo. Ale obětí byla sama Roberta.
1: Nechal mě,
0: oznámila mu ta svým mohutným hlasem, který zněl dutě slzami.
1: Zahodil mě. Věřil bys tomu?
0: Ježiši, Roberto, víš vůbec, kolik je hodin?
1: Já hlavně vím, jací jsou chlapi hajzli, Garpe. A vím to až od chvíle, kdy se ze mě stala ženská. Myslela jsem, že by tě to jako chlapskýho spisovatele mohlo zajímat.
0: To je Roberta, šeptal Garp Heleně. Dostala právě kopačky. Helena vzdychla, pustila Garpovu nohu a překulila se na druhou stranu.
1: Jenže tobě je to asi úplně jedno, viď?
0: Zkoušela Roberta Garpa.
1: Protože jsi taky chlap.
0: Prosím tě, Roberto, hlavně jsem tvůj přítel.
1: Tak promiň, Garpe, to já jen, že mě ten kokot tak nasral. Představ si, že mi říkal, že mu nejsem dost jako ženská a že je ze mě popletený, sexuálně popletený. Pane bože, takový kokot. A přitom jedině o tohle mu šlo, že je to se mnou tak zvláštní. Chtěl se tím vytahovat před ostatníma kokotama.
0: Potenciální manželský poradce T.S. Garp navrhl, tak proč si z něho sakra nevytřískala duši?
1: Tomu nerozumíš, odpověděla Roberta. Já už nemám chuť vytřískat duši z nikoho. Já už jsem přece ženská.
0: A co pak ženské to taky někdy nepopadne, že by chtěli z někoho vytřískat duši? Helena po Garpovi vztáhla ruku a sáhla mu mezi stehna.
1: Jenže já nevím, co ženské opravdu cítí, sténala v telefonu Roberta. Vždyť já dokonce ani nevím, co mají cítit. Vím jedině, co cítím já.
0: A co cítíš, Roberto? Že mám teď hroznou chuť vytřískat z toho hajzla duši.
1: Ale když se do mě ráno navážel, jenom jsem tam seděla a nechala si to líbit. Dokonce jsem se rozbrečela, Garpe. Řvala jsem celý den.
0: Ser na něho, Roberto. Ale Roberta i teď vzdykala.
1: Nechtěl nic jinýho, než si pořádně prásknout. Proč jsou všichni chlapi takoví?
0: Těžko říct, zamručil odborník na mezilidské vztahy T.S. Garp.
1: Promiň, Garpe, já vím, že ty takový nejseš,
0: omlouvala se Roberta neupřímně.
1: Já pro vás, chlapi, nejspíš ani nejsem moc přitažlivá.
0: Ale to víš, že seš, Roberto.
1: Ale pro tebe ne, že ne, Garpe. Aspoň ty mi nelži. Pro tebe sexuálně přitažlivá moc nejsem, co?
0: Pro mě moc ne, přiznal Garp, ale pro spoustu jiných chlapů určitě ano.
1: No, aspoň si opravdu kamarád a to je daleko důležitější,
0: vzlikla Roberta.
1: Ty pro mě vlastně taky nemáš žádnej sexepíl.
0: To je naprosto v pořádku, odpověděl Garp a přitiskl si sluchátko pevněji na ucho, aby tuhle část konverzace Helena pokud možno neslyšela. A udělal dobře, protože Roberta pokračovala.
1: Seš totiž moc malej, Garpe. Já radši delší lidi, myslím jako vzhledem k tomu sexu. Rozumíš, jak to myslím, že jo?
0: Rozumím, řekl Garp, ale fakt nemáš někoho, kdo by ti rozuměl líp? Co kdyby jsi promluvila s tím svým doktorem, s tím urologem, s tím, co ti dělal tu operaci? Říkala jsi, že je to taky tvůj přítel, ne?
1: Ten mě chce jenom píchat,
0: pravila Roberta temně.
1: Myslím, že celý moje přemontování z chlapa na ženskou navrhl jenom proto, protože mě chtěl píchat, ale jako na chlapa si na mě netroufl.
0: Tak zavolej mi mámě, Ta tě rozveselí, něco vymyslí. Vždyť víš, jak hrozně ráda pomáhá lidem a navíc nemá žádné sexuální předsudky.
1: Řeči o sexu ovšem probudili Helenu. Překulila se, zamračila se na Garpa a kousla ho do bradavky. Helena měla Robertu ráda, ale v počátečním údobí své nové sexuální adaptace dovedla Roberta mluvit jenom o sobě. A Helena zrovna teď chtěla trochu Garpovi pozornosti pro sebe. Přestože mu ještě úplně neodpustila druhý dech paroháče, rozhodla se dát mu ještě šanci. Ale musel si to opravdu tvrdě odpracovat. A chudinka Roberta to uslyšela i po telefonní lince. A než Garb položil sluchátko, slyšel v něm ještě Robertino vzteklé vzlikání.
2: Zatracení chlapi, zatracený sex, všude jenom samá chlípnost.
3: Garb.
4: Vydání románu Svět podle Garpa vzbudilo v Americe doslova garpománii. Garp se stal jakýmsi hrdinou své doby, idolem mládeže a symbolem specifického postoje vůči americké společnosti. Garpovi fanoušci demonstrovali své sympatie například tričky s nápisem Pozor na spodního víra nebo Věřím v Garpa. Brzy po svém vydání v roce 1982 byl román zfilmován. V jedné ze svých prvních filmových rolí si v něm zahrál Garpa americký herec Robin Williams. Kultovní tragikomický román Svět podle Garpa od Johna Irvinga jsme v roce 2021 natočili jako 31-dílnou četbu s hvězdičkou a zítra ve 23 hodin nás čeká 15. část. V režii Radima Nejedlého účinkuje Michal Bumbálek, z překladu Radoslava Nenadála upravil Ludvík Němec, dramaturgie Alena Blažejovská.

0: Trumpetista bořící hranice Ibrahim Malouf vystoupí letos 17. července na festivalu Colors of Ostrava a výběr z koncertů tohoto francouzsko-libanonského hudebníka slavícího 20 let na scéně chystá do koncertu jazz Eliška Vidomus zítra na Vltavě v 21 hodin. Hranice mezi věřícími a nevěřícími boří salesián Ladislav Herián, který odmítá představu, že by pravda byla uzavřena pouze uvnitř jedné skupiny.
1: Flor Laurentin, kanadský mistr ambientních hudebních ploch, v záznamu koncertu z pražského paláce Akropolis.
2: Rozmáchlé orchestrální plochy i tep analogových syntezátorů.
1: Originální spojení soudobé klasiky, minimalismu i rockových aranží uchvátilo publikum letošního ročníku festivalu Spektakuláre.
2: Flor Laurentin v koncertu Bez hranic s Pavlem Zelinkou.
1: V neděli 14. června od 20 hodin na Vltavě. Osudy.
0: Způsob kázání pastora undergroundu Ladislava Heriána je často založený na běžné životní zkušenosti. Čerpá z literatury, hudby a setkání s konkrétními lidmi, ale zároveň z hluboké znalosti Bible, kterou dokáže vykládat srozumitelně a bez zbytečného moralizování.

Takže jsem měl odjet toho 21. srpna 87, tak spolubrátor Pavel Klimovič, ten to věděl, že pojedu, a on mi říkal, kdyby se byl nějaký problém, tak ve Vídni je nějaký Páter Miller na nějakým Redwegu. Tak to jsem si jako zapamatoval. Každý zájezd měl svého estebáka a aby oni znemožnili těm nebo stížili těm lidem vlastně jako tu emigraci, kdyby někdo z toho zájezdu utek, tak oni to dělali tak, jsem věděl, jako, nebo mi bylo řečeno, že zaprvé člověk nesměl mít žádné cizí peníze, žádné západní valuty. To bylo trestné, jako je vyvážet. Takže jediné peníze, které byly povolené, tak byly ty, které si člověk zaplatil v ceně toho zájezdu. V ceně toho zájezdu bylo kapesné, které pak ten estebák mu měl vydat. No a aby to těm lidem stížili, tak jsem slyšel, že jim dají jenom část toho kapesného. A to se opravdu stalo. Jsme přijeli ty hranice a dal nám jenom část. A druhá věc, že vlastně k lidem vzali pasy. Teď já jsem začal větřit nebezpečí. Já jsem si říkal, já musím prostě utéct hned odsud, protože někdo třeba uteče, vezmu nám pasy. A co budu pak dělat? Tak jsem se rozhodl, že uteču hned tu první noc a že pojedu do té Vídně. Jo. Tak jsme spali v Salzburku. Já jsem měl zašitých 100 švédských korun ještě. Tak jsem je spolu s těma penězma, co jsme dostali, tu třetinu, plus těch 100 korun jsem vyměnil za šilinky, to byly tehdy. A to mi vyšlo prostě na lístek do Vídně, tak jsem utekl vlastně časně ráno z toho zájezdu na nádraží prostě a jel jsem do Vídně. Ve Vídni jsem věděl, že musím najít toho Patra Millera, což jsem nevěděl jak. Tak jsem prostě přijel do Vídně, kde jsem předtím nikdy nebyl, prostě vesničan ve velkém městě, tak jsem viděl telefonní budky s telefonníma seznamama. Vzal jsem ten seznam, našel jsem tam nějaké Salesiány, zkusil jsem tam zavolat svojí chabou němčinou, ale vlastně jsem viděl, že to je jako marnost. Jo. Myslím, že to buď to nikdo nebral, nebo se mnou nikdo nebavil. Nebo... Tak jsem si řekl, tak musím najít toho Patra Millera. Našel jsem tam u nádraží nějakou velkou mapu na stěnu, tak jsem to přejel celé prstem a hledal jsem ten Redwegu a žádný Redwegu prostě ve Vídni neexistuje. Ale našel jsem Redwegu, tak jsem říkal, takové podobné, tak zkusím ten Redwegu. Tak jsem se jako vypravil pěšky přes tu Vídeň na ten Redwegu. Celé to trvalo celý den. Z toho zájezdu jsem utek nějak hrozně brzo ráno a když jsem přišel na ten Redwegu, bylo asi 5:30 večer, tak jsem šel tím, až uvidím nějaký kostel, třeba jsem si říkal. No a teďka tam byl kostel, a to byl polský kostel, byl tam jako rozpis bohoslužeb Čechyše Kirche, Renvek 63, myslím, to bylo bohoslužba v 18 hodin. Tak jsem přišel těsně před 6, tak jsem se ptal, jestli tady nějaký Páter Miller, a Páter Miller tam byl. Tak jsem mu řekl, co jsem zač, a on se mě ujal, strašně hezky se o mě postaral, hezky mě přijal, zajistil mi tam ubytování 3 dny u jedné rodiny a pak mě převezl do Itálie. A to tak, že mi dal do ruky rakouský pas. On měl auto s rakouskou značkou a řekl mi, jenom budeš držet v ruce ten pas a přejedeme pomalu přes hranice. Celníci uvidí, že mám rakouskou značku a že máme rakouské pasy, tak nás nebudou kontrolovat. Takže jsme to tak jako udělali, no a on mě převezl do Itálie, zavezl mě do Brixenu, kde tehdy zasedal pan biskup Škarvada a České náboženské středisko Velehrad. To byla organizace, která združovala Čechy, katolíky v zahraničí, a tak mě tam jim předal a tím je potom přivezli do Říma vlakem. Po revoluci jsem se dověděl, že Páter Miller byl agent STB. Když jsem se dostal do toho Rakouska, tak jsem napsal jsem dopis na rozloučenou pro rodiče, nechal jsem ten dopis u toho Pavla Klimoviče a když jsem byl v Rakousku, tak jsem mu zavolal, že ten dopis může poslat. Takže rodičům pak přišel dopis, ve kterém zjistili, že jsem už pryč. To bylo pro ně strašné. No. Kolikrát mi to maminka vyprávěla, co se dělo, jak tatínek celé noci brečel prostě a volal mě a jak musel chodit na vyslechy k estebákům. A dal jí pokoj až tehdy, to jí nějaká baba estebáčka vyslýchala, když jí řekla, a vám nikdy neumřel syn. A už jí pak dali pokoj.

Dostal jsem se do Říma, no a tam prostě nastalo kruté vystřízlivění. Protože jednak jsem měl pocit, že jsem už hrozně starý, byl mi 27. Chtěl jsem jít do těch misí, proto jsem jako přišel, že jo. Přišel jsem na Velehrad, to byl takový jako český poutní dům, o který se zasloužil pan biskup Beran. Ten pan biskup Beran, toho komunisti hrozně moc roku věznili v domácím vězení a pak ho pustili do Říma v roce 68. On tam v tom Římě domluvil s papežem Pavlem VI. Ten poutní dům, který patřil tehdy katolické akci, oni to nějak prodávali a tak to vlastně jako získali Češi. Oni komunisti pak ale tomu panu biskupovi Beranovi se nedovolili vrátit zpátky. Tím pádem se získal ten dům, protože tehdy, že ho chodilo hodně Čechů jako poutníci do Říma a neměli tam možnost jako přespat levně, že jo, tak bylo potřeba ten poutní dům, no. Jenomže o ten poutní dům se nikdo nechtěl starat, že jo. Nakonec to tak dopadlo, že se o to starali Salesiáni. V době, kdy já jsem tam přišel, tak tam byli dva takový spolubratři staří, patr Hrubý a patr Dietrich a sestra Livie. A teď já jsem přišel mezi ně, jako z toho jakoby luxusního salesiánského života, z těch vztahů s těma mladýma a tak. My jsme tady měli vlastně za té totality, neměli jsme svobodu, ale vlastně měli jsme úplně nádherné vztahy, které jsem už nikdy potom nezažil prostě, jo. No a teď já jsem vlastně z toho prostředí, které bylo tak hrozně krásné, tak jsem najednou přišel do prostředí, které bylo pro mě hrozně těžké, že jo. Jednak jsem byl mladý, oni byli prostě staří. Pater Hrubý mi říkal Herián a týkal mi prostě, vůbec mi neřekl jménem. Pater Dietrich, ten mi říkal ty, taky mi neřekl jménem. No a bylo takové prostě těžké, prostě opravdu těžké. A teďka ještě navíc. Jakože jo, já jsem se, že půjdu do těch misí a oni ne, že to mám čas, že jo, že musím studovat, abych mohl být knězem a to máš čas. Vlastně oni potřebovali jako nějakou levnou pracovní sílu hlavně. Naštěstí tady byl v Česku takový jako velký salesián, který se jmenoval Pater Míša. To byl ten, který zachránil ty salesiány, tu existenci naší za komunismu, který to držel za toho komunismu, tak to obrovská postava. A jemu se tehdy podařilo nějak, protože měl sestru v Německu, nějak jako dostat přes to Německo jako do toho Říma taky. Když já jsem tam přijel, tak on tam přijel jakoby polooficiálně, protože on mohl do Německa, ho pustili komunisti, ale nemohl do Itálie, ale on si tam nějak zařídil, jakože z toho Německa odjel do Itálie a pak zpátky do Německa. A on řekl, že se to musí udělat tak, abych prostě mohl studovat. Ať tam třeba pracuju, ale budu u toho studovat. A hned, že musím začít, jo. Nejbližší univerzita, která tam byla od toho Velehradu, tak byla Univerzita Urbaniana. To byla jako misijní univerzita. Takže na té Urbaniáně, že jako dostuduju to, co mi chybí. Tak já jsem tam šel, oni mi řekli, ať teda ukážu dokumenty o studiu, co mám. A já jsem samozřejmě žádné neměl, protože se žádné u nás nevedli. Tak jsem musel začít studovat znovu od začátku všechno. Tak to mi bylo tehdy 27, tak jsem byl z toho zklamaný, protože na tu dobu to člověk se cítil starý, že jo. Tak jsem začal studovat znovu, no ale to bylo vlastně to nejlepší rozhodnutí, protože tam jsem teprve zjistil, co to znamená filozofie, co to znamená studovat na vysoké škole, co to znamená pracovat s knihovnou, že jo, takové prostě věci, to byl úplně jako nový svět, jako nádherný svět, jako strašně krásný svět. Bylo takové jako sice náročné, že jsem prostě vždycky ráno šel do školy a každý den od 14.30 do 22.30 jsem seděl v recepci. Zvedal jsem telefony, přijímal návštěvy, ty hosty zapisoval, tak jsem chodil pomáhat do kuchyně a tak, no. Česká komunita v tom Římě spadala pod nějakou italskou komunitu, tak abych jezdil někam pracovat s mládeží, takže jsem asi po půl roce, co jsem tam byl, tak jsem začal jezdit na víkendy do Formie dělat s dětma. To je město na půl cesty mezi Římem a Neapolí u moře, tak tam jako je salesiánské středisko přímo na břehu mořským, tak tam jsem prostě jako jezdíval. Bylo to hrozně těžké, protože jsem samozřejmě neuměl italsky. Na tu školu to jsem tam nějak zvládal, ale s těma dětma to bylo prostě daleko horší. No. Tak to bylo pro mě takové jako ze začátku docela utrpení, nebo vlastně skoro furt, ale já jsem zase takový typ, kterého mají lidi rádi, protože já jsem takový, nejsem ten, koho by se někdo měl bát. Takže jsem tam postupně zapadal, ale ze začátku to bylo jako těžké. No. Tak jsem začal žít v Římě. V roce 1990, to bylo první takovéto svobodné léto, u nás údajně vyšla nějaká kniha, která se jmenovala
cestujeme po Evropě nebo autostopem po Evropě. A v té knize tak tam bylo napsané, kde jsou místa, kde v západní Evropě jako se dá přespat zadarmo. Jo? Najednou chtěli všichni vyjet, všichni mladí, jo? A nikdo neměl peníze. Pokud jde o Řím, tak tam byl jakože velehrad v Římě. Jo? Jenomže do té doby za totality, pokud tam přišli nějací neohlášení Češi nebo mladí, tak je odtamtud vlastně jako nemilosrdně vždycky jako vyhnali, vypakovali. Mě to tam mrzelo, ale přišel někdo s batohem, tak měl smůlu, musel jako odejít. No a v tom létě 90, tak se najednou v té mentalitě těch mých bratrů se to jako nějak změnilo, že jim přece musíme pomáhat. Tak já jsem tehdy žil v té italské komunitě, ale na léto jsem byl poslaný tady na ten velehrad jako výpomoc. Všichni ti lidi, které dřív se vyhazovalo, tak najednou se je přijímalo s těma batohama, krosnama. Já jsem byl ten, který se o ně měl starat. Mezi těma hostama, kteří spali v těch pokojích, tak po chodbách spali ti v těch batozích. No a taky u velehradu tam byl taková stráň oplocená, ale jsem viděl, kde je díra v plotě, tak jsem tam vodil ty lidi spát na té stráně pod širákem a tak. Taky jsem měl za úkol. Na tom velehradě tam byl jeden takový prostor, který byl sklad, ve kterém se skladovaly knihy, které se sem pašovaly. To byly ty knihy České křesťanské akademie. A pak tam byly takové jako různé věci, které když máte vlastně hotel, tak potřebujete nějaký sklad na všechno možné. Že jo? Tak tam byl takový jako nepořádek a já jsem dostal za úkol od Patra Hrubého, to byl šéf toho, abych tam prostě v tom skladu vytvořil místa na spaní jako pro ty lidi. A teďka o ten sklad se staral Patr Ladislav Dietrich, který s tím úplně nesouhlasil. A já jsem se dostal mezi dva takové mlýnské kameny. Patr Dietrich se na mě hrozně naštval. A Patr Hrubý, který mi jako nařídil, abych to dělal, tak mi řekl, já ti to vysvětlím, proč se naštval. A teď mi prostě začal jmenovat všechny ty české kněze, ty emigranty, kteří žili v Římě. A říkal vždycky to jméno a říkal, ten je třeba tam v rádiu vatikánským, tady ten je v té bazilice, tady ten je na té a té kongregaci a vyjmenoval

tak tam vlastně toto všechno vůbec nebylo. Nebylo tam nic z toho, že obětovali lidi svoje životy pro to. Bylo tam jenom, teď jsme tady my a my to děláme prostě nejlíp, že jo. Tak to mě mrzelo a já jsem na ten velehrad vlastně jako už nikdy nevkročil. Já jezdím do Říma docela často a vždycky si najdu prostě nějaké bydlení v nějakém penzionu, ale já na velehrad nechodím, protože mě to přišlo hrozně nespravedlivé, tady to no.

Když jsem přišel na univerzitu Urbanianu, tak jsem musel začít studovat od začátku. Měl jsem takovou nějakou asi představu, že jelikož už jsem tady studoval 10 let, takže když přijdu do Říma, tak ještě budu studovat nějaké třeba 2 roky a vysvětím je na kněze a půjdu do misí. Protože tady to tak bylo, že zhruba to tajné studium trvalo 10 let. Ale vlastně jsem byl hrozně rád. Tam páteř toho by dějiny filozofie. Vedle toho se studovali aristotelsko-tomistické traktáty a pak to byla aplikovaná filozofie. Být bakalářem filozofie bylo předpokladem, aby mohl člověk potom studovat teologii. Potom, co jsem vystudoval tu teologii ještě, tak jsem šel studovat biblistiku na Papežský biblický ústav. Jako postgraduálně dostal jsem licenciát biblických věd. Potom, až když jsem se vrátil tady, tak jsem ho potom dodělal, vlastně ještě jsem napsal disertační práci v Olomouci na fakultě, stal jsem se doktorem. Tehdy jsem, kromě jednoho roku, když jsem nestudoval, byl jsem furt jenom s dětma, tak jsem pořád studoval a vedle toho jsem pracoval. Možná těžké pro mě bylo to, že jsem u toho vždycky musel pracovat a když jsem tam měl pak třeba spolužáky i po revoluci, i z Česka, oni jenom studovali, tak já jsem měl vždycky ten handicap, že jsem ještě u toho pracoval. Bylo to pro mě těžké i v tom, že jsem třeba neměl žádné peníze tam nikdy, protože byl jsem řeholník, že jo, oni byli ti spolužáci diecezní. Pro mě neexistovalo jít někam na pivo nebo někam na nějaký koncert, nebo já jsem prostě jenom studoval a pracoval. Buď jsem neměl vůbec žádné peníze, nebo jsem měl takové nějaké trapné kapesné, což bylo asi 50 tisíc lir. Jedno pivo v hospodě stalo třeba 10 tisíc lir, tak to bylo na 5 piv měsíčně. Já jsem žil první 2 roky na Velehradě s těma 2 starýma spolubratrama a starou sestřičkou a poslední 3 roky. Tak to bylo pro mě těžké. Mezitím jsem žil ve studentských komunitách a nebo jenom 1 rok jsem dělal takovou praxi, my říkáme tyročinium, to jsem byl jenom s dětma, to jsem vůbec nestudoval, tak to jsem byl v jedné italské komunitě, tak to bylo hrozně hezké. První 2 roky, když jsem tam byl, tak jsem byl vlastně na recepci každý den. Pak jsem v tom druhém období jsem dělal taky průvodce po Římě, že jsem prováděl, už tam jezdili po revoluci, vždycky autobus všeho těch poutníků, tak jsem prováděl lidi po Římě, nebo jsem vypomáhal v kuchyni, anebo prádelně. Já jsem odešel s tím, že půjdu do Afriky jako misionář, ale problém byl, že když jsem přišel do Itálie v tom 87. roce, nikomu nedali v západní Evropě politický azyl. Všechny ty lidi směřovali buď do Kanady, nebo do USA, nebo do Austrálie. A to ještě vlastně ti lidi museli čekat třeba v tom Římě, v tom sběrném táboře, než dostali do těch zemí vízum. A to bylo za předpokladu, že tam měli přislíbenou práci. Ono to bylo už pak takové docela těžké. No. A já jsem dostal v Itálii, jsem dostal trvalý pobyt nejdřív s přislíbem politického azylu, což bylo prostě proto, protože já jsem byl řeholník. Protože v Itálii to je tak, jakože řeholníci se neplatí sociální pojištění. Takže nejsou tomu státu prostě přítěží. Tam je ta asignovaná částka daní, můžete prostě jako zvěnovat církvi. Tak tam to bylo vlastně jako jiný systém než u nás. A tak myslím si, že proto jsem dostal přislíbený ten azyl. Já jsem měl odjet v létě 89 na Madagaskar na 3 roky. Měl jsem tam dělat to takzvané tyročinium, což byla taková praxe mezi dětma, kterou my jako normálně jako saleziáni máme, ale já jsem pořád neměl ten politický azyl, takže já jsem neměl pas, že jo, neměl jsem vlastně na ten Madagaskar jak odjet. Pořád se čekalo na ten azyl a vlastně jsme nevěděli, kde je jako problém, protože my

To slíbili a pořád jsem ho neměl. Takže já jsem tam měl odjet v létě 89, vystřídat někoho tam s tím, že tam zůstanu pak 3 roky. Ale jak jsem neměl ten azyl, tak jsem odjet nemohl, tak mě poslali do jedné italské komunity a místo mě na Madagaskar, tak tam poslali nějakého Chorvata. Potom ale v září už jsem dostal ten azyl. No ale potom v listopadu byla revoluce a když u nás znovu začal ten řeholní život, když to bylo díky pádu komunismu znovu povoleno, tak představení chtěli, abych tam dostudoval, vystudoval ještě postgraduálně a abych se vrátil do Československa tehdy ještě a pomáhal obnovit ten řeholní život, který byl od roku 1950, 40 let, to bylo udušeno. Tak jakákoliv zkušenost s tím řeholním životem v normálních podmínkách byla velice cenná. My jsme tehdy měli docela hodně mladých saleziánů ve formaci, které bylo potřeba vyučovat, tak jsem se připravoval na to, abych se vrátil do Česka jako vysokoškolský učitel a formátor těch nových saleziánů. Proto jsem se nevrátil hnedka po revoluci, ani jsem nešel do těch misí, ale 10 let jsem vlastně žil v Římě, 87 až 97.

Jeden rok jsem dělal takovou praxi na tom Borgo Ragazzi Don Bosco. To bylo takové salesiánské centrum, ve kterém byla jednak učňovská škola, kde bylo 250 učňů. Pak Scuola Media, to je druhý stupeň základní školy v Itálii, kde bylo asi 120 dětí, myslím. A pak to byla Oratoř, takové středisko mládeže, které fungovalo jako volnočasová aktivita. U nás to taky je, ale není to v tom smyslu, jak je to v Itálii. To se jako nedá úplně přesně podle mě srovnat s ničím u nás. A pak to byla taky farnost. Já jsem v tom tehdy žil rok, ponořený úplně jako mezi těma dětma a mezi těma mladýma lidma. Začínalo to tím, že jsem v té komunitě, ve které jsem žil, po snídaní prostě odešel za dětma a byl jsem s nima až do 11 do večera. Během toho dopoledne, to jsem třeba pracoval, ale o přestávkách jsem byl s dětma, na oběd jsem už přejal ty jedny děti, byl jsem s nima v takové družině až do 5 a pak jsem byl v tom středisku v té oratoři do 8 a pak tam byly ještě skupiny až třeba do 11, že? A tady jsem byl furt prostě mezi těma dětma. Do toho se dělá u nás ta revoluce. No a mě vlastně, se přiznám, to vůbec nezajímalo, nebo občas jsem četl nějaké noviny, nebo, ale já jsem na to neměl vůbec často sledovat, já jsem žil úplně jinde, jako no. Že u nás jako něco probíhá, jsem věděl, ale mě se to vlastně až tak vůbec jako netýkalo a já jsem byl stejně nasměrovaný, že půjdu do těch misí. Když jsem to začal brát nějak vážně, bylo, že 10. března 90. v Itálii byla večeře v 8 hodin večer, tak jsem měl tu večeři a teďka mě někdo řekl, máš telefon, tak to bylo v roce 90, co nebyly mobily, že jo? Na chodbě byl telefon, tak jsem šel k telefonu a to bylo takové neobvyklé, protože jsem jako nikdy neměl telefon. No a tam prostě mi někdo oznámil, zemřel ti otec. To byla prostá, jednoduchá věta, zemřel ti otec a pohřeb bude, to bylo všechno, co jsem se dověděl. Tak jsem začal řešit, jak se dostanu, jestli můžu vůbec jet do republiky, jak se tam dostanu a tak. Tak jsem vlastně jako poprvé to začal nějak jako řešit, si myslím, jako to, co se u nás vlastně děje a co mi to umožňuje. Já jsem emigroval 21. srpna 87 a tatínek umřel 10. března v roce 90. Já jsem ho od té doby nikdy neviděl ani neslyšel, on nechtěl se mnou ani mluvit. Jenom jsem občas si volal s maminkou, ale pro mě i to volat, jako to bylo těžké, že jo. Dneska mobilem každý den můžu volat kam chci, ale tehdy já jsem v té Itálii neměl ani peníze. To nešlo volat, že jo, tak lehce. Teď ty všechny ty telefony odposlouchávané asi. Takže jsem měl prostě mu potom na pohřeb až, no. Viděl jsem ho až v rakvi. Šel jsem na velvyslanectví Československé socialistické republiky. Byla nepřátelská instituce nám emigrantům. Jo, byli tam sympatičtí lidi a tak jsem se jako dostal na ten pohřeb. Tak to jsem jako poprvé tak nějak jako řešil, že to je u nás jinak, že můžu jít tatínkovi na pohřeb, no. Já jsem měl takovou krizi, protože já jsem byl nějakým způsobem nastavený a odešel jsem z té republiky i s tím vším, že to zabilo mého tatínka a tak dále. Najednou vlastně jako to všechno mělo být jinak. Tak já jsem měl takovou docela krizi identity, úplně přesně jsem nevěděl, co mám dělat, protože kromě toho, že já jsem odešel s tím, že bych chtěl jít do těch misí, a římská provincie měla misie na Madagaskaru, takže oni počítali s tím, že půjdu na Madagaskar, ale zároveň ti spolubratři v Římě chtěli, abych zůstal pracovat na Velehradě, protože tam nikdo pracovat nechtěl. Já jsem asi docela to uměl s dětma, takže po mě chtěli, abych šel pracovat do Vídně, abych odešel. No a teď z Česka po mě chtěli, abych studoval. A já jsem tehdy pracoval v salesiánském středisku Borgo Ragazzi Don Bosco. Ten ředitel toho střediska, ten mě hrozně moc ovlivnil, se jmenoval Elverino Sgrignoli. Člověk, který přežil 68. rok, že v 68. roku odešlo z naší kongregace asi 5000 salesiánů a zůstali buď jenom ti, které to nějak jako by zlomilo, takže to byla úplně nová doba, to bylo po koncilu, anebo ti, kteří byli osobnosti a tady ten Elverino byl taková osobnost a on potom vlastně formoval chod toho střediska nebo té oratoře za pomoci církevních otců a Bible a
mě to prostě fascinovalo, takže jsem to taky chtěl. Chtěl jsem studovat buď biblistiku nebo patristiku. Tehdy, když se řešilo, co budu teda studovat, tak František Kopecký, to byl takový spolubratr, který byl taky emigrovaný a byl to moralista a žil v Německu, Benedikt Boyern, ten byl jeden z těch zakladatelů Českobudějovické teologické fakulty, který po mně chtěl, abych studoval biblistiku. Biblistika je těžký obor, protože musíte umět všechny jazyky, a i ty staré, i ty nové. A Papežský biblický institut, který jsem vystudoval, je taková prestižní škola. Říká se, že nejtěžší v Římě, je hodně drahá, to studium stojí jako asi jedno osobní auto. No tak jsem to prostě vystudoval, tady toto. Když jsem se vrátil, tak jsem pak šel do Českých Budějovic vyučovat biblistiku ty naše studenty a zároveň jsem se stal jejich formátorem, jejich představeným. No. Já jsem se vrátil v roce 1997 do Českých Budějovic, kde jsem byl 5 let. Myslím si, že to byly jako jedny z nejkrásnějších let mého života. Už mi bylo 37, hrozně jsem toužil něco dávat, nejenom prostě nějak furt studovat a pořád tam prostě dělat nějaké pomocné práce, protože jsem byl původně stavební inženýr, který jsem pracoval jako technolog v panelárně, že jo. A pak jsem dělal 10 let blbečka a vedle toho jsem studoval. Jsem se hrozně těšil žít normálně nějak, že jo, zase pracovat, normálně vydělávat peníze, protože jsem neměl žádné peníze. Tak jsem se na to těšil a když jsem přišel do Budějovic na teologickou fakultu, tak to bylo hrozně hezké. No. Ale bylo to hezké jenom asi 3 roky, protože pak do té naší komunity začali prostě mluvit lidi, kteří v ní nežili a komunitu studentů jsem já vedl. Vlastně se objevili takový moji oponenti jako vůči tomu, jak já žiju a smýšlím. A mě to prostě hrozně deptalo. Když jsem byl 4 roky tam, tak jsem se zamiloval do jedné studentky bývalé a vlastně jsem řešil, co se svým životem dál. Hrozně to bylo těžké, protože jsem nechtěl nic skrývat, tak jsem prostě normálně mluvil o tom, co prožívám, že jo, tak mě všichni řešili. A pak jsme se s ní rozešli, ale já jsem jako byl potrestán tím, že jsem byl prostě vyhozen z té fakulty a byl jsem poslán do Prahy.

0: Pořad Osudy poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava vždy v 11.30 a pak v repríze půl hodiny před půlnocí. Kdykoliv pak na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Daimanda Galás, bohyně pomsty a nejtemnější autorská zpěvačka.
2: Už od 80. let připomíná, že se má zpívat Requiem za oběti AIDS, že žijeme ve světě genocid, nevyslovených křivd, nepojmenovaných zločinů a záměny dobra se zlem.
1: Hodinový portrét Daimandy Galás v 7. nebi s Pavlem Klusákem.
2: Ve čtvrtek 11. června od 19 hodin na Vltavě. Český rozhlas D-dur na vlnách Vltavy.
3: Vážení a milí posluchači, italský hudební skladatel Vincenzo Bellini stihl za svůj krátký, 33 let dlouhý život zanechat výraznou stopu zejména v oblasti takzvaného bel canta, čili krásného zpěvu, a to byl žánr králující operní Itálii první poloviny 19. století. Byl založen především na pěvecké virtuozitě a exhibici. V Belliniho mistrovských dílech, zejména v opeře Norma z roku 1831, kterou budeme dnes poslouchat, se ale již objevuje zřetelná snaha o maximální jednotu hudby a textu a předznamenává tak budoucí vývoj hudebního dramatu. Vybrali jsme nahrávku, která byla pořízena na přelomu dubna a května 2004 ve festivalovém divadle v německém Baden-Badenu. Titulní part interpretovala slovenská operní hvězda, královna belkanta a koloratur Edita Gruberová. Ta se mimochodem s rolí Normy rozloučila v červnu tohoto roku v Praze při svém hostování v Národním divadle. Při této příležitosti Českému rozhlasu D-dur řekla:
4: Je to belkantový vrchol, je to velmi komplexné dílo, protože už prvá ária, teda Casta Diva, je v podstatě jeden tón vyšší komponovaná, originál. Bellini tím určil charakter této roli. Samozřejmě přišly dámy jako Maria Callas, které to transponovali. Tým tomu dali nějakou takovou pečať, by som povedala, že už tým to začínalo, jakože jsme u Verdiho. Samozřejmě ona mala jiný hlas, jej to pasovalo, ale já jsem žiadala už od začátku, že to musí být v originále, čiže jeden tón vyššie. To značí, že celý charakter až do konca opery určuje táto tónina. Čiže je to svetlejšie, je to vyššie, aj keď potom napríklad v druhom dejstve tam ide až in mia man, tak to je skutočne veľmi nízko pre jeden koloratúrny soprán. To je to komplexné na tejto opere, že niektoré spievačky si myslia, ok, keď toto je tak nízko, tak tomu dajú taký verdovský touch nejaký, ale to je falš.
3: Pojďme si nyní říci obsah prvního dějství opery Vincenza Belliniho Norma. Galští válečníci a druidové se v noci shromažďují v posvátném dubovém háji, kde je jejich vůdce Oroveso, vyzývá k obřadu vítání nového měsíce. Všichni očekávají příchod Orovesovy dcery, vrchní kněžky a věštkyně Normy a obrací se k bohu Irminculovi, aby jim vyjevil svolení vést válku proti římským vetřelcům okupujícím galská území. Poté se objevuje římský prokonzul Pollione se svým přítelem Flaviem, kterému se přiznává k tajnému manželství s Normou. Má s ní dokonce dva syny, ale už je nemiluje. Zalíbila se mu jiná z galských kněžek, Normina přítelkyně Adalgisa. Rozhovor náhle přeruší úder zvonu, ohlašující východ měsíce. Přes Flaviovo varování se Pollione rozhodne v úkrytu zůstat, aby mohl Adalgisu unést. U posvátného dubu se následně koná bohoslužba. Norma, ve snaze chránit svého milovaného, žádá druidy, aby nebouřil lid proti nadvládě Říma, ten jednou stejně padne vlastní neřestí. Galští bojovníci ale znovu volají po pomstě a zejména po krvi samotného prokonzula. Norma si uvědomuje, že pomsty nebude schopna, srdce jí to zkrátka nedovolí. Po bohoslužbě se Pollione setkává s Adalgisou, vyznává jí lásku a snaží se ji přimět ke společnému odchodu do Říma. Adalgisa se nejprve snaží jeho naléhání ubránit. Nakonec ale souhlasí. Norma poté dává své syny do péče přítelkyni Klotildě. Chlapci jí totiž příliš připomínají její prohřešek vůči otci i galskému lidu. Ví, že Polione se má brzy vrátit do Říma a tuší, že ji nehodlá vzít sebou. Přichází Adalgíza a svěřuje se Normě, že zradila jejich boha. Vzplála v ní vášeň k neznámému římskému mladíkovi a tomu slíbila, že s ním opustí Galii. Norma tiše vzpomíná, jak také kdysi vzplála podobnou lásku k Polionovi. Adalgíze soucitně odpouští a zbavuje ji povinnosti kněžky. Zápětí přichází Polione a vychází najevo, že tím mužem, kterému Adalgíza slíbila věčnou věrnost, je on sám. Dochází k prudké hádce. Norma Poliona proklíná a i Adalgíza se od něj odvrací. Osoby a obsazení. Oroveso, vůdce druidů, Alistair Miles, bas. Norma, jeho dcera, vrchní knižka druidů, Edita Gruberová, soprán. Polione, římský prokonzul v Galii, Achilles Machado, tenor. Adalgíza, mladá knižka Irminculova chrámu, Elina Garanča, mezzosoprán. Clotilda, Normina důvěrnice, Judith Howard, soprán. Flavio, Polionův přítel, Ray Waite, tenor. Vokal ensemble Rattstadt a Staatsphilharmonie Reinhard Pfalz řídí Friedrich Haider.

Dramatickou hádkou skončilo první dějství opery Vincenza Belliniho Norma. Posloucháme nahrávku z koncertního provedení tohoto díla z roku 2004 z festivalového divadla v německém Baden-Badenu. V titulní roli se tehdy představila královna Belkanta Edita Gruberová. Pojďme si říct obsah druhého dějství. Nešťastná Norma stojí nad lůžkem svých synů. Je odhodlána je raději usmrtit, než vydat hanbě. Nakonec v sobě ale nenalezne odvahu jim ublížit a volá k sobě Adalgízu. Prosí ji, aby děti odvedla k jejich otci a aby ona sama s nimi pak odešla do Říma. Adalgíza to ale odmítá, chce raději zůstat s Normou ve vlasti a vzdát se své lásky k Polionovi. Chce za ním dokonce jít a za Normu se přimluvit. Norma uvěří, že tak může vrátit Poliona zpět k sobě. Galští bojovníci poté znovu naléhají na vůdce druidů Orovesa, aby jim dovolil jít proti Římanům. Oroveso však radí vyčkat, protože Poliona prý vystřídá jiný prokonzul, proti kterému by byl jakýkoliv útok předem prohraný. V chrámu boha Irminsula se následně Norma od své důvěrnice Clotildy dovídá, že Polione odmítl vyslyšet Adalgiziny prosby a rozhodl se odvést ji násilím. Normy se opět zmocní hněv. Podezřívá Adalgízu, že vše, co řekla, bylo jen pouhou záminkou k milostnému setkání s Polionem. Svolává galské válečníky a vyzývá je ke vzpouře proti Římanům. V tom je ale v chrámu zajat odvážlivec, který chtěl unést jednu z kněžek. Poté je přiveden spoutaný Polione, který má být za svůj čin potrestán obětováním bohu Irminsulovi. Norma se nabídne, že vykoná trest sama, soucit a pochyby jí v tom ale nakonec zabrání. Žádá, aby zůstala s Polionem sama. Nabízí mu volnost, ale chce od něj za to slib, že se vzdá Adalgízy. To Polione odmítá. Norma tedy začne hrozit, že zabije oba jejich syny a potrestá i Adalgízu smrtí na hranici. Polione prosí Normu, aby Adalgízu ušetřila a nabízí jí za to svůj život. Norma divoce svolává stráže a prohlašuje, že podle vůle bohů bude nakonec obětována kněžka, která se zpronevěřila slibu čistoty a zradila tak svoji vlast i boha. Lid volá po její smrti na hranici. Norma ale nakonec nedokáže Adalgízu veřejně obžalovat z činu, kterého se sama také dopustila. Především se přiznává k manželství s Polionem, jehož lásku si svým odvážným činem opět získává. Prosí svého otce Orovesa o odpuštění a svěřuje mu své dva syny. Oroveso jí chce dát milost, tu ale Norma odmítá. Společně s Polionem odchází vstříc smrti v plamenech.

te copriremo